0: hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie je Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí. Média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní odboráři dál jednat, jak říká předseda SPD Tomio Okamura.
2: Debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
1: Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. Pumptrackové hřiště se dvěma okruhy dnes otevře Vimperk na Prachaticku. Vzniklo na nábřeží Volinky na místě bývalého zázemí pro terénní cyklistiku. Trať je dlouhá 362 metrů a město jí společně s příjezdovou cestou postavilo za téměř 10 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
3: Na třech okruzích s celkovou délkou 360 metrů je 16 zatáček, 23 boulí a 4 skoky. Patronkou nového pumptracku se stane česká olympionička ve snowboard crossu Karolina Hrušová, kterou doplní profesionální biker Tomáš Král, známý především svými úspěchy v extrémních městských sjezdech a závodech horských kol.
1: Sport. Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa a zároveň se po dlouhém přerušení kvůli bouřce dohrává duel mezi Francií a Irákem. Druhý poločas tohoto utkání vidí Jan Suchan.
4: Zpátky jsou fotbalisti na trávníku i diváci v pláštěnkách na tribunách. 49. minuta začíná za stavu Francie-Irák 1-0. Už začal také duel mezi Norskem a Senegalem, ten sleduje Martin Charvát.
5: Norové už měli první velkou šanci, gól ale z ní nedali. Čtvrtá minuta zápasu Norsko-Senegal 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda v Jihlavě. Pražský okruh směr Ruzině u tunelu na 7. kilometru stál. Bylo to kvůli nadrozměrnému vozidlu. To už je mimo jízdní pruhy. Kolona začíná kousek za exitem 3 Vestec. Dojíždějte pozorně pomaleji. Vepředu u tunelu se kolona rychle rozjíždí. V Jihlavě v Havlíčkově ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu. Je tam zavřený jízdní pruh. A sledujeme situaci na D48 z Bělotína do Nového Jičína. Je stále obousměrně neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky včerejší nehody nákladního auta. Objíždí se plynule přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: A máme po druhé hodině po zprávách, tak už za pár okamžiků po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
9: Noční Radiožurnál
6: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, Všeho do času a soutěže právě tady 221 552 155 nebo 255 na konci, tak to jsou naše známá telefonní studiová čísla sem na Radiožurnál. Takže kdo se teďka dovolá a zodpoví otázku, ještě musím podotknout, tak získává cenu tohoto týdne. Tak kdo to bude tentokrát, zkusíme. Noční Radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo se dovolal?
2: Já teď jsem na drátě, asi jo. Libor.
1: Ano, ano, Libor. Libore, já vás zdravím, tak jste v nočním Radiožurnálu, soutěžíte s námi a já mám na vás tedy soutěžní otázku, tak dobře poslouchejte. Zase se dívám do kalendáře a po čase a dneska máme už úterý 23. června. A je to dneska přesně 30 let, co zemřel vynikající český herec a dabér Eduard Cupák. Pamatujete si ho určitě, Eduarda Cupáka. Tak, a já teď připomenu, že se prosadil už v 50. letech ve filmech píseckého rodáka režiséra Václava Kršky. A ty první tři filmy se jmenovaly Mladá léta, Stříbrný vítr a chci slyšet název toho třetího filmu. Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: No já jsem chtěl říct první hned Stříbrný vítr. Tam to nevím.
1: Tak, Stříbrný vítr, Mladá léta, to bylo o Alojzi Jiráskovi a ten třetí film, který se také týkal, můžu možná doplnit, Písku se týkal a Fráňa Šrámek je tam samozřejmě také zakomponován. Budete vědět, Stříbrný vítr, jeden titul a ten druhý.
2: Sakra.
1: Dám nápovědu teda, ano, abyste se netrápil.
2: Jo.
1: Tak, může to být, může to být. Bylo to v máji, Polibek ze stadionu nebo Měsíc nad řekou?
2: Jestli
1: zadřekou. Jasně, takže to pomohlo. To jste okamžitě zareagoval. Samozřejmě.
2: No, já jsem se nemohl vzpomenout jenom.
1: Jasně.
2: To bylo krásný.
1: Bylo to nádherný. Willy Kroškot, tak se jmenovala ta role Eduarda Cupáka, který si namlouval Slávku Hlubinovou, úžasnou Danu Medřickou. Dana Medřická v tom taky hrála nádherně.
2: Jo.
1: Takže, Libore, vy jste si krásně vzpomněl, takže to byla taková malá nápověda.
2: To byla jenom chvilka, jenom tupnout. Ano,
1: je mi to jasný. Takže jsme ťukli a máme to v pořádku, to znamená, já vám gratuluji, cena je vaše. A vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, já vám děkuji, čekám.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi skončila o půlnoci. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků. Převod pod státní rozpočet a zároveň výrazné omezení prostředků podle nich omezí nezávislost a stabilitu televize a rozhlasu.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
3: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
2: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Zůstaň tu se mnou. Herci Národního nebo Dejvického divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
2: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
6: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
2: Iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
7: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
8: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, sprosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
2: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 14:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
1: Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější. Počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidi, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci. Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jenom ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Řekl to americký prezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo v neděli ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Mareš. Ženy měly mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit přes 160 milionů korun svých klientů. Sukovou, která se přiznala, poslal soudce za mříže na 7 let. Marešová, která tvrdí, že o ničem nevěděla, by si měla odsedět 5,5 roku. Obě dvě pak nesmí 10 let působit v advokacii. Rozhodnutí soudu je zatím nepravomocné. A zemřel americký hudební producent Clive Davis, bylo mu 94 let. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston nebo Alicia Keys. Davis se na jednoho z nejvlivnějších hráčů hudebního průmyslu vypracoval z pozice právě

0: ve společnosti Columbia Records. Objevoval a podporoval umělce, kteří definovali celé éry. Jeho vliv sahal od roku na konci 60. let až po pop a rhythm and blues v 80. a 90. letech. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale se neplánovaně hrají dva zápasy ve stejnou chvíli. Utkání mezi Francií a Senegalem se totiž dohrává po dlouhém přerušení kvůli bouřce a vidí ho Jan Suchan.
1: Francie vede v 77. minutě nad Irákem 3-0, dva góly dal Mbappé a je druhým nejlepším střelcem historie světových šampionátů se 16 trefami. Teď zápas Norsko-Senegal a Martin Charvát.
2: Ve 32. minutě Norsko hraje se Senegalem nerozhodně 0-0, Norové mírně aktivnější, ale Ayer v největší šanci po rohovém kopu trefil pouze brankáře Senegalu, takže 0-0 mezi Norskem a Senegalem. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jíčínem a nehoda v Jihlavě. Na Pražském okruhu směr Ruzině se po uzavírce u tunelu na 7. kilometru kolona rychle rozjela. Dálnice teď i jinde bez kolon, kromě D48 průjezdné. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jíčína i teď v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru v omezení včera havarovalo nákladní auto. Odklízí následky. Objíždí se směr Nový Jíčín mezi exity 2 Bělotín a 17. Starý Jíčín, směr Olomouc pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně to jde přes Starý Jíčín, Starojíckou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. A v Jihlavě pozorně v Havlíčkově ulici na kruhovém objezdu u mostu přes Jihlavu havarovalo osobní auto, je tam zavřený jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Úterní teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 22. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já hned nabídnu další hudební jmény, tak na koho se můžete v nočním radiožurnálu těšit. Zaspívá Michal Hrůza, bude tady Tom Grennan a právě teď Avril Lavigne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Na fotbalové mistrovství světa známe čtvrtý postupující tým do play-off. Na Mexiko, Spojené státy a Německo navázali obhájci zlata z Argentiny, kteří porazili Rakousko 2-0 díky dvěma gólům Messiho. Zápas mezi Francií a Irákem poprvé v historii světového šampionátu přerušila bouřka a podrobnosti o tom uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Z dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale už známe jeden konečný výsledek. Argentina porazila Rakousko 2-0. Jak vypadá zápas Francie s Irákem, který zhruba na 2 hodiny přerušilo počasí, tak to ví Jan Suchan.
2: Nastavuje se první minuta ze 2 avizovaných. Francouzi vedou 3-0. Tento turnaj se zatím nese ve znamení střeleckých dostihů Lionela Messiho a Kyliana Mbappého. Messi, ten se stal nejúspěšnějším střelcem v historii světových šampionátů. Osamostatnil se na prvním místě díky 2 gólům do sítě Rakouska. Teď má těch tref 18 a už jenom o 2 za ním je Kylian Mbappé, který se prosadil nejdříve ve 14. minutě. Pak v 54. využil opravdu zbabranou rozehrávku Iráčanů, kteří mu v podstatě nabídli ten gól po té, co mu následně přihrál Dembele před prázdnou branku. A v 66. minutě dal na 3-0 Dembele. Mbappé se pak hnal za hetrikem, ale nedosáhl na něj. Teď už je vystříden, takže ani nedosáhne. 3-0 za půl minuty by měl být konečný hvist utkání mezi Francií a Irákem. Azijský tým byl naprosto neškodný v tomto duelu, měl jenom jednu pořádnou šanci, kdy Al-Hamadi pálil v 75. minutě těsně vedle. Naopak těch gólů mohl inkasovat ještě víc, třeba takový Olise ještě v 58. minutě napálil břevno. Poslední sekundy tohoto duelu Francie kontroluje zbytek utkání, kombinuje na útočné polovině, teď ještě možná se dostane do zakončení, anebo možná už také ne, už hrajeme přes ty nastavené 2 minuty a to je konečný hvist utkání mezi Francií a Irákem. Francouzi vyhráli 3-0. Teď nás zajímá ještě duel stejné skupiny I mezi Senegalem a Norskem. Informace o něm přidá Martin Charvát.
3: Hraje se nastavený čas prvního poločasu. Norsko vede nad Senegalem 1-0, když si ve 43. minutě trefil Marcus Pedersen. Využil tak velké chyby senegalského obránce Koulibalyho, který špatně odkopl balón přímo na nohu Pedersena a Pedersen tak dal zatím jediný gól tohoto zápasu. Jinak připomeňme, že Pedersen, pro něj je to zvláštní příběh, protože on se totiž na hřiště dostal ve 13. minutě jako střídající hráč za zraněného Riersona a tak tedy po půl hodině hry dal zatím jediný gól zápasu, takže Norsko v nastaveném čase první půle vede nad Senegalem 1-0, přitom mělo zatím více ze hry v tomto utkání. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

dcerami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, to no co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: host Radiožurnálu.
1: Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Maďarská vláda chce změnit ústavu a odvolat prezidenta. Messi i Mbappé dali 2 góly a na mistrovství světa ve fotbale pomohli k výhře Argentiny a Francie. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Kabinet proto zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Oznámil to premiér Péter Maďar v parlamentu. Šujok, kterého do funkce prosadila ještě bývalá vláda Viktora Orbána, už dřív Maďara obvinila ze zneužívání parlamentní většiny ve svůj prospěch. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
5: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
6: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
5: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: V Brně dnes nejen divadelníci oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání, jak doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
7: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
1: Sport.
0: Fotbalisti Norska a Senegalu proti sobě nastoupili na mistrovství světa. Zápas základní skupiny sleduje Martin Charvát.
8: Za chvíli začne druhý poločas, Norsko do něj vstoupí s vedením 1-0, gól dal ve 43. minutě Pedersen, který využil chyby v rozehrávce Koulibalyho. Norové měli hned několik šancí, ale trefil sem jenom zmíněný Pedersen. Takže před začátkem druhého poločasu Norsko-Senegal 1-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: V předchozích duelech Argentina zdolala Rakousko 2-0 a Francie vyhrála nad Irákem 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nové omezení na D1 na Vysočině a zavřený pražský tunel. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína od včerejška v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub. Případně můžete jet po dálnici D1. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Býtýšku během noci postavili nové omezení. Mezi kilometry 153 až 154 zavřeli levý pruh. Nově se jede pravým a po krajnici, tedy dvěma pruhy, plynule. Na silnici 43 z Brna do Svitav stojí nákladní auto. Čekejte ho u Černé hory mezi odbočkami. Podle policie blokuje krajnici. A v Praze zůstává zavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov a k Barandovskému mostu. Opravují v něm výtluky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupni, na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: Komunisti nechali v roce 1950 popravit ve vykonstruovaném procesu Miladu Horákovou. Lidé si její památku včera připomněli při pětním aktu ve věznici Pankrác. My jsme byli u toho a reportáž nabídneme už za chvíli.
11: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Ve vazební věznici Pankrác v Praze včera uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Před 670 lety se konal vykonstruovaný proces podle přesně připraveného scénáře, na kterém se podíleli sovětští poradci. Na šebenici v pankrácké věznici zemřela Milada Horáková 27. června roku 1950.
1: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena. Pěty se zúčastnilo asi 15 lidí z motoskupiny Havlojic Memorial Club.
2: Jsme přijeli vzpomenout brutální justiční vraždu Milady Horákové a ostatních popravených v 50. letech komunistickým režimem.
1: Krištof Rýmský.
2: My často vzpomínáme na ty, kterým komunistický režim ublížil, protože se snažíme, aby se nikdy nezapomnělo na tyhle lidi, aby se nikdy nezapomnělo, proč položili život.
1: S Petrem Blaškem, ředitelem Muzea paměti 20. století, jsme přešli přímo na místo, kde stály šibenice.
3: Tady je místo, kde se do roku 1954 popravovalo. Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo, to byl tradiční způsob popravy vlastně už od Rakouska-Uherska. Rozdíl byl v tom, že po roce 1948 ty popravy měly trvat řadu minut.
1: Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
4: No to je právě otázka, na kterou už asi odpověď nenalezneme. Ten známý příběh, kdy pan Suchý, syn ředitele krematoria, vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že jo, dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
1: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Obec Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci sportoviště. A my se tam vypravíme už za chvíli.

0: V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo. Přestože průzkumy před 5 lety říkaly opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště. I ten už ale přestal stačit. Trávník, který teď kropí pitná voda z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun, ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Je půl čtvrté. Další zprávy a Marek Sedláček. Kandidáta hnutí ANO na pražského primátora Ondřeje Prokopa radní odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Rozhodli tak kvůli tomu, že Prokop ve svém majetkovém přiznání neuvedl 3 byty, které v hlavním městě vlastní. Zjistil to server Seznam zprávy. Minulý týden ho kvůli tomu zastupitelé odvolali i z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop se hájí tím, že už situaci vysvětlil a je připravený zaplatit pokutu. Podle něj se mu Piráti mstí za jeho opoziční práci. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy Unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Lidskoprávní organizace varují, že by takový postup mohl Afgánce vystavit riziku a podkopat základní hodnoty Unie. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra labouristické strany, a tedy i šéfa vlády. O post premiéra a šéfa labouristů se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Burnhama. A soutěž Podcast roku letos opět vyhráli Opravdové zločiny s 82 tisíci hlasů od posluchačů. První místo si drží už čtvrtý rok po sobě. V celkovém pořadí ho následovaly podcasty Noční můry, pro které hlasovalo přes 52 tisíc lidí, a Chumelenice s víc než 40 tisíci hlasy. Cenu odborné poroty potom získal v kategorii zpravodajství podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 nebo podcast Dvojky Kriminálka v kategorii kriminální.
1: Sport.
5: Fotbalisti Norska bojují na mistrovství světa proti Senegalu a podrobnosti má Martin Charvát.
6: 73. minuta, Norsko vede nad Senegalem 3-1, hlavní postavou znovu Erling Haaland také v tomto zápase dává 2 góly, za Senegal snižoval Ismaila Sarr. Takže v 70. teď už 4. minutě Norsko s

0: Senegal 3-1. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Trenér Filip Jícha skončil po 7 letech na lavičce házenkářů Kýlu. Po neúspěšné sezóně byl odvolaný, i když měl smlouvu do roku 2028.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už z půlky průjezdná D48 na Novojičínsku a omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína se po noční uzavírce znovu jezdí. Policie hlásí, že následky nehody na 12. kilometru jsou odklizené. Uzavírka byla obousměrná. Opačně směr Bělotín-Olomouc na exitu 17 Starý Jičín provoz zatím ještě odklání. Oběd to jde přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov stojí osobní auto. Na 11. kilometru na krajnici jen na blikačích, dejte pozor, kolem se pohybují lidé. A na silnici 38 z Jihlavy do Znojma se objíždí odstavený tahač. Stojí v úseku Dlouhá Brtnice Hladov v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď už si poslechněte nejnovější díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Plameňáková revoluce, tak se začalo říkat sérii demonstrací převážně mladých lidí v Albánii.
6: Albánci odmítají plán rodiny Donalda Trumpa na výstavbu turistického rezortu v chráněné oblasti.
7: Kde podle kritiků projekty ohrozí přírodní lokality a migrační trasy plameňáků.
8: Jared Kushner and Ivanka Trump. Ivanka is a key figure.
6: Luxusní hotely mají vyrůst na ostrově Sazan.
9: Premiér Rama prohlásil, že výstavbu už nic nezastaví.
4: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Ptám se albanisty Roberta Dobry, zakladatele iniciativy Všechny tváře Albánie. Dnes je úterý 23. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
4: Peníze z obchodu s drogami by mohly financovat luxusní rezort Trumpova zetě v Albánii. S touhle informací přišel server Balkan Insight. O jakých penězích se bavíme, kde se vzali, odkud pocházejí?
10: No zaprvé je třeba říct, že ono se nedá přímo říct, že by peníze z drog financovaly výstavbu toho rezortu, protože tam vlastně figuruje taková docela spletitá síť firem, která leží mezi tou firmou těch katarských bratrů, která vlastně ty pozemky drží, a Jaredem Kushnerem. Jeho firma Affinity Partners tam má ten projekt stavět. A na druhé straně vlastně toho všeho stojí osoba jistého Artura Šehua, který se právě objevil nedávno v té zprávě albánské speciální prokuratury pro vyšetřování korupce, který podle všeho je zapleten v nějakém drogovém kartelu a do nějaké míry koordinuje nebo řídí import nebo vlastně pašování kokainu do Evropy z Jižní Ameriky.
11: Artur Šehu se účastnil schůzek mimo jiné ve Španělsku, Monaku, Německu a na ostrově Aruba, během kterých se domlouval nákup, přeprava a pašování velkého množství narkotik do Evropy.
10: A tenhle ten Artur Šehu, shodou okolností, tahle ta osoba, tak je ta samá, která vlastně sfalšovala papíry, dokumenty k těm pozemkům, na kterých se ten rezort ve Zvernecu má stavět. Potom přes takovou tu, jak jsem říkal, tu spletitou síť firem vlastně ty pozemky různě vyváděla, přeprodávaly se, probíhaly tam různé transakce, až nakonec vlastně skončily tedy u té katarské společnosti. A v tom procesu, který ten Artur Šehu zinscenoval, tak pravděpodobně došlo k tomu, že se do toho nějakým způsobem zapletli, že se v tom vlastně prali ty výnosy z trestné činnosti.
12: Jo, jo, právě z dovážení teda kokainu tak, do Evropy z Jižní
10: pravděpodobně, Ameriky. Tak to vychází z té zprávy tak toho SPACu.
12: Jo, což je albánská prokuratura.
10: Ta albánská státní, speciální prokuratura pro vyšetřování korupce.
12: Tak, no, tak proto i server Balkan Insight píše, že mohly by ty peníze vlastně být spojené s tím projektem z toho důvodu, že jestli to teda chápu správně, tak ti lidé, kteří vlastní pozemky na ostrově, kde by Jared Kushner a Ivanka Trumpová chtěli postavit ten resort.
10: Že vás přerušu, teď se bavíme jenom o Sazanu, o tom ostrově, ale o Zvernecu, což je na pevnině. Naproti vlastně, protože on ten celý projekt Jareda Kushnera sahá na ten ostrov Sazan, to je jeden aspekt. Druhý aspekt toho projektu jsou ty pozemky ve Zvernecu právě nedaleko v Lory, na druhé straně vlastně toho Lorského zálivu.
12: Aha, a ten luxusní resort má být na obou dvou těch částech.
10: Ano, to má vlastně dvě komponenty, ta výstavba, kterou ten Kushner plánuje. A jedna z těch komponent jsou právě ty pozemky u Zvernecu a na základě těch protestů, ke kterým tam došlo, tak se potom rozproudily i ty celoalbánské protesty, které můžeme teď sledovat v médiích.
12: Mají být do toho zapleteni, teď se stále bavím o tom případu, který vyšetřuje albánská prokuratura, mají do toho být zapleteni přímo i Kushner a jeho žena Ivanka Trumpová, dcera Donalda Trumpa, amerického prezidenta?
10: To je čistě spekulativní.
12: Já se ptám, já nevím.
10: Já to taky nevím. Ani v té zprávě vlastně o tom není žádná konkrétní zmínka. Respektive tam je řečeno, že v tuhle chvíli nic neznačuje tomu, že by Kushner nebo Ivanka Trump nebo někdo z té jejich společnosti o tom měl povědomí.
12: Mm-hmm. Ale že existovala jakási korupční chobotnice, o tom se prostě píše.
10: Ano, no píše se o tom, že ten hlavní problém se týká opravdu těch pozemků a toho, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno. Protože ty pozemky původně patřily albánskému státu, protože původně byly vyvlastněny za toho minulého režimu v Albánii, staly se státním majetkem. Potom vlastně už desítky let tam probíhají soudní procesy o určení vlastnictví těch pozemků. Což byl jeden z důvodů, proč ti místní lidé vlastně od toho z Venecu přišli protestovat. A za těchto okolností přišel ten Artur Shehu. Podařilo se mu sfalšovat ty dokumenty a albánský stát ty pozemky převedl na něj.
12: Mm-hmm. A on to chce právě prodat.
10: On je vlastně prodal.
12: On už je prodal.
10: Pokud já vím, tak ta transakce v podstatě už proběhla. Ovšem s tím, že na základě toho vyšetřování SPACu došlo ke zmrazení těch financí, které vlastně ten konec té spletité sítě firem vlastně získal od té katarské společnosti, která je koupila.
12: Jo. No spletité je to dost.
10: Je to velice
12: a staví
10: spletité.
12: Se tam už, že jo?
10: To je další věc. Stalo se to, že ta firma, která ten pozemek spravuje, tak tam začala stavět nějaké přípravné práce, nějaké betonové plochy, silnice a tak dále.
12: Tak jak už stáhlo už se do země, tak?
10: Tak, stáhlo se do země. Tak. Postavila plot. Což zase byl jeden
12: jaký
10: z důvodů.
12: Jaký plot? Jakože oplotila ten areál?
10: Tak, ten areál těch pozemků se oplotil. Hmm. Což byl jeden z důvodů, proč tam ti místní přišli vlastně protestovat. Ona je to chráněná krajinná oblast, za prvé. Za druhé, ti místní byli zvyklí to využívat. Ty pláže tam, ty písečné duny, ty lesy a tak dále. Ta stavba toho plotu byl jeden důvod. Druhý důvod byly právě ty pozemkové poměry, respektive ty nevyřešené spory tam. A potom tam vlastně došlo k tomu, že společnost, která ten pozemek hlídá, tak velice neurvale zasáhla proti těm demonstrantům, když ten plot bořili, kdy vlastně jednoho toho demonstranta zbyli a pak ho otáhli, smíkali ho někde po štěrku, prostě Bůh ví kam. Čemuž přihlížela mimochodem albánská státní policie, která neudělala vůbec nic.
12: Řekněte, co tam má teda vzniknout na ostrově a na pobřeží?
10: Mají tam vzniknout takové hyperluxusní turistické rezorty, elitní, to znamená cílené na velice bohatou klientelu. Nemá se jednat o nějaký jako běžný rezort, nemá se jednat o nějaký rezort, který by kombinoval různé druhy ubytování a tak dál. Je to vyloženě výlučně elitní rezort pro tu nejbohatší klientelu. Hmm. Tak to Jared Kushner sám specifikuje, tak tomu přistupuje albánská vláda. The country just had incredible natural beauty, but it seemed like a place that
12: nobody knew or understood. Dokonce o tom ostrovu, o tom Sazanu, o kterém se teda hlavně mluví, tak tam má být, že to má být privátní ostrov, soukromý ostrov, říkala Ivanka Trumpová. Beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. To nevím, co si pod tím mám představit.
10: No to jsou různé informace, které tak kolují, že ona říká tohle, potom přijde albánský premiér a ten říká, že to bude sloužit jako turistický rezort primárně. This is a blessing for the country. Že to přinese ohromné peníze do albánského rozpočtu. In a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself. Nikdy nevysvětlili, jak by to mělo přinést peníze do albánského rozpočtu. Bez ohledu na to, že tady on říká, že to má dohromady přinést něco kolem 5 miliard euro, tak zaprvé pravděpodobně se v tuhle chvíli odhaduje, že by měl být dostavěn, pokud se začne stavět. Někdy kolem roku 2035 až 2040. Takže ta částka se rozloží do ohromně dlouhé doby, to je jedna věc. Druhá věc je, On vlastně jedinou věc, kterou dokáže konkrétně říct, že by měl ten rezort přinést běžným občanům albánským nebo ekonomice albánské, tak je to, že tam vzniknou pracovní místa. Problém je ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí, protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás, ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten rezort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
13: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
10: To je jeden z důvodů.
13: Tam žijou plameňáci.
10: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
13: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
10: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvernecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kušnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou prostě, ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval, ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo, i co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohle to všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
13: To tak bývá, ano, že jo.
10: Rozbuška byl ten Zvernec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
13: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní rezort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
10: To zní jako z pohádky.
13: Trošku, no, tak mluvila o tom takhle.
10: Já bych na to navázal.
13: Krásné jako mokřady, jako unikátní biodiverzita.
10: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do tyrany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí.
13: Vlastně. Počkejte, jak změní zákon?
10: No, nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No, změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomto národním parku, v téhle chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě protože chceme. To oni teď můžou udělat. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
13: Aby se to urychlilo.
10: Urychlí se to tím, ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť teď s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
13: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
10: No, to jsem vám ještě chtěl odpovědět na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
13: Jak velká obecně část té společnosti.
10: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohle to podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti, takový jako fatalistický sentiment, dá se říct, kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii někoho zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
14: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
10: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda.
13: Rozumím tomu, na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky.
10: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Plnou šíři nejenom téhleté konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, mm-hmm. tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
13: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura. A
10: navíc
13: tak dále,
10: ano,
13: že jo?
10: Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAK, což samozřejmě v pořádku, ale přijel do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
13: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali pořádně stavit. Vystavil se tam ten plot.
10: To je ta rozbuška, o které jsme se bavili.
13: Tam vlastně, taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
10: No a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
13: Jo.
10: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. Jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď,
13: ano.
10: Co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvernecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvernec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla, ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku.
15: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and
10: to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
13: Zmínil jste jméno Marty Kos, což je teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
10: Určitě je to tak i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat proto, aby vstoupila do Evropské unie, anebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako je Albánie co nejdříve vstoupily.
13: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
10: No,
13: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera i Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
10: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019 až 2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
13: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánců, Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albány.
10: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
13: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
10: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
13: On tohle nekomentuje.
10: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se optala, jaká síla tedy za tím stojí. On říkal, že za tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná za tím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná za tím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii a nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohle to ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
13: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
10: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politický, nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
13: Ono i bezpečnostně, tak přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
10: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik, ale nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 44, de facto až v roce 47, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic. Jo. Teď se píše často na internetu různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda. Je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam Bůh ví, jak dlouho provozoval svůj rezort. Ono ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam, dejme tomu 100 let, bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
13: Tak nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten SPAC a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit ty plány?
10: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. Hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dále. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Ramu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dále. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
13: Jo. No jako, tak teď by to krásně, že zase Donald Trump a říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten rezort chceme.
10: Třeba no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to pomůže.
13: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
10: Děkuji moc za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie. A velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše, to znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
16: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy a Marek Sedláček.
3: Vláda podpoří výstavbu AI gigafaktory v Česku. Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z 5 velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by projekt posílil nezávislost Česka.
4: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
3: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni víc než 40% Čechů. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko a na dlouhou cestu by se řidiči měli hlavně připravit.
5: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
5: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
7: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapal.
5: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Kvůli vysokým cenám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a taky vybavit hasícími přístroji. Rizikové je podle Posekané taky špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
8: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
3: Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za víc než 350 milionů korun.
1: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl rád spíš za jistý postup Argentinců ze skupiny.
9: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
3: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D10 u Staré Boleslavy a omezení na D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav narazilo auto do svodidel. Kilometr 12,5 je to v nepřehledném úseku. Následky nehody blokují levý jízdní pruh.
11: Před sjezdem na Brandýs zatáčce auto ve svodidlech, to v levém pruhu, plus v odstavném pruhu stojí ti, co mu pomáhají. Právě tam přijeli hasiči.
10: Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína je už po noční úplné uzavírce průjezdná v obou směrech. Následky nehody na 12. kilometru jsou odklizené. Skončil taky odklon dopravy na exitu 17 Starý Jičín směr Olomouc. Na D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov stojí osobní auto. 11. kilometr je to v omezení se dvěma zúženými pruhy a skrajnice částečně zasahuje do pravého. Auto je jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se zase vyjasní, teploty 24 až 29, na horách kolem 22. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Jak už jste slyšeli ve zprávách, aktuální hrací den na fotbalovém mistrovství světa přinesl hned dvě nej. Fotbalista Lionel Messi dal při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0 oba góly a osamostatnil se s celkově 18 brankami v čele tabulky střelců na světových šampionátech. A vůbec poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale bouřka. Francie i přes zdržení porazila Irák 3-0. Další novinky probereme v našem vysílání už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: 3 ze 4 zápasů této noci na fotbalovém mistrovství světa jsou odehrané a ve všech bylo na co se dívat. Jako poslední skončilo utkání mezi Norskem a Senegalem. Podrobnosti z něj má Martin Charvát.
2: Je to tak, Norsko nakonec uhájelo vítězství, dokázalo zdolat Senegal 3-2, byť Senegal v závěru se tlačil za vyrovnáním, dokázal snížit v nastaveném čase, který byl celkově 9-minutový, ale v samotném závěru už si velkou šanci nevypracoval a tím pádem Erling Haaland znovu dotáhl Nory 2 góly k vítězství, tentokrát tedy nad Senegalem, který hrál většinu zápasu hodně pasivně. Haaland ale ve druhém poločase se 2x trefil z pokutového území, využil své dobré orientace před gólmanem a zblízka se trefil, rozhodující gól dal přibližně 1/4 hodiny před koncem o břevno, takže Norsko dokázalo vyhrát také po druhé na tomto turnaji, po druhé díky 2 gólům Haalanda, a když se trefuje Haaland, trefuje se také Lionel Messi a trefuje se také Kylian Mbappé. Haaland, Messi, Mbappé za tuto noc, za tento večer z českého pohledu to mají na stejno, všichni totiž dali 2 góly. Kylian Mbappé 2 brankami přispěl k vítězství Francie nad Irákem 3-0, přičemž tento zápas celkově trval vlastně 4 hodiny. Bylo to kvůli tomu, že o poločase přišla do Filadelfie, kde se utkání hrálo, bouřka, a to tak silná, že byly blesky. Podle současných pravidel platí, že 13 kilometrů od stadionu se nesmí objevit blesk, jinak je utkání na 30 minut přerušené. No a samozřejmě s každým dalším bleskem začíná tento odpočet na novo a tím pádem, i když se k tomu připočetla následná pauza na rozcvičku hráčů, tak se v podstatě po poločase 2 hodiny nehrálo. Po prvním poločase Francie vedla 1-0, ve druhém poločase Mbappé po velmi špatné rozehrávce Iráčanů přidal 2. gól a následně Dembélé přidal gól 3., takže Francie vyhrála 3-0. No a Lionel Messi, ten se nejprve netrefil z pokutového kupu v zápase Argentiny proti Rakousku, následně ale 2 góly ze hry dokázal dát a tím pádem Messi 2 góly přispěl k výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0. Ještě se v 5 hodin ráno českého času začne hrát duel mezi Jordánskem a Alžírskem. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Vesmírné dění umí věci nejenom pozorovat, ale také poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Vědci je proto rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
2: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných Van Allenových radiačních pásů.
3: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
2: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru, který je poměrně prázdný, se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet tady v té husté atmosféře. Nicméně, pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, které vznikají v kosmickém plazmatu, tak jak plazma různě kolotá, a my, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
3: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
2: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
3: Co jsou třeba ty hvizdy?
2: Hvizdy, to jsou signály, které se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách. Když udeří blesk, tak emituje samozřejmě světlo, ale i záření na jiných vlnových délkách.
4: Takže to není jenom ta rázová vlna toho hromu, ale je to ještě něco dalšího.
2: Ano, přesně tak, je to vlastně širokospektrální buls a tohle záření může proniknout do zemské magnetosféry, kde se následně šíří.
3: Záznamy hvizdu ale neslouží k tomu, aby vědci jen poslouchali bouřky z vesmírné výšky. Zajímá je, jak se vlny šíří prostorem. Podle toho, jak záznam vypadá, totiž můžou spočítat, co se v magnetosféře děje.
2: V tom prostředí se ne každá frekvence toho signálu šíří stejně rychle. A jakmile se ten signál začne zpožďovat, tak ty vyšší tóny slyšíte dříve než ty nižší.
4: Takže my to používáme. Víte, kde vznikl ten blesk, víte, kde máte tu sondu, to šíření toho zvuku vám napoví, co se děje mezi tím.
2: Přesně tak. Můžeme se trošku i dovtípit, jaké muselo mít vlastnosti to prostředí, kterým se to vlnění šířilo.
3: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
2: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
3: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
2: Hvězdy, aurorální sykot, zvuky, které syčí, nebo chorus. Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
3: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
5: My tam máme přístroj na měření elektromagnetických vln na slyšitelných frekvencích. Magnetické i elektrické antény tam máme. A tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
3: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Marek Sedláček. Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedla to ve své tiskové zprávě. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle Evropské vysílací unie, která sdružuje média veřejné služby v 56 zemích světa, musí být reforma předvídatelná a má zaručovat redakční nezávislost. Vyzvala proto vládní politiky, aby od změn upustili. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí tak Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svoji práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace, v minulosti pracovala také jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka včera věc nechtěla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
2: Sport.
1: Obhájci titulu v šancelize fotbalisti Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D10 u Staré Boleslavy a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy stále pozorně za sjezdem na Starou Boleslav. Na kilometru 12,5 hlásil náš zpravodaj nehodu v levém jízdním pruhu. Osobní auto tam narazilo

0: do svodidel. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 v noci opravovali vozovku. Za sjezdem na Ořech je mezi kilometry 18 a 16 zavřený pravý pruh a rychlost snížená na 80 km v hodině. Čekejte hustší provoz. A na silnici 43 z Brna do Svitav se objíždí odstavené nákladní auto. Stojí u Černé hory mezi odbočkami. Podle policie blokuje krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A v Česku už svítá, ráno bude polojasné až skoro jasné, ojediněle taky s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo taky bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Ano, a pojďme se těsně po půl páté podívat krátce do dnešního kalendáře. Máme úterý 23. června, takže svátek mají Zdeňky a my jim blahopřejeme. 57. narozeniny potom oslaví režisér David Ondříček, také gratulace. No a je to právě 15 let, co odešlo do hereckého nebe představitel legendárního detektiva Columba, americký herec Peter Falk. Příští rok si budeme připomínat 100 let od jeho narození.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

American Icon. Super Poldík, tak se jmenuje interaktivní animovaný avatar, kterého nyní testují středočeští policisté. Pomáhat jim bude s výslechem dětí. Jak vypadá a co přesně umí, tak to se od nás dozvíte už za chvíli.

0: Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo také rychlost reakcí.
1: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
2: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
1: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
3: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
4: Kapitán Markéta Zvelebilová ze Středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
3: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
4: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
3: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je Jaja Pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, takzvaně třeba zamrzne. To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
4: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
5: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem tu osobu, kterou to snímá, toho policistu. Tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
4: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf Středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
6: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
4: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
7: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
4: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Britský premiér Starmer končí, mohl by ho nahradit bývalý starosta Manchesteru. Odboráři ČT a rozhlasu večer jednali se zástupci vlády. Fotbalisté Messi, Mbappé a Haaland dali 2 góly a pomohli svým týmům na mistrovství světa k výhrám. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: O post nového britského premiéra se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Nový poslanec bude kandidovat na předsedu Labouristů, který se stane předsedou vlády. Oznámil to krátce po tom, co svůj konec v čele britského kabinetu ohlásil Keir Starmer.
3: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární Labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Zástupci vládní koalice se včera večer sešli s odboráři veřejnoprávních médií. Jednali o návrzích na změnu financování Českého rozhlasu a České televize. Odboráři po schůzce řekli, že zopakovali svůj postoj a předložené návrhy považují za nepřijatelné. Na hlubší diskuzi ale podle Vlastimila Vojtěcha z odboru České televize nedošlo.
4: Návrh nesmí v žádném případě poškodit obě dvě instituce. Musí být předvídatelný, garantovaný s pojistkou, to garantovaný s pojistkou. To jsme tento, ale debatu jsme o tom podrobno nevedli, protože my se domníváme, že to je prostor pro management oboru médií, ne pro odbory.
1: Vláda změny hájí s tím, že jimi plní své předvolební sliby o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Výsledky druhého kola přijímacího řízení na střední školy se dnes dozví uchazeči. Organizace Cermat je zveřejní v elektronickém systému DIPSY. K dispozici budou také na webech jednotlivých škol. Do druhého kola se přihlásilo kolem 13 000 uchazečů. Pokud se na vybrané školy nedostanou, můžou od 24. června zkusit ještě třetí a další kola. Ta už ale nejsou řízená Cermatem a přihláška se podává v listinné podobě přímo školám, které je vyhlásí. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbyrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku.
5: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
2: Sport.
1: Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titul tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Teď bojuje Jordánsko s Alžírskem a vidí to Adam Weidenthaler.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 u Rousínova a kolony na dálnici D1 v Ostravě. Na dálnici D1 z Brna do Výškova za sjezdem na Rousínově na vozovce Dřevěný klín, kilometr 222 a je v levém jízdním pruhu. Na dálnici D1 v Ostravě směr Brno jede několik nadměrných nákladů. Je to v omezení mezi kilometry 360 až 355. Na Brno se za náklady velmi pomalu jede, směr Polsko teď dálnice stojí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Starou Boleslav, kilometru 12,5. Místem projel náš zpravodaj a hlásil neprůjezdný levý jízdní pruh. Kolona se v místě nehody teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami, během dne čekáme přechodně až oblačno, na jeho západě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, 23. června, tak ať už vás dnes čeká cokoliv kolem vás, zřejmě budou asi padat teplotní rekordy. Dobré jitro.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál dnes začínáme v Ostravě Porubě. Ani 7-hodinové jednání tam nezažehnalo rozkol, ve kterém lidé podali tisíce připomínek proti záměru dopravního podniku postavit novou 3-kilometrovou trať a hodlají se bránit dál, dokonce i soudní cestou. Dopravní podnik města Ostravy chce koleje začít budovat už příští rok na podzim.
1: Ti, kteří mají auta, myslíte, že budou jezdit šalinama?
2: Dotaz do sálu od Radka Nováka. Odpovídají mu stovky lidí, kteří přišli s námitkami. Výjimkou je Lumír Cyrus.
3: Poruba vymírá a abychom tady udrželi milé lidi, tak je musíme taky na něco přilákat. Alternativa je kvalitní městská hromadná doprava.
2: Petici proti tramvaji podepsalo 5 000 lidí a do řízení EIA poslali skoro 3 500 připomínek. Tramvaj nechce ani Jana Otrubová.
4: Protože ten kraval, kdo tu má v tom žít, když jsme si zvykli na tu pohodu.
2: Podle ředitele dopravního podniku Ostrava Daniela Morise bydlí v oblasti, kam chtějí zavést trať, přes 14 000 lidí závislých na autech nebo autobusech.
5: Každá taková připomínka nás může posunout, protože nám jde opravdu o to, abychom postavili kvalitní stavbu. A zhotovitele můžeme mít někdy příští rok na podzim, tak se může začít stavět.
2: Ostrava chce na stavbu využít evropskou dotaci. Tramvaj by ale musela na koleje vjet nejpozději za 3 roky. Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který trať kritizuje, nevěří, že je to možné stihnout.
6: Ta dokumentace je zoufale špatná a pokud v současné podobě dostane souhlasné závazné stanovisko, tak je to rozhodnutí politické, nikoli věcné a my se proti němu budeme soudně bránit.
2: Po 10. hodině večer krajští úředníci jednání ukončili, přestože se někteří diskutující ještě hlásili. I proti tomu se odpůrci tramvaje chtějí ohradit. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: turn to dust all that I adored.
1: Tady je Radiožurnál ve čtvrta šest. Právě dnes organizace CERMAT zveřejňuje výsledky druhého kola přijímacích řízení na střední školy. Uchazeči je opět najdou v elektronickém systému DIPSY a mají být také k dispozici na webech jednotlivých škol. A dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie. Brexit tehdy volilo téměř 52% lidí, pro setrvání v unii hlasovalo o 4% lidí méně. Teď po 10 letech by podle nejnovějšího průzkumu agentury YouGov odchod z unie volila pouze třetina lidí.
2: Dnes nás čeká slabé ochlazení. Teploty by totiž nikde neměly přesáhnout tropickou třicítku. Nejtepleji právě se 30 stupni bude na jižní Moravě. Jinde se bude teplota držet mezi 24 a 29 stupni. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 22. A nebe bude ráno polojasné až jasné, ojediněle pozor na mlhy. Během dne se bude opět zatahovat, čekáme přechodně oblačno a hlavně na Šumavě se budou objevovat ojediněle dešťové přehánky nebo bouřky. V nich může napršet až 25 mm srážek. Večer se bude opět obloha vyjasňovat a ještě vítr ráno a večer povane jen slabě, během dne bude mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 19 minut. Výstražná stávka v Českém rozhlase a v České televizi o půlnoci skončila. Pracovníci obou médií protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení mediálních poplatků.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
2: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Na kanálech České televize pak pořady začínaly se zpožděním, třeba i hlavní zpravodajská relace Události.
3: Výjimečný den, výjimečná relace. Taky Události dnes začínají s minutovým zpožděním. Důvodem je výstražná stávka zaměstnanců České televize.
4: O jejich důvodech a průběhu budeme informovat během relace jako o každé podobné události. Hezký večer.
2: Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Zůstaň to se mnou. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia, třeba v Ústí nad Labem.
5: Timothy Snyder, Tyranie. Historie se sice nikdy neopakuje, ale skýtá nám poučení.
2: Na stávku upozornil na koncertě v Ostravě i symfonický orchestr Českého rozhlasu a jeho ředitel Jakub Čížek.
6: Kultura je bohužel většinou na těch prvních místech, kde se hledají úspory. Proto se jako symfonický orchestr Českého rozhlasu k této stávce takto symbolicky připojujeme.
2: Iniciativa Veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba Evropská vysílací unie kritizují vládní záměry na změnu financování. Podle nich ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií, pokračuje mluvčí iniciativy Veřejnoprávně Jan Herget.
7: Trváme na tom, že nejvyšší garancí nezávislosti a stability je zachování systému financování prostřednictvím poplatků. Pokud budou snahy o ovládnutí médií pokračovat, jsme připraveni v protestech přitvrdit.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu výtky k návrhu odmítl. Podle vládního návrhu by Česká televize měla proti současnosti přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle Andreje Babiše teď instituce dostatečně nešetří.
8: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, prosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
2: Koalice chce změny zavést od příštího roku. Podle ředitelů rozhlasu a televize by to znamenalo rušení pořadů a stanic i propouštění. Opozice chce proti vládnímu návrhu v parlamentu bojovat. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál i dnes samozřejmě sportovní, jednak v souvislosti s fotbalem. Messi má rekordní počet gólů z mistrovství světa. Probereme to stejně jako trest Markétě Vondroušové. Špičková tenistka dostala 4letý trest za neposkytnutí vzorku na vyšetření dopingu. Co to znamená? Dozvíte se od nás.
1: Host radiožurnálu. Každý pátý pár řeší neplodnost a česká vědkyně Kateřina Komrsková možná drží v rukou technologii, která může změnit pravidla hry. Zakladatelka startupu Molecule 46 vyvinula patentovanou metodu, která dokáže oddělit zdravé spermie od poškozených a zvýšit šanci na úspěšné oplodnění. Jak se z akademického objevu stává světový startup? A proč by vědecké objevy neměly končit jen v šuplíku nebo na patentové listině? Kateřina Komrsková bude hostem radiožurnálu.
2: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 17:30. A Pavel Prouza pro nás má zprávy.
4: Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzičané by si mohli sami zavádět předpisy o územní nebo bytové politice. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
3: Sport.
4: Fotbalisté Jordánska a Alžírska spolu hrají zápas základní skupiny světového šampionátu. Duel sleduje Adam Weidenthaler.
5: Je to souboj o první body pro tyhle dva týmy na světovém šampionátu. V 31. minutě ale stále skóre vyrovnané mezi Jordánskem a Alžírskem. A taky bezbrankové 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Už dříve vyhrála Francie nad Irákem 3-0, Senegal podlehl Norsku 2-3 a Rakousko Argentině 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D1 v Ostravě a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 na průjezdu Ostravou směrem do Brna projížděl dopravním omezením nadměrný náklad. Už se znovu projíždí rychleji, kolony se rozjely. V Ostravě na Rudné směrem z Havířova se tvoří ranní kolona před odbočkou do Vratimovské, zdržení 10 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav teď pomalu na 13. kilometru máme hlášenou nehodu a začíná se tvořit kolona. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou silničáři odklízejí dopravní omezení na 21. kilometru. Jede se pomaleji, zatím jedním pruhem bez většího zpoždění. A na silnici 43 ze Svitav do Brna opatrně na obchvatu Černé hory stojí tam odstavené nákladní auto. Vybočuje se do protisměru v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nad naším územím je dnes po ránu jasno až polojasno. Ojediněle se vyskytují mlhy, tak buďte na svých cestách do práce nebo z práce opatrní. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 a 19 stupni. Na severovýchodě a severu našeho území je dnes ale po ránu trošku chladněji, tam se ochladíte víc, tam místy teplota klesla ke 12 stupňům. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude zpočátku ještě polojasno až jasno. Postupně se ale bude nebe zatahovat a smraky přijdou na naše území opět srážky. Jednat se bude o výjimečné přehánky nebo bouřky, kterých bude nejvíc na Šumavě. Večer pak srážky ustanou a nebe se projasní. Teploty dnes o trochu vlídnější než v předchozích dnech. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 24 a 29 na jižní Moravě až 30 stupni. Na hřebenech hor naměříte kolem 22. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím hned po zprávách, takže za chvíli přidáme další reportáže a zajímavosti tento

0: Krát o vzácném syndromu Dravetové. Ten má v Česku podle odhadů neurologů asi 100 dětí. Péči rodiny potřebují malí pacienti non-stop, na což upozorní lékaři právě u příležitosti Mezinárodního dne povědomí o této nemoci. A to povědomí za chvíli v ranním radiožurnálu trochu pozvedneme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 15.
1: 5.37 Radiožurnál, posloucháte nás i dnes 23. června, právě dnes je Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná forma epilepsie začíná v prvním roce života dítěte a provází velmi časté epileptické záchvaty. Zdravé dítě kvůli nim začne rychle zaostávat ve vývoji a život rodiny se tak ze dne na den obrátí úplně vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít prakticky kdykoliv.
2: Poprosím, posaď se.
3: Jo. Říká 9leté Sylvii laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
2: Do třepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
4: Studí to hrozně.
3: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce. Vypráví její maminka Martina.
5: My jsme volali rychlou záchrannou službu a když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
3: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
5: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku. Teď máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
3: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, pod dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
5: Nese sebou mentální postižení, nese sebou hyperaktivitu. Sylvinka má obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
3: Nemoc poprvé popsala před necelým půlstoletím francouzská lékařka Charlotte Dravetová. Vzniká na základě mutace v jednom konkrétním genu. Epileptické záchvaty při ní můžou spustit i emoce, třeba velká radost nebo smutek.
6: Dobrý den, tak ahoj Sylvie.
4: Ahoj.
3: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
6: My z toho umíme odečíst elektrickou aktivitu mozku a dobrá zpráva teda je, že nevidím žádné epileptiformní výboje. Tak to je dobrý, Sylvie.
4: Dobrý.
6: Tak a teď si na tebe posvítím světýlkem. Vyplázni nám jazyk veliký. Řekni a.
4: A.
3: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
6: Používáme nově fenfluramín, vysloveně lék pro syndrom Dravetové, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá. Ty výsledky jsou patrné.
3: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty, s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: 5.43 v ranním radiožurnálu vás vezveme do svatovické katedrály na Pražském hradě, nikoli tedy kvůli varhanům. Sochaři a restaurátoři tam právě teď také opravují části klenby u oken katedrály. Některé staré kameny, které jsou porušené, tady musí doslova vysekat a následně pak nahradit kameny novými.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalévá olovem.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: No, je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Právě dnes poslanci opět provedou zpřísnění trestů za neplacení výživného. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. A detaily chystáme už po 6. hodině v našem vysílání. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, a to proto, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Je to poprvé od okamžiku, kdy před 5 lety Talibán převzal moc v zemi. Víza mají platit pouze jeden den a pouze na území Belgie.
6: Kolony na D11 u Sadské a překážka na D2 u Podivína. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou na 24. a 5. kilometru se dojíždí do kolony. Silničáři teď odklízejí dopravní omezení po nočních opravách. Jede se zatím jedním pruhem zpoždění kolem 5 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivíne stojí kamion. Je na 41. kilometru v odstavném pruhu, některá vozidla tam vybočují. Na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna popojíždí kolona ze 2. kilometru kvůli omezení na D1 zpoždění 10 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna stále opatrně na obchvatu Černé hory stojí tam odstavené nákladní auto. Vybočuje se do protisměru v zatáčce. A na silnici 345 z Golčova Jeníkova do Chotěboře zvolněte za Přísečnem. Havarovalo tam dodávka, je mimo vozovku, je tam omezený průjezd na jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Včera se objevily opět silné bouřky v jihozápadní a pak také ve východní části naší republiky. Přinesly sebou přívalový déšť, kroupy i silné nárazy větru. A podobné počasí nás čeká i dnes. Po docela poklidném ránu s polojasnou až jasnou oblohou, kterou ale místy zakrývá mlha, nás čeká oblačný den a hlavně opět na Šumavě počítejte s ojedinělými přeháňkami anebo s bouřkami. Mohou být i velmi silné a naprší v nich kolem 25 mm srážek. K večeru se bude počasí na celém našem území uklidňovat a nebe se vyjasní. Teploty dnes nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech. Pohybovat se budou mezi 24 a 30 stupni. Nejtepleji bude na jižní Moravě. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, jedna z novinek na Radiožurnálu v 5.50. Další novinky jsou fotbalové. Fotbalisté Francie na mistrovství světa porazili Irák 3-0 a tohle utkání vešlo do dějin. Jako první v historii bylo totiž přerušené kvůli bouřce, a to téměř na 2 hodiny. Podrobnosti poví Martin Charvá ze sportovní redakce. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno. Na tomto šampionátu platí pravidlo, že když uhodí blesk do 13 km v okolí stadionu, tak je na půl hodiny přerušený zápas. Což se oficiálně stalo o poločasové pauze, při které museli diváci v hustém dešti rychle odejít z tribun, a protože se odpočítává půl hodiny od posledního úderu blesku, zpozdil se začátek druhé půle nakonec o 1 hodinu a 55 minut. Fotbalisté totiž po konci bouřky navíc měli přes čtvrt hodiny na rozcvičku. Francie poté přidala ve druhé půli 2 góly a Irák porazila zmíněných 3-0.
0: Góly Argentiny na mistrovství světa zatím dává pouze Lionel Messi. Po úvodním hattricku se dvakrát trefil do sítě Rakouska.
1: A to navíc Messi neproměnil penaltu, i tak je ale k nezastavení argentinské deníky a servery na něj pějí ódy, jak se mu den před jeho 39. narozeninami daří. Messi se teď osamostatnil v čele historické tabulky střelců na světových šampionátech. Na svém kontě má už 18 gólů a také Messi dal gól v 6. utkání světového šampionátu v řadě. Příště se může osamostatnit proti Jordánsku 7. gólovém utkání za sebou. Mimochodem je možné, že Messiho pozice nejlepšího střelce historie je jen dočasná. Francouz Kylian Mbappé má totiž po dnešních trefách jen o 2 méně, a to je navíc o více než 11 let mladší než Lionel Messi.
0: Tak tolik historické tabulky. Mezi nejlepší střelce šampionátu patří také Erling Haaland, když hraje za ne tak silné Norsko.
1: Haaland dal znovu 2 góly, tentokrát do sítě Senegalu, a přispěl tím k výhře 3-2. Teď hraje Jordánsko proti Alžírsku. Utkání vidí Adam Weidenthaler.
2: A Jordánsko vede po prvním poločase 1-0. Prosadil se Al Rajdan a je to docela nečekaný úvodní gol vzhledem k tomu, že Alžírsko je favoritem tohoto duelu a taky proto, že reprezentanti této největší africké země drží míč v 75% času. Oba celky v prvním utkání skupiny J, kde jsou i Argentina a Rakousko, prohráli. Teď je tedy blíž k prvnímu zápisu Jordánsko. Druhý poločas začne za zhruba 12 minut.
0: Tolik tedy Adam Weidenthaler, který sleduje aktuální zápas. Mluvili jsme také o tom, že bouřka poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale. O tom všem nám řekl Martin Charvát ze sportovní redakce. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
3: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
4: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
3: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
4: Klikněte na radiožurnál.cz.
3: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
4: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
3: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
4: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
2: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál 6 hodin. Pavel Prouza a další zprávy.
6: Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Akcie firmy SpaceX už třetí den v řadě klesají, ztratili přes pětinu hodnoty. Fotbalisté Argentiny a Francie na mistrovství světa znovu vyhráli díky gólu Messiho a Mbappého. Kolonu čekejte na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Stížností na mateřské školy přibývá. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. Čtvrtina z nich se týká nevhodného chování vůči dětem. V pěti situacích jde dokonce o fyzické tresty, tahání za uši a vlasy nebo plácnutí přes ruku a zadek. Radiožurnál popsal na základě svědectví rodičů i samotných učitelů další praktiky, například zavírání na samotku nebo ponižování. Právnička Michála Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů.
7: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
6: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítly. O tématu píšeme podrobně na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o další 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
8: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažily nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Lidé v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Podle Terezy Pelclové z nadačního fondu Zelený poklad, který grant ve spolupráci s městem Plzeň spravuje, můžou být žadatelé soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků.
9: Minimální plocha zelené střechy, která je podporována, je 10 metrů čtvereční, maximum je 1000 metrů čtvereční. Výše příspěvku činí mezi 650 až 2200 korunami na metr čtvereční. Žádat je možné elektronicky do 30. listopadu.
6: Na září připravuje nadační fond odborné semináře. Další podrobnosti najdou zájemci na stránkách fondu Zelený poklad.
1: Sport.
10: Fotbalisté Lionel Messi a Kylian Mbappé dali dva góly a výrazně pomohli k výhrám svých týmů na mistrovství světa. Messiho Argentina zdolala Rakousko 2-0, Francie s Mbappém vyhrála nad Irákem 3-0. Dvě branky dal také Nor Haaland, jeho země zdolala Senegal 3-2. Právě hraný duel Jordánska s Alžírskem vidí Adam Weidenthaler.
11: Se o body v argentinské skupině Jordánsko po prvním poločase vede nad Alžírskem 1-0, druhá půle začne za zhruba 3 minutky. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D2 u Podivína a kolona na D11 u Sacké. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín stojí kamion. Je na 41. kilometru v odstavném pruhu, auta tam z velké většiny vybočují. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Modřice pojedete v koloně ze 3. kilometru k nájezdu na D1, zpoždění 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru odklízely následky nehody. Podle našeho zpravodaje se už jede plynule.
13: Akorát už jsem teda odjížděj hasiči přede mnou, vlastně už se to ještě cítilo do jednoho pruhu, ale já už jsem projel normálně dvouma pruhama.
12: Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Sadskou z 25. kilometru pojedete pomaleji. Silničáři odklízeli dopravní omezení po nočních opravách. Zpoždění už pouze krátké, kolona se téměř rozjela. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce pomalu před sjezdem na Mníšek na 16. kilometru srazilo auto zvěř, je hlášené i zranění, čekejte omezený průjezd, kolona se netvoří. A na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic opatrně na průjezdu Planou, za stavebninami leží na vozovce 2 sražená divoká prasata. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
5: Polojasno, jasno, no a jasněji, tak to by mělo být i v úvahách o vrácení trestu vězení za neplacení alimentů. Téma pro poslance právě dnes a za chvíli také pro ranní Radiožurnál.
0: Ranní Radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Tresty za neplacení výživného by se mohly vrátit, respektive mohly by být přísnější. Počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které se dnes mají vrátit poslanci. Návrh koalice míří do druhého čtení a víc k němu poví Eliška Zábrocká. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Podle novely by se lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku, mohli znovu dostat do vězení. Jindřich Reichl z klubu SPD tvrdí, že to je prevence a že návrh má odrazovat ty, kteří nechtějí výživné platit úmyslně. Vládní poslanci taky argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi výživné platit a podle Asociace neúplných rodin má stále více samoživitelů problém alimenty z bývalých partnerů dostat. Jen od ledna do dubna se zvýšil počet žádostí o pomoc o 20%.
0: Co na to opozice?
1: Ta s novelou nesouhlasí, podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Opozice taky varuje, že pokud je rodič ve vězení, nemusí na alimenty vydělat a to může podle Evy de Croix z ODS poškodit hlavně vyživované děti.
0: Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A s vámi ranní radiožurnál za 4 minuty zprávy a před nimi ještě hudební spojení kapely Opět a Radeček a zpěvačky Eli.

0: Dobré ráno, 6.15. V 10 hodin dopoledne Pražský hrad zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády nezařadit ho do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Tu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO považuje za zbytečnou. A jak to celé dopadne, se od nás dozvíte v dopoledním radiožurnálu. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny z roku 1891 v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města, jenže už více než rok nejdou.
1: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D2 před Brnem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brandýs nad Labem hlásíte čerstvou nehodu, více od našeho zpravodaje.
2: Kilometra 7,5 D10 směr Praha, jsou tam v levým pruhu sražený dvě auta. Lidi tam běhají kolem a kolona začíná už na 10. na sjezdu na Brandýs.
1: Zdržíte se 15 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Modřice na 4. kilometru dojedete do kolony, kde jedničce je to na téměř 15 minut. A na silnici 35 z Chrastavy do Liberce stále pomalu před sjezdem na Mníšek na 16. kilometru srazilo auto zvěř, je hlášené i zranění, čekejte omezený průjezd a je tam už kratší kolona, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Horka, která aktuálně zažíváme nejen na našem území, ale v celé Evropě, působí zdravotní potíže hlavně seniorům a také oslabeným lidem. Záchranáři v těchto dnech velmi často vyjíždějí právě ke kolapsům z vedra. Pokud můžete, zůstávejte ve stínu, pijte dostatečné množství vody a vynechte náročné aktivity. Dnes budou teploty o trochu mírnější, od 24 do 29, na jižní Moravě do 30 stupňů. V dalších dnech se ale opět přehoupnou přes tropickou 30 a o víkendu ji budou opět dokonce přesahovat. Na nebi bude stále proměnlivá oblačnost a počítat musíme i s bouřkami z horka. Výjimečně se objeví i dešťová přehánka. Dnes nejčastěji na Šumavě. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 620 na 23. června, což znamená, že už zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výpuků motorek a aut. Mají na to jako jediný v Česku speciální zařízení mobilní hlukoměr. Využívají ho na hlavní spojce Šumperská a Jesenická, a to kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře. A tak na jednu takovou kontrolu teď zajdeme s policisty.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: To je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V pětnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Ti řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili nebo že to je od výrobce, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hluční, až to může být prostě hodně nepříjemný. Já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu pod Červenohorským sedlem.
8: Já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: A chodec.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
0: Tady je Radiožurnál, půl sedmé. A teď se zprávami s Pavlem Brouzou.
3: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnálu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos. V Maďarsku se sejdou předsedové vlád zemí tzv. Visegrádské čtyřky. Za Česko do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle OSN potýká celosvětově asi čtvrt miliardy žen.
4: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Dvakrát se trefil i Kylian Mbappé při výhře Francie nad Irákem 3-0 a Erling Haaland, který pomohl Norsku k výhře nad Senegalem 3-2. Teď bojuje Jordánsko s Alžírskem a vidí to Adam Weidenthaler.
5: Jordánsko ztratilo své vedení a je to 1-1 v 69. minutě. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Jihlavy a nehoda na D10 u Brandýsa. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 111 opravují svodidla. Uzavřený je levý pruh, hlásíte kolonu, hlavně kamionů, osobní auta se zdrží krátce.
8: Ty jedou skoro až v šipce, no. Ty už se řadí před šipkou, ale kamionů je tam celkem dost.
7: Kamiony ovšem zastavují teď už na kilometru 119, opatrně dojíždějte, brzdí se prudce a kolona narůstá rychle. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru, pomaleji se jede za Rohlenku. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav opatrně na 12. kilometru se brzdí do zastavení, na 7. a 5. blokují levý pruh dvě nabouraná auta, jede se krokem jedním pruhem, zdržení narůstá rychle, fronta je na téměř půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří ranní kolona za Lohkovským tunelem. Zpomalíte teď na 15. kilometru k Ořechu, je to na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Závěr minulého týdne byl velmi horký a tento týden je na tom dost podobně. Máme před sebou další teplotně nadprůměrné dny. Dnešek ale bude, co se teplot týče, nejlaskavější. Čeká nás mírné ochlazení, bouřkám se ale opět nevyhneme. Po ránu s jasným až polojasným nebem, ale místy s mlhami nás čeká přechodně oblačno a přehánky nebo bouřky se objeví opět hlavně na Šumavě. Večer se bude obloha projasňovat. Teploty dnes na většině našeho území pod 30, mezi 24 a 29 stupni. Tropickou 30 byste měli na teploměrech vidět jen na jižní Moravě. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. Od zítra už nás ale opět čekají vedra, která budou v závěru týdne dokonce překračovat hranici 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne nás také nečeká tolik srážek. Bouřky zhorka ale budou vznikat stále. A vlna veder zdaleka není u svého konce. Výraznějšího ochlazení bychom se mohli podle meteorologů dočkat až v závěru příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 6:34 čeští fotbalisté se dnes přesunou do Mexika, kde je ve čtvrtek ráno našeho času čeká na Azteckém stadionu s domácím výběrem poslední zápas ve skupině mistrovství světa. No a přímo v Mexico City už máme také reportéry a jednoho z nich uslyšíte i za chvíli v ranní Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
4: Každý den.

0: 6.38 v ranním radiožurnálu míříme opět na mistrovství světa ve fotbale. Teď hraje Jordánsko proti Alžírsku a utkání sleduje sportovní reportér Adam Weidenthaler. Dobré ráno, Adame.
1: Hezké ráno, utkání je srovnané v 76. minutě na 1-1. Jordánsku, tedy to historicky první vedení na světovém šampionátu, vydrželo čistého hracího času zhruba 33 minut. Skoro otevřel ve 36. minutě Al Rajdan, jenže srovnával teď hlavičkou v 69. minutě Ben Buali. Utkání tedy srovnané, oba dva týmy hrají o první body ve skupině, kde figurují taky týmy Argentiny a Rakouska. Hrát se bude ještě čtvrthodinka a skóre je 1-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: No a čeští fotbalisté si v Texasu naposledy zatrénovali před odletem do Mexika, to k závěrečnému zápasu skupiny. Ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času na slavném Aztéckém stadionu v Metropoli se utkají s domácí reprezentací. Samozřejmě to bude v přímém přenosu Radiožurnálu a digitálního Radiožurnálu Sport. No a v hlavním městě Mexico City už jsou také reportéři Radiožurnálu a jedním z nich je Lukáš Michalík a s ním jsme teď ve spojení. Dobré ráno.
2: Dobré ráno do Česka, hezký večer z Mexika.
0: Češi měli v pondělí v Mansfieldu uzavřený trénink. Jaký je teď jejich nejbližší program?
2: Když se podržíme českého času, tak dnes, tedy v úterý kolem 18. hodiny, odletí národní tým z Dallasu do Mexico City. Let by měl trvat zhruba 3 hodiny. V 10:30 večer pak trenér Koubek s kapitánem Krejčím předstoupí před novináře na tiskové konferenci a o 2,5 hodiny později si Češi v Mexiku zatrénují. Stejně jako v předchozích dvou případech, to ale nebude na zápasovém stadionu. Pak už bude následovat hlavně taktická příprava. Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu pro víc než 80 000 fanoušků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času, samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Tak si ještě připomeňme, že čeští fotbalisté mají po dvou zápasech na světovém šampionátu jeden jediný bod. Připomeň ještě konkrétně, jak vypadá situace v té jejich skupině.
2: Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup z prvního místa, takže by proti Čechům mohli šetřit některé opory. Výhra v Mexiku by výběr kouče Koubka výrazně přiblížila postupu do play-off. Nejhůř by v případě vítězství skončil třetí. Připomínám, že hned 8 nejlepších celků ze třetích míst si taky zajistí účast ve vyřazovací fázi šampionátu a 4 body by k tomu měly stačit. Stačit by za určitých okolností mohly i body 2, a tedy remíza v Mexiku, ale to už jsme v rovině teorie a musela by se sejít řada dalších výsledků. Každopádně jisté je to, že prohra Čechů na Aztéckém stadionu automaticky znamená konec na turnaj.
0: No a jisté je to, že vše tedy v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve čtvrtek o 3 hodin ráno. Z Mexico City teď reportér Radiožurnálu Lukáš Michalík. Lukáši, díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: No a my novinky z mistrovství světa ve fotbale probereme i dnes, tak jako každý den, každé ráno v 8.40, a to s naším expertem Pavlem Horvátem.

0: máme Radiožurnál a teď opět veřejnoprávní poplatky. Ovšem zkušenost odinut. Německý ústavní soud v Karlsruhe se právě dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárci nezvýšili a tím se odchýlili od zavedené procedury. Tím mohli podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
1: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Investigativní tým Radiožurnálu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých mateřských školách. Šlo o fyzické tresty anebo polévání hlavy vodou. My se tomu budeme podrobně věnovat příští hodině vysílání. No a do ranního interview 7:50 zveme také Irenu Borkovcovou z České školní inspekce. Tenisový svět probírá 4letý trest pro Češku Markétu Vondroušovou za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Sama tenistka se v prvním vyjádření svěřila s tím, jak těžké měsíce prožívá, že vždy spolupracovala a i pro prosincové kontrole stále postupovala jako profesionální sportovkyně a podrobila se dalšímu testování. Víc tomu povíme už za půl hodiny v 7:20.
2: Nehoda na D10 u Brandýsa a omezení na D1 u Jihlavy. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru čekejte kolonu, v té se jede až na 7,5. kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu.
3: Je to sice plechařina, ale na to je to auto, je tam takový jako hodně pomačkaný osvodidla. A ještě tam není odtahovka.
2: Zdržení 40 minut sílí provoz i na průjezdu Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velký Beranov z kilometru 119 popojíždějí kamiony, na stém 11. kilometru opravují středová svodidla, osobní auta jedou rychleji, zpoždění 10 minut, kamiony výrazně déle. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy teď čekejte potíže za Lanžhotem, na slovenské straně hoří vozidlo ještě před sjezdem na Kůty a tvoří se kolona, ta začíná už na české straně, brzdí se teď na 59. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnešní ráno je slunečné, ale pozor na mlhy, které se aktuálně vyskytují například v jižních Čechách. Během dne se pak dočkáme přechodně až oblačného nebe a hlavně na Šumavě se budou ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Večer se pak bude obloha projasňovat. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 a 29, na Moravě tedy hlavně v jižní části čekáme maxima kolem 30 stupňů. A přestože dnešní teploty budou letní, místy až tropické, právě dnešek bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Od zítra budou teploty zase stoupat a o víkendu budou dokonce přesahovat i 35 stupňů. Krásné úterý.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál na Prahu dusného dne, jak jsme slyšeli před malou chvílí, tak Česko čekají i dnes teploty kolem 30 stupňů, respektive i přes 30. Hranici by mohly přesáhnout na jihu Moravy, kde ale budou dnes teploty skoro určitě vyšší, tak to budou další evropské země. Teploty okolo 40 stupňů Celsia ohrožují obyvatele Francie, Španělska, Itálie nebo Británie. A detaily k tomu teď Dominik Tesán ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Ve většině Francie platí nejvyšší červená výstraha před extrémními teplotami. Přes 40 stupňů bude na více místech, včetně třeba Bordeaux. V noci přitom teploty neklesnou pod 20 stupňů. Na jihovýchodě země už bylo včera až 43 stupňů a v rodinném autě tam zřejmě horkem zemřely dvě děti. V pařížské dopravě hlášení lidem připomíná důležitost pitného režimu a odborníci varují před nebezpečností pití alkoholu v podobném počasí. Už od včerejška je kvůli horku zavřených přes 800 francouzských škol, hrozí taky poškození kolejí a rušení spojů.
0: Británie by prý mohla dokonce dnes zažít vůbec nejteplejší den ve své historii?
1: Ano, ve Walesu a částech Anglie by dnes mohlo být 40 stupňů Celsia. I v Británii se dráhy obávají poškození kolejí a vyzvali Brity, aby cestovali jen pokud je to nezbytně nutné. V Belgii už jsou některé vlakové spoje zrušené. Vlna veder zasahuje taky Španělsko, kde budou teploty o 5 až 10 stupňů vyšší, než je běžné, někde až 44 stupňů Celsia. Nejvyšší varování platí i pro 12 italských měst, včetně Říma, Milána, Florencie nebo Benátek. Tato vlna veder souvisí s prouděním vzduchu ze Sahary. Podle vědců jsou ale extrémní teploty dlouhodobě silnější a častější kvůli klimatické změně.
0: Tak taková je pravda o počasí nejenom v Česku, ale i v dalších místech ve světě. Dominik Tesár ze zahraniční redakce to pro nás zmapoval v ranním radiožurnálu. Dominiku, díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: Za 8 minut 7 hodin problémy tentokrát na silnicích. Připomínáme dálnice D10 na 7,5 kilometru na Prahu, nehoda dvou aut v levém pruhu, kolona na 40 minut a nejede ani D2 z České republiky na Slovensko kvůli požáru auta.
2: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
3: volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
4: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
2: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
5: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
3: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
6: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
7: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
8: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Tady je Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy a Pavel Prouza. Přibývá případů nevhodného chování učitelů v některých školkách. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný Krym. Fotbalisté Francie na mistrovství světa porazili Irák. Argentina přehrála Rakousko. Po nehodě popojíždí dlouhá kolona na D10 u Staré Boleslavy směrem do Prahy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Investigativní tým Radiožurnálu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů. Například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
10: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
11: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
10: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
12: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
10: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
9: A tématu se budeme věnovat i v ranním Radiožurnálu po 7:30. Hrad dnes se zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
13: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Divadelníci v Brně oslaví 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň připomenou 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Symfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem čeká návštěvníky hra pro děti, koncerty nebo tradiční promítání. Doplňuje dramaturgyně Patricie Částková.
14: Tentokrát budou dvě projekce, jedno vlastně choreografické stvárnění Janáčkovy symfoniety a jako druhé bude inscenace Káti Kabanové ze Salzburského festivalu. Samozřejmě jako každý rok nebude chybět ani krájení dortu a blahopřání Leoši Janáčkovi.
1: Sport.
15: Argentinští fotbalisté mají na mistrovství světa jistotu play-off. Rakousko porazili ve druhém utkání ve skupině 2-0, když se dvakrát prosadil Lionel Messi. Ten se zároveň osamostatnil v čele tabulky střelců v historii šampionátů s 18 góly. Ve skupině J se před chvílí dohrál duel mezi Alžírskem a Jordánskem. Sledoval ho Adam Weidenthaler.
9: Alžírsko po obratu zvítězilo 2-1 nad Jordánskem. Oba dva góly dali vítězi ve druhém poločase. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
15: Dva góly dal i Kylian Mbappé a jeho Francie porazila Irák 3-0. Za Norsko se pak dvakrát trefil Erling Haaland a Severané přehráli Senegal 3-2. Obě evropské reprezentace získaly jistotu play-off.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Beranova. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brandýs nad Labem na 7,5 kilometru řeší nehodu v levém pruhu. Kolona začíná už před sjezdem na Starou Boleslav na 14,5 kilometru, je na 40 minut a ucpal se už i průjezd Boleslaví. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 111 opravují středová svodidla. Má to tak být ještě necelou hodinu. Jede se pravým pruhem, fronta osobních aut je zhruba 2-kilometrová, ovšem kamiony se zastavují už před Beranovem na kilometru 126. Na D1 z Brna do Prahy ještě opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru se brzdí v klesání a zatáčce, pomaleji se jede do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav z 58. kilometru stojí fronta kamionů kvůli požáru vozidla na slovenské straně. Na D5 z Prahy do Plzně se u nájezdu od Cerhovic srazil kamion a odtahovka. Na 41. kilometru blokují konec připojovacího pruhu a z poloviny i pravý pruh je tam krátká kolona. A na Pražském okruhu regulují provoz v tunelech, zpomalíte poprvé za sjezdem na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, i dnes o tom, co se děje doma i ve světě. I v tom tenisovém světě, který teď probírá 4letý trest pro Češku Markétu Vondroušovou za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Ten případ je složitější a my ho provedeme v ranním Radiožurnálu ještě do 7:30. A také přidáme novinky z ČEZu. Tento energetický kolos do 3 let bude plně zestátněn. I proto dnes založila skupina novou společnost ČEZ Energy. Co to má přesně znamenat, povíme už za malou chvíli. Dobré jitro.
1: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Energetická skupina ČEZ dnes založila novou dceřinou společnost ČEZ Energy. Žádaný žurnálu to řekl generální ředitel celého ČEZu Daniel Beneš a podle něj do společnosti vloží distribuční sítě a také zákaznické služby. Víc k tomu teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Podle Beneše chce mít ČEZ do konce letošního roku jasno, jak nabídne v nové společnosti ČEZ Energy k prodeji 49% akcií. V rozhovoru pro radiožurnál taky nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl by jít i přes pražskou burzu.
0: Ještě pověz, co je cílem celé té transakce?
1: Výnos z prodeje akcií ČEZ Energy by se měl využít na nákup 30% soukromých akcionářů celého ČEZu. Beneš očekává, že výnos z prodeje ČEZ Energy zhruba pokryje náklady na pozdější výkup. Mělo by jít o částku přes 200 miliard, podle některých odhadů i 250 miliard korun. Cílem je, aby stát získal zcela pod kontrolu zbylou část ČEZu, tedy všechny elektrárny a doly.
0: Eliška Zábrocká o ČEZu, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a více k tématu povíme i v našem dopoledním vysílání, konkrétně v dopoledním biznesu v 10 hodin a 20 minut, a to s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Právě ona s Danielem Benešem z ČEZu mluvila. Co si řekli, uslyšíte od nás. 7 hodin a 11 minut.

0: Máme radiožurnál, stále problémy na dálnici D10, 7,5 km, nehoda, kolona na 50 minut od 16. kilometru, to všechno směrem na Prahu. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a za chvíli podrobněji zelená vlna. Je 7:45. A s vámi radiožurnál. Poslanci právě dnes proberou zpřísnění trestů za neplacení výživného. Počítá s tím novela trestního zákoníku. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Jde o návrh koaličních poslanců, ke kterému má opozice výhrady. Premiéři Vyšegrádské čtyřky dnes zamíří do Maďarska. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a hostitelského Maďarska proberou migraci, energetiku anebo budoucnost samotné regionální spolupráce.
1: Nehoda na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Hvězdonic. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru dojedete do kolony, ta se táhne až na 7,5 km, tam řeší nehodu v levém pruhu, fronta je na 50 minut a ucpaný je i průjezd Boleslaví. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín z kilometru 126 počítejte s kolonou hlavně kamionů, u Jihlavy skončilo dopravní omezení, osobními auty se zdržíte už jen krátce. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chocerady z 20. 9. kilometru pojedete v koloně do omezení na 24. kilometr 15 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy u Lanžhota na 58. kilometru se rozjíždí kolona kamionů po dřívějším požáru na slovenské straně. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště zůstává kolona od Jesenice k Ořechu, poprvé zpomalíte na 81. kilometru, pro osobní auta 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes nás čeká slabé ochlazení, teploty by totiž nikde neměly přesáhnout tropickou třicítku. Nejtepleji právě se 30 stupni bude na jižní Moravě, jinde se bude teplota držet mezi 24 a 29 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 22. A nebe bude ráno polojasné až jasné, ojediněle pozor na mlhy. Během dne se bude opět zatahovat, čekáme přechodně oblačno a hlavně na Šumavě se budou objevovat ojediněle dešťové přehánky nebo bouřky. V nich může napršet až 25 mm srážek. Večer se bude opět obloha vyjasňovat. A ještě vítr, ráno a večer povane jen slabě, během dne bude mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: 7.20 je to stále nová, řekněme, šokující sportovní zpráva. 4 roky bez profesionálního tenisu, tak to je trest, který dostala wimbledonská vítězka z roku 23 Markéta Vondroušová od nezávislého tribunálu za to, že loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. No a jak to celé bylo, to nám poví Tadej Skalický ze sportovní redakce. Vítej.
1: Krásné ráno. Komisařka přišla na kontrolu podle Vondroušové k ní do bytu mimo domluvený čas a údajně se neprokázala žádnou legitimací. Tenistka argumentovala i obavami o svou bezpečnost, ale tribunál v tom neshledal přesvědčivé zdůvodnění a podle antidopingových pravidel se neodevzdání vzorku bere jako odevzdání pozitivního vzorku.
0: Markéta Vondroušová tedy zná verdikt, jak může ten další postup vypadat?
1: Může se proti rozhodnutí nezávislého tribunálu odvolat, její právní zástupce Jan Exner ale zatím nechce konkrétní postup komentovat.
2: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
1: Tohle řekl Exner radiožurnálu Sport. Aktuálně tak má Markéta Vondroušová zastavenou činnost, nemůže hrát, nesmí nikoho trénovat ani se účastnit oficiálních akcí pod hlavičkou ATP, WTA nebo ITF. A platí to i pro grandslamové turnaje nebo týmové soutěže. Vondroušová reagovala na rozhodnutí na svých sociálních sítích, mimo jiné zmiňuje, jak těžké měsíce prožívala a dál prožívá, odmítla, že by snad někdy dopovala, je hodně zklamaná i protože vždy spolupracovala, odpovídala na všechny otázky, i po prosincové kontrole stále postupovala jako profesionální sportovkyně a podrobila se dalším testováním. Píše také, že i tento proces změnil, že bojuje s nespavostí i úzkostí a že teď nejsou vůbec důležité nějaké úspěchy nebo tituly, sportovní stránka jako taková, ale lidi, které kolem sebe má, proto je vděčná za své nejbližší a jejich podporu.
0: Tadáš Skalický, Tadáši, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se celému případu tenisky Vondroušové budeme i nadále věnovat. S vámi Radiožurnál, za 7,5 minuty bude 7:30.

0: Radiožurnál Full 8. Aktuální zprávy a Pavel Prouza.
1: Kárný senát Vrchního soudu v Praze projedná námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké proti výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna. Výtka se týkala rozhovoru Lastovecké pro Radiožurnál o tzv. Bitcoinové kauze. Lastovecká se v něm vyjadřovala k tomu, proč ji Dragoun vyloučil z vyšetřovacího týmu. Žalobkyně počátkem června rezignovala, jako důvod uvedla ztrátu důvěry ve vedení státního zastupitelství. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Karolinka na Vsetínsku poprvé nabízí k prodeji pozemky v areálu bývalých skláren. Areál loni odkoupila za 52 milionů korun po souhlasu obyvatel v místním referendu. V místě by mohly vzniknout nové byty, obchody, kulturní centrum nebo domov pro seniory. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0 a zajistili si postup do play-off. Obě branky úřadujících světových šampionů dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. V dalších zápasech Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1 a vyřazovací část si zajistili Francie a Norsko. Severané porazili 3-2 Senegal a Francie přehrála 3-0 Irák.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Holubic a na D10 u Hlavence. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov ranní kolona z kilometru 212 za Rohlenku na 15 až 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín přes Vysočinu se stále rozjíždějí kamiony, teď je zpomalují kolem kilometru 128, je to po dřívějším dopravním omezení u Jihlavy, osobními auty se téměř nezdržíte. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru dojedete do kolony, ta se táhne až na 7,5. kilometr, tam šetří kolizi dvou aut v levém pruhu, fronta se moc nehýbe a je na 50 minut, ucpaný je i průjezd Boleslaví. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou nárazově čekejte pomalejší provoz od 24. kilometru, chvílemi se téměř zastavíte a tak je to až do Prahy. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz, v tunelech brzdí se poprvé za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, čekejte zhruba půl hodinu navíc, k Ořechu kamiony postojí déle. A v Praze jsou plná obvyklá místa, na Barandovském mostě se zastavíte v kolně a kolona pokračuje až k tunelu Mrázovka. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad naším územím je dnes po ránu jasno až polojasno. Ojediněle se stále ještě vyskytují mlhy, tak buďte na svých cestách do práce nebo z práce opatrní. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 a 20 stupni. Na severovýchodě a severu našeho území bylo dnes v noci a po ránu chladněji. Teď už i tam stoupají teploty. V Praze, Brně nebo v Ostravě je nejtepleji 21 až 22 stupňů. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude zpočátku ještě polojasno až jasno, postupně se ale bude nebe zatahovat a smraky přijdou na naše území i srážky. Jednat se bude výjimečně o přehánky nebo bouřky, kterých bude nejvíc na Šumavě. Večer pak srážky ustanou a nebe se projasní. Teploty dnes o trochu vlídnější než ve dnech předchozích. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 24 a 29 stupni. Na jižní Moravě bude kolem 30. Na hřebenech hor naměříte 22 stupňů. No a ještě vítr, ráno a večer povane jen slabě, během dne bude mírný a foukat bude od severu až severový. Východu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a slovo dostane také náš zpravodaj Jaromír Marek toho času ve Velké Británii. Nebude tentokrát s ním řeč o desetiletém výročí vystoupení Británie z Evropské unie, ale budeme připomínat dalšího československého hrdinu v řadách Royal Air Force, a sice Aloise Vašátka, statečného letce, který bude mít ode dneška ve Velké Británii také svůj památník. No a náš investigativní tým ten také přichází do vysílání s dalším odhalením. Radiožurnál díky nim zmapoval řadu závažných situací, které se týkají některých mateřských škol. Za chvíli budeme mluvit o hanbě, samotce i fyzických trestech ze strany učitelů. To téma probíráme také na našem serveru i rozhlas.cz a podrobněji se k němu vrátíme už za malou chvíli v 7.50, a sice v ranním interview Radiožurnálu o fyzických trestech v některých školkách budeme mluvit se školní inspektorkou Irenou Borkovcovou v 7.50, a tak buďte s námi.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: S vámi Radiožurnál 7 hodin 37 minut. Vracíme se k velmi vážnému tématu, o kterém jsme informovali spolu s našimi reportéry, a které se týká dětí. Náš investigativní tým totiž zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Někde učitelé přistupují vůči dětem k ponižování, k hanbě, anebo také k řešení problémů samotkou či pohlavky a také vláčení za ruku. Přes 40 nevhodných situací loni řešila i Česká školní inspekce.
1: Nevhodné chování k dětem šokovalo například Zuzanu. Loni v září nastoupila jako učitelka do větší brněnské mateřské školy. Viděla, jak se tam nechávaly tříleté děti, které byly poprvé ve školce, takzvaně vyřvat.
2: Několik dětí plakalo na tom hřišti a to hřiště bylo oplocené. A paní učitelky byly na lavičce za tím oplocením a ty děti plakaly u té branky. A paní učitelka je vlastně okřikla, ať už toho nechají, že už toho stačilo.
1: Paní učitelka s 15-letou praxí si všímala i ponižování dětí a také nesmyslných pravidel, třeba při odpoledním spaní.
2: Děti byly zvyklé, že i v teplém období, kdy je opravdu 30 stupňů a v té třídě je horko, tak musí ležet na zádech, musí být zakryté až po bradu, protože to tak paní učitelka nastavila a tak to je.
1: Zuzana dala po několika dnech výpověď. Její celé jméno a konkrétní mateřskou školu redakce zná. Stejně jako v dalších popsaných případech jsme se je kvůli obavám respondentů rozhodli nezveřejňovat. Vedení brněnské školky jsme kontaktovali, citujeme z písemné reakce.
3: Pokud budou anonymní oznamovatelé ochotni vystoupit z anonymity, přijmu pozvání ke společnému jednání. Ráda se na něm podělím nejen o moje dlouholeté zkušenosti z pedagogické praxe v předškolním vzdělávání, ale i o konfrontaci vámi vyřčených poznámek přístupu k dětem ze strany naší mateřské školy.
1: Další situace se týká pražské mateřské školy. Citujeme z vyjádření maminky Nelly.
4: Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčila ho, pak ho honila po třídě, následně musel být v době svačiny na hanbě a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně.
1: Vedení školky následně agresi odmítlo. Dotyčná paní učitelka, která je v tuhle chvíli už v důchodu, ale dostala výtku.
5: Paní učitelka měla problém s novými formami a metodami vedení dětí, ale agresivní skutečně nebyla. V té době jí byla udělena výtka a odebráno osobní ohodnocení. Rodičům se omluvila, že byla na jejich syna přísnější.
1: Stojí v písemné reakci. Mluvili jsme také s rodiči, kteří se dověděli o zavírání dcery na samotku. Ve stejné pražské školce pak měla jedna z učitelek dávat dětem na oblečení nálepky za zlobení. Mateřská škola vzkázala, že věci prošetří, pokud dostane podnět s konkrétními informacemi, včetně jmen dětí. Jak říká právnička Michaela Dobrovičová, část rodičů kvůli obavám spory nechce a dítě raději přihlásí do jiné školky. Sama ale za poslední roky zastupovala desítky rodičů, kteří se bránit rozhodli.
6: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
1: Podle Barbory Stralčinské a Petry Ristič z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsou popsané praktiky profesním selháním učitelů.
7: Pro to dítě je to vlastně zásadní narušení toho celého procesu vzdělávání.
8: Ten rámcový vzdělávací program nám říká, že mateřská škola má vytvářet právě jako bezpečné prostředí pro ty děti. Co je potřeba říct, že ty příčiny vlastně neomlouvají to chování a z nich těch situací.
1: O tématu píšeme podrobně na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Právě dnes organizace Cermat zveřejňuje výsledky druhého kola přijímacích řízení na střední školy. Uchazeči je opět můžou najít v elektronickém systému DIPSY a mají být také zveřejněné na webech jednotlivých škol. A Luis Vašátko, tak to je český hrdina, za druhé světové války velitel československého stíhacího křídla Royal Air Force. A právě dnes mu v anglickém Devonu odhalí pamětní desku. My u toho máme také reportéra Jaromíra Marka. Spojíme se s ním v 8 hodin a 20 minut.
1: Zdržení na D10 u Brandýsa a kolona na D1 u Beranova. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Brandýs nad Labem na 7,5 kilometru policie hlásí vozidla odklizená po nehodě z levého pruhu do odstavného, ovšem kolona je dlouhá, brzdí se za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru, je to stále na desítky minut. Na D1 na příjezdech do Brna zůstávají ranní kolony směrem z Vyškova z kilometru 212 za Rohlenku, směrem z Prahy od Kývalky teď z kilometru 181. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín z kilometru 128 počítejte s kolonou, zastavuje se nakrátko i levý pruh, je to stále po dřívějším omezení u Jihlavy, osobními auty se zdržíte do 10 minut. A na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Chocerady se jede pomalu z 29. kilometru do omezení na most Šmejkalka na 24. zdržení přes 10 minut, následně je silný provoz z 18. kilometru až do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Včera se objevily opět silné bouřky v jihozápadní a pak také ve východní části naší republiky. Přinesly sebou přívalový déšť, kroupy i silné nárazy větru. A podobné počasí nás čeká i dnes po docela poklidném ránu s polojasnou až jasnou oblohou, kterou ale místy zakrývá mlha, nás čeká oblačný den a opět hlavně na Šumavě počítejte s ojedinělými přeháňkami nebo s bouřkami. Mohou být i velmi silné a naprší v nich kolem 25 mm srážek. K večeru se bude počasí na celém našem území uklidňovat a nebe se vyjasní. Teploty dnes nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech, pohybovat se budou mezi 24 a 30 stupni, nejtepleji bude na jižní Moravě. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál zmapoval na základě svědectví rodičů i učitelů řadu nevhodných praktik v mateřských školách. Jde například o ponižování dětí, hanbu, polévání vodou nebo fyzické tresty. U České školní inspekce si loni na fyzické tresty stěžovalo celkem 5 rodičů malých dětí. Naším hostem je teď Irena Borkovcová z kanceláře ústředního školního inspektora České školní inspekce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Můžete nám popsat, o jaké fyzické tresty šlo a jak se daří takové chování učitelů prokázat?
1: Já než budu konkrétní, tak bych chtěla říci, že je důležité si uvědomit, že práce učitelek v mateřských školách je velmi náročná, protože každé dítě je jiné, má odlišné potřeby, zkušenosti, způsoby chování a různě reaguje na různé výchovné přístupy a paní učitelky se každodenně setkávají se situacemi, kdy třeba se dítě vzteká, je agresivní vůči ostatním dětem, přináší si různé vzorce chování z rodinného prostředí, které prostě nejsou vhodné v mateřské škole nebo má sociální vzdělávací potřeby nebo poruchy chování. A vlastně řešení těchto vypjatých situací vyžaduje od učitelek vysokou míru profesionality, trpělivosti a psychické odolnosti. No a někdy opravdu dojde k situaci, kdy to paní učitelka nebo paní asistentka nezvládne emočně a opravdu použije to fyzické násilí, které je však nepřijatelné a nelze omlouvat. My jsme opravdu dostali ty stížnosti, ze kterých 3 byly důvodné a jednalo se v těch 2 případech právě o dítě s těmi speciálními vzdělávacími potřebami, kdy byl nevhodný zásah asistentky, kdy opravdu třeba dítěti dala políček nebo tahala je za ruky, použila fyzickou sílu. Takže v tomhle případě opravdu to už není terapeutická metoda, ale nevhodné chování a ty stížnosti jsme vyhodnotili jako důvodné.
0: Jak se tedy takové chování učitelů daří prokazovat?
1: Samozřejmě vždy probíhá to šetření na místě, kdy ten inspekční tým provádí rozhovory s vedením školy, jestli už o tom ví, jestli situaci šetřilo se samotnými pedagogy, má nějaké indicie už od rodičů, může dát dotazníky rodičům, kontroluje třeba dokumentaci o tom dítěti. Samozřejmě nehovoříme s dítětem nebo s těmi dětmi, ale s dospělými a potom z toho ten inspekční tým udělá závěr. Samozřejmě se neopíráme o jednoho tvrzení, ale při tom šetření musíme ověřit více informací z více zdrojů, tak, aby to bylo objektivní.
0: A jak se pak řeší takovéto, když je to, řekněme, na hraně, tedy když učitelky třeba pošlou dítě na samotku, aby se samo vyplakalo při takzvané adaptaci, což je tedy takovéto období, kde si dítě na školku zvyká?
1: Já třeba tady tenhle případ opravdu konkrétně znám z inspekční praxe, kdy ten nám tatínek říkal právě, že chodí na adaptaci do mateřské školy a jestli je normální, že paní ředitelka posílá dítě do umývárny se takzvaně vyplakat, takže tady se i nám přiznala, byla to paní ředitelka a tady už to mělo opravdu velmi silný personální dopad, kdy ředitel, nebo kdy jsme dali návrh na odvolání té ředitelky a zřizovatel to udělal.
0: Ještě jedna věc, právnička Michaela Dobrovičová, která řešila desítky takových případů, upozorňuje, že velká část rodičů nahlásit ty podněty nechce, protože pak jsou bráni jako takzvaní potížisti. Jaký postup byste rodičům tedy v takové situaci poradila vy?
1: Určitě prostě nezabývat se nějakým jednorázovým pozorovat to dítě, protože u malých dětí bývá nejčastějším signálem taková ta náhlá nechuť chodit do mateřské školy, strach z paní učitelky, změna chování, nebo opravdu už může mít ty psychosomatické potíže, ale i ten jednotlivý příznak, prostě pokud dítě se doma svěří, tak je důležité zajít za tou paní učitelkou a říci o tom paní učitelce, že vydiskutovat a pokud tedy paní učitelka třeba zapírá a opravdu jako se nesjednotí, nedomluví, tak je dobré za paní ředitelkou, která je povinna vlastně prošetřit ten případ s paní učitelkou. Ona je zodpovědná za pedagogickou úroveň vzdělávání. No a pokud ani tam ten rodič není spokojen, tak se může obrátit na Českou školní inspekci. Ale v žádném případě nenechávat ladem, ale řešit.
0: A právě z České školní inspekce byla Irena Borkovcová, náš host v ranním interview. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Dobré ráno, je 8 hodin. A se zprávami je tu Pavel Prouza.
2: Vznikla společnost ČEZ Energy. Nová dceřiná firma je přípravou na zestátnění ČEZu. Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Kolonu čekejte na D10 u Hlavence ve směru do Prahy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnálu to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
4: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
2: Do konce letošního roku chce mít ČEZ podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl být i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČEZ získat přes 200 miliard korun, které pak využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Cílem celé transformace ČEZ a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část ČEZ. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
2: Česká obchodní inspekce v této souvislosti varuje před podvodnými e-shopy, kde kupující přijde o peníze a známku nedostane. Je možné je poznat podle toho, že v nich chybí kontakt na provozovatele e-shopu. V anglickém Devonu dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
6: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
7: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul. A jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
6: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alojz Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: A náš zpravodaj se z místa přihlásí do ranního Radiožurnálu po 8:15.
3: Sport.
8: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců zlata a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů na světových šampionátech. Po utkání byl Messi rád spíš za jistý postup Argentinců ze skupiny.
9: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
8: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který dvěma góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-2 a Alžírsko Jordánsko 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony před Brnem a na D10 u Hlavence. Na D1 na příjezdech do Brna zůstávají ranní kolony směrem z Vyškova z kilometru 212 za Rohlenku, směrem z Prahy se brzdí za sjezdem na Rosice na kilometru 181. Do zúžení na kilometr 196 je to na necelou půl hodinu. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 7. kilometru popojíždí kolona pro osobní auta, je to na 20 minut k D1. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Hlavenec ze 16. kilometru počítejte s kolonou, ta se rozjíždí po dřívější nehodě na 7,5 kilometru, vydržte na dálnici. Na Pražském okruhu směrem na letiště před sjezdem na Jesenici zůstává kolona z 80. kilometru nesouvisle k Ořechu, regulují provoz v tunelech. Na D7 na výjezdu z Prahy v Lipské ulici směr Chomutov je ucpaný sjezd na letiště, popojíždí se už od nájezdu z Evropské, zdržíte se zhruba 20 minut. V Praze ranní špička v plném proudu ve Strakonické směrem na Smíchov, v Malé Chuchli stojí v levém pruhu porouchané auto, zpomaluje se za Lahovickým mostem, fronta je na skoro půl hodiny a rušno je i na trase přes Komořany. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: A vrátíme se ke včerejší zprávě o tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO do Ankary podle vlády nepojede. Detaily za chvíli.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.
11: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Radiožurnál 10 minut po 8. Podá prezident kompetenční žalobu nebo nepodá? Tak to bychom se měli dozvědět zhruba za 2 hodiny. Petr Pavel totiž nemá letět na červencový summit NATO v Ankaře. Včera o tom rozhodla vláda a právě proti tomuto rozhodnutí se chce prezident vymezit. Mluvil o tom už dřív. No a detaily k tomu teď aktuálně Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Vláda včera rozhodla, že delegaci do Ankary povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Společně s ním tam pojede ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Babiš tvrdí, že se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Podle něj bude vláda v Ankaře vysvětlovat spojencům třeba české výdaje na obranu. Ministr Macinka zase v minulosti řekl, že Česko by na summitech měli reprezentovat jen ti činitele, kteří mají v zemi podle něj reálný vliv.
0: A čím argumentuje prezident Petr Pavel?
1: Opakuje, že by měl stát na summitu NATO reprezentovat právě prezident a odvolává se jak na ústavní roli hlavy státu, tak na dosavadní praxi. Pokud kompetenční žalobu podám, ústavní soud se jí bude zabývat přednostně, i tak ale není jisté, jestli by soud stihl rozhodnout před začátkem summitu, tedy do 2 týdnů.
0: Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Prezident Petr Pavel své stanovisko tedy zveřejní dnes v 10 hodin dopoledne a jaké to stanovisko bude, tak to se samozřejmě dozvíte i z vysílání Radiožurnálu. 8 hodin 11,5 minuty k tomu za 3,5 minuty nabídneme další zprávy počasí zelenou vlnu, tak jak jste každé ráno zvyklí. Tady je Radiožurnál.

0: Rádiožurnál 8 hodín 15 minút. My stále sledujeme situaci v Čelákovicích u Prahy. Policie na síti X oznámila, že se tam pohybuje muž se střelnou zbraní a víc k tomu povíme hned po těchto zprávách. A ještě připomínáme, že dnes je to právě 10 let, co Britové v referendu rozhodli o odchodu z Evropské unie. Brexit volilo téměř 52% lidí. Pro setrvání v unii hlasovalo o 4% méně lidí. Teď po 10 letech by podle nejnovějšího průzkumu agentury YouGov odchod z unie volila pouze třetina lidí.
1: Kolony na dálnicích před Brnem a na D11 u Bříství. Na D1 na příjezdech do Brna zůstávají obvyklé fronty směrem z Vyškova z kilometru 212 za Rohlenku a směrem z Prahy se brzdí za sjezdem na Rosice na kilometru 181 do zúžení na kilometr 196, je to na zhruba půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 7. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů, pro osobní auta je to na 20 minut k D1. Na D10 z Turnova do Prahy od Hlavence ze 17. kilometru hlásíte kolonu, podle našeho zpravodaje se brzdí prudce.
2: Brzdí se tady do kolony, ale chci upozornit na jednu věc, ať lidi opravdu používají varovný světla. Jo. Teď se mi stalo, že prostě jedu a najednou auta stojí.
1: Je to stále po dřívější nehodě u Brandýsa, už se nezdržíte dlouho. A na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem zpomalíte na 19. kilometru, na 17. se už jede o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Horka, která aktuálně zažíváme nejen na našem území, ale v celé Evropě, působí zdravotní potíže hlavně seniorům a také oslabeným lidem. Pokud můžete, zůstávejte ve stínu, pijte dostatečné množství vody a vynechte náročné aktivity. Dnes budou teploty trochu mírnější, od 24 do 29, na jižní Moravě do 30 stupňů. V dalších dnech se ale opět přehoupnou přes tropickou 30 a o víkendu budou dokonce přesahovat i 35 stupňů. Na nebi bude stále proměnlivá oblačnost a počítat musíme i s bouřkami z horka. Výjimečně se objeví i dešťová přeháňka. Dnes nejčastěji na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí. Z detaily teď ve studiu reportérka Eliška Zábrocká. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Podezřelý by měl mířit do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a jede v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Pokračuje jejich mluvčí Barbora Šnévajsová.
5: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
4: A na místo jede naše reportérka a jak to bude možné, přihlásí se do vysílání.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Co máme Radio Žurnál v 8.20 v anglickém Devonu právě dnes odhalí pamětní desku legendárnímu československému pilotovi RAF Alojzi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích pilotí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války. No a dnes je to právě 84 let, co při leteckém souboji zahynul. Na místo, kde bude v poledne památník odhalen, míří také teď i náš zvláštní zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek. Jaromíre, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Představme ještě podrobněji Alojze Vašátka.
1: Tak ty si řekl, že to byl jeden z nejúspěšnějších pilotů druhé světové války, což je pravda, protože on měl na svém kontě jistých 15 sestřelů. On byl pilotem letcem už v československé armádě, po okupaci utekl do zahraničí a bojoval v Polsku, Francii a potom také v Británii, kde byl prvně velitelem 312. stíhací perutě. No a později se stal wing commanderem, tedy velitelem všech těch tří stíhacích perutí československých RAF.
0: No a kde ten památník bude stát a proč bude stát právě tam, kde bude stát?
1: No, on bude stát na místě, které se jmenuje Start Point, což je v Devonu, kousek odsud, už tam za chvíli budu. Je to nejjižnější výběžek anglického pobřeží a stát tam bude proto, protože on se během toho leteckého souboje před těmi 84 lety zřítil do moře, asi nějakých 10 kilometrů od toho místa a to je vlastně nejbližší souš k tomu místu, kde se zřítil, kde zahynul a kde někde v tom moři jsou jeho ostatky, blíž už to postavit možné nebylo.
0: Legendární československý pilot RAF Alojz Vašátka bude mít ode dneška svůj pomník, respektive pamětní desku. Bude u toho jeho odhalení také Jaromír Marek, se kterým jsme to teď probrali i v ranním Radiožurnálu. Děkujeme za připomenutí, Jaromíra, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Máme radiožurnál I na cestách. Minutu před půl devátou opět naši dopravní zpravodajové. Hlásíte nám ze Strakonické vesmíru do centra Prahy problémy. Nehoda za mostem Inteligence, brzdí provoz, střetlo se tu nákladní osobní autokolona na půl hodiny už od Pražského kruhu. Počítejte s tím.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho, buďte u toho tak.

0: Pátek z ODS svolal krizový štáb. Učiliště je podle policie prázdné a nejsou v něm žádní žáci. Sněmovna dnes bude jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Podle navrhovatelů má změna neplatiče odradit. Opozice je proti návrhu. Například podle Evy de Croix ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. Belgie oznámila, že vydala 5 víz delegaci afgánského Talibánu, aby mohla jednat s představiteli Evropské unie o migraci. Byl by to první případ, kdy unie tuto skupinu hostí od převzetí moci před 5 lety. Víza mají platit pouze jeden den a jen na území Belgie. Očekává se, že se setkání zaměří na způsoby, jak deportovat některé afgánské migranty. Sport. Fotbalista Lionel Messi zařídil 2 góly výhru Argentiny na mistrovství světa 2-0 nad Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Úřadující mistři světa si navíc zajistili play-off, stejně jako Norové a Francouzi. Severané porazili Senegal 3-2 a Francie Irák 3-0. Alžírsko pak otočilo utkání s Jordánskem a vyhrálo 2-1. Fotbalisty Karviné převezme po odchodu trenéra Marka Jarolíma Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s novým koučem ale nespecifikoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Hvězdonic a na Pražském okruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na chodce Rady z 26. kilometru pojedete pomaleji, nejprve před omezením na Šmejkalce, ovšem za sjezdem na Benešov ze 17. kilometru se jede různě pomalu až do Prahy k jižní spojce. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru se jede v silném provozu, po dřívější nehodě kolona se přesunula na okruh a Štěrboholskou spojku. Na Pražském okruhu směrem na letiště se poprvé brzdí před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru k Ořechu, počítejte s půl hodinou navíc v osobních autech. V Praze silný provoz, ve Strakonické směrem na Smíchov se popojíždí od okruhu až za Branický most, tam se srazilo nákladní a osobní auto, je to na 35 minut. Regulují provoz na městském okruhu, v Patočkově se stojí půl hodiny téměř od Kláštera k tunelům, v ulici k Barandovu směrem do centra je fronta od akvaparku k omezení u teras na 25 minut. A v Bělocerkevské směrem na Žilivského za křižovatkou v Edenu schořelo auto, provoz stál, už se projíždí pravým pruhem, kolona se táhne z Chodovské od jižní spojky, situace se zlepšuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Závěr minulého týdne byl velmi horký a tento týden je na tom dost podobně. Máme před sebou další teplotně nadprůměrné dny. Dnešek ale bude, co se teplot týká, nejlaskavější. Čeká nás mírné ochlazení, bouřkám se ale opět nevyhneme. Po ránu s jasným až polojasným nebem, ale místy i s mlhami nás čeká přechodně oblačno a přehánky nebo bouřky se objeví opět hlavně na Šumavě. Večer se bude obloha projasňovat. Teploty dnes na většině našeho území pod 30, mezi 29 a 24 stupni. Tropickou 30 byste měli na teploměrech vidět jen na jižní Moravě. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. Od zítra už nás ale opět čekají vedra, která budou v závěru týdne dokonce překračovat hranici 35 stupňů. V druhé polovině tohoto týdne nás také nečeká tolik srážek. Bouřky z horka nás ale neminou. A vlna veder zdaleka není u svého konce. Výraznějšího ochlazení bychom se mohli podle meteorologů dočkat až v závěru příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, za chvíli také s Pavlem Horvátem. Řeč bude opět o fotbale, mistrovství světa a dál sledujeme situaci v Čelakovicích u Prahy. Pohybuje se tam muž se střelnou zbraní, zjištěme novinky a přidáme i vysílání.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se

než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v plíži,

0: Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
1: Ještě jednou nejnovější zpráva. V Čelochovicích u Prahy je podle policie muž se střelnou zbraní a míří údajně na tamní učiliště. Lidé by se měli místu vyhnout a dbát pokynů policistů. Na místě je zásahová jednotka. A ve studiu s podrobnostmi reportérka Eliška Zábrovská. Vítej.
2: Podle policie je ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu a měl by být v modrém voze Škoda Fabia. Policisté v této souvislosti pátrají po Petru Šimonovi. Jeho fotka je na serveru i rozhlas. Pokud ho někdo uvidí, volejte prosím na linku 158. Rozhodně ale nezasahovat. Podle policejní mluvčí Barbory Šnévajsové je učiliště, na které muž míří, prázdné, žáci v něm nejsou. Město Čelákovice svolalo krizový štáb a na místo jede naše reportérka.
0: Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
1: 8.39 fotbalista Lionel Messi už je sám nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Jenže na druhé místo se už během pár hodin propracoval Francouz Mbappé, který stejně jako Messi dal v nočním zápase 2 góly. A my to probereme s naším expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Messi posouvá řadu rekordů na tomto šampionátu, mimo jiné, ale i jeden negativní. Je hráčem, který v historii mistrovství světa neproměnil nejvíc penalt. Záleží a zaráží tě teď jako penaltového odborníka to, že zrovna Messi mu na šampionátu tahle disciplína tolik nejde?
3: No tak samozřejmě, čím víc jich člověk kope, tím víc jich nedá, je to taková i statistická pravděpodobnost samozřejmě, ale myslím si, že z jeho sebevědomím to vůbec neotřásá. Já teda mám tuhletu bilanci stejnou v Čechách, nejvíc jsem jich dal, ale zároveň jsem jich nejvíc nedal, takže asi to odpovídá.
1: A co říkáš na ten jeho 17. a 18. gol v kariéře na světových šampionátech?
3: No tak je to fantazie, tak já si myslím, že bylo vidět, že to mužstvo prostě na něj spoléhá, oni ho hledají v těžkých situacích a on jim samozřejmě neskutečně pomáhá a i přesto, že nedal penaltu, tak dal 2 góly, je to prostě zabiják, má to v sobě od mládí a teďka vyzrál a je fantastický.
1: Kdy ho podle tebe překoná Mbappé, který také 2 góly pomohl k výhře Francie nad Irákem 3-0?
3: No, tak uvidíme, jak daleko dojdou ty mančafty. Samozřejmě bude záležet, jestli budou mít k dispozici ještě 2 nebo 4 zápasy. Samozřejmě, já si myslím, že oba ty hráči to trošku sledujou, i když říkají, že ne. A myslím si, že může to být krásný souboj, ale já si myslím, že Messi ho, i kdyby ho Mbappé dohnal jako těma gólama, tak tím stylem hry a tou popularitou ho už asi nedožene.
1: No ať máme ty hvězdné hráče na šampionátu pěkně pohromadě, tak norský útočník Erling Haaland vylepšil světový rekord. 12 soutěžních mezistátních zápasů v řadě dal totiž gól. Teď nejnověji hned 2 při výhře Norska nad Senegalem 3-2. Čím je výjimečný?
3: No, je silný taky. Hodně těží z toho mužstva. To mužstvo taky je velmi silný a já říkám těmhle těm hráčům zabiják. Já doufám, že to nikoho neuráží, ale jsou to prostě hráči, který završejí vlastně dílo celého toho týmu a Haaland oproti těm dvou předchozím je prostě obrovský, je silný a má trošku jiný předpoklady.
1: Pavel Horvát, díky, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál, náš pravidelný seriál jsme tentokrát věnovali vícerčatům. Slovo dostane i maminka Helena, která má doma svoje čtyřčata. A bude o nich řeč. Ale až za chvíli, teď je 8:45. A krátké aktuální zprávy. Ozbrojeného muže teď hledá policie v Čelákovicích u Prahy. Má být střelnou zbraň a lidé se mají místu vyhnout a dbát pokynů policistů. Policie v této souvislosti pátrá po Petru Šimonovi. Jeho snímek je teď na webu policie i na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. V nakladatelství Atlantis vyšel román spisovatele Milana Kundery s názvem Pomalost. Původně byl napsán ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak už dostupné kompletně v češtině.
1: Překážka na D1 u Popůvek a nehoda ve Strakonické v Praze. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Kývalku pojedete pomaleji z kilometru 182. Na 187. máme hlášené stojící vozidlo, zpoždění 15 minut. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Starou Boleslav ze 14. kilometru čekejte hustý, pomalejší provoz až do Prahy k okruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 zastavují kamiony na 79. kilometru. Osobními auty je to k Ořechu na zhruba půl hodinu. V Praze ve Strakonické směrem na Smíchov stojí kolona od okruhu do Malé Chuchle, tam řeší nehodu, srazilo se nákladní a osobní auto jede se jedním pruhem a fronta je už na 40 minut. A v Lipské na výjezdu z Prahy po dálnici D7 směr Chomutov postojíte v koloně od nájezdu z Evropské, je ucpaný sjezd na letiště. Pokud jedete na letiště, počítejte se zhruba půl hodinou navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
3: Dnešní ráno je slunečné, mlhy už se většinou rozpustily, během dne se pak dočkáme přechodně až oblačného nebe a hlavně na Šumavě se budou ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Večer se pak bude obloha projasňovat. Teploty se budou dnes pohybovat mezi 24 a 29 na Moravě, tedy v té jižní části čekáme maxima kolem 30 stupňů. A přestože dnešní teploty budou letní, místy až tropické, právě dnešek bude nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Od zítra budou teploty zase stoupat a o víkendu budou dokonce přesahovat i 35 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 8 hodin 50 minut, čas na tradiční seriál. V čem bývají děti z vícerčat jiné? A jak to vůbec můžete zvládat? No, rodiny z vícerčaty často budí velkou pozornost. A rodiče pak opakovaně musí odpovídat na sérii nejrůznějších otázek. Týkají se podoby a povahy dětí, několikanásobných nákupů věcí nebo toho, jestli každému měří také stejným metrem. No a jak to funguje v praxi v rodině s 8letými čtyřčaty ze Středočeského kraje? Tak to uslyšíte právě teď v prvním dílu našeho seriálu na Radiožurnálu, který jsme právě vícerčatům a jejich rodičům věnovali.
1: Heleno, čtyřčata se vám

0: narodila v červnu 2018. Vy jste měli dvakrát kočárek pro dvojčata a někdy jste chodili i v jednom člověku s čtyřmi dětmi, jak se drží madla.
1: No, já jsem si vzala takový provaz a ty dva dvojkočáry jsem si svázala tím provazem, aby se mi to líp řídilo. Kolečka musela být i zaaretovaný.
2: Povoláním učitelka Helena Slánská vypráví, jaký nejvíc utekl rok po příchodu z porodnice. Byl to koloběh krmení, přebalování a uspávání.
1: To byl takový frčák, snad ani první rok si tak nějak nepamatuju, musím říct. No.
2: Doma na čtyřčata Anešku, Moniku, Kláru a Ondřeje navíc čekal o dva roky starší bratr Vojtěch. Všichni se dnes zapojují do domácích povinností.
0: Co doma, s čím pomáháte?
3: Mamince uklízet kuchyň a stůl nebo vyluxuju.
0: To říká Monča a Aneško.
4: Když uklízíme myčku.
0: Vyklízíš myčku. Klárko.
5: Když věsíme prádlo.
0: A Ondro, máš nějakou činnost, kterou pravidelně doma děláš?
6: Tak taky se snaží někdy vyklidit myčku, že jo?
0: Teď jde Ondra se podívat do lednice. No. Ty vaříš někdy s mámou?
5: Ne.
0: A jíš rád?
5: Jo.
0: A co lednice a zásoby jídla?
1: Musím obden jezdit na nákup, no, protože třeba spotřeba takových ovesných vloček a mléka je u nás opravdu velká.
0: A na nákupy chodíte?
5: Jo.
2: Nenakupují se jen potraviny, rodina neustále obměňuje oblečení nebo boty. Čtyřčatům je teď 8 let.
1: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně to je opravdu ty boty a všechny bundy a to je velké množství. No.
0: Jak často perete?
1: No, každý den. Kupy špinavého prádla a spotřeba i nádobí. Jako to je opravdu jako velká.
0: A koukám se vám tady na pastelky, některé jsou podepsané. Tady je Klárka. Ale hodně věcí sdílíte? Máte hodně věcí, Klárko, dohromady?
5: No jo, třeba hračky s holkama, třeba jako Barbie, nový domeček a takhle.
0: Co no. Povahy dětí? Máte to rozložené?
1: Každý úplně jinečí, no, musím říct, že každý i vyžaduje něco jinečího.
0: Dáte dohromady 5 nějakých nejčastějších otázek, které jako máma čtyřčat dostáváte?
1: Jestli všechno kupuju opravdu jako 4x a jestli se snažím být vlastně ke všem jakoby stejná. Jestli dokážu jako měřit stejným metrem, nebo třeba taky dárky na Vánoce a tak, no to se taky docela dost ptají.
0: Ta otázka těch lidí, třeba jestli někomu nadržujete, tak to máte jednoznačnou odpověď?
1: Jo, ke všem stejně spravedlivá a to je úplně jednoznačný.
0: Všimáte si, že jsou děti oproti třeba jedináčkům jiní, ať už odvážnější, samostatnější?
1: Určitě. Čtyřčata, myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor, protože myslím, že mají furt za sebou určitou skupinu lidí, myslím tím sourozence, která je vlastně chrání a podporuje.
0: Manžel s vámi není, zemřel, jsou to 2 roky zpátky?
1: 2 roky, no, přesně tak.
0: Jste samoživitelka, jak po té finanční stránce to jde?
1: Tak samozřejmě je to náročné, nebudu říkat, že ne, ale musím říct, že mám okolo sebe spousta lidí, kteří na nás myslí a těm jsem neskutečně vděčná a prostě na nás myslí pravidelně.
2: Podrobný článek, fotky nebo grafy s počtem vícerčat narozených od roku 1950 najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: 8.58 hraní radiožurnál Definitivní tečku. Za ním dnes udělá Libor Bouček, aby nás pozval na ten dopolední. Vítej, Libore.
1: Děkuji za přivítání. Osobně se těším na setkání svědkyní, která dvě dekády svého osobního i profesního života věnuje reprodukční biologii a zaměřuje se pochopitelně na problematiku, která podle mě je strašně varující, ale nijak hlasitě se o ní nemluví, protože stovky milionů lidí na celém světě mají pochopitelně problém s početím potomků. A Kateřina Komrsková je ta dáma, která přišla, řekl bych, hned s několika objevy, které mohou těmto stovkám milionů lidí pomoci. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak a je skvělé, že tam je ten český podpis. Tak nejen o tom si budeme povídat po 9. hodině.
0: Libore, díky, těšíme se na slyšenou. Těšte se i na další zprávy, začnou už za chvíli, přinese je do studia Pavel Prouza. Připomínám, že stále sledujeme situaci v Čelakovicích u Prahy, kde se po městě má pohybovat muž se střelnou zbraní. Detaily o tom už také můžete teď najít, včetně jeho fotografie na serveru irozhlas.cz. A to další dáme už za chvíli ve zprávách.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu.
4: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
5: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
6: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
4: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Tady je Radiožurnál. 9 hodin. Právě s Pavlem Prouzou.
7: 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Zpřísnění trestů za neplacení alimentů míří ve sněmovně do druhého čtení. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Rakousko. Messi se stal nejlepším střelcem historie šampionátů. Nehoda brzdí provoz v Praze ve Strakonické směrem na Smíchov. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní, informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia, původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu, pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
8: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
7: Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Tresty za neplacení výživného by mohly být přísnější, počítá s tím novela trestního zákoníku, ke které by se dnes měli vrátit poslanci. Do vězení by se znovu mohli dostat lidé, kteří alimenty neplatí třetinu roku. Návrh koaličních poslanců míří do druhého čtení. Podle Jindřicha Rajchla z klubu SPD má mít novela preventivní funkci.
9: Nejde o to, abychom někoho posílali do vězení, jde o to, aby prostě ti lidé, kteří úmyslně nechtějí platit to výživné, přestože platit mohou, tak aby prostě nad sebou měli ten Damoklův meč v podobě toho trestního stíhání.
7: Opozice s návrhem nesouhlasí. Podle části poslanců stačí současná úprava, která trestá jen ty, kteří neplacením alimentů vystaví dítě nebezpečí nouze. Varují taky, že ve vězení rodič nemusí na alimenty vydělat. V Maďarsku se v podvečer sejdou premiéři zemí tzv. Vyšekrátské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července totiž skupině V4 začne předsedat Slovensko.
10: Jedním z témat bude také budoucnost Vyšegrádské čtyřky. Maďarský premiér Péter Maďar už dříve navrhl debatu o jejím možném rozšíření o další státy, například Rakousko, Chorvatsko, Slovensko. Bulharsko nebo Rumunsko. Zároveň ale zdůrazňuje, že přednost má obnova vztahů mezi současnými členy. Ty v posledních letech poznamenaly rozdílné postoje k ruské invazi na Ukrajinu, a to zejména mezi Budapeští a Varšavou. Maďar před summitem uvedl, že spolupráce v rámci V4 patří vedle Evropské unie a NATO k hlavním pilířům nové maďarské zahraniční politiky. Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Sport. Argentinští fotbalisté na mistrovství světa porazili Rakousko 2-0. Oba góly dal Lionel Messi a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Alžírsko vyhrálo nad Jordánskem 2-1, Norsko nad Senegalem 3-2 a Francie nad Irákem 3-0. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
12: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
11: Utkání Mexiko-Česko začne na estetském stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Požár na D11 u Mochova a Kolony na Pražském okruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 15. kilometru hlásíte požár.
14: Praha, 15. kilometr, hoří tam osoba k vyvodstavným kruhu.
13: Ještě před okamžikem se projíždělo, teď už provoz stojí a tvoří se kolona. Udržujte uličku pro hasiče. Z dálnice se dá sjíždět na 18. kilometru, zpět se vrátíte za Nehvizdy a opatrně, pokud jedete směrem na Hradec, řidiči tam zpomalují. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město na 70,5. kilometru opravují středová svodidla. Uzavřený je levý pruh, kolona ze 68,5. kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 zastavují kamiony teď na 78. kilometru. Je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Osobními auty je to k Ořechu na zhruba půl hodinu. Na Pražském okruhu jsou kolony i v opačném směru. Pomaleji pojedete už z D5 ze 4. kilometru až za Ořech. A ve Strakonické v Praze směrem na Smíchov stojí stále kolona od okruhu do Malé Chuchle. Tam vyšetřují nehodu, fronta je na 40 minut a silný provoz je i v Komořanské před Komořany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
1: Vystudovala biologii a chemii na Přírodovědské fakultě Univerzity Karlovy, kde také získala doktorát z vývojové biologie. V současnosti vede skupinu reprodukční biologie v Biotechnologickém ústavu Akademie věd a působí jako docentka na katedře Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy. Před 2 lety založila společnost Molecule 46. Je to 46 nebo používáte 46?
15: Už jsem to počeštila.
1: Takže
15: molekula 46.
1: Molekula 46, zní to malebněji, která se soustředí na tzv. Deep biotech aplikace objevů základního výzkumu při řešení problémů s neplodností a klesající kvalitou spermií. A já jsem rád, že Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré ráno.
15: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
1: Procházel jsem si váš životopis, všechny ty činnosti, k tomu to nejpodstatnější, že jste máma, což je podle mě to nejvýraznější. Co všechno už jste dneska stihla? 9 hodin 6 minut.
15: To je úplně dokonalá otázka. Ano, jsem máma, jsem hrdá máma, je to to nej, co člověk může mít a zažít a vlastně to, na čem záleží. Na tom všem záleží taky to kolem, ale na tom mateřství a na těch dětech vlastně to jsou úplně jiné hodnoty a ne každý má tu šanci. Co jsem stačila?
1: No
15: tak synovi předat svačinu. Chtěl 3 sendviče, protože roste, je mu 13,5 a je v pubertě. No, pomazlit se, vypravit ho do školy, no a měla jsem ten luxus, že jsem dneska šla s dcerou na její konzervatoř, protože jsem šla sem a zrovna jsme se časově shodli, takže úplně ráno na max.
1: Kolik času máte na sebe, jenom na sebe? Jak často jste sama se sebou?
15: No, ale já jsem to, co dělám. Takže vlastně jsem za sebou pořád. A záleží na tom prostě, v jakým momentu a jak jsem za sebou. Ale určitě ten čas pro sebe si taky najdu, protože tancuju. A to je můj čas.
16: Čeká vás v budoucnu nějaký daleký let? Protože jsem se dozvěděl, že to je to, co hledáte a to, co máte nejradši.
15: Ano, lety zbožňuju, protože tam mě nikdo neruší a můžu pracovat. Teď jsem měla být v Bostonu, ale to jsem nedávala. Už je toho moc a chci se soustředit na věci, co mám tady. Takže následující let je až konference v září. Tak to je až neuvěřitelný, jak daleko to je.
16: Ale už se těšíte. Já to totiž taky zbožňuju. Těch nekonečných několik hodin letadle, kdy člověk vlastně je sám se sebou, může si číst, nikdo mu nevolá, nepíše. No přeju vám tohle září daleko upřímně. Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: S Kateřinou Komrskovou se budeme bavit o tom, že téměř 200 milionů lidí na světě nemůže počít dítě, ale pochopitelně na Radiožurnálu sledujeme i aktuální dění. Ve středních Čechách policisté pátrají v Čelákovicích po muži se střelnou zbraní. Podle nejnovějších informací pátrání rozšířili i na další místa v Česku. A přímo v Čelákovicích je naše reportérka Alena Junová. Dobré dopoledne.
1: Já teď stojím u učiliště v Čelákovicích, stojí tu také policejní auto a sanitka. Nad hlavou mi před malou chvilkou přeletěl i policejní vrtulník. Učiliště je prázdné. Policie CTX informovala, že se tu pohybuje muž se střelnou zbraní. V souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je i na našem zpravodajském webu i rozhlas. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia, původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Teď ale rozšířili policisté pátrání i do Nového Bydžova a okolí Prahy. Starosta Josef Pátek z ODS svolal na 8. hodinu krizový štáb města, který by měl stále zasedat. Z Čelákovic Alena Junová, Radiožurnál.
0: My pochopitelně budeme sledovat dění i dál. Aktuální informace můžete slyšet na Radiožurnálu nejpozději v zpravodajské relaci v 9.30 a pochopitelně další podrobnosti na irozhlas.cz. Za chvíli už s Kateřinou Komrskovou na téma, které, řekl bych, je jednoznačně civilizační.

0: Reprodukční bioložka Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem tady ty 200 milionů obyvatel na planetě. Troufám si tvrdit, že to je možná staré číslo, že už je to možná i vyšší, tedy jedná se o lidi, kteří mají problém s početím potomka. Jak moc velký problém to skutečně je a jak moc si ho uvědomuje?
1: Je to obrovský problém. Je to obrovský problém, který si zaslouží řešení. A to řešení je komplexní, protože nemůžeme si říct, dobře, budeme řešit neplodnost tím, že navýšíme centra asistované reprodukce a budeme produkovat děti. Ono je to vlastně o zodpovědnosti. To není jenom o tom zázraku početí, ale je to o zodpovědnosti k tomu, jak jsou ty děti počatý a jak hlavně budeme řešit generace našich dětí a dětí poté.
0: Čistě laicky, a teď jdeme k tomu objevu, který je skutečným průlomem, nebo jeden z těch objevů. Čistě laicky, pochopil jsem to správně, že vlastně vy jste dokázali se svým týmem, vy a tým, oddělit ty zdravé od nezdravých spermí. Takhle to je?
1: Je to tak. Jo. Je to tak. My jsme vlastně objevili funkci jednoho proteinu, který je podle databáze, tento protein má číslo 46, takže proto molekula 46, ale molekula 46 má 46 také z toho důvodu, že spojením spermie a vajíčka je 2x23 chromozomů, takže v každé naší tělní buňce je 46 chromozomů. Takže je to magické číslo, z mého pohledu reprodukční číslo, a my jsme vlastně na základě tohohle proteinu objevili, že jsme schopné oddělit ty špatné spermie od dobrých, protože ten protein v dobrých spermích je uvnitř hlavičky. Mm-hmm. Takže vlastně, když je na povrchu, tak my pomocí elegantního systému s protilátkou a magnetickými částicemi jsme schopné ty spermie špatné odfiltrovat a ty dobré jsou vlastně k použití. Ale já bych hlavně chtěla říct, že jsou to dobré spermie, které by uspěly velmi pravděpodobně v přirozeném početí.
0: Takže tím principem je ta hlavička, ten akrozom, dá se říct, je to tak?
1: Je to tak, ale vlastně když jsme objevili s týmem, že když je nepoškozená ta hlavička, tak ty spermie se pohybují rychleji a mají nepoškozenou DNA. Takže vlastně je to takový systém 3 v 1 a proto říkám, že ty spermie jsou ty, které by velice pravděpodobně uspěly v přirozeném oplození. Mm-hmm. Kde je ta nepoškozeno hlavičky zásadní, ten akrozom je absolutně kritický, no ale s tím se vážou ty další dva parametry, DNA a pohyblivost.
0: Co se s tou oddělenou zdravou spermií tedy následně stane, když je objeveno?
1: No,
0: co s ní?
1: Ta se dá využít, dá se zamrazit, protože není většinou jedna, takže jich je více, takže vlastně ty vyčištěné spermie se dají zamrazit, anebo se dají přímo rovnou použít pro asistovanou reprodukci. A to i pro ten styl asistované reprodukce, kterému se říká ICSI, což je intracytoplasmic sperm injection, což znamená injekce jedné spermie do vajíčka. Ale když se injekuje ta zdravá, tak je mnohem větší šance na početí.
0: No, jsme u toho zamražení. Ten trend, kterému se v angličtině říká social freezing, velmi silně rezonuje, zejména v těch Spojených státech amerických. Trend je to asi už tam docela běžný. U nás je to ale zatím ještě neobjevené.
1: Začíná to, myslím si, že to naskakuje jako celosvětový trend. Je až absurdní, že některé společnosti lákají top manažery a manažerky na to, aby vlastně si zamrazili své reprodukční buňky a měli je na později, protože až udělají kariéru, tak vlastně teprve bude čas na rodinu. Toho se vlastně týká ten social freezing, to sociální mražení. A u spermií je to úplně standardní metoda, která se v současné době nabízí. Věřím, že zde začne být jako velmi častá.
0: No a jak je to s tou kvalitou při tom zamražení? Protože člověka logicky napadne, že i když se jedná o samozřejmě hluboké zmražení, tak přesto ta kvalita může uprat, nebo ne?
1: Absolutně. Po rozmražení ty spermie nemají stejný parametry. Cca 50% jich je poškozený tím mražením. Takže když jsou ty spermie jako vstupní materiál dobrý, tak pořád ještě v těch 50% je to poměrně velké číslo na to, aby se dali využít. Nicméně mražení není jenom ze sociálních důvodů nebo z rozhodnutí. Týká se i onkologických pacientů, pro který je úplně zásadní a vitální, aby mohli v následně použít spermie pro početí a pro založení rodiny. A tam ta kvalita spermií už není úplně optimální a to mražení jim velice škodí.
0: A jak daleko s tím objevem jste a co by mělo být na tom konci? Jaký ten produkt? Protože o tom se též budeme bavit, protože vy tu vědu propojujete pochopitelně i s podnikání. Vzala jste na sebe obrovské riziko, když jste vlastně šla do toho podnikání. Tak co by mělo být na konci?
1: No, na konci by měl být funkční, použitelný produkt pro společnost. A my máme už nyní vlastně vytvořený diagnostický kit, diagnostickou sadu na hodnocení kvality spermií. Máme ji pro vědecké účely a vstupujeme do certifikace, aby byla vlastně ten kit použitelný pro odborníky v lékařské sféře. A máme vlastně další dva kity, které jsou pro zvířata, protože i zvířata, hospodářský zvířata se už nemnoží standardně a diagnostika spermií je stejně důležitá i právě u těch hospodářských zvířat.
0: To znamená, že skutečně tím výsledkem může být až nějaký samodiagnostický test, který člověk může mít teoreticky až doma.
1: Ano.
0: A tím pádem si my muži budeme hlídat tu kvalitu. Tohle je ten
1: ano, výsledek. Ano, to je můj maximální cíl, musím říct, ten nejvyšší cíl, aby byla připravena sebe vyšetřovací sada, aby vlastně muži nebo pár v pohodlí domova mohli pravidelně kontrolovat kvalitu spermií, která fluktuje z mnoha příčin a vlastně ta prevence je z mýho pohledu cesta vpřed a nutná cesta vpřed.
0: No, ta prevence je nesmírně podceňována. I k tomu se dostaneme, co bychom měli dělat. Ale mě zajímá ten samodiagnostický test. Jaké jsou ohlasy ze zahraničí? Protože to je skutečně absolutní průlom.
1: V zahraničí už...
0: Jak se dívají na Kateřinu Komerskovou, která s tímhle přichází, říká, tohle prostě bude.
1: To já nevím, jak se dívají na Kateřinu Komerskovou. Já se tady tím příliš nezabývám. Já prostě jdu dopředu, jdu za tou vizí, mám famózní tým, který tomu věří a tím, že tomu věříme a tím, že nám to, co děláme, dává smysl, tak to je hnacím motorem, proč to děláme. Takže jak se kdo, co, na co dívá, to není pro mě úplně podstatný.
0: Pro tu představu a pochopitelně to ta touha člověka zjistit, kdy to jako bude, ale jak dlouho ta certifikace trvá a s jakým časovým horizontem člověk musí počítat?
1: Tak tohle je skvělá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože totiž délka certifikace se liší podle regionu světa. Takže asi vás nepřekvapí, že nejdelší certifikace je v přebyrokratický Evropě. Takže tady může certifikace trvat od 18 měsíců do 24 i déle, pokud se prostě týká určitých in vitro diagnostických prostředků nebo lékařských zdravotnických prostředků. Kratší diagnostika je v Americe pod FDA a ta může trvat ve zrychlené formě do 12 měsíců. No a úplně famózně to vyřešili například v Japonsku nebo v Izraeli, kde certifikace probíhá během 3-4 měsíců, protože si uvědomují nutnost a palčivost problémů, které jsou, včetně neplodnosti, a proto vlastně nechtějí zdržovat aplikaci nových průlomových technologií.
0: V té souvislosti mě napadá ta legitimní otázka, proč tedy vlastně jste tohle nepřenesla do těch zemí, kde je ta certifikace rychlejší?
1: Taky na tom pracujeme, jenom ještě tam nejsme, ještě jsme to nedokončili, my opravdu míříme na globální trh, protože jestliže máme technologii, která může diagnostikovat poškození kvality spermií a může vlastně vyseparovat ty kvalitní spermie a problém je celosvětový, tak dává logiku, aby ta technologie sloužila lidstvu, to znamená i mimo hranice České republiky a to je náš cíl, takže určitě začínáme v regionech, kde certifikace je kratší, No a bohužel prostě Evropa bude pravděpodobně poslední, ale to je prostě vývoj, který neovlivníme.
0: Jak velký tým za tím stojí? Kolik vás je?
1: Malinko. Malinko, vlastně jsme takový ten core tým, jsme čtyři a máme jakoby outsourcovaný poradce, který jsou zodpovědný za určitý aspekty, na který mají expertízu. A potom vlastně vývoj, nebo ne vývoj, ale výrobu těch jednotlivých komponent, těch diagnostických a separačních kitů, to máme vlastně outsourcovaný do firem, s kterými jsme spolupracovali už na tom vědeckém výzkumu a kterým věříme a který prostě zaručují top kvalitu.
0: Kvarteto lidí může proměnit celý svět. I dál si budeme na Radiožurnálu povídat s Kateřinou Komrskovou. One.

0: Radiožurnál je půl desáté. Jsou tu zprávy a s nimi Pavel Prouza.
1: Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic, taky v Novém Bydžově na Královéhradecku a Praze. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Hrad dnes se zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení

0: vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíba. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie. Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Irákem 3-0 a zajistili si postup do play-off. Do vyřazovací fáze prošli i Norové, kteří porazili Senegal 3-2. Argentina díky dvěma gólům Lionela Messiho přehrála Rakousko 2-0. Hvězdný útočník se stal nejlepším střelcem historie šampionátů. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Rousínova a průjezd na D11 u Mochova. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte, za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 221,5 stojí poruchané vozidlo ve stoupacím pruhu za zatáčkou. Stojí tam řidič a mává na ostatní projíždějící vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Lysou nad Labem hlásíte kolonu z 20. kilometru. Na 15. kilometru schořelo auto, už se projíždí levým pruhem, zpoždění zatím 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město na 70,5. kilometru opravují středová svodidla. Provoz zeslábl, zdržíte se jen krátce. Na Pražském okruhu směrem na letiště je velmi silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1. Levý pruh jede výrazně rychle. Regulují provoz v tunelech. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova zůstává kolona z konce Pražského okruhu. Popojíždí se od nájezdu z Evropské do ucpaného sjezdu na letiště. A v Praze ve Strakonické směrem na Smíchov v Malé Chuchli vyšetřovali nehodu. Před 3 minutami odjeli. Kolona stojí od Pražského okruhu a postupně se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30, na horách kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu má opět slovo Libor Bouček.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Přesně tak, my si za chvíli budeme povídat s Kateřinou Komrskovou, ale ještě předtím míříme pochopitelně k aktuálnímu dění. Policisté dál hledají ozbrojeného Petra Šimona v Modré Fábii. Původně měl mířit na učiliště v Čelákovicích. Teď po něm ale policisté pátrají i v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. Ve spojení jsme s reportérem Vojtěchem Gavriněvem.
5: Já stojím před ministerstvem školství v centru Prahy, právě i tady jsou policisté, zatím preventivně. Je tady doopravdy hodně policistů, jak v civilu, tak v uniformách. Někteří mají balistickou ochranu, helmy, dokonce štíty, vesty, mají často dlouhé zbraně, přijíždějí v civilních i označených policejních dodávkách a osobních autech. A hlídky jsou taky před ministerstvem vnitra na Pražské Letné. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jeho fotografie je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Určitě proti němu ale nezasahujte. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Od ministerstva školství Vojtěch Gavriněv, Radiožurnál.
4: Děkujeme mnohokrát, my ty podrobnosti budeme i dále sledovat a vše podstatné se na Radiožurnálu dozvíte. Nicméně teď se vracíme k dalšímu společenskému tématu a to je situace párů, které se potýkají s početím dítěte. Podle té matematiky prosté, každý šestý pár vlastně se potýká s nějakým problémem a musí hledat asistenci. Jako jedna z největších křivd směrem k vám ženám, musím říct, Kateřino, je to, že to okolí, v případě, kdy ten problém je, tak se zaměří na tu potenciální maminku. Že nikdo vlastně neřeší, že by ten problém, nebo málo lidí řeší to, že by ten problém mohl být na straně muže. Tak rovnou se zeptám, jak moc se zhoršuje ta kvalita spermí mužů?
6: Tak máte naprostou pravdu. Už historicky prostě ty ženy byly stigmatizovány. To znamená, neplodnost byla vždy na straně ženy. Ale aby jsme to neměli jenom tak jako v černých číslech, tak vlastně to, že ženy byly jakoby nositelky neplodnosti, tak je mnohem více proskoumána ta neplodnost u žen. A tím trpíte teď vy muži. vlastně, že ta věda nemá dostatečné informace a říká se, že až 60

0: 50%, některý dokonce metadata uvádějí až téměř 87-90%, je neplodnost u mužů z neznámých příčin. Takže vlastně se neví, jakoby proč. A ty čísla, ano, každý šestý pár, vlastně podle Světové zdravotnické organizace teď v posledním bulletinu hlásí každý šestý člověk, že už vlastně úplně odstranili to pár, ale každý šestý člověk, až každý pátý v současné době se uvádí, se v reprodukčním věku potká s neplodností. To je alarmující.
1: To je, musím říct, nesmírně alarmující. Neexistuje nějaká prevence? Jenom když jsme u těch mužů, tak pochopitelně ženy navštěvují pravidelně svého gynekologa. A já musím říct, že na tohle mě vlastně nikdo neupozorňoval celé mládí, v dětství, v dospívání. Tak mě nenapadlo to jakoby řešit. To je taky hrubá nespravedlnost.
0: Absolutně, naprosto souhlasím a úplně mi mluvíte z duše, protože to je něco, co se snažím prosazovat, hlásit, informovat o tom, že vlastně tady není dostatečná takzvaná andrologická péče. To je vlastně jakoby druhá stránka, nebo to je vlastně gynekologie a andrologie. Ano, andrologie je tedy pro muže a pravidelný andrologický prohlídky by měly být pro muže jen co dosáhnou dospělosti, to znamená od těch 18 let, protože teď se uvádí, což je úplně pro mě šokující, že vlastně obrovský nárůst neplodnosti u mužů je už třeba od 22. 25. roku života. Tak si vemte, že je to nepodchycený a že ta informovanost je minimální. O tomhle by se mělo mluvit na základních školách, na středních školách. Já o tom mluvím na vysoké škole a vidím, že vlastně ze současnou generací to velmi rezonuje, že to řeší, že vlastně prahnou po těch informacích a prahnou o tom, co dělat, aby vlastně měli tu prevenci.
1: To znamená, že ti vaši studenti prostě jdou na to spermiografické vyšetření.
0: Ano, opakovaně se mi to stalo a já si prostě vážím současné generace celkově a v tomto směru mají můj obrovský obdiv, protože ke mně přijdou studenti po přednáškách a říkají, no, já jsem vlastně z asistované reprodukce a měl bych nějakým způsobem se více zaměřovat na kvalitu spermií, nemůže se to předávat nebo nejsem nějak ohrožení, nebo mi přijdou říct, já jsem po vaší přednášce šel na spermiogram a přijde mi třeba e-mail, hrdý e-mail, že student je prostě v těch top 1% plodných mužů a hlásí se jako zdarma dárce kontrolní, kdybych potřebovala pro skupinu na výzkum. Takže tyhle lidi mají pro mě obrovský obdiv a je vidět, že je na to mladá generace připravena. Takže my jako společnost bychom měli jim podat ruku a měli bychom o tom mluvit víc a hlavně bychom měli něco dělat. Takže standardní andrologické vyšetření, standardní preventivní vyšetření a komunikace, co dělat v případě, že ty hodnoty nejsou optimální a ty hodnoty se můžou měnit několikrát za rok.
1: Jste reprodukční bioložka, možná je to otázka spíše pro lékaře, ale vím, že tu odpověď budete taky znát, i když jste přiznala to, co je fakt, že ta příčina vlastně je neznámá, že věda zatím neodhalila přesně ty příčiny. Ale kromě té prevence je něco, jak by člověk měl postupovat, aby v tomhle ohledu byl zdravý. Nějaký postup, jestli je to výživa, jestli je to způsob, životní styl.
0: Vlastně já bych řekla, že do prevence reprodukčního zdraví patří všechno to, co jste teďko jmenoval. Takže je to životní styl. Je to vlastně způsob, jakým denně se stravujeme a jakým se stresujeme a jakým spíme. To všechno přispívá k plodnosti či neplodnosti. To znamená neustále opakované sedavé zaměstnání. Ano, je potřeba zmiňovat, že není vhodný pořád jenom sedět. Je potřeba to proložit aktivitou. Není vhodný mít mobily v kapse a počítače na klíně kvůli zahřívání, což má negativní vliv na spermie. Ovšem i braní různých podpůrných hormonálních léků, co se týče posilování a tak, to taky má negativní vliv na hormonální balanc. No a spánek, o tom se mluví strašně málo, ale kvalitní spánek, mluvím jako spánek před půlnocí, protože spánek po půlnoci, když budeme spát 8 hodin od 3 hodin od rána, tak není to stejná kvalita jako od 11 nebo od půlnoci. A samozřejmě ve spánku se vylučují pohlavní hormony, které ovlivňují kvalitu spermií. Takže všechno je vlastně s tím spojené.
1: A je důležité na to myslet, a jak zde zaznělo, vlastně ideálně od těch 18 let.
0: Určitě.
1: Protože pak už může být relativně pozdě.
0: Určitě, já si myslím, že nikdy není pozdě na prevenci, a ten 18. věk bych řekla, že je optimální na pravidelné kontroly a tím pádem se dají odhalit případné neduhy a příčiny, které se dají ještě ovlivnit. Dá se změnit životní styl nebo vlastně přijde se na podstatu toho, kde může být problém a nemusí se to řešit až v době, kdy ten pár chce počít rodinu.
1: Říká Kateřina Komrsková, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Kateřina Komrsková je dnes hostem radiožurnálu Reprodukční bioložka, která přichází se skutečně absolutní revolucí do toho, co je vlastně nejpřirozenější pro nás, pro všechny, což je plození dětí. Ještě jedna věc mě zajímá a opět je to spíš záležitost civilizační, ale jak velký problém z vašeho pohledu je to odkládání mateřství a rodičovství, kdy si říkáme, no tak tady si dodělám jednu školu, pak budu chvíli cestovat, potom přeci jenom se zaměřím na pořízení nějakého bydlení a někdy tak kolem 35, 38, teď mluvím z mužského hlediska, se nad tím začnu zamýšlet.
1: No my to nechceme slyšet, ale problém to je. Prostě naše společnost.
0: Já to chci strašně slyšet, protože jsem v tom problému jel taky.
1: Já myslím, že v tom jede naprostá majorita lidí, protože prostě ta společnost to takhle nastavila. Prostě takhle to máme. Takhle se to očekává, takhle to historicky vyústilo. Ale není to správně. A vlastně teďkon čelíme důsledkům toho všeho a jedno z těch příčin obrovského nárůstu neplodnosti je samozřejmě pozdější věk těch lidí, kteří se rozhodnou mít potomka. A já bych do toho dala ještě jednu dimenzi. Já bych do toho dala dimenzi vlastně toho dítěte a jeho jako práva mít třeba prarodiče. Ono, když to všechno takhle posouváme do 40 let, 40 let plus, tak vlastně nám stárnou ty naši rodiče. A jak dlouho je to udržitelný? To je v podstatě neudržitelný. A potom vlastně připravujeme děti nejenom možná o plnou sílu rodičů, ale my je připravujeme o roky a rozmazlování s prarodičema. Možná, kdybychom si to postavili takhle, tak najednou ta kariéra, cestování, dům, auto není tou prioritou, ale prioritou je vlastně přirozený početí, přirozený výběr, který zajistí příroda, a pak to všechno se dá přece k tomu zvládnout taky. Já své studenty podporuji v tom, aby měli rodinu ještě na doktorském studiu, protože v podstatě oni tam mají nejvíc času. Potom to jenom začne, potom prostě dokončí studium, dokončí doktorát a začne ta tvrdá kariéra a začne vlastně ten zodpovědný život, jak bychom ho my jako nazvali asi v naší společnosti, ale vlastně na to dítě je přece čas, správný čas vždy. A čím dříve, tím lépe.
0: Z hlediska reprodukční biologie, možná ta čísla, jaký věk je tedy optimální z biologického hlediska, abychom se vrátili, že tuším, že tady to číslo může lidskou překvapit.
1: Tak z biologického hlediska, a když tam teda zahrneme ještě legislativu, tak vlastně optimálně jsme připravení od těch 18 let. Prostě tak to je.
0: Od 18
1: a,
0: do...
1: A jako to, co čísla ukazují a současný nárůsty na plodnosti, je optimální mít děti od 20 do 25 let. Možná to mnohý překvapí, ale to jako v tu dobu my už nejsme jako mladí, nezralí. Lidi jsou plně připravení na to mít děti a stát se rodiči. Takže 20, ano, proč ne?
0: Je dobré, že to zaznělo. Vrátím se k tomu, co děláte, a vrátím se k molekule 46. Jak složité pro vás bylo přejít ze strany toho vědce na tu stranu vědce, ale zároveň vědkyně a zároveň manažerky?
1: Obrovský, rozhodně nebudu nic skrývat, ale ta vize a vnitřní přesvědčení, že to, co dělám a to, co děláme v týmu, je správné, to vlastně jako přepsalo strach. Takže vlastně já opravdu vidím smysl v tom, že tu technologii, kterou jsme objevili a patentovali, je nutný vrátit zpátky do společnosti. A to je hnacím motorem úplně všeho. Takže to ostatní moje nějaké strachy, obavy a probdělé noci, to je podružné. jako tam je ta motivace a cíl, aby se to podařilo co nejdřív, protože to potřebujeme co nejdřív.
0: Bylo to tak silné, že jste postoupili to, co mi přijde z hlediska věců, aspoň minimálně v Česku, netradiční, že jste vlastně to vykoupila, to duševní vlastnictví, a že jste to fakt, jako, to bylo prostě tak silné, ani tohle riziko jste si nepřipouštěla. Ne, prostě já vím, že to musím udělat, tak se šla do toho.
1: Připouštěla jsem si to riziko, protože já nejsem člověk, který se zadlužuje, nebo který si jde vzít úvěr. Opravdu ne, mě to bylo extrémně nekomfortní. Hmm. Nebyla jsem v tom vychovávaná a není to něco, co se mnou jako úplně souzní. Ale na druhou stranu, když vidíte, kolika milionům lidí na světě můžete pomoct k vytouženému dítěti, tak to je přece mnohem důležitější, než vzít nějaký risk a zkusit to. Já jsem si to položila na misky váh.
0: Já si jenom říkám, jak je možné, že si člověk, který má na dosah ruky něco tak zlomového, musí brát úvěr? To neexistuje cesta, teď by vás měli nosit na piedestál někde a ten úvěr by neměl být potřeba. Čím to je?
1: No, to víte, ale to je riskový kapitál. Mm-hmm. To znamená, investoři hledají a deriskují, do čeho budou investovat, aby měli vysokou pravděpodobnost, že se jim ten vložený, investovaný kapitál vrátí optimálně 20krát. Takže to na rozjezdu startupové společnosti je v podstatě jako utopický. Takže musíte vystoupit z té zóny a musíte prostě se proto rozhodnout, protože to je něco, co je potřeba. To prostě tak je a já bych litovala toho, že jsem to neskusila. Já jsem si uvědomila, že za 10 let, když bych si to položila na misky váh a řekla si, tak já jsem to neskusila, ale jsem tady komfortně dál přednáším a tak podobně, že bych to strašně litovala. Takže to bylo to rozhodnutí.
0: 20 let zkoumání, 20 let to je,
1: ano, je to
0: jednoho tématu. To vás nikdy nenapadlo prostě uhnout a jít od toho nějaká taková, já prostě to vzdám, nemá to smysl.
1: Ne, to je vášeň, to je, já jsem hrozně šťastný člověk, vlastně já dělám to, co mě baví, to je moje profese a ano, uhnula jsem od spermí k vajíčkům. to je druhý paralelní vlastně výzkumný směr mojí skupiny, takže to není tak monotónní. Jsou tam dva, protože k oplození je potřeba dva a dělali jsme výzkumy na lidských vajíčkách, objevili jsme famózní protein Maya, mm-hmm. který stojí vlastně za fúzí spermie do vajíčka, takže zas tak jednostranný to nebylo.
0: No a zároveň ten výzkum proteinu následně může přispět další obrovské tematice a to je nehormonální antikoncepce, jestli se nemýlím, že
1: je to
0: tam
1: přesně
0: to míří.
1: Tak. Je to
0: znamená,
1: přesně tak.
0: To je další obrovské téma, které myslím si rozhodně budeme rozebírat, protože já budu rád, když přijdete zase znova. A co nejdřív, protože tohle je strašně podstatné téma. Děkuji mnohokrát, že jste dnes byla hostem Radiožurnálu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a úžasný rozhovor. Děkuji vám.
0: Kateřina Komrsková, dnes za chvíli už dopolední Radiožurnál. Pochopitelně sledujeme to, co se děje kolem vás a sledujeme i to, co se děje ve středních Čechách. Podrobnosti na iRozhlas.cz a nebo v 10 ve zprávách.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
2: Po ozbrojeném muži z Čelákovic policie pátrá také v Novém Bydžově a v Praze. Ústavní soud dostal kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Angaře. Fotbalista Messi je nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Po požáru auta čekejte kolonu na D11 u Mochova směrem do Prahy. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 29, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. Podezřelý 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá také v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podle policie byl naposledy viděn ráno v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v roce zavazadlo. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, jsme zveřejnili na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Po zprávách se do dopoledního radiožurnálu přihlásí naše reportérka. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začne zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií.
4: Nezávislá komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací doporučila před 2 lety zvýšení koncesionářského poplatku v přepočtu asi o 15 korun. Proti obvykle rutinní záležitosti se ale vzepřely některé spolkové země jako Sasko-Anhaltsko nebo Bavorsko, a to veřejnoprávní stanice ZDF a ARD považují za formu možného politického nátlaku. Soud by měl rozhodnout, do jaké míry se mohou politici odklonit od doporučení předkládaných nezávislou komisí. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuku motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
5: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
2: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Pak rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích.
6: Sport. Fotbalista Lionel Messi rozhodl 2 góly o výhře Argentiny na mistrovství světa nad Rakouskem 2-0 a stal se nejlepším střelcem historie šampionátů. Kapitán úřadujících mistrů překonal dosavadní maximum Němce Miroslava Klózeho.
7: Už v úvodním zápase na šampionátu nasázel Messi hat-trick do sítě Alžírska. Proti Rakousku nejdřív neproměnil penaltu, v 38. minutě si ale naběhl na zpětnou přihrávku a osamostatnil se v tabulce nejlepších střelců historie mistrovství světa.
8: Vybírá si Messiho, Messi pálí gól! Lionel Messi otevírá v 38. minutě skóre zápasu
7: Messi pak doplnil ještě jednu branku, stanovil nové maximum na 18 gólů a zajistil Argentincům play-off. V vyřazovací fázi turnaje si zahrají i Francouzi, kteří přehráli Irák 3-0 a Norové ti porazili Senegal 3-2. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D11 u Mochova a na Pražském okruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 15. kilometru skořilo auto. Hasiči už odjeli, kolona teď začíná na 20. kilometru a zdržíte se 20 minut a kolona se rozjíždí. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru stojí fronta kamionů táhnoucí se až k dálnici D1. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je stále velmi silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1, levý pruh jede výrazně rychleji. Na silnici 15 z České Lípy do Litoměřic za úštěkem pracují silničáři, provoz by měli řídit semafory Kyvadlově, ovšem podle našeho zpravodaje nefungují, pouze ve směru do Lípy.
10: Je to tady nebezpečný tohleto, že kdo sem takhle vjede, tak jako ať je opatrnej na tady tom úseku.
9: Na silnici 37 z Pardubic do Ždírce nad Doubravou se za Trhovou kamenicí srazila dvě auta. Je to v místě oprav a z obou směrů, tak čekejte delší kolony než obvykle. A na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného před odbočkou na Smečno řeší nehodu a tvoří se kolony v omezení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami, večer se bude vyjasňovat. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: A Libor Bouček už to avizoval, v dopoledním Radiožurnálu se budeme věnovat hlavně dění ve středních Čechách. Po Čelákovicích u Prahy se pohyboval muž se střelnou zbraní. Víme, o koho jde, v jakém jede autě a policie po něm v současnosti pátrá i v dalších městech. Ty nejnovější informace přidá v úvodu dopoledního Radiožurnálu živě naše reportérka. 6,5 minuty po 10. hodině přeju krásné dopoledne, dobrý den.
3: Dopolední Radiožurnál
13: a Jiří Chum.

0: Policisté intenzivně pátrají po muži se střelnou zbraní. 55-letý Petr Šimon se pohybuje v modré Škodě Fabia a ráno měl odjet na učiliště v Čelákovicích. Tam je naše reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teď u učiliště v Čelákovicích, stála tu dvě policejní auta, sanitka a tři vozy zásahové služby. Policisté a záchranáři tu zůstali, zásahová služba už z místa odjela. Létá tu také vrtulník a okolí školy je obehnané policejními páskami. Učiliště je prázdné, výuka tu neprobíhá. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS uvedl, že s informací o střelci začali pracovat ráno v 7.30, obratem informovali všechny místní školy a na 8. hodinu svolali krizový štáb města. Ten by měl stále zasedat. Policie v ranních hodinách na sítích informovala, že by se tu měl pohybovat muž se střelnou zbraní. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Popis muže i s fotografií najdou posluchači na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
0: Policie na síti X napsala, že pátrání se zaměřuje nejen na Čelákovice, ale i na další místa. Tak kde všude hlídky muže hledají?
1: Muž původně směřoval právě sem k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu, později ale policisté rozšířili pátrání i do Nového Bydžova a okolí Prahy. Na zásahu se podílejí pražští a královéhradečtí policisté. Pražští policisté uvedli, že poskytli pomoc při pátrání a zajištění některých objektů na území města. Muž se pohybuje v modré Fabii s poznávací značkou 5AB7197. Pokud muže nebo vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat.
0: Z Čelákovic živě reportérka Alena Junová. Děkujeme, nashledanou.
1: Dobrý, hezký den a naslyšenou.

0: Tady je úterní dopolední Radiožurnál s datem 23. června, taky další události. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO. Ústavní soud už žalobu dostal, mohl by ji projednat přednostně. O tom, že prezident na summit nepojede, rozhodla vláda včera. No a z detaily je teď ve studiu Eliška Zábrocká z domácí redakce. Eliško, dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Prezident podání kompetenční žaloby před chvílí odůvodnil na webových stránkách hradu. Píše, že na summit by měl jet proto, že podle ústavy má pravomoc zastupovat Česko navenek. Doplnil taky, že v minulosti na summity NATO prezidenti jezdili, a to jak Václav Havel, Václav Klaus, tak i Miloš Zeman. Petr Pavel taky píše, že chtěl spor s vládou vyřešit dohodou, ale kabinet jakýkoliv kompromis odmítl. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera řekl, že prezident na summit nepojede z praktických důvodů. Podle něj bude potřeba vysvětlit zahraničním politikům, proč Česko neplní závazek dávat 2% HDP na obranu.
0: Sledovat budeme dál.

0: Business týdne. Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
1: Energetická společnost ČEZ dnes založila novou dceřinou společnost ČEZ Energy, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Do konce roku chce mít pak ČEZ podle něj jasno, jakým způsobem v této nové společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. A nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl by jít i přes pražskou burzu. Řekneme k tomu víc s ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Jano, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké způsoby prodeje části té nové společnosti jsou tedy ve hře?
2: Kromě vydání těch akcí na pražské a třeba i nějaké zahraniční burze cenných papírů, takzvané IPO, by mohlo jít o přímý prodej velkým fondům, které se zaměřují právě na energetickou infrastrukturu, jako jsou elektrické a plynárenské sítě, protože ty budou právě v tom ČEZ Energy. Rozhodovat podle Daniela Beneše bude jen příslib maximálního výnosu z celé transakce.
3: Pokud dojde přesvědčení, že maximum pro ČEZ AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
2: No a pokud by šel ČEZ cestou prodeje akcí právě přes burzu, tak by nabídl i těm soukromým stávajícím 30% akcionářů mateřské firmy ČEZ dobrovolnou výměnu jejich akcí v ČEZu za ty nové akcie v ČEZ Energy.
1: Co je cílem celé té transakce?
2: Tak ten výnos z prodeje akcí ČEZ Energy by se měl následně využít na výkup právě těch 30% soukromých akcionářů z celého ČEZ. Beneš očekává, že ta celková částka, kterou by mohl získat za ten prodej nových akcí, zhruba právě pokryje ty náklady na ten pozdější výkup. A mělo by jít, jenom o jakých penězích se bavíme, mělo by jít o částku přes 200 miliard korun, podle některých odhadů i 250 miliard. No a cílem je, aby stát ve výsledku získal ze 100% pod kontrolu zbylou část ČEZ, ve které tedy zůstanou všechny elektrárny a doly. Proč? Daniel Beneš vysvětlil.
3: Že pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
2: Nové jaderné elektrárny mají zemi právě zajistit do budoucna stabilní dodávky elektřiny. Investice financované hlavně státem pro představu podle Beneše dosáhnou do roku 2050 v té jaderné oblasti zhruba 2 bilionů korun.
1: Jak to vypadá s vývojem cen elektřiny a plynu? Kvůli konfliktu na Blízkém východě začaly růst. Promítne se to i do cen pro české zákazníky?
2: Bohužel ano, velkoobchodní ceny elektřiny na burze vzrostly oproti začátku toho konfliktu skoro o pětinu a zvýšení tak lze očekávat, řekl šéf ČEZ.
3: U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
2: Podle Beneše přijde tedy výkyv směrem nahoru, ale potom začnou ceny zase klesat. Ten pokles očekává během 2 let.
1: Celý rozhovor s Danielem Benešem, generálním ředitelem ČEZu, najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Jana Klímová, naše ekonomická analytička, děkuji za Business týdne a nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
1: Za 7,5 minuty bude 10:30.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál 10.30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Hned na několika místech Česka pátrají policisté po ozbrojeném Petru Šimonovi. Muž měl mířit na učiliště v Čelákovicích. Policisté pátrají ale i v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. Hlídky mají preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Naposledy byl muž podle policie viděn ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Pohybuje se v modrém voze Škoda Fabia a je ozbrojený. Lidé by se ho proto neměli snažit dopadnout. Policisté ale prosí, aby volali na linku 158. Fotografie muže je na serveru iRozhlas.cz. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Hrad o tom píše na svém webu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého

0: zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Sport. Fotbalisté Argentiny vyhráli na mistrovství světa nad Rakouskem 2-0 a zajistili si postup do play-off. Alžírsko ve stejné skupině porazilo Jordánsko 2-1. Norsko pak přehrálo Senegal 3-2 a Francie Irák 3-0. Oba evropské týmy si tak zahrají vyřazovací fázi turnaje. A fotbalisty Hradce Králové posílil obránce Tomáš Wiesner. 28-letý pravý bek zamířil do čtvrtého týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v americkém Houstonu a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D7 u Hvězdonic a překážka na D1 u Slaného. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu dejte pozor, na zhruba 30. kilometru havarovalo osobní auto, stojí v odstavném pruhu, ovšem na vozovce jsou zbytky plastů. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Lysou nad Labem se jede pomaleji z 18. kilometru. Na 15. kilometru stojí schořelé auto v odstavném pruhu, projíždí se o něco pomaleji, zdržení do 10 minut. Na pražském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně jsou kvůli tomu ucpané sjezdy z dálnice D1. Nesouvislá fronta se táhne až za sjezd. Na Ořech osobní auta projedou rychleji. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za odbočkou na Smečno stojí nákladní auto. Tvoří se kvůli tomu kolony v obou směrech na zhruba 20 minut.
3: Levý přední kolona nákladním vozidle je tam defekt, takže to tam bude na díl. Už je na místo volaná policie, ale bude to asi na odtahovku a tak dále, je tam okolo něj málo místa.
2: Na silnici 4 za Vimperkem směrem do Strakonic se srazila dvě auta, je tam omezený průjezd, na místo jede policie, zpoždění kolem 10 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Tolik zprávy. Je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
4: A aktuálně 4 minuty po půl 11. k hlavnímu zpravodajskému tématu dnešního rána a dopoledne. Policisté od rána pátrají hlavně ve středočeském kraji po ozbrojeném muži. 55-letý Petr Šimon původně směřoval k učilišti v Čelakovicích se střelnou zbraní. Teď po něm policisté pátrají i na dalších místech. Ve spojení jsme teď živě s policejní mluvčí Barborou Šnévajzovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kde tedy všude v současnosti toho ozbrojeného muže policie hledá?
5: Policisté aktuálně mají nasazené všechny dostupné síly a prostředky. Nasadili jsme i vrtulník letecké služby a pátráme hlavně po středních Čechách, v Praze a také v Královéhradeckém kraji.
4: Máte nějaké nové informace o tom, kde by se muž mohl pohybovat?
5: V současné době máme aktuální poznatky o tom, že ten hledaný muž byl naposledy viděn dnes před 8 hodinou raní v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu, černé kalhoty a v ruce držel zavazadlo. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy, registrační značky 1S08861. Takže žádáme veřejnost a všechny občany, kteří by muže nebo toto vozidlo viděli, aby nás okamžitě a neprodleně kontaktovali na lince 158.
4: Vy jste po muži začali pátrat kolem 7:30 ráno. Ten podnět byl z linky 158. Jak se v takovém případě třeba ověřuje závažnost situace? Bylo to třeba, já nevím, potvrdit následně kamerovými záznamy, které tu závažnost potvrzovaly?
5: My samozřejmě, jakmile přijmeme jakékoliv oznámení o tom, že se někde má pohybovat osoba se zbraní, tak v tuto chvíli okamžitě nasazujeme všechny dostupné síly a prostředky, všechny policisty a zahajujeme pátrání po té osobě. Žádné takovéhle situace nikdy nepodceňujeme a pátráme vlastně v tom okolí, kde se ta osoba měla vyskytovat a samozřejmě vyhodnocujeme kamerové záznamy a přijímáme další poznatky o pohybu té dané osoby.
4: A bylo těch podnětů na té telefonní lince 158 víc? Nebo pouze jeden?
5: My jsme přijali pouze jedno oznámení v těch ranních hodinách.
4: Víte už, proč směřoval na učiliště v Čelakovicích? Má k té škole nějaký vztah?
5: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele, a který má právě vztah k této škole.
4: Máte teď nějaké doporučení pro lidi, kteří by se s mužem setkali nebo o něm věděli nějaké další informace?
5: My určitě žádáme všechny občany, kteří by toho hledaného muže viděli, nebo to jedno z těch vozidel, kterými se může pohybovat, aby okamžitě policisty kontaktovali na lince 158. Vzhledem k tomu, že tedy má

0: Máme informace, že by měl být ozbrojený, tak apelujeme na občany, aby se ho za žádnou cenu nesnažili sami zadržet a okamžitě vyrozuměli policisty na lince 158.
1: Pátráme tedy po modré Fabii s registrační značkou 5AB7197 a jak jste ještě doplnila, je možné, že si půjčil jiné auto. Renault Megane bílé barvy.
0: Vínové
1: barvy, promiňte. Ano. Se značkou 1S08861. Je to tak správně?
0: Ano, přesně tak. Ano, toto vozidlo jsme dostali před chvílí informaci, že se ho měl zapůjčit, takže pátráme i po tomto vozidle.
1: Renault Megane, vínové barvy, 1S08861. V tuto chvíli pro dopolední radiožurnál policejní mluvčí Barbora Šnévajzová. Děkuji vám za informace.
0: Ano, já také děkuji. Hezký den.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál, je 10.40. Pokud se chystáte letos na dovolenou k moři autem, je dobré třeba vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla předražena. Určitě se taky vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné. Je tu druhý díl našeho letního cestovatelského seriálu, tentokrát právě o dálničních známkách. Ve studiu je Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Terezo, dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Tak začněme tou známkou v Česku, kde mám jistotu, že za ní nezaplatím víc, než musím.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz, to je státní doména. A ty spadají pod státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta tam jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky. Ten cíl je jasný, vylákat osobní údaje nebo ty platební. No a resort eviduje i nárůst podezřelých webů, které se vydávají za portál dopravy.
0: Dálniční známky je u nás ale možné koupit i na různých e-shopech, ale předpokládám, že tady právě hrozí, že zaplatím víc.
1: Ano, přesně tak. Existují neoficiální prodejci, překupníci, tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, zkrátka provize. Pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
1: No a pak jsou tu podvodné weby, tam kupující o peníze může úplně přijít, no a známku vůbec nedostane.
0: Zůstaňme už v zahraničí, když se řekne dovolená a auto, tak hodně Čechů samozřejmě i letos se chystá autem do Chorvatska, tam ale dálniční známky nejsou.
1: Nejsou, tam se platí mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
4: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
1: Každých 100 kilometrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde v průměru asi na 7 eur.
0: Říká Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Terezo, díky.
1: Já děkuji, taky hezký den.

Miraj, posloucháte nás necelé 2 minuty po 11:45. Připomínám, že v souvislosti s pátráním po ozbrojeném muži ve středních Čechách máme informace, kterou jsme odvysílali s mluvčí policie před několika minutami. Je možné, že si muž půjčil jiné auto a místo modré Fabie s pražskou SPZ-kou se teď pohybuje ve vínovém Renaultu Megane se značkou 1SO8861. Dopolední radiožurnál bude přinášet další informace. Pokud vy máte nějaké dobré informace, které mohou pomoci k zadržení tohoto muže, prosím, volejte linku 158. Fotografii muže máme na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Je úterý 23. června, tady je dopolední radiožurnál, dnes je Mezinárodní den povědomí o syndromu Dravetové. Vzácná forma epilepsie začíná v prvním roce života dítěte a provázejí velmi časté epileptické záchvaty. Zdravé dítě kvůli ním začne rychle zaostávat ve vývoji. Život rodiny se tak ze dne na den obrátí vzhůru nohama. Epileptický záchvat totiž může přijít kdykoliv.
1: Poprosím, posaď se.
2: Jo.
3: Říká 9leté Sylvii laborantka Taťána Růžičková. Jsme ve vyšetřovně EEG na klinice dětské neurologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
1: Do čepice dám gel, ten bude jenom studit, jo?
4: Studí to hrozně.
3: První epileptický záchvat dostala malá pacientka, když jí byly 3 měsíce. Vypráví její maminka Martina.
5: Když se ten záchvat za 3 týdny vlastně zopakoval znova, tak bylo jasný, že už tam bude nějaký asi takovýhle problém.
3: Zpočátku měla Sylvie epileptické záchvaty každý druhý den.
5: Obden jsme byli v nemocnici, obden jsme volali záchranku. Teď máme záchvat víceméně jenom, když je Sylvinka nemocná.
3: Přestože má v posledních letech záchvatů díky nové léčbě méně, po dohledem musí být nepřetržitě. Nemoc totiž způsobuje i další zdravotní problémy.
5: Nese sebou mentální postižení. Sylvinka má obrovský poruchy chování, se kterými dnes a denně jako bojujeme. Ten život stejně není úplně jednoduchý.
6: Dobrý den, tak ahoj Sylvi.
1: Ahoj.
3: Vítá se v ordinaci na pravidelné kontrole se svou pacientkou dětská neuroložka Katalin Štěrbová. Nejprve jí zajímá výsledek EEG vyšetření.
6: Nevidím žádné epileptiformní výboje, tak to je dobrý, Sylvi.
3: I když se onemocnění úplně vyléčit nedá, díky nové léčbě se neurologům v posledních letech daří snižovat u řady dětí počty epileptických záchvatů na minimum.
6: Používáme nově fenfuramín, lékařsky purifikované čisté CBD se taky používá.
3: Nové léky tlumí pouze epileptické záchvaty, s poruchami chování nebo opožděným mentálním vývojem si poradit nedokážou. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
4: Jo.
5: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
6: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
7: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je zřejmě bývalý učitel, policie po něm dál pátrá. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika k poslednímu zápasu ve skupině mistrovství světa. Stojící kamion zpomaluje provoz na silnici 7 u Slaného v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce, řekl to ve videu na sociálních sítích.
3: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje, podle ní ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon se může pohybovat v novém vozidle. Naposledy ho viděli ráno v Brandýse nad Labem. Podle původních informací směřoval v modré Fabii do učiliště v Čelákovicích se střelnou zbraní, řekla ve vysílání Radiožurnálu policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: My v současné době víme, že by se mělo jednat o učitele. Nově jsme získali i informace o tom, že hledaný muž by se mohl pohybovat ještě dalším vozidlem, které si zapůjčil. Jedná se o vozidlo Renault Megane vínové barvy.
1: Další informace, včetně fotografie hledaného, jsou na webu i rozhlas.cz. Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Otto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státní rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Americký podnikatel Elon Musk na chvíli přestal být dolarovým bilionářem. Akcie firmy SpaceX, kterou vlastní, klesly během pondělí o dalších 16%. Od svého vstupu na burzu, který byl největší v historii, padají už třetí den za sebou. Nejvíce na to doplatili běžní nakupující.
5: Z rekordního maxima, kterého akcie dosáhly krátce po uvedení firmy SpaceX na burzovní trh, klesla jejich hodnota téměř o čtvrtinu. Drobní investoři, kteří akcie nakupovali až po vstupu na burzu, tak přišli o většinu zisku. Podle agentury Bloomberg navíc vedení Muskovy firmy zvažuje, že si přes dluhopisy půjčí v přepočtu přes 400 miliard korun na umělou inteligenci, a to investory dále znervózňuje. Propad táhly dolů i další technologické firmy, například akcie Alphabetu, majitele Google, zažily nejhorší den za více než rok. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde je ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa a postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra.
7: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní. Musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
8: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z prvního místa.
9: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
8: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koubka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje. Nebude to ale na Aztéckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D1 u hranic a překážka na silnici 7 u Slaného. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je za sjezdem na Lipník nad Bečovou uzavřená. Na 33. kilometru přistál vrtulník kvůli zdravotním potížím řidiče. Opatrně dojíždějte, poslední volný sjezd je na kilometru 296. Dá se to objet přes hranice, zpět se vrátíte na 38. kilometru. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru zůstává dlouhá fronta kamionů táhnoucí vrací se až k dálnici D1 do Brna. Na Pražském okruhu pokračuje regulace provozu v tunelech. Opatrně jsou kvůli tomu ucpané sjezdy z dálnice D1 z obou směrů. Nesouvislá fronta se pak táhne za sjezd na Ořech. Osobní auta projedou rychleji. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se popojíždí od nájezdu z Evropské zdržíte se zhruba 10 minut kvůli dopravnímu omezení. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného stojí vozidlo kvůli defektu a tvoří se dlouhé kolony.
11: Větší dodávka s kaskou gumou, v jízdním pruhu nemá kam uhnout a já jsem ve směru od Chomutova stál zhruba 25 minut, popojížděl.
10: Osobními auty se to dá obět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat, teplota vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: A náš investigativní tým zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách, třeba fyzické tresty nebo polévání hlavy vodou. Konkrétní případy za chvíli podrobně rozebereme.
2: Dopolední radiožurnál
12: a Jiří Chum.

0: Ponižování, polévání vodou, samotka nebo plácnutí přes ruku a zadek. I tak může vypadat přístup k malým dětem v některých mateřských školách. Konkrétní situace zmapoval investigativní tým Radiožurnálu. No a z detaily už je ve studiu reportérka z investigativního týmu Markéta Chaloupská. Markéto, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Zarážející situace nám vedle rodičů malých dětí popsali přímo i dvě paní učitelky. Jednou z nich je paní Zuzana, která nastoupila v září do větší brněnské školky. Tam pozorovala, že její kolegyně v době adaptace, což je tedy období, kdy si dítě na školku teprve zvyká a je nejzranitelnější, schválně ignorují brečící děti, které nechali za plotem hřiště takzvaně vyřvat. Kromě toho učitelka Zuzana narážela také na nesmyslné příkazy týkající se odpoledního spaní.
2: Děti byly zvyklé, že i v teplém období, kdy je opravdu 30 stupňů a v té třídě je horko, tak musí ležet na zádech, musí být zakryté až po bradu, protože to tak paní učitelka nastavila a tak to je.
1: Školka reagovat odmítla, věc bude řešit, pokud dostane oficiální podnět. Celé jméno paní učitelky i konkrétní brněnskou mateřskou školu známe, stejně tak jména ostatních rodičů a školek. Kvůli obavám respondentů jsme se ale jejich jména rozhodli nezveřejňovat.
0: Jaké další případy jste ještě zmapovali?
1: Kolegyně Veronika Hlaváčová mluvila například s maminkou dívky, kterou učitelka z jedné pražské školky označovala, konkrétně ji lepila na oblečení nálepku, protože zlobila. Další svědectví se týká té stejné školky v Praze. Kvůli pláči muselo tříleté dítě v době prvního adaptačního týdnu trávit čas na samotce. Matka dceru pak vyzvedávala brečící, ležela konkrétně na záchodech. Mateřská škola vzkázala, že věc prošetří, pokud dostane podnět s konkrétními informacemi, včetně jmen dětí. Kromě těchto praktik jsme zmapovali i fyzické tresty, jako plácnutí přes zadek nebo kroucení rukou a vláčení dítěte po třídě. Jak Radiožurnálu řekla odbornice na předškolní pedagogiku z Univerzity Karlovy Petra Destič, jde o profesionální selhání učitele.
3: Ten rámcový vzdělávací program nám říká, že mateřská škola má vytvářet právě jako bezpečné prostředí pro ty děti, v tom prostě bezpečném přijímacím prostředí, které je pro to dítě čitelné, předvídatelné, tak to dítě vlastně může rozvíjet svůj potenciál. Takže ano, je to v přímém rozporu s úkoly předškolního vzdělávání.
0: Markéto, rodiče můžou podezření řešit přímo se školkou, zřizovatelem a Českou školní inspekcí. Jak inspekce pak tyto praktiky řeší?
1: Inspekce jednotlivé stížnosti na mateřské školy prověřuje, podnětů přibývá, loni jich inspektoři dostali 175 a přes 40 se týkalo nevhodného chování učitelů. V 5 situacích šlo přímo i o fyzické trestání, jako tahání za vlasy a uši, plácnutí přes ruku nebo zadek. Desítky rodičů za poslední roky zastupovala právnička Michaela Dobrovičová, popsala nám i situaci malého chlapce, kterého učitelka dokonce sprchovala studenou vodou.
4: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
1: A jak právě upozorňuje právnička, velká část rodičů hlásit podněty kvůli obavám z případných dopadů nechce, protože jsou pak rodiče bráni jako potížisti. Ještě dodám, že pokud máte někdo podobné zkušenosti, tak se nám ozvěte a podrobně jsme téma popsali na zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Reportérka z investigativního týmu Radiožurnálu Markéta Chaloupská. Markéto, díky.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 z Brna do Ostravy byla za sjezdem na Lipník na 33. kilometru uzavřená. Na dálnici seděl vrtulník kvůli zdravotním potížím řidiče. Už se znovu projíždí, blokovaný je jeden pruh. Opatrně dojíždějte, kolona teď začíná na 30. kilometru a nějakou dobu potrvá, než se rozjede. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Policisté stále pátrají po muži se střelnou zbraní. 55-letý Petr Šimon měl ráno odjet na učiliště v Čelákovicích. Tam máme stále reportérku Alenu Junovou. Dobrý den ještě jednou.
3: Dobrý den. Já jsem teď stále před učilištěm v Čelákovicích. Stála tu dvě policejní auta, sanitka a tři vozy zásahové služby. Létal tady také vrtulník a policisté a záchranáři tu zůstali. Zásahová služba už ale z místa odjela. Okolní školy je obehnané policejními páskami, učiliště je prázdné a výuka tu neprobíhá. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS uvedl, že s informací o střelci začali pracovat ráno v 7:30. Obratem informovali všechny místní školy a na 8 hodinu svolali krizový štáb města, který stále jedná. Hledaný 55-letý Petr Šimon by měl být podle informací policie učitel. Popis muže i s fotografií najdou posluchači na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
2: Kde všude policie teď muže hledá?
3: Muž původně směřoval sem k místnímu učilišti, později ale policisté rozšířili pátrání i do Nového Bydžova a okolí Prahy. Na zásahu se podílejí pražští a královéhradečtí policisté. Podle mluvčí policie Barbory Šnévajzové byl muž naposledy spatřen před 8 hodinou ráno v Brandýse nad Labem. Pohyboval se v modré fábi s poznávací značkou 5AB7197. Podle nejnovějších informací si ale mohl vypůjčit také vínový Renault Megane se značkou 1S08861. Pokud muže nebo vozidla někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat.
2: Reportérka Alena Junová z Čelákovic. Díky, naschledanou.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: 11.22, posloucháte dopolední radiožurnál. V Praze pokračuje olympiáda dětí a mládeže. Fanoušci a mladí sportovci můžou na pražském výstavišti navštívit i olympijský dům, který je pomyslným centrem celé sportovní akce. Organizátoři v něm připravili zajímavý program. Na místě je reportér Mikuláš Vochoska, který nám řekne víc. Mikuláši, dobrý den.
1: Dobrý den. Tady na výstavišti je teď hodně dětí z pražských základních škol, které se na program přišly podívat skupinově. Je tady taky spousta informačních stánků. Ten olympijský dům najdou lidé v pavilonu C na výstavišti v Holešovicích. Otevřený je každý den od 9 do 21 hodin. Organizátoři tu připravili desítky sportovních, vzdělávacích i zábavných aktivit pro děti a dospělé. Návštěvníci si mohou vyzkoušet například chození po laně, stolní tenis, disc golf, hobby horsing a nebo třeba robotickou ruku, která jim podle fotografie nakreslí karikaturu. Součástí programu jsou také setkání s olympioniky, promítání filmů nebo třeba medailové ceremoniály, které jsou tady každý den od 19 hodin. Ve čtvrtek večer potom celou olympiádu i ten kulturní program ukončí koncert zpěvačky Pam Rabbit.
0: Co kromě sportu a kulturních akcí olympijský dům nabízí?
1: Tak především zázemí pro sportovce. Ti se tam můžou scházet s ostatními soutěžícími z celé republiky, seznamovat se mezi sebou. Každý den jsou tu také připravené besedy s profesionálními sportovci a olympioniky, workshopy nebo tematické akce, a to jak pro účastníky olympiády, tak i pro veřejnost. Ještě zmíním, že ten vstup do toho olympijského domu je po celou dobu zdarma a bez registrace. Stačí přijít na výstaviště a zapojit se do programu. To samé platí o všech sportovních utkáních na všech 33 místech v Praze.
0: Reportér Mikuláš Vochoska, v Praze pokračuje olympiáda dětí a mládeže. Děkujeme, nashledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za 7 minut bude 11:30, chystáme zprávy.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Pavlem. Není to podle něj ale dobře. Premiér to napsal na síti X. Dodal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, rozhodli pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády vyloučit ho součástí na summitu považuje za omezení svých ústavních pravomocí. Ve funkci se zatím účastnil všech aliančních summitů. Ozbrojený Petr Šimon, po kterém pátrá policie, se pohybuje v zapůjčeném autě. Jde o Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Podle policie jde o učitele s vazbami na učiliště v Čelákovicích, kam měl původně namířeno. Naposledy ho svědci viděli ráno v Brandýse nad Labem. Na hlavě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Fotografie muže je na serveru iRozhlas.cz. Veřejný ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích, na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistil, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci podle Alexandra Šorma mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky popálené od cigaret a nábytek se skvrnami nejspíš od moči. A na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman, Oscarový herec na 60. ročníku přehlídky uvede snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binoche, která se zahrála na

0: Jedna z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou na 33. kilometru stojí auto po kolapsu řidiče, už čtvrt hodinu se projíždí. Stále ovšem čekejte kolonu, brzdí se na 31. kilometru, brzdí se do zastavení. Rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Na D2 z Bratislavy do Brna trvá silný provoz kamionů, opatrně zastavují u sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. Levý pruh jede výrazně rychleji, zpomaluje až u Modřic na 3. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 nadále počítejte s kolonou kamionů ze 78. kilometru, regulují provoz v tunelech. Osobní auta projedou zpravidla výrazně rychleji, ovšem podle záběrů z kamer teď například na 79. kilometru vjeli kamiony i do levého pruhu a ten se zcela zastavil. Na silnici 38 z Čáslavy do Havlíčkova Brodu stojí na obchvatu Golčova Jeníkova kolony v obou směrech po srážce dvou aut, provoz podle potřeby zastavují. Situaci komplikuje uzavírka v ulici 5. května ve městě. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného stojí dodávka kvůli defektu, je tam málo místa, fronty stojí Zlotouše, je na více než půl hodiny podobně to vypadá v opačném směru, tedy z Prahy brzdí se za koncem dálnice D7 u Knovíze, dá se to objíždět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál, je s vámi Jiří Chum.
3: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Hostem dnešního podcastu Vinohradská 12 je albanista Robert Dobra, zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánii. Ptá se Matěj Skalický. Vinohradskou 12 najdete na Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Před 10 lety odhlasovali Britové v referendu, že vystoupí z Evropské unie. V lednu 2020 pak Británie EU po 47 letech opustila. Symbolem kampaně za Brexit se stala svoboda a prosperita rybářů. Jak se jim právě žije dnes, řekneme za chvíli.

0: To byly Cranberries. Od referenda o Brexitu uplynulo 10 let. Jedním z témat kampaně za vystoupení Británie z EU bylo rybářství, které má sice minimální podíl na HDP, platil ale za symbol obnovy národní suverenity nad britskými vodami. Po odchodu Británie z Evropské unie se ale rybářům lépe nežije.
1: Před 10 lety, v předvečer samotného referenda, vypluli britští rybáři s vlajkami a hesly na podporu Brexitu. V brexitové flotile byli i rybáři z anglického města Hastings. Tam jsem se s nimi po 10 letech také setkal.
2: Pamatuju si, jako by to bylo včera. To byly časy. Všechno je pryč, zbylo jen pár lodí. Nezbylo nám nic, absolutně nic.
1: Padesátníka Marka potkávám v přístavu. Svěřuje se, že věřil, že se po odchodu z Evropské unie postavení rybářů zlepší.
3: Tohle je mapa britských teritoriálních vod.
1: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace Paul Joy.
3: Když jsme byli v Unii, měli jsme pro sebe 20-kilometrový pás podél pobřeží, kde jsme směli lovit prakticky jen my. Po Brexitu se ale tohle pásmo zmenšilo na polovinu.
1: V referendu volil Brexit a přes všechny trable by ho prý volil zase. I Mark hlasoval pro odchod z EU. Teď toho ovšem lituje.
2: Hlasoval bych pro setrvání v Unii, jo, určitě. Abych byl upřímný, myslím, že by tak hlasovala spousta rybářů.
1: Soudí Mark. Z kanceláře se díváme na kamenitou pláž, na které zůstalo pár posledních lodí. Většina už je pryč a jejich majitelé si museli najít práci na souši. Jezdí s nákladáky nebo pracují na železnici. Z přístavního města Hastings Jaromír Marek. Radiožurnál.

Tady je dopolední Radiožurnál. Připomínáme, že policisté stále na několika místech Česka pátrají po ozbrojeném Petru Šimonovi. Podle prvotních informací směřoval do učiliště v Čelákovicích. Policisté ho hledají ale taky v Novém Bydžově, na Královéhradecku anebo v Praze. Už se původně pohyboval v modré Fabii s pražskou registrační značkou, podle policie si ale půjčil Renault Megane vínové barvy s registrační značkou 1S08861. Pokud hledaného anebo jeho vozidlo uvidíte, volejte ihned na linku 158 a nepokoušejte se ho zadržet.

0: Od roku 2008 drží světový rekord v oštěpu Barbora Špotáková, ale v aktuální sezóně se jí výrazně přiblížila atletka, která se ve stejném roce narodila. Číňanka Jan Cixi je teprve v juniorském věku, ale suverénně dominuje letošním světovým tabulkám a v těch historických už je před ní jen Barbora Špotáková.
1: Jako je jasný, že ten rekord že někdy padne, že jo, ale jako mrzelo by mě trošku, no, kdyby to bylo už teďka. Já jsem jako tadyhle o té holce věděla, ale jako ten hod se jí velmi poved, no ještě doufám, tak jako bylo by dobrý, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím, jako no.
2: Mluvila Barbora Špotáková o výjimečném hodu Jan Cixi v Siamenu, kde oštěp domácí atletky doletěl koncem května na 71 metrů a 74 cm. To bylo jen 52 cm za světovým rekordem a mladá Číňanka pak potvrdila i na diamantové lize v Oslu, že to nebyl náhodný úlet.
1: Určitě má velký předpoklady, no, prostě jako je veliká a umí to jako velmi dobře trefovat ten oštěp.
3: Pak je tady ale ta druhá věc, že já ji znám třeba z loňského roku, kdy tady házela třeba na Odložilovi a dali jsme ji i na tretru, to hodila 57 metrů a byla jako neskutečně rozbitá. Jako, no, prostě měla zatejpovaný rameno, loket, kolena, tak jsem zvědavý, jak to dlouho jakoby vydrží, ale aby se povedl ještě v letošním roce takovýhle hod, tak já o tom úplně přesvědčený nejsem.
2: Přidává světový rekordman v oštěpu Jan Železný. Zároveň ale souhlasí s Barborou Špotákovou, že je 18-letá Jan Cixi výjimečným oštěpařským talentem. Může tak přijít doba, kdy bude ženskému oštěpu vládnout spíš silové pojetí této technické disciplíny.
1: Přede mnou že udržela světový rekord a Oslejdis Menendez, co byl vlastně podobný typ, jako byla to silová závodnice a těch silových závodnic bylo i během té mé kariéry hodně. Prostě ten oštěp, já si myslím, že jsem to trochu prostě po vzoru Honzy Železného jsem se snažila být jako atletická, protože mi to přišlo jako takový nejsympatičtější, ale určitě tam místo tady ty silový závodnice mají, jako no, a je to možný, že zase převezmou žezlo, no.
2: Doplňuje Barbora Špotáková a Číňanka Jan Cixi bude mít další možnost ukázat svou výjimečnost v neděli v Paříži v prestižním mítinku Diamantové ligy. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Tomáš Pavlíček pro vás dnes připravil polední publicistiku, dorazil s pozvánkou před 12. hodinou do studia Radiožurnálu. Tomáši, co chystáš?
1: Tak my začneme rozhodnutím prezidenta podat kompetenční žalobu na vládu kvůli tomu, že mu neumožnila účast na summitu Severoatlantické aliance. Mluvit budeme s ústavní právničkou Marií Zámečníkovou o tom, jak prezident svoje důvody veřejně formuloval a zda můžou u soudu uspět. Pak české i zahraniční hvězdy tenisu vyjadřují podporu vítězce Wimbledonu z roku 2023 Markétě Vondroušové, která dostala čtyřletý zákaz činnosti. My budeme mluvit s ředitelem antidopingového výboru Martinem Čížkem o tom, jestli ten trest byl odpovídající a tak dále. No a pak se podíváme na dění ve veřejnoprávních médiích, protože se toho dělo docela dost. Včerejší výstražná stávka, jednání vlády s odbory a tak dále. No a naším hostem bude poslanec zvolený za SPD Libor Vondráček.
0: To nabídne polední publicistika za čtvrt hodiny, ještě předtím za 4 minuty ve 12 hlavní zprávy. Tomáš Pavlíček se na vás těší, díky za pozvání.
1: A usmívám se, naslyšenou.
0: Dobrý den.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Prezident podal kompetenční žalobu, spor s vládou o účast na summitu NATO rozhodne ústavní soud.
4: Měsíce veřejného dohadování vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. To musí skončit.
3: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném muži. Ráno jel na učiliště do Čelákovic.
5: Víme, že by se mělo jednat o učitele, který má právě vztah k této škole.
3: Argentinec Messi zařídil 2 góly výhru nad Rakouskem a je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa. Stojící dodávka výrazně brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného, a to v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, teploty až 30 stupňů. Je úterý 23. června. Dobré poledne vám u hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Chce, aby soud vyjasnil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na významných zahraničních akcích. Vláda včera odmítla, aby Petr Pavel Česko zastupoval na summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání žaloby respektuje. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
7: Prezident Petr Pavel považuje rozhodnutí vlády o tom, že nebude součástí delegace na summit NATO za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
4: Jde o vědomé rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta a bývalého vysokého představitele NATO z vrcholného jednání aliance v době, kdy může svoji celoživotní expertizu uplatnit ve prospěch bezpečnosti České republiky.
7: Premiér Babiš v reakci uvedl, že není správné, aby na sebe ústavní činitelé podávali žaloby. Naopak opozice postup prezidenta chápe, doplňuje předseda STAN Vít Rakušan.
8: Je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno.
7: Prezident zároveň uvedl, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném Petru Šimonovi. 55-letý učitel měl jet na učiliště do Čelákovic. Policisté ho hledají, ale také v Novém Bydžově na Královéhradecku nebo v Praze. Z detaily je teď ve studiu reportérka Eliška Zábrocká.
9: Policisté mají preventivně hlídky před ministerstvem školství i vnitra. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 150. Fotografie muže je na serveru i rozhlas. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Ponižování dětí nebo chybné zvládání konfliktních situací v mateřských školách. Investigativní tým Radiožurnálu odhalil hned několik případů nevhodného chování učitelů. Za zlobení označovali některé děti samolepkami, polévali je studenou vodou nebo je nechávali brečet na samotce.
10: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
11: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
10: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fizické trestání upozornilo 5 rodičů.
12: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
10: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnál to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
13: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
3: Cílem celé transformace ČES a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ve Francii zavřeli kvůli současné vlně veder přes 1300 škol, další tisíce museli upravit rozvrh. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Teploty na některých místech mají dnes vyšplhat až ke 44 stupňům. Detaily má teď z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
14: Francie má za sebou nejteplejší noc za posledních 79 let. Průměrná teplota se přiblížila k 22 stupňům. Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal kvůli horku krizové mezirezortní jednání vlády. Zároveň potvrdil, že za poslední týden utonulo 40 lidí. Francouzská civilní ochrana v tomto kontextu vyzývá lidi, aby se koupali v místech pod dohledem. Kvůli horku se taky ruší spoje příměstských vlaků. Samozřejmě ty teploty se mají vyšplhat, jak už jste říkali, k 44 stupňům. Není jisté, kdy současná vlna veder ve Francii skončí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V anglickém Devonu za chvíli odhalí pamětní desku legendárnímu pilotovi RAF Aloisi Vašátkovi. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
15: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
16: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul a jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
15: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman bude jedním z hostů 60. ročníku Karlovarského festivalu. Jaká další slavná jména organizátoři odhalili? To už ví reportér Martin Hrnčíř.
17: Hollywoodský herec Dustin Hoffman uvede osobně v Karlových Varech snímek Absolvent, ve kterém si zahrál rozverného mladíka. Na filmovou přehlídku dorazí také francouzská herečka Juliette Binochová. Ta si zahrála například hlavní roli ve snímku Čokoláda a Oscara pak získala za postavu ošetřovatelky v dramatu Anglický pacient. Dorazí také americký herec Jeffrey Wright, kterého si můžete pamatovat jako agenta CIA z Bondovek nebo jako vynálezce BT-ho ze série Hunger Games. Všichni zmínění herci převezmou od pořadatelů křišťálový globus a premiéru bude mít na začátku přehlídky také nová znělka, a to s hercem Stellanem Skarsgårdem. Festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců titulů a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů světových šampionátů.
19: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
18: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0, Norsko porazilo Senegal 3-2 a Alžírsko Jordánsko 2-1. A Češi se dnes ze své základny v Dallasu přesunou do Mexico City, kde v noci na čtvrtek odehrají závěrečný duel ve skupině proti domácímu Mexiku. Přímý přenos nabídnou Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolona na D1 u Rohlenky a překážka na sedmičce u Slaného. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z kilometru 206,5 hlásíte kolonu kamionů, stojí v pravém pruhu a pokračují do zúžení na kilometr 196. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru počítejte s kolonou kamionů, pokračuje do Brna k nájezdu na D1. Na Pražském okruhu ve směru na letiště je stále silný provoz kamionů, zastavují se už ve sjezdech z dálnice D1. Levý pruh jede rychleji, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova se jede krokem od nájezdu z Evropské do Ucpaného sjezdu na letiště. Provoz zpomalují stavební práce. Zdržíte se kolem 15 minut. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy za odbočkou na Smečno stojí dodávka kvůli defektu. Je to v místě dopravního omezení. Jezdí se kyvadlově. Kolona začíná za dálnicí D7 u Knovíze, zpoždění půl hodiny. Ve směru do Prahy se brzdí Zelotouší. Dá se to osobními auty objíždět přes Slaný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, teplota vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte polední publicistiku dnes s Tomášem Pavlíčkem.
0: Jak přesvědčivě zdůvodnil prezident podání kompetenční žaloby na vládu? Může ještě tenistka Vondroušová zvrátit 4letý zákaz činnosti? A posunul se nějak uvažování vládní koalice o financování veřejnoprávních médií po včerejší stávce a jednání s odbory? Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace na červencový summit Severoatlantické aliance. Prezident uvedl ve svém prohlášení, že postup kabinetu považuje za mimořádně nešťastný. Podle něj se jedná o omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Premiér Andrej Babiš na síti X následně napsal, že podání kompetenční žaloby respektuje, ale dodal, že to z jeho pohledu není dobře. Vláda se podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. My zveme do vysílání Marii Zámečníkovou z katedry politologie a ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vítejte, dobrý den.
21: Hezké poledne.
0: Jak zásadní krok dnes prezident učinil? Dá se označit za bezprecedentní?
21: Bavíme-li se o slově bezprecedentní v tom smyslu, že k němu ještě nikdy nedošlo, tak v zásadě ano. Ten kompetenční spor podobného charakteru známe jenom z jednoho případu v minulosti, a to byl spor Václava Havla a tehdejší Zemanovy vlády o jmenování guvernéra, viceguvernéra České národní banky, a tam byla iniciátorem vláda. Takže situace, že prezident podává takovýto návrh na zahájení kompetenčního sporu, je vlastně nová.
0: No a jak silnou argumentaci pro svoje rozhodnutí hlava státu v tom veřejném prohlášení zvolila?
21: To je těžko říci, protože my neznáme prozatím ten samotný návrh. Pokud jsem se dívala, tak ještě nebyl nikde zveřejněn, ale co se týče toho veřejného prohlášení, tak v něm vlastně uvádí všechny ty argumenty, o kterých se doposud mluvilo. To znamená to, že skutečně ústava říká výslovně, že prezident zastupuje stát navenek, byť s tím dovětkem, že tak v rámci toho výkladu, tak jak vykládáme, toto ustanovení má činit v kooperaci s vládou. Zdůrazňuje tam taky velmi silné ústavní zvyklosti a to, že prostě se to takto už leta dělá. To znamená, ty argumenty jsou poměrně silné a myslím, že využil všechny, které na tomto místě využít šlo.
0: No a když tedy se mluví o těch ústavních zvyklostí, tak nakolik můžou být pro soud opravdu významným argumentem?
21: Ústavní zvyklosti nejsou skutečně jenom nějaká obecná floskule, ale je to významný prvek v rámci toho systému ústavního práva. My se totiž pohybujeme v ústavním právu, nikoli v právu, řekněme třeba daňovém nebo správním, které bývají typicky velmi detailní. Pro každou konkrétní situaci máte často velmi konkrétní řešení, to znamená, to právo je jakýmsi způsobem velmi jasné, nebo často i nejasné, ale jako konkrétní. Zatímco v tom ústavním právu ta ústava a ostatní předpisy jsou záměrně formulovány vlastně široce, aby uměly reagovat na jakousi aktuální politickou situaci, rozložení sil, aby dávali prostor těm aktérům k jakémusi vyjednávání, domlouvání, kompromisům. A do toho nám právě tím pádem celý ten obraz té ústavní praxe dotvářejí i ústavní zvyklosti. To znamená, v tomto je ten konstrukt ústavního práva ústavní praxe trošku jiný a ústavní zvyklosti skutečně hrají typicky roli a jsou významné při tom posuzování celé situace.
0: No ale když říká hlava státu, že vláda se vědomně rozhodla vyloučit prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil z vrcholného jednání aliance, dá se tohle před soudem doložit, pokud to třeba, a my to nevíme, ale kdyby to vláda formulovala tak, že na summit pojede premiér a ti ministři a nebylo by explicitně řečeno, že zrovna prezident to má zakázané?
21: Já mám za to, že tady vlastně ale není ani moc co dokládat. Tady to prostě v praxi vidíme. To není situace, že jako vláda přišla a řekla, jejda, my jsme na vás zapomněli, nebo panečku, my jsme nevěděli, že tam chcete, to nás teda moc mrzí. My tady už půl roku prostě víme, že vláda výslovně říká, pan prezident prostě nepojede, protože ho tam prostě nechceme. To znamená, tady za mě toto není ten nejkritičtější bod, který by bylo nějak jako složité prokázat.
0: A co je podle vás nejkritičtější bod?
21: Nejkritičtější bod bude asi to samotné vymezení skutečně toho, co znamená článek 63 a oprávnění zastupovat stát navenek z pozice prezidenta a do jaké míry tak může činit, ne, že sám, my víme, že v kooperaci s vládou, ale kde je ta hranice? Je to jako velmi tenký led vlastně, už tím, že tady nemáme žádné jako faktické, protože takto článek 63 říká, že rozhodnutí prezidenta podle tohoto článku vyžadují kontrasignaci. Ale my tady nemáme ten papír, my tady nemáme rozhodnutí prezidenta, které by někdo kontrasignoval, někdo k němu skutečně tuškou připojil ten svůj papír. Toto je jakýsi obecný akt, toto je prostě obecná situace, kdy ten prezident takto jedná. My víme, že má jednat v kooperaci s vládou a stejně ta vláda s ním má na této situaci kooperovat. A jak říkám, pohybujeme se tu v jakési obecné sféře a budeme hledat vlastně vymezení, jak do této obecné sféry jako konkrétně zatnout a kde nastavit tu hranici.
0: No, ale kteří vaši kolegové říkají, že tohle rozhodování ústavnímu soudu opravdu nezávidí. A on už sám uvedl, že žalobu dostal, že se jí bude zabývat přednostně. Klíčová otázka, může se to stihnout dříve, než ten summit na to začne?
21: Já nevím. Mně se zdá z toho, co říká ústavní soud, že to velmi stihnout chce. My vždycky říkáme, stihnout se to nedá, ale od té doby, co před loňskými parlamentními volbami, jsme taky všichni říkali, že ústavní soud nestihne rozhodnout o těch nepřiznaných koalicích a o tom, na kterou se uplatní, která uzavírací klauzule a pak to stihnul, tak už vám neřeknu, že to nestihne. Já si myslím, že je to velmi, velmi hraniční. Při využití všech možných procesních postupů se to zřejmě stihnout dá, ale myslím si, že je to velmi na hraně.
0: No a když tedy budeme mít verdikt, ať už v té době před summitem nebo někdy po něm, tak jaké může mít důsledky?
21: Bude záležet na tom, co bude v něm, ale vlastně výrazné, protože nám právě ten jakýsi volný prostor, v kterém se mohou političtí aktéři pohybovat a který někdy nemusí být vhodný, ale někdy také ano, může to rozhodnutí poměrně výrazně zúžit a bude otázkou budoucnosti, zda to bude spíše nápomocno, anebo spíše komplikací nějakých budoucích politických vyjednávání a nastavení.
0: Tak tolik Marie Zámečníková z katedry politologie a ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: A k tématu se vrátíme v této relaci ještě jednou. Pozveme do vysílání poslance za SPD Libora Vondráčka, který právě dokončuje tiskovou konferenci, jak tady vidíme na obrazovkách. České i zahraniční tenistky a tenisté, ale taky Český tenisový svaz vyjádřili podporu wimbledonské vítězce z roku 2023 Markétě Vondroušové, která dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Například Karolina Muchová označila tento trest nezávislého tribunálu sestaveného Mezinárodní agenturou pro bezúhonnost tenisu za těžko pochopitelný. Podobně se vyjádřila i Rumunka Sorana Krstea, 11. světová hráčka. Vondroušová odmítla, že by dopovala a hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury nepostupovala podle pravidel a ta to popřela. My jsme teď ve spojení s ředitelem antidopingové agentury Martinem Číškem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Čtyřletý zákaz činnosti, včetně třeba i trénování dětí, je asi nejvyšší možný trest, jak často bývá udělován?
2: V těchto případech, jako se stal zmíněné tenisce Markétě Vondroušové, tedy pokud se jedná o odmítnutí dopingové kontroly, je ten trest vždycky stejný. Je transparentně dopředu známý a prostě antidopingový kodex jasně říká, že za odmítnutí dopingové kontroly hrozí trest 4 roky zákazu činnosti. Takže z tohoto úhlu pohledu se nestalo nic nestandardního, prostě došlo k odmítnutí dopingové kontroly a sportovkyně dostala adekvátní trest, který ty pravidla zmiňují.
0: Takže opravdu byl ten základní problém v tom, že Markéta Vondroušová test odmítla a je to tedy tak, že odmítnutí je horší provinění než samotný doping?
2: No, v podstatě je to tak. Je to záměrně takhle nastaveno, protože vlastně nikdo jiný nevymyslel její lepší způsob, jak jako zabránit tomu, aby ty sportovci ty dopingové kontroly odmítali. Samozřejmě jsou spousty případů, kdy sportovec jako nechce být testován, ale právě proto je to pravidlo tak tvrdé, aby vždycky ten sportovec pochopil, že vždycky je lepší ten vzorek poskytnout. V opačném případě totiž si představme, vlastně každý sportovec by přišel s nějakým argumentem, proč tu dopingovou kontrolu nemůže podstoupit a pak bychom vlastně ten systém mohli tak trošku, když to přeženu, rozpustit, protože by vlastně docházelo k tomu, že by ty kontroly se nerealizovaly. Proto je to záměrně takto přísně nastaveno a ty sportovci o tom vědí a vidí, že to je takto přísné. No. Takže,
0: Si nemyslíte, promiňte, že vás přerušuji, ale takže si nemyslíte to, co zaznívalo třeba v některých komentářích, že tady ty orgány postupují jaksi dvojím metrem, že světová jednička Jannik Sinner nebo Polka Iga Świątecková měly pozitivní testy a dostali tříměsíční, respektive měsíční distanc?
2: No, samozřejmě chápu to lidské hledisko, nebo prostě jako někdo, kdo není zaujatý a není v té problematice nějak hlubý, tak mu to připadá jako neférové, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná o dva úplně diametrálně rozdílné případy porušení antidopingových pravidel, protože odmítnutí dopingové kontroly a kontaminace zakázanou látkou jsou dva, jako jsou dvě jiné provinění, takže jde jako v trestním právu bych říkal, že jde o jinou skutkovou podstatu toho trestního činu, takže jako porovnávání je velmi složitý. To porovnávání by tam asi být nemělo, ale právě proto i to by měla být motivace vlastně pro ty sportovce vždycky ten zrk poskytnout, protože pak se dá leco argumentovat, protože se může stát, že nějaký jako doplněk stravy a podobně může být kontaminován, ale bohužel prostě ta vada, světový antidopingový regulátor nepřišel s ničím, co by bylo jako pro ty sportovce příznivější než to, že říká, že to odmítnutí bude takhle tvrdě trestáno. Bohužel je to takhle přísný, ale je to z toho důvodu, aby ten systém fungoval.
0: No ale co ty okolnosti? Markéta Vondroušová tvrdila, že ta komisařka přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci, pomocí které informují, kdy a kde budou k zastižení. A prý se také nelegitimovala a neukázala pověření, co o tom říkají pravidla.
2: Ano, to jsou argumenty Markéty Vondroušové. Samozřejmě je to třeba k tomu říct to, že my jako český antidoping nejsme účastníkem toho řízení. To řízení je vedený Mezinárodní tenisovou federací, která byla jako tou, my tomu říkáme testing authority, to byl ten, kdo vlastně chtěl otestovat tu Markétu v tom konkrétním dni. A z toho důvodu já neznám úplně detaily konkrétně toho dění toho skutku, kdy ta komisařka ji kontaktovala a reakci Markéty, ale pokud zřejmě to slyšení proběhlo, zřejmě se nepodařilo prokázat, že by ta komisařka nějak pochybila, ale to teď už jenom trošku spekuluju.
0: Můžu se zeptat na závěr, jestli si ještě Markéta Vondroušová může nějak obhájit, jestli může třeba i dosáhnout zmírnění nebo zrušení trestu?
2: Určitě, tohle bylo prvoinstanční rozhodnutí, ten zákaz činnosti a Markéta má teď právo se odvolat k Mezinárodním soudnímu tribunálu do Lozán, kde může vlastně dál obhajovat tu svoji pozici a snažit se vlastně, aby ten trest byl zrušen. To právo určitě má.
0: Tak tolik Martin Čížek, ředitel antidopingového výboru České republiky, respektive agentury. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zástupci vedení odborů České televize a Českého rozhlasu si včera spolu s představiteli vládní koalice vyměnili názory na financování veřejnoprávních médií. Po výstražné stávce, které se zúčastnili zaměstnanci obou médií veřejné služby, odboráři zopakovali, že způsob projednávání zákonů i obsah návrhů jsou pro ně nepřijatelné. Předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že by vedení České televize a Českého rozhlasu měli předložit návrhy, jak by ušetřili, a doplnil, že podmínky pro zaměstnance zhoršovat nechce. Na lince je poslanec klubu SPD, předseda strany Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Já vás nejdřív poprosím o komentář k tomu aktuálnímu politickému vývoji. Co si myslíte o tom, že prezident podal kompetenční žalobu na vaši vládu kvůli své neúčasti na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
4: Tak já jsem se krátce seznámil s těmi třemi hlavními tématy, typy otázek a okruhů, které by rád pan prezident řešil tak, aby ústavní soudce vyjádřil k kompetencím vlády a podmínkám, za jakých tedy se schvaluje účast na summitu a jak má vykonávat svoji pravomoc reprezentaci navenek. Z toho, co tam je tedy psáno, tak já si upřímně neumím ze svého právního pohledu úplně představit, jak by se k tomu ústavní soud mohl postavit z hlediska ústavy, z hlediska nějaké argumentace opřené o ústavu, vzhledem k tomu, že kompetence, o kterých pan prezident prezident mluví, jsou sdílené. Je k ním potřeba kontrasignace, jedná se o článek 63. A tak trochu za sebe si troufám tipovat, že ústavní soud k této věci se vyjádří tím způsobem, že mu nepřísluší úplně odpovídat na tyto otázky, že to je více politická záležitost než záležitost čistě výkladu ústavy a ústavně právního charakteru.
0: No a teď k tomu včerejšímu jednání se zástupci odborů o financování veřejnoprávních médií. Co z něj vyplynulo a vidíte nějaký posun v dosavadní diskusi?
4: Tak já vnímám, že včera teda se odbory nějak vyjádřily k těm návrhům. Samozřejmě je to zcela legitimní, odbory tady jsou od toho, aby nějak komentovali záležitosti, které se týkají jejich zaměstnání nebo jejich... My ty kroky, které děláme, tak máme opřené o vůli lidů, o vůli občanů, kteří se nějak vyjádřili, a my nemůžeme upřednostnit čistě názory odboru nebo názory reprezentantů České televize a Českého rozhlasu před tím, co jsme slibovali lidem ve volbách a co si drtivá většina našich voličů přeje, abychom také splnili. Máme to i v programovém prohlášení vlády a my chceme programové prohlášení vlády samozřejmě plnit. Přestože
0: promiňte, že vás přerušuji, ale přece jenom tady jde i o ten způsob toho předkládání, nejenom o ten samotný návrh, ale třeba podle Tomia Okamury se povede debata o financování nejméně půl roku, budou její součástí i zástupci rozhlasu a televize a také odborníků, ustaví se nějaká pracovní skupina?
4: Tohle to já úplně přesně nevím. Co vím, tak že samozřejmě otázky rozpočtu, otázky toho, jak se ty organizace staví ke svému financování a vypořádávání se svými zaměstnanci, je plně v gesci pana ředitele České televize, Českého rozhlasu a primárně s nějakým očekáváním toho, jak budou ty rozpočty v budoucnu vysoké, tak se s tím musí vypořádat právě oba ředitelé. Takže jedna věc je diskuze, ale druhá věc je potom ta realita a ta praxe, a to už je čistě v kompetenci ředitelů, aby s tím daným množstvím peněz vymysleli organizaci svých institucí, aby to fungovalo a aby dělali teda to, co považují za nejdůležitější.
0: Takže to necháváte na ředitelích, aby se vypořádali s tím množstvím peněz, které pravděpodobně budou mít k dispozici, ale třeba zástupci odborového sdružení média uvedli, že pokud bude schválen jeden z těch návrhů, které jsou teď ve hře, tak hrozí propouštění stovek lidí, celých týmů, které zajišťují provoz. Postižena by mohla být i regionální studia, která dodávají posluchačům informace o dopravě, místní politice, zdravotnictví, kultuře, uzavírání silnic a podobně. Reflektujete nějak tyhle obavy?
4: Těch názorů a možností, jak se s tím vypořádat, je určitě více. Možná, že tohleto oni si vyhodnotili, že je nejpravděpodobnější scénář, ale jak to definitivně dopadne, je opravdu plně v kompetenci ředitelů. Takže my si zas netroufáme dělat ta rozhodování za ně a v čem budou chtít šetřit, v čem budou chtít třeba fungovat efektivněji, to si musí rozhodnout právě oni a právě management České televize a Českého rozhlasu.
0: No ale třeba poslanec motoristů a zmocněnec pro Green Deal Filip Turek prohlásil, že je nutné šetřit z objektivních důvodů, ale třeba generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral upozornil, že instituce šetří už dávno, že kvůli zmrazení poplatku propouštěla pracovníky, přistoupila k vnitřní reorganizaci a tak dále, a že prostě lze jenom velmi těžko vyjít s těmi penězi, které tu byly předtím a které byly, dejme tomu, se dají v případě Českého rozhlasu vrátit zpátky do roku 2005.
4: Neznám ředitele žádné státní instituce, který by řekl, že šetří málo a jedná neefektivně a funguje jeho organizace, takže
0: má značné. A vy o těch neefektivitách víte, protože dřív se uvažovalo o tom, že by financování Českého rozhlasu a České televize překontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. A proč tedy říkáte to, že teď se bude tedy snižovat rozpočet obou institucí, aniž byste měli tyto podklady?
4: snižují se rozpočty mnoha státních institucí a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí technologie, věřím tomu, že mnoho věcí lze dělat efektivněji než třeba v 90. letech, kdy se tedy vymyslel ten systém poplatků.
0: Ale vy to nevíte v podstatě momentálně, co přesně, kde přesně se dá šetřit, jak se to změnilo. Není dobře počkat na ten nějaký případný výrok NKÚ?
4: No, já si netroufám nic naznačovat, navrhovat tak, aby bylo řečeno, že radím ředitelům, co konkrétně mají škrtat, šetřit, ale co vím, jistě objektivně teda technologie jdou dál a to, na co byly dříve potřeba velké štáby, to dneska obslouží méně lidí s lepší technikou, takže obecně vnímám, že právě v této oblasti jdou ty věci dopředu a věřím tomu, že se podaří s tím vypořádat.
0: Libor Vondráček, poslanec za SPD, děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A taková byla publicistika, Tomáš Pavlíček se loučí.
5: Radiožurnál Půl jedné. Jana Utendorská má zprávy.
3: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragouny uložil státní zástupkyni Petře Lastovecké. Věc teď senát vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Má zvážit, jestli Lastovecká skutečně porušila své povinnosti. Maďarsku se dnes sejdou premiéři zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky. Péter Maďar má se svými protějšky z Česka, Slovenska a Polska jednat například o migraci, energetice nebo budoucnosti regionální spolupráce. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od července bude skupině V4 předsedat Slovensko. Sněmovna bude dnes jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Poslanci vládní koalice navrhují, aby za dlouhodobější neposílání alimentů hrozilo znovu vězení. Opozice je proti. Například podle Evy Dekroa z ODS změna poškodí hlavně vyživované děti, protože si rodič ve vězení na alimenty nevydělá. A na jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně. Termín začátku sklizně je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové podobný jako loni. Kvůli nepříznivému počasí mohou být v některých regionech výnosy nižší než obvykle. Sport. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 u Rohlenky a překážka na sedmičce u Slaného. Na D1 z Brna do Ostravy u Rohlenky na 207. kilometru se srazila dodávka a osobní auto. V místě nehody se tvoří kratší kolony v obou směrech. Na Pražském okruhu směrem na letiště panuje stále silný provoz kamionů. Zastavují se za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete téměř plynulé, stále ovšem počítejte s regulací provozu v tunelech. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 u nájezdu z Opatova na 1,5 kilometru řešili nehodu. Vozidla před okamžikem odjela.

0: Hlavně s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, večer se pak bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy bude až 32, na horách kolem 22. Tolik zprávy. Je s vámi teď už odpolední Radiožurnál a Jiří Chum.
1: Evropským astronomům je někdy Evropa malá. Obloha je totiž veliká a ze starého kontinentu je vidět jen její malá část. Z jižní polokoule se dají pozorovat jiné části vesmíru. Proto existuje Evropská jižní observatoř, která pro astronomy spravuje teleskopy v jihoamerickém Chile. Na ten v současnosti největší se podíváme za chvíli v reportáži a následné soutěži, tak poslouchejte pozorně. Za chvíli začínáme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. We'll be right back.

Víte, co je uprostřed naší galaxie? Supermasivní černá díra. Spolu objevil ji německý astrofyzik Reinhard Genzel a dostal za to Nobelovu cenu. A zřejmě by to nedokázal bez takzvaného velmi velkého teleskopu, který má Evropská jižní observatoř ESO v chilské poušti Atacama. Právě na vrcholek pouštní hory Paranal do výšky přes 2400

0: 600 metrů. Teď v soutěži zamíříme.
1: Uprostřed velké okrouhlé haly je mohutná ocelová modrobílá konstrukce s všemožnými kolečky, dráty, trubkami. Zaujal mě tenhle zvuk.
2: Je to kryogenní systém. Používáme dusík a helium, aby držely nástroje v nízké teplotě. Protože sbíráme světlo z obrovské dálky, s teplým detektorem světlo neuvidíte.
1: Vysvětluje technička Patricia Guachardová. Teleskop uprostřed a současně vnější stěny budovy se teď otáčejí. My na platformě mezi nimi stojíme na místě, ale všichni bychom přísahali, že je to naopak. Teleskop se sklápí k nám a konečně vidíme dokonalý odraz v okrouhlém primárním zrcadle teleskopu M1.
2: Má 8,2 metrů v průměru. Je z jediného gigantického kusu.
1: Vykládá Laura Venturová z ESO. Sekundární zrcadlo se umí deformovat dle potřeby a vyrovnává atmosférické turbulence. K zaměření potřebuje laser. Teleskopy jsou na Paranalu vlastně 4, každý ve velké stříbřité budově bez oken. Slunce zapadá nad plochou mraků, které jsou nad oceánem hluboko pod námi. Vypadá to tu jako konec světa. Proč je to ideální místo pro teleskopy, vysvětluje astronom Lucas Pordone.
3: Potřebujete jasnou oblohu a místo, kde je v okolí co nejméně lidí kvůli světelnému smogu. Tohle je nejsušší poušť světa a ve vysoké nadmořské výšce. Mraky tu jsou naprosto výjimečně a jsme na jižní polokouli. Ta má na obloze více zajímavých astronomických objektů než ta severní.
4: Teď už je tady úplná tma. Kromě hvězd je na obloze vidět laser teleskopu směřující šikmo vzhůru do nedohledna.
1: Daleko slabší laser má v ruce i technický šéf ESO Maxim Bogas. Zeleným paprskem ukazuje na zvláštnosti jižní oblohy, třeba na dva rozmazaně svítící mraky.
5: Magellanova oblaka, to jsou jiné galaxie, ty nejbližší mléčné dráze.
1: Na jižní obloze zaujme i absence hvězd.
5: Tady vidíte velmi tmavou oblast bez hvězd, kde je hodně prachových oblaků zakrývajících světlo hvězd za nimi. Takzvaná temná souhvězdí. V tomhle Inkové viděli lamu.
1: Říká Maxim. Z pouště Atakama Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Tak soutěžní reportáž je za námi. Vy teď máte možnost dovolat se a odpovědět na 3 soutěžní otázky a vyhrát některou z cen. Telefon do studia 221 552 255. Hrajeme Mariah Carey a ještě předtím aktuální dopravní informace pro vás.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nebezpečná situace na dálnici D4. Pozor za Prahou směrem na Příbram. Na 15. kilometru těsně za sjezdem na Řitku jdou v odstavném pruhu dvě děti. Jdou v protisměru jízdy, pohybují se blízko jízdních pruhů, tak pozor na ně. Ještě jednou dálnice D4 směrem z Prahy na Příbram. Na 15. kilometru dvě děti na krajnici. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hanka z Prušánek u Hronína je teď dnešním volajícím. Hanko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den, taky vás zdravím. Hanko, poslouchala jste pozorně reportáž?
1: Snažila jsem se, ale dneska je to teda náročnější.
0: Dneska
1: téma.
0: Je to takzvaně na poznámky, protože bez nich možná, no uvidíme. Nechci předjímat. Hanko, každopádně za 3 správné odpovědi je to rodinná vstupenka pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Je největší a nejmodernější akvapark v celé České republice. Na ploše 13 fotbalových hřišť se rozkládá 16 bazénů, 40 atrakcí a 30 saun a různých procedur. Za 2 správné odpovědi dárek pro zvířecí miláčky máte?
1: Nemáme.
0: Tak bychom se domluvili.
1: Ale najdou se kamarádi.
0: Domluvili bychom se buď na jiné ceně, a nebo samozřejmě můžete tuto cenu i věnovat. Je to box super prémiového krmiva a pamlsku Ontario pro psa nebo pro kočku od serveru superzoo.cz. Ontario sází na přírodní složení bez zbytečných přísad, obsahuje vysoký podíl kvalitního masa, prebiotika, postbiotika, antioxidanty z bylin a ovoce a tak dále. No a za jednu správnou odpověď, cena útěchy a jako překvapení od Radiožurnálu. Tak tedy Hanko, pojďme se do toho pustit, ať to máme za sebou.
1: Ano.
0: Jste připravena?
1: Ano.
0: 5 vteřin na odpověď a první otázka zní. Ve které zemi je nejsušší poušť světa Atacama, ve které má své teleskopy i Evropská jižní observatoř ESO?
1: Je to Chile.
0: Je to Chile, konkrétně na severu jihoamerické země. Nejblíž evropským teleskopům, včetně VLT, je chilské přístavní město Antofagasta. Otázka druhá. Dokážete mi jmenovat alespoň jeden plyn, který Evropská observatoř používá na velkém teleskopu, aby jeho nástroje fungovaly při extrémně nízké teplotě?
1: Myslím, že tam říkali dusík a helium.
0: Ano, řekla jste správně oba dva plyny. Kdyby nástroje nebyly ledové, nedokázaly by zachytit světlo z tak obrovské dálky. Takže druhý bod, no a do třetice, a tady vám dám i na výběr. Co jsou Magellanova oblaka, která se dají pozorovat na noční obloze jižní polokoule? Na výběr za A galaxie, za B oblaka prachu, anebo za C planety?
1: Myslím, že ty oblaka prachu.
0: Oblaka prachu to nejsou. Je to galaxie.
1: Mm-hmm.
0: Jsou to jedny z nejbližších galaxií té naší Mléčné dráze, jsou asi 160 až 260 tisíc světelných let daleko, ačkoliv je neobjevil, nesou jméno po portugalském mořeplavci Magellanovi Fernão Magalhaesovi. Tak, 2 správné odpovědi znamená to, že balíček, který buď věnujete, nebo pokud se rozmyslíte, vyměníme za jiný, je ale každopádně váš, druhá cena vám náleží.
1: Mm-hmm,
0: vedla jste si dobře.
1: No, mohlo to být lepší. Mohli jsme se okoupat v tom horku.
0: Mohlo, ale zkrátka nevyšlo to. Tak třeba příště za půl roku.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou, krásné odpoledne.
1: Naschledanou.
0: Tady je Radiožurnál, další soutěž vám nabídneme zase zítra po půl jedné.

0: A teď do centra Prahy. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem.
1: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
3: No, je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
4: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnály je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Nový Bidžov uzavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Policisté po něm stále pátrají. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa o první výhru. Nastoupí proti Uzbekistánu. Nepojízdná dodávka brzdí provoz na silnici 7 na obchvatu Slaného. A bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Pavel má za to, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer, potvrdila jeho mluvčí Miroslava Čihalíková Sedláčková.
3: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci. V to době, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
1: Nový Bidžov na Královéhradecku zavřel kvůli ozbrojenému muži veřejné budovy. Školám radnice doporučila, aby ukončili výuku. Informoval o tom starosta Matěj Novotný z ODS. Po 55-letém Petru Šimonovi policie pátrá od rána. A to kromě Královéhradeckého kraje i ve Středočeském a v Praze. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo v půjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Jeho fotografie je na serveru iRozhlas.cz. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistila, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret. Pokračuje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
4: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
1: Provozovatel mutěnického zařízení řekl, že lékařská péče je zajištěná. Tento typ zařízení v rodinném domě registraci nepotřebuje a pomáhá řešit nedostatek kapacit domovů pro seniory v regionu. Zařízení ve Svitavách nelze na internetu dohledat a jediný dohledatelný telefon na to českobudějovické nikdo nezvedá. Irán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. Irán se podle něj bude nadále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní.
5: Sport. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o první výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turnaje Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
6: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale stoprocentní a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
5: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Anglie nastoupí ve 22 hodin proti Ghaně. Od 1 ráno budou hrát Panama a Chorvatsko a ve 4 hodiny odstartuje střetnutí Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Rohlenky a kolony u Slaného na silnici 7. Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 přímo u benzínky Rohlenka se srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a tvoří se kolona od nájezdu z Ostravské ulice asi na 10 minut. Na D1 v Brně je vůbec silný provoz směrem na Ostravu. Pomalu pojedete i na příjezdu do Brna z Prahy v úseku od 185. na 196. kilometr. A ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k D1. Dálnice D6 směr z Karlových Varů do Prahy. Zbystřete u Kladna. Za sjezdem na Unhošť stojí dost nebezpečně kamion.
8: Kilometr 10, odstavený kamion částečně zasahuje do pravýho pruhu. Má trojuhelník, ale klasicky asi 20 metrů za autem.
7: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova dlouhé kolony hlásíte na obchvatu Slaného. Stojí tam dodávka za sjezdem na Smečno a objíždí se Kivadlově. Delší je kolona směrem z Prahy asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
0: Hezké odpoledne. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem. Na jihozápadě Francie dnes očekávají až 44 stupňů. A jak současná vlna veder komplikuje dopravu a také výuku na francouzských školách, na to všechno se zeptáme našeho zpravodaje. Tak zůstaňte s námi, určitě nás poslouchejte, teď je 13 hodin a 7 minut. Hezký den vám přeji.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Francie má za sebou nejteplejší noc za posledních 79 let. Průměrná teplota se blížila k 22 stupňům. Nejvyšší denní teploty mají dnes vyšplhat ke 44. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem a detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, už má ta současná vlna veder ve Francii první oběti?
1: Jsou to nepřímé oběti zatím. Francouzský premiér Sébastien Lecornu před chvilkou potvrdil, že za poslední týden ve Francii utonulo na 40 lidí. Lidé se v horku koupají i na místech, kde to není dovolené, například v některých úsecích řeky Marny nedaleko Paříže. Tady samozřejmě v Paříži jsou možnosti, jak se schladit. Jsou tady bazény, chybí trošku koupaliště. Ty říční plovárny, které tady byly otevřené v minulých letech, respektive ten minulý rok, tak ještě nejsou otevřené, protože se chystají otevřít. Začátkem července to tady chybí, ale už je otevřený právě výjimečně kvůli tomuto horku té sérii veder, tak je otevřený kanál svatého Martina, kanál Saint-Martin, který je teď pokládaný za největší bazén tady v Paříži. Samozřejmě taky v souvislosti s tím horkem narůstá počet telefonátů na záchrannou službu. Lidé volají s dehydratacemi, bolestmi hlavy. Ten počet těchto telefonátů narostl o 20-30% a záchranáři se obávají, že v těch dalších dnech ty telefonáty ještě přibydou, protože tady v Paříži se očekává 41 stupňů zítra i pozítří.
0: A jak výrazně horko komplikuje dopravu a třeba také výuku na školách?
1: Výrazně, protože teplota konkrétně na železnicích se vyšplhá i třeba přes 50 stupňů na kolejích, takže v souvislosti s tímto horkem pak francouzské dráhy ruší některé spoje, týká se to hlavně příměstských vlaků, vlaků typu ROR. Pokud jde o školy, tak francouzské školy dnes 1300 škol zrušilo kompletně výuku, 4000 škol dalších pak omezili to vyučování, to znamená, že děti jdou třeba dřív ze školy, tak aby se mohli schovat před tím vedrem doma a nemuseli trávit ty parné dny potom ve třídách, kde je opravdu velmi velké vedro, takže i tímto způsobem ministerstvo školství zareagovalo.
0: No a jak se obyvatelům snaží pomoci vláda a úřady, jaká opatření přijali konkrétně?
1: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécresová přislíbila 1 000 000 eur, tedy v přepočtu nějakých 24 milionů korun na nákup ventilátorů, rozprašovačů do škol. Samozřejmě tady panuje kritika, že to není dostatečné množství ty finance. Vláda taky zřídila krizovou linku, kam se lidé můžou obrátit s žádostmi o radu, o pomoc, ale i vláda samotná, konkrétně ministryně pro ekologickou transformaci, přiznávají, že ty peníze na transformaci, na změnu, na tomu, aby lépe stát čelil právě takové vlně veder, takže jsou nedostatečné.
0: Tak přejeme co nejvíce stínu. Martin Balucha, zpravodaj v Paříži. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Policisté stále pátrají po muži se střelnou zbraní. 55-letý Petr Šimon měl ráno odjet na učiliště v Čelákovicích. My tam máme reportérku Alenu Junovou. Aleno, dobré odpoledne přeji.
1: Dobrý den, já jsem teď před budovou učiliště v Čelákovicích. Dopoledne tu stála policejní auta, sanitky a vozy zásahové služby. Teď už na místě zůstávají pouze policisté a jednotlivé hlídky projíždí ulicemi města. Okolí školy je obehnané policejními páskami, učiliště je prázdné a výuka tu neprobíhá. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS uvedl, že s informací o střelci začali pracovat ráno v 7:30. Obratem informovali všechny místní školy a svolali krizový štáb města. Hledaný 55-letý Petr Šimon by měl být podle informací policie bývalý učitel. Popis muže i s fotografií najdou posluchači na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
0: Kde všude policie muže hledá?
1: Muž původně směřoval sem k učilišti, podle mluvčí policie Barbory Šnévajzové byl muž také spatřen před 8 hodinou ráno v Brandýse nad Labem. Dále ho hledají v okolí Prahy a Nového Bydžova. Tam vedení města uzavřelo veřejné budovy a školám doporučilo ukončit výuku. Muž se pohyboval v modré fábii s poznávací značkou 5AB7197. Podle novějších informací si ale mohl vypůjčit i vínový Renault Megane se značkou 1S08861. Pokud muže nebo vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat.
0: Alena Junová, naše reportérka, je tady v blízkosti učiliště v Čelákovicích. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: K nejvděčnějším návštěvníkům fotbalového mistrovství světa v Severní Americe patří hráči a fanoušci Curaçá. Ostrov z Jižního Karibiku teprve v roce 2010 vyhlásil nezávislost na Nizozemsku. Světového šampionátu se fotbalisté Curaçá účastní poprvé, a to co by reprezentanti populačně nejmenší země v dějinách. A už získali i historicky první bod za remízu 0-0 s Ekvádorem. Stalo se tak v Kansas City, kde po příznivcích Curaçá pátral náš zvláštní zpravodaj na turnaj. If you see
3: something, say something. Fanoušky Curaçá, aby člověk pohledal a není se co divit. Na tomhle ostrově, který stále zůstává autonomní součástí Nizozemska, žije jenom 150 tisíc lidí. Na zdejší fotbalový stadion v Kansas City by se tedy vešla celá polovina obyvatel Curaçá.
4: Excited, feel so good. Feeling from another world.
3: Přece jen jsem objevil Justina, chlapa jako horu v modrožluto-bílém dresu Curaçá. Říká, že je to vzrušující a stále mu to připadá jako z jiného světa mít možnost fandit výběru své země na tomhle turnaji. Vypráví, že i drtivá porážka v prvním zápase 1-7 od Němců byla pro něj a jeho krajany na stadionu skvělý zážitek. A teď s první remízou v kapse věří i v postup do vyřazovací fáze.
5: Fotbal je na Curaçao velmi populární, rovnat se mu může leda baseball. Zápasy s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny, to je přece skvělé. I pro nás fanoušky, všude nás zastavují, chtějí se s námi fotit a ptají se, kde přesně Curaçao.
3: Z výběru, který je tady na šampionátu, se pouze jediný fotbalista na ostrově Curaçao skutečně narodil. Fanouškům to u reprezentantů rozhodně nevadí. Vždyť i oni sami často žijí mimo ostrov samotný. Gabriela, oblečená do speciálního trička k historické účasti Curaçao na mundialu, říká, že ona žije v Orlandu na Floridě, její tatínek v Evropě a část rodiny přímo na Curaçao. A všichni se sešli tady v Kansas City, takže mistrovství světa je záminkou k velké rodinnému setkání.
6: Na Curaçao vládne šílenství. Každý si to užívá, že jsme se poprvé kvalifikovali na světový šampionát. A dali jsme gol Německu, to je nejdůležitější.
3: Směje se Liliana při pomyšlení na historicky první gol Curaçao na světových šampionátech. Po remíze s Ekvádorem přišel s hráči a trenéry slavit do kabiny i nizozemský královský pár. Curaçao sice má svého premiéra, ale krále nejvyšší soud nebo vojsko má stále společné s Nizozemskem.
7: Účast na tomhle mistrovství pro nás znamená všechno. Píše se tu historie. Naši fotbalisti tvrdě dřeli, aby se sem dostali a my jsme nesmírně hrdí, že je tu můžeme podporovat. Doufám, že modrá vlna bude pokračovat.
3: Těší se Gabriela a říká, že jejím nejoblíbenějším hráčem je Tahith Chong. To je právě ten jediný rodák přímo z Curaçao v národním týmu. Její sympatie si ale získal spíš svým mohutným afrem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 1:30. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Energetická skupina ČEZ založila dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy. Do ní chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Radiožurnál to řekl předseda představenstva generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. Ruský raketový útok na město Kryvyj Rih v centrální části Ukrajiny má podle tamních úřadů 3 oběti, dalších 19 lidí utrpělo zranění. Informace o úderu přichází v době, kdy šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov oznámil, že je Kreml připravený obnovit mírové hovory. Nenaznačil ale, že by se změnily ruské požadavky. Moskva si mimo jiné nárokuje celé území ukrajinského Donbasu. Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. A v Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost.
0: Sport.
4: Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna se ho tak bude moct zúčastnit 100 000 běžců. Oznámili to pořadatelé jednoho ze 7 největších maratonských závodů světa. Zájemci o účast ale nejdřív musí uspět v loterii, do které se pro příští ročník přihlásil rekordní počet běžců. Více než 1 milion a 338 tisíc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a ucpaný obchvat Slaného. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se dost prudce u sjezdu na Domašov na kilometru 168. Tam sbírají silničáři roztrhanou pneumatiku v pravém pruhu. Pak se kolona rozjede a opět zpomalí na 182. kilometru u Kývalky. Tam je pak fronta až do Brna k omezení, hlavně kamiony. Pozor na D1 i na výjezdu z Brna směr Ostrava. Na kilometru 207 u Rohlenky zabírají 2 auta po nehodě, jeden pruh, zdržíte se asi 10 minut od nájezdu z Ostravské ulice. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště silný provoz. Musí občas zavírat tunely kvůli regulaci. Je tam kolona od sjezdu na Vestec, kamiony od Jesenice. V Praze komplikace je na městském okruhu. Kousek za Barandovským mostem směrem na Smíchov, nehoda 2 aut blokovala 2 jízdní pruhy před Zlíchovským tunelem. Teď společně s

0: stoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až na 32. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Hezké odpoledne přeji, teď je 13 hodin a 34 minut. Tenistka Linda Nosková po triumfu v Berlíně skončila v Bad Homburgu v prvním kole. Po unaveném výkonu potom podlehla rumunské kvalifikantce Rusejové 1-6 a 3-6.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Špatné zacházení s léky, třeba i deky propálené od cigaret. Tohle všechno odhalila kancelář ombudsmanky v neregistrovaných domovech pro seniory. Výsledky dnes zveřejnila a upozorňuje v nich na trojici zařízení. My za chvíli přidáme podrobnosti, zůstaňte s námi a poslouchejte nás, třeba i proto, že teď vám hrají R.E.M. svou píseň Find the River.

0: Veřejný ochránce práv varuje před neregistrovanými domovy pro seniory. Úřad provedl několik kontrol a dnes zveřejnil závěry. Upozornil na nedostatky v zařízeních v Mutěnicích, na Hodonínsku, v Českých Budějovicích a také ve Svitavách. Jeden z provozovatelů pro Radiožurnál pochybení odmítl. Detaily už probereme s naší reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Můžeme nějak blíž popsat, jaké výhrady k těmto třem zařízením měla veřejná ochránkyně práv?
1: No, zásadní problém odhalili pracovníci kanceláře ve Svitavách. Šlo o ty zmíněné propálené deky, ale taky o znečištění nábytek, nejspíš od moči. Objevily špinavé toalety nebo oloupanou vlhkou omítku. V Českých Budějovicích přišli na to, že na záchodech jsou místo dveří jen závěsy a zaměstnanci tam klienty přebalují před očima ostatních seniorů. Pokračuje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
2: V době návštěvy tam poskytovatelé riskantně nakládali s léky, nedostatečně dbali na soukromí klientů i na zajištění jejich výživových potřeb. Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, nebo ať ji ukončí. Ani jedno však k takovému řešení nepřistoupilo.
1: Šorm s jeho týmem teď vyhodnocuje data krajských úřadů o neregistrovaných zařízeních. Jakmile tu analýzu dokončí, tak navrhne legislativní změny.
0: Co na to říkají provozovatelé?
1: Ono je hodně složité dohledat. Ten nejproblematičtější domov ve Svitavách nemá žádné webové stránky ani kontakt. To českobudějovické zařízení sice internetovou stránku má, ale nefunguje. Jedno z uvedených čísel neexistuje, druhé nikdo nezvedá. Mluvila jsem ale s provozovatelem domova v Mutěnicích. Výtky zástupce ombudsmanky tady směřovaly třeba k používání léku na uklidnění bez lékařského předpisu. Provozovatel ale pochybení odmítá, podle něj jde o rodinný dům a nepodléhá registraci v seznamu sociálních služeb. Tvrdí, že pomáhá snížit nedostatečnou kapacitu domovů pro seniory v regionu. Na tu upozorňují dlouhodobě také třeba tamní starostové.
0: Kolik neregistrovaných a tím pádem nelegálních zařízení pro seniory je v Česku?
1: No, to se nedá přesně určit. Podle kanceláře ombudsmanky v poslední době přibývá třeba právě tady u nás na Jižní Moravě. Jenom kyjovští úředníci odhadují za posledních 10 let jejich počet na 45 v celém regionu. Vzhledem k tomu, že většinou fungují jako spolky, tak nepodléhají tak přísným pravidlům jako registrovaná zařízení. Tedy nemusí zaměstnávat kvalifikovaný zdravotnický personál, neplatí pro ně přísné požární předpisy nebo úhradová vyhláška, která určuje maximální ceny za pobyt. Krajské úřady můžou neregistrovaným domovům dávat pokuty, ale reálně nemají pravomoci zrušit. Lidé by proto měli domov, do kterého chtějí seniora dát, prověřit v katalogu registrovaných sociálních služeb.
0: A to byly informace od naší reportérky Aleny Hesové. Děkujeme a naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Už dnes večer se dozvíme jméno vítěze 58. ročníku ankety Zlatá hokejka. A kdo je v té finálové desítce a kdo má třeba největší šanci na zisk trofeje, my to probereme za chvíli v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Už večer se dozvíme jméno vítěze 58. ročníku ankety Zlatá hokejka. Jako první v anketě v roce 1969 zvítězil někdejší obránce národního týmu Jan Suchý. A koho vybrali trenéři, funkcionáři a také novináři v tom letošním ročníku? Mezi těmi, kdo hlasovali a budou i na slavnostním večeru, je i reportér Petr Kadeřábek, kterého vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Možná nejprve, Petře, vysvětli posluchačům, jak se volí vítěz takové ankety.
1: No, one jsou to vlastně tři hlasovací kola. Jedno se koná po skončení základní části typ sport extraligy a vlastně i evropských soutěží. Pak přijde další kolo, které je po skončení mistrovství světa. No a z těch dvou kol se sbírají body a ta nejlepší desítka vlastně je potom posunuta do toho třetího kola. V něm se hlasuje až po skončení NHL, tedy finále zámořské soutěže. No a výsledky toho, jak se postaví ta finálová desítka od jedničky až po desítku, to se dozvíme právě dnes večer.
0: Kdo je ve finálové desítce a kdo má podle tebe, Petře, největší šanci vyhrát?
1: Tak když to řeknu, tak jsou tam čtyři golmani. Dobež, Dostál, Vejmelka a Vladař, no pak také útočníci Červenka, Hertl, Nečas, Pastrňák, Zacha a jediný obránce Filip Hronek. Za mě, a já jsem ho postavil na první místo, tak by to mohl být Martin Nečas, protože zažil v Zámoří první 100-bodovou sezónu, na olympijských hrách přispěl národnímu týmu 8 kanadskými body a také se zaskvěl velmi dobře i v playoff NHL, kde doputoval až do finále konference, bohužel Stanley Cup nezískal, ale myslím si, že ta socha akademického sochaře Němečka by mu určitě slušela. On ještě nezískal v posledních třech letech, byl nastupník vítězů, byl druhý, třetí, druhý. No a tak doufejme, že si tu sochu, která mimochodem v originálu už stojí znovu v Holešovicích u sportovní haly, takže by si mohl Martin Nečas poprvé v kariéře odnést.
0: A mezi hlasujícími je také Petr Kadeřábek, náš sportovní reportér. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
3: A má jméno?
4: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
3: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek ode dneška na ČT2 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
6: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu. Ozbrojený muž z Čelákovic má zbrojní průkaz, podle policie ale žádnou zbraň oficiálně nevlastní. Čeští fotbalisté odletí k poslednímu zápasu ve skupině světového šampionátu do Mexika. Na D1 v Brně směrem na Ostravu komplikují dopravu nehody a bude polojasno až oblačno, teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje. Vláda podle něj rozhodla pragmaticky a prakticky. Babiš dodal, že ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
7: Já jako tomu nerozumím, pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
6: Rozhodnutí vlády prezident Petr Pavel považuje za omezení svých ústavních pravomocí. Izraelské úřady a bezpečnostní síly podle OSN úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti. Pásmu Gazy se tak dopustili genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném západním břehu válečných zločinů. Dnes to podle agentury Reuters uvedla v nové zprávě Mezinárodní vyšetřovací komise OSN. Zabývala se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. Přibližně 30% obětí v pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská mise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje brutální taktiku Hamásu. Hledaný ozbrojený Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Radiožurnálu to řekla policie. Po 55-letém muži začaly hlídky pátrat po 7. hodině ráno, kdy mířil k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
8: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době on sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
6: Naposledy svědci muže ráno viděli v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia. Půjčil si ale taky druhé auto, vínový Renault Megane. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje, jak bude dál postupovat.
9: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat. Další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
6: Lastovecká na svou funkci na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství.
1: Sport.
10: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinou mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
11: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postoupili ze skupiny, což je náš cíl.
10: Utkání Mexiko-Česko začne na Azteckém stadionu pro víc než 80 tisíc diváků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 za Vyškovem a neprůjezdná 57 u Bystřičky. Dálnice D1 ve směru z Vyškova do Brna je teď neprůjezdná. Je tam čerstvá nehoda na kilometru 220. Podle našeho zpravodaje hromadná.
13: Těžká nehoda několika osobních vozidel, dodávek a kamionů. Právě záchranářskou uličkou přijížděli hasiči a záchranná služba.
12: A zastavili provoz směrem na Prahu. Sjíždějte nejpozději na Vyškov kilometr 226. Dá se to obět po staré silnici, zatím je to ještě bez kolon. Na dálnici jde jedna další nehody, dokonce dvě, brzdí provoz v Brně směrem na Ostravu. První na 194. kilometru v pravém pruhu. Tři kamiony, nic vážného, teď je policisté dali na stranu. Kolona od kývalky nicméně zpomalila. A ještě jedna nehoda na D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava a blokuje na 207. kilometru jeden pruh. Tam je další kolona asi na 10 minut. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je neprůjezdná. U Bystřičky narazilo auto do svodidel, zasahují tam záchranáři a zastavili na chvíli provoz v obou směrech. Ještě do Prahy v Hloubětíně na křižovatce k Belské a Poděbradské ulice se srazilo nákladní auto s motorkou. Blokují jeden pruh směrem na Letňany a Průmyslová ulice se kvůli tomu ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
14: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, večer se pak bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, je s vámi Hanka Schánilová.
5: Přeji krásné odpoledne vám všem, začneme teď aktuální zprávou.
2: Radiožurnál.
0: Víme, co se děje právě teď.
5: Policisté dopadli muže se střelnou zbraní. 55-letý Petr Šimon měl ráno odjet na učiliště v Čelákovicích a těsně před 14. hodinou zadrželi pražské policejní hlídky ve Strašnicích.
2: Radiožurnál.
0: Víme, co se děje právě teď.

0: Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Adolescent stal generační výpovědí i jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
2: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
1: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
3: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. The heart is an organ of fire. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 ve směru z Vyškova do Brna neprůjezdná. Na kilometru 220 vážná hromadná nehoda. Na dálnici teď sedí vrtulník záchranné služby a nedá se projet ve směru Vyškov-Brno. Sjíždějte nejpozději na Vyškov kilometr 226. Dá se to pak obět po staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatímco v Česku zaměstnanci veřejnoprávních médií zorganizovali výstražnou stávku ve snaze dosáhnout zachování mediálních poplatků a ochránit svou nezávislost, v Německu veřejnoprávní média podávají na zákonodárce žaloby kvůli tomu, že poplatky nezvýšily tak, jak měly. Žalobou německých médií se dnes zabývá ústavní soud. My si o případu víc řekneme s naším zpravodajem v Berlíně, s Tomášem Havlínem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tu stížnost k ústavnímu soudu podali veřejnoprávní stanice ARD a CDDF, a to kvůli 2 roky starému případu, kdy nezávislá komise s takovým všeříkajícím názvem Komise pro přezkum a zjišťování finančních potřeb veřejnoprávních vysílacích organizací podala sice návrh, aby se koncesionářské poplatky zvýšily. V současnosti každá domácnost v Německu platí v přepočtu zhruba 450 korun měsíčně a mělo to být ještě o 15 korun víc. Jenže ten návrh před těmi 2 lety narazil u jednotlivých spolkových zemí, hlavně u Saska-Anhaltska, Braniborska a Bavorska, no a k jeho schválení by byla potřeba jednomyslnost.
0: Není to ovšem pravomoc zákonodárců rozhodnout o tom, jaké prostředky se mohou uvolnit na veřejnoprávní média? Všude se přece šetří, tak proč ne tady?
1: No, ono není úplně tak spor v tom, že by zákonodárci nebo ty spolkové země nemohly vytvářet i finanční rámec pro veřejnoprávní vysílání. To se děje ostatně od loňského prosince. Začala platit takzvaná reformní smlouva a veřejnoprávní rozhlas i televize se musí zeštíhlovat. Slučují se stanice v Drážďanech. Středoněmecký rozhlas přestal vyrábět legendární detektivku Místo činu Drážďany, teda což byla jediná franšíza v zemích bývalého východního Německa. Ale v případě těch koncesionářských poplatků a jejich navýšení jde o něco jiného. To, že ta komise nějakým způsobem vyhodnotí potřeby veřejnoprávních stanic a dá návrh a jednotlivé spolkové země ho potom schválí, to bylo chápané jako historická rutina. Teď se od toho, nebo následně se od toho ty spolkové země odklonily, což u těch veřejnoprávních stanic vyvolává obavy, že jde o formu politického nátlaku, a proto podali tu stížnost k ústavnímu soudu. Mají totiž obavy z omezování svobody vysílání, ze svobody médií, která je zaručená ústavou.
0: Zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

A ještě pro vás máme nejvyšší povolené ceny pohonných hmot. U nafty ve středu oproti dnešku klesne o 18 haléřů na 36,36 korun za litr a benzín ten naopak zdraží o 5 haléřů na 40 korun a 55 haléřů za litr. To jsou informace z Ministerstva financí.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendorovská a zprávy.
2: Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali, informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy. Od rána po něm pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a taky v Praze. Hlídky měly taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Sněmovna je po dnešku opět kompletní. V úvodu schůze složil slib nový poslanec ANO Jiří Kotlík. V dolní komoře nahradil někdejšího kolegu z hnutí Josefa Kota. Kotovi zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena nejvyššího kontrolního úřadu. Jde o sedmou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Ve Francii se od čtvrtka ve vedrech utopilo 40 lidí, oznámil to premiér Sébastien Lecornu. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Nejvyšší teplota na jihozápadě země mohou podle předpovědi vystoupat až ke 44 stupňům Celsia. Noc na dnešek byla ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. A transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singerové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. Sport. Řecký basketbalista Giannis Adetokounmpo podle zámořského webu ESPN po 13 letech opustí Milwaukee Bucks a zamíří do Miami Heat. Součástí rozsáhlé výměny mezi oběma kluby je celkem 6 hráčů a několik voleb v draftu. Adetokounmpo dovedl Bucks v roce 2021 k titulu v NBA a dvakrát získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 za Vyškovem a v Praze nehoda ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna za Vyškovem neprůjezdná. Na kilometru 220 zasahují záchranáři u hromadné nehody. Vrtulník už odletěl stále, ale se nedá projet směrem do Brna. Řidiči se snaží sjet na Vyškov na kilometru 226 a sjezd na Vyškov už je velmi ucpaný. Na dálnici D1 silný provoz čekejte i v Brně směrem do Ostravy. Pomalu pojedete od Kývalky 181. kilometru v nesouvislé koloně až k Rohle na 207. kilometr. Teprve tam se kolona rozjede. Pro osobní auta je to zdržení asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Dost ucpaná je tam i bratislavská dálnice D2 na příjezdu do Brna, aktuálně od 8. kilometru. Na D1 dejte pozor taky na příjezdu do Ostravy směrem z Prahy. Na kilometru 346 u Klimkovického tunelu zúžení.
5: Stavební práce a je tam provoz tažený jenom do levého pruhu. Je tam krátká kolona, ale brzdí se vyloženě do zastavení, jo.
4: A v Praze komplikuje už silný provoz nehoda v Hloubětíně. Ve Kbelské ulici směrem na Letňany se na křižovatce s Poděbradskou srazilo nákladní auto s motorkou. Je tam fronta z Průmyslové ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude většinou jasno, teploty klesnou na 17 až 13.

Spor o složení delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře míří k ústavnímu soudu. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli rozhodnutí vlády, že nebude zastupovat Česko na aliančním jednání, přesně jak avizoval. Stihne ještě soud rozhodnout? I s touhle otázkou se za chvíli přihlásíme v odpoledním radiožurnálu a také s odpovědí.

0: for you. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu kvůli složení delegace na červencový summit NATO v Turecku. Vláda v pondělí rozhodla, že Česko bude v Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Na dálku už zdravím redaktorku Danielu Brichtovou, která celý spor sleduje. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: O co prezident žádá v kompetenční žalobě?
1: Prezident Petr Pavel vytyčil v žalobě 3 body. Soud žádá o to, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Dále, aby uložil vládě nevytvářet hlavě státu administrativní ani jiné překážky při výkonu jejich ústavních pravomocí a aby stanovil kabinetu povinnost poskytnout prezidentovi republiky veškerou součinnost. Rozhodnutí kabinetu Petr Pavel označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
2: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
1: Předseda sněmovny. Hlava státu ve svém vyjádření taky uvedla, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv.
0: Jak reagují vládní představitelé, včetně tedy premiéra Babiše?
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Nicméně podle něj by na sebe neměli ústavní činitelé podávat žaloby.
3: Myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní. To, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala s Lipavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že všichni ministři, kteří jsou ve vládě za jeho hnutí, hlasovali proti účasti prezidenta na summitu. To opoziční zástupci se staví na stranu hlavy státu. Třeba bývalý premiér Petr Fiala z ODS uvedl, že spor je mezinárodní ostudou.
0: Jaký teď bude postup ústavního soudu? Je reálné, aby rozhodli ještě před summitem?
1: Ústavní soud zatím jen potvrdil, že návrh prezidenta obdržel. Ve středu bude plénum rozhodovat o tom, zda bude projednán přednostně. Například bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že teoreticky se dá stihnout, aby bylo rozhodnuto do summitu. Vláda ale může různými obstrukcemi protahovat řízení a snažit se zabránit včasnému rozhodnutí.
0: Daniela Brichtová tedy mluvila o sporu mezi vládou a prezidentem. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 220 odklízejí následky hromadné nehody. Sanitky odjely, na místě stále hasiči a zatím se projet nedá směr Brno. Řidiči se snaží sjet na 226. kilometru na Vyškov. Ten je ucpaný a kolona je až na dálnici. Teď se brzdí zastavuje na 229. kilometru. Začíná se ucpávat i sjezd na Vyškov z dálnice D46, a to ve směru jízdy na Prostějov. Podle ŘSD by mohli pustit na D1 u nehody alespoň jeden pruh do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 roky bez profesionálního tenisu. Takový trest dostala Markéta Vondroušová od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost za to, že při loňské dopingové kontrole odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Ke kauze se teď vyjadřují lidé nejen z tenisového prostředí a přišel nám o tom říci Jakub Marek. Vítám tě.
3: Krásné odpoledne. Na úvod pojďme ještě pro kontext přiblížit, co se stalo. V prosinci přišla komisařka na kontrolu podle Vondroušové mimo domluvený čas a údajně se neprokázala žádnou legitimací. Komisařka ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila. Nezávislý tribunál tak rozhodl o maximálním možném trestu, tedy zákazu činnosti na 4 roky. Mimochodem to je stejný trest jako u pozitivního testu. Podle Martina Číška, ředitele antidopingového výboru České republiky, to ale není nic výjimečného.
4: V těchto případech, jako se stal zmíněné tenisce Markétě Vondroušové, tedy pokud se jedná o odmítnutí dopingové kontroly, je ten trest vždycky stejný. Je transparentně dopředu známý a prostě antidopingový kodex jasně říká, že za odmítnutí dopingové kontroly hrozí trest 4 roky zákazu činnosti. Z tohoto úhlu pohledu se nestalo nic nestandardního.
2: Jaká jsou reakce z tenisového světa?
3: Slova podpory našla na sociálních sítích Markéta Vondroušová třeba u tenisových soupeřek, Američanky a grandslamové šampionky Stephensové, Ukrajinky Kostiukové nebo Češek Muchové, Noskové a Valentové. Na verdikt ve vysílání radiožurnálu Sport reagovala i bývalá profesionální tenistka Andra Sestiny Hlaváčková. Podle ní může být 4letý trest pro Vondroušovou likvidační.
5: Je to hodně kritický nově pro její kariéru a Nelly asi jako konečná. Taky se může stát, že se to nějak přežije, že si mezi tím třeba založí rodinu, to bych asi udělala já. Že prostě se pak třeba bude mít chuť vrátit. Tady asi nejde ani o nějaký, jako že by nedosáhla svých cílů nebo neměla tenisem dostatečně asi, jako, jak bych řekla, vyděláno, ale tady jde spíš asi o to, že nikdo nechce končit takhle.
2: Už známe i reakci Českého tenisového svazu. Na jakou stranu se postavil?
3: Zástupci Českého tenisového svazu jsou překvapeni a zaskočeni výší trestu pro Markétu Vondroušovou. Teď část citace ze svazového prohlášení. Jsme přesvědčeni, že Markéta Vondroušová není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila. Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Konec citace. Za Markétu Vondroušovou se pak postavil i bývalý FedCupový kapitán Petr Bála.
2: Jakub Marek, ten nás vzal do tenisového světa. Jakube, díky a naslyšenou.
3: Díky, hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Trumpův zeť, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Budeme o nich mluvit.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
2: Vznikla ČEZ Energy, nová dceřiná firma je přípravou na zestátnění ČEZu. Policie zadržela muže, který byl ráno v Čelákovicích u školy se zbraní. Fotbalisté Anglie nastoupí na mistrovství světa proti Ghaně, Portugalci vyzvou Uzbekistán. Dálnice D1 je za Vyškovem směrem do Brna po nehodě neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Radiožurnál to řekl generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Vznikne dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
2: Cílem celé transformace ČEZu a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy. Pražská policie dopadla hledaného 55-letého muže, a to před 14. hodinou ve Strašnicích. Ozbrojený ráno dojel k učilišti v Čelákovicích, kde v minulosti působil jako učitel. Podle policie byl ve špatném psychickém stavu.
5: Policisté začali po muži pátrat v 7:30 ráno, říká jich středočeská mluvčí Barbora Šnévajzová.
6: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době on sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
5: Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS svolal krizový štáb.
7: Obratem jsme informovali všechny základní školy, provedli jsme preventivní opatření a posílili hlídky městské policie a začali chránit budovy.
5: Poblíž učiliště bydlí paní Natálie, do nedaleké školky dnes ráno odvedla svou dceru.
8: Mám ve školce malou, takže jsem se o ní bála. Naštěstí jako nikam s dětma nikam nejdou, že jsou jakoby v ochraně.
5: Učiliště bylo od rána prázdné. Policisté po muži pátrali v Brandýse nad Labem, Novém Bydžově nebo v Praze. Z Čelákovic Alena Junová, Radiožurnál.
2: Nakonec tedy muže policie dopadla v pražských Strašnicích a teď bude zjišťovat okolnosti případu. Turecké úřady zatkly při ranních razích více než 200 lidí, oznámila to kancelář hlavního prokurátora v Ankaře. Mezi zadrženými jsou podle prokuratury lidé napojení na teroristickou organizaci Islámský stát a na levicové atentátníky. Opoziční prokurdská Demparty naopak tvrdí, že ve vazbě jsou politici, aktivisté a zástupci demokratických organizací. V Ankaře začne za 2 týdny summit Severoatlantické aliance a město už kvůli tomu vyhlásilo zákaz shromažďování. Žáci, kteří se hlásili do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, už znají výsledky. U čtyřletých a kratších oborů uspělo 82% z nich. Na webu to uvedlo Ministerstvo školství. Do druhého kola se přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% žáků 9. tříd.
9: Sport. Anglické fotbalisty čeká druhý duel ve skupině mistrovství světa. Po úvodní výhře 4-2 nad Chorvatskem nastoupí ve 22 hodin českého času proti Ghaně a můžou si zajistit postup do play-off. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel mluví před zápasem o tom, jak přistupuje k největším hvězdám svého týmu.
10: Máme tu několik klíčových hráčů, ale to nemluvím jen o Kaneovi, Ricovi nebo Bellinghamovi. Nevím, jestli dostávají víc pozornosti ode mě, ale naopak, oni sami se věnují těm hráčům, kteří tolik nevyčnívají a tím jsou opravdu speciální. Nejdůležitější ale je, že všichni vnímají tenhle turnaj jako týmovou práci a to je přístup, který k němu máme.
9: Už v 19 hodin začne utkání Portugalsko-Uzbekistán. V 1 hodinu v noci nastoupí Panama proti Chorvatsku a ve 4 ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v reportážních vstupech.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Zavřená D1 za Výškovém a nehoda v Praze v Uříně vsi. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále neprůjezdná za Výškovém. Na kilometru 220 vyšetřují následky hromadné nehody. Řidiči se snaží sjet na kilometru 226 na Výškov. Ten je ucpaný, kolona je až na dálnici z 230. kilometru. Ucpává se i další sjezd na Výškov z dálnice D46 ve směru jízdy na Prostějov. A kolony čekejte i na objížďce po staré silnici v Rousínově. Na D1 ještě jedna nehoda. Brzdí provoz na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. U Rohlenky 207. kilometr dvě osobní auta blokují jeden pruh. Kolona je tam na 15 minut od sjezdu na Slatinu. A další kolony na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice. Pro osobní auta dalších 25 minut navíc. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Nové Město. Na kilometru 71 je zúžení a zdržíte se do 10 minut. V Praze už silný odpolední provoz komplikují nehody. V Uhříně vsi se srazila dvě auta na hlavní silnici a kolona na Kutnohorské je dlouhá směrem z Prahy už z Měcholup. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnout až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování meteorologů před nimi platí do odvolání. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Delegace afgánského hnutí Talibán dnes jedná v Bruselu s představiteli Evropské komise o návratech migrantů. Proti návštěvě radikálního hnutí protestují lidskoprávní organizace. My jim pochopitelně popřejeme sluchu, tak hezké odpoledne.
3: Odpolední radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Delegace afgánského hnutí Talibán má dnes v Bruselu jednat se zástupci Evropské komise o migraci a možném navrácení afgánských občanů odsouzených v Evropě za trestné činy. Belgické ministerstvo zahraničí vydalo pro delegaci Talibánu celkem 5 krátkodobých víz. Proti návštěvě ale protestují lidskoprávní organizace i část europoslanců. Evropská komise podle nich pozváním Talibanu legitimizuje režim, který vylučuje ženy z veřejného života. My to téma probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co víme o téhle návštěvě Talibanu v Belgii?
1: Evropská komise z bezpečnostních důvodů nechtěla předem sdělit přesný čas toho jednání ani složení delegace. Nicméně belgické ministerstvo zahraničí potvrdilo, že v pondělí odpoledne vydalo té delegaci z Afghánistánu 5 víz poté, co ty dotyčné prověřily belgické bezpečnostní složky. Ta víza platí pouze na jeden den a pouze pro Belgii, čili ne pro celý schengenský prostor. A má jít o jednání na technické úrovni, tedy žádné setkání oficiálních představitelů. A tématem té schůzky jsou možné deportace afgánských občanů, kteří byli v Evropské unii odsouzeni za trestné činy a mohou představovat bezpečnostní riziko.
0: Jednání v Bruselu ostře kritizují lidskoprávní organizace. Čím argumentují?
1: Oni upozorňují na otřesný přístup afgánského režimu k ženám a k ženským právům. Připomínám, že Talibán zakazuje dívkám chodit do školy, jakkoliv se veřejně angažovat. V zemi jsou běžné nucené sňatky a další formy útlaku žen. Tu bruselskou návštěvu Talibánu odsoudila například organizace Human Rights Watch. Ta uvedla, že jakákoliv spolupráce s tímto hnutím musí začínat u ochrany lidských práv. No a podobně se na sociálních sítích vyjádřila také pákistánská bojovnice za lidská práva Malála Yousafzaiová.
2: Je to tentýž Talibán, který vězní, bije a popravuje ženy, které se odváží promluvit nebo porušit jeho pravidla. Prostřednictvím systému genderového apartheidu Talibán vymazal ženy a dívky z veřejného života. Evropa nesmí legitimizovat režim zodpovědný za jednu z nejhorších krizí v oblasti lidských práv na světě. Jakákoliv spolupráce s Talibánem musí začínat a končit právy afgánských žen a dívek.
0: Jak Evropská komise vysvětluje pozvání představitelů Talibánu do Bruselu?
1: Komise argumentuje, že jednáním s Talibánem pouze reaguje na výzvu členských států Evropské unie, které je tedy o to požádali. Jak dnes také na tiskové konferenci potvrdil mluvčí Evropské komise Markus Lammert.
3: Tyto kontakty na technické úrovni reagují na iniciativu 20 členských států. V dopise tyto země požádali komisi o koordinaci technických kontaktů v oblasti návratové politiky. Tyto členské státy se zaměřují na navrácení osob, které spáchaly závažné trestné činy anebo představují bezpečnostní hrozbu. Komise tedy reaguje na tuto iniciativu členských států.
1: Ještě dodám, že Afgánci tvoří aktuálně jednu z největších skupin lidí, kteří v Evropské unii žádají o azyl.
0: Poslouchali jste bruselskou zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme částečně dobré zprávy z dálnice D1. D1 ve směru z Ostravy do Brna u nehody za Vyškovem opět částečně průjezdná. Na 220. kilometru se srazilo několik aut. Dálnice byla přes hodinu zavřena. Teď policisté pustili alespoň jeden jízdní pruh. Ta kolona je velmi dlouhá, sahá až na 230. kilometr a z velké části se nehýbe. Také objížďka, velmi ucpaná stará silnice v Rousínově, tam je kolona asi na půl hodiny. Ucpává se i sjezd z dálnice D46 na Vyškov, i tam se to snaží řidiči objet. Tak vydržte, ta kolona zabere asi hodinu. No a na D1 nehoda taky na výjezdu z Brna směr Vyškov. Na 207. kilometru u Rohlenky se srazila dvě auta a i tam je kolona asi na půl hodiny ve směru z Brna. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do poloviny června stihla pražská burza udělat skoro stejný objem obchodů jako loni za celý půl rok, přes 90 miliard korun. Rok 2025 byl přitom z pohledu burzy cenných papírů Praha zdaleka nejúspěšnější v historii a index PX dosáhl rekordní hodnoty 2685 bodů. Které akcie letos obchodování v Praze táhnou a chystá se vstup nějaké nové firmy na hlavní trh? O tom budeme mluvit s generálním ředitelem burzy Petrem Koblicem. Zdravím vás a přeji hezké odpoledne.
3: Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Pražská burza zažívá nejlepší období ve své historii. Co je zatím? Je to vinou globálního investičního optimismu nebo je zatím něco specificky českého?
3: Neřekl bych, že to je specificky české, aby se řekl obecně, kapitálové trhy na celém světě zažívají relativně dobré období v posledních letech s technologickou změnou. Zažívají hodně volatility, protože všichni sledujeme každý den, jak je volatilní politika, rozhodnutí americké administrativy a to samozřejmě dále přitahuje zájem o české, o světové trhy. Ale specificky české možná tady je obrovský nárůst domácích investorů a zájmu domácí investorské veřejnosti, nárůst aktiv v českých penzijních fondech, takže vlastně něco specifického českého pozitivního tam je.
2: Jaké akcie byly v poslední době nejúspěšnější a dá se zároveň říct proč?
3: Tak je otázka, jak tu úspěšnost měříme, jestli objemem obchodování anebo cenovým vývojem, ale podíváme-li se na naše hlavní akcie, samozřejmě ČES, Komerční banka, Moneta, naše tradiční akcie, speciálně třeba ty banky, jsou brány jako jedny z nejlepších bank v Evropě. Co se týče investování, přináší velkou radost investorům celého světa, ale i těm domácím investorům a počet těch domácích investorů dramaticky roste. Pro nás je takovou výkladní skříní třeba akcí je Colt.cz, bývalá česká zbrojovka, která použila kapitálový trh úplně učebnicovým příkladem. Od svého IPO získala několikrát dodatečný kapitál, dodatečný dluhopisový kapitál a tím pádem narostla na víc než pětinásobek.
2: Největší česká burzovní událost roku, vstup na burzu společnosti CSG, se neuskutečnila v Praze, ale v Amsterdamu. Akcie CSG se sice dají kupovat a prodávat také tady v Praze, ale nemrzelo vás přeci jenom, že CSG neupsala akcie přímo v Praze?
3: Já nechci být emotivní o mrzení a nemrzení. Já jsem to nepovažoval za optimální krok ze strany emitenta. Mnohokrát jsme s různými poradci, kteří byli v té transakci, o tom hovořili, dokazovali jsme, že ta poptávka v České republice může být obrovská a z zpětného pohledu musím říct, že myslím, že nynější čísla ukazují, že jsme měli pravdu. Už skoro 18%, to jsou červnová čísla, obchodování se realizuje v Praze a to jsme začínali na opravdu úplné nule, protože v České republice nebyly umístěny prakticky žádné akcie a nyní máme 18% proti Amsterdamu, což je obrovský úspěch celého českého kapitálového trhu, našich obchodníků a těch, co obchodují akcie CSG, samozřejmě nekomentují cenový vývoj, ten asi investorům zase takovou radost nedělá.
2: A už jenom krátce, slíbila jsem, že se zeptám, tak se zeptám, chystá se nějaká větší firma vstoupit na pražskou burzu?
3: No tak slyšíme to dennodenně, dneska jsme to slyšeli, myslím, i přímo od ČESu. ČES doufám, že chystá listovat svoji novou seženou firmu ČES Energo, která by, doufejme, měla být velkým tahákem pro investory a nesmírně zajímavá firma na investování. Bude se jistě dalších několik měsíců ta emise, když tak připravovat, analyzovat a doufáme, že na náš trh v následujícím třeba 12 měsících úspěšně stoupí. Co se týče soukromých firm nebo těch firm menších, naši členové pracují na mnoha transakcích. To dokončení těch transakcí je samozřejmě vždycky otazníkem, ale já doufám, že se něco podaří.
2: Generální ředitel burzy Petr Koblic, díky, že jste byl naším hostem a naslyšenou.
3: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se hezky.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Na začátku června Lastovecká na funkci státní zástupkyně po 25 letech rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina míří na civilisty. Nevidí proto důvod k setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle Putina je cílem dronových útoků destabilizace ruské společnosti. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a součástí obrany jsou i údery v hloubi ruského území, včetně Moskvy. Ukrajina uvádí, že míří na vojenské a logistické cíle a také cíle spojené s ropným průmyslem. A maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. To je o 18 haléřů méně než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 haléřů za litr. To je o 5 haléřů více než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Sport. Vítězka dvouhry i čtyř hry na turnaji v Berlíně tenistka Linda Nosková vypadla na dalším podniku v Bad Homburku hned v prvním kole. Na cíli světové desítky byla v generálce na Wimbledon úspěšná kvalifikantka Rumunka Ruseová, které podlehla po setech 1-6 a 3-6. Vítko Přiva na trávě na Malorce začal výhrou. Džumhura z Bosny a Hercegoviny porazil 6-3 a 6-4.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova, kolony na obchvatu Olomouce. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je opět neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 220 vyšetřují následky hromadné nehody. Chvíli se jelo jedním pruhem a teď to opět zastavili směrem do Brna. A kolona je velmi dlouhá. Zastavíte už na 230. kilometru u nájezdu z dálnice D46 z Olomouce. Velmi ucpaná je taky objížďka po staré silnici, jak ve Vyškově, tak i v Rousínově. Velké kolony na D1 hlásíte i v Brně směrem na Ostravu, jednak omezení na 196. kilometru a pak i nehoda u Rohlenky na kilometru 207. Dvě osobní zabírají jeden pruh. Celkově ten průjezd Brnem směrem na Ostravu zabere asi hodinu ve směru z Prahy. Brzdí se už na 178. kilometru. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce hlásíte kolony směr Ostrava. Je to před sjezdem na Přerov, je tam zúžení a kolona asi na 15 minut. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech. Ucpává se taky Strakonická u Zbraslavy směrem z centra na Příbram.
5: Práce na silnici, je tady kolona. Zatím to je zhruba tak na 10 minut, ale ještě nejsem u konce, je to nahoru na Cukrák.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 17 až 13, hlavně v údolích až na 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno na

0: stihlo zrušit výuku před příjezdem studentů a škola byla proto prázdná. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS uvedl, že s informací o střelci začali pracovat ráno v 7.30. Obratem informovali všechny místní školy a svolali krizový štáb města. Ke škole přijeli policejní hlídky, zásahová služba a sanitky. Starosta Pátek také děkuje všem státním i městským policistům za spolupráci. Teď už podle něj žádné nebezpečí nehrozí. Podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové se teď všechny hlídky stahují ze svých stanovišť. Policisté vyšetřují, co se vlastně stalo, a bližší informace by měly poskytnout zítra. Co nejdříve to bude možné. Muž se ráno pohyboval v Čelákovicích, následně byl spatřen v Brandýse nad Labem. Policisté ho hledali také v Novém Bydžově a v Praze. Vedení Nového Bydžova uzavřelo veřejné budovy a doporučilo ukončit výuku ve školách. V Praze policisté hlídali některé veřejné budovy a pomáhali s pátráním. Tam také muže nakonec dopadli. Z Čelákovic Alena Junová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Všechny dětské tábory na Krymu zavřely své brány, včetně legendárního Artiku. Úřady z okupovaného poloostrova evakuují děti do ozdravoven v Krasnodarském kraji anebo je posílají domů. Moskvou jmenovaný gubernátor Krymu Sergej Aksionov prohlásil, že je to nezbytné pro, cituji, zajištění bezpečnosti pro veřejnost. Důvodem jsou údery ukrajinských dronů, kvůli kterým na čerpacích stanicích není benzín a dodávky elektřiny mají výpadky. Situaci na Krymu sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč všichni mluví o Artiku? Co to je za tábor?
1: Protože to je skutečná legenda. On ten tábor vznikl už ve 30. letech a děti tam jezdili vlastně za odměnu. Včetně ostatně socialistického Československa, takže pokud jste třeba byl nějaký obzvlášť zasloužilý pionýr, tak vás mohli i prostě z Československa poslat tam. Totéž se týkalo pro sovětské děti, to bylo jako za odměnu a po anexi Krymu Ruskem, tak i Vladimír Putin tam byl.

0: vyhlásilo, že tady ten systém se musí znovu obnovit.
1: Znamená to, že na Krymu tímto skončila turistická sezóna, nebo jaký vliv to bude mít na místní ekonomiku?
0: No, do určité míry skutečně skončila, protože jakkoliv v předchozích letech lidé tam prostě jezdili a potom se jako divili, co tam kde bouchá, že tam nějaké rakety letají, tak v okamžiku, kdy zjistili, že tam není ten benzín, tak to i ti, kteří se tváří, že žádná válka prostě neexistuje, že jim to úplně jedno, tak tohle už ví. Tím spíše, že jsou prostě ty záběry na lidi, kteří tam uvízli, kteří tam přijeli auty a nemají se, jak se odtamtud dostat, protože ten benzín skutečně není.
1: Co s tím Kreml může udělat?
0: Co se týče nějaké obrany, asi nemůže udělat vůbec nic. Už protože jsme viděli i záběry, že některé protiletecké systémy z fronty byly v posledních dnech staženy do Moskvy, aby se zabránilo nějakým dalším náletům na tu rafinerii v Moskvě. Takže tam se asi nedá dělat nic. A otázka je, jestli bude znovu otevřen pro převoz benzínu a dalších těžkých nákladů Krymský most, což je vlastně momentálně jediná cesta, která je bezpečná, která spojuje tedy Rusko s Krymem.
1: Na Krymu je zavřeno, o tom mluvil teď Ondřej Soukup, díky.
0: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává neprůjezdná za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu kamionu a dvou dodávek. Stále jsou zavřené oba jízdní pruhy směrem do Brna. Doprava kolabuje, kolona má 10 kilometrů, nehýbe se, zastavíte u sjezdu na Olomouc na 230. kilometru. Doprava skolabovala i na objížďce, a to jak ve Vyškově, tak i před Rousínovem. Tam je kolona už stučap. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Karviné zahájili přípravu na novou sezónu. Otázkou zůstává, jestli bude prvoligová, anebo ne. Nejenom o tom teď budeme mluvit s reportérem Davidem Procházkou. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Karviné.
0: Karviná zažívá docela divoké časy. Květnový triumf v domácím poháru před týdnem kvůli ovlivnění 3 utkání vyloučení z ligy a po odvolání včera los nejvyšší soutěže. Jaká je aktuální situace, jaká je nálada v klubu?
1: No, myslím si, že ta nálada musí být smíšená. My jsme s hráči ani s trenérem ještě nemluvili, to bude až po tréninku, který začal ve 3 hodiny. Hráči hrají tady na tréninkovém hřišti nad hlavním stadionem. Má perfektně střížené travičce, zůstali cizinci, zapojili se někteří hráči z Bčka, celkem 25 hráčů a 5 brankářů, takže počtově ten problém není až takový, ale samozřejmě spousta hráčů odešla. Odešel realizační tým v čele s trenérem Jarolímem. Včera klub oznámil nového trenéra Romana Vesta, který se, jak říkal sám, soustředí na první ligu, protože Karviná byla vylosována mezi prvoligovými týmy, ale samozřejmě ta realita bude nejspíš jiná. Nejspíš to bude druhá liga, hrozí i třetí liga, ale to už by byl zase druhý extrém. Pokud by se soutěž ve druhé lize rozehrála, tak Karviná by byla vyloučena z druhé ligy, tedy z první ligy a se přeřazena až do třetí. Takže to je druhý extrém, který nejspíš nenastane. Karviná asi po odvolání, které bude patrně zamítnuto, tak se zařadí do druhé ligy.
0: Po odchodu trenéra Marka Jarolíma převzal Karvinou Roman Vest. Na jakou soutěž se chystá on?
1: No právě, že on to říkal, že na první ligu, ale myslím si, že to je jenom takové zbožné přání. On už první ligu trénoval ve Slovácku před 2 lety, jinak je to spíše druholigový a mládežnický trenér z regionu. Trénoval i Baník Ostrava, Vítkovice, Třinec. Byl prostě tady v ostravsko-karvinském regionu a teď tu nabídku vyslyšel i s tou nejistotou, o které už jsem mluvil.
0: No a hlásil se na startu sezóny Vestovi kompletní tým?
1: No kompletní určitě ne, protože, jak jsem říkal, spousta hráčů odešla, někteří mají také postavené smlouvy třeba jenom na první ligu, takže to se bude teprve řešit. Příprava začala až dnes, měla začínat už minulý týden, ale Karviná byla v tu chvíli bez trenéra, protože Marek Jarolím, který dovedl Karvinou k vítězství v českém poháru, tak vyslyšel nabídku polské druholigové Gdyně i s tím ohledem, že vlastně věděl, že zhruba tak nějak to dopadne s Karvinou, že bude potrestána a možná ani ty evropské poháry si nezahraje a ani v první lize působit nebude.
0: Fotbalové kluby v Česku tedy začínají letní přípravu na novou sezónu. No a David Procházka, náš reportér, čeká na konec tréninku, pak znovu budeme vědět víc. Davide, děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Mohou se čeští učitelé v dohledné době dočkat důstojných platů? Jaké záměry má v tomto směru současný ministr školství? Tomáš Pancíř se zeptá ekonoma a spoluautora studie o platech v českém školství Daniela Minicha z vědeckého centra CERGEI.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Setkání spolužáků z akademie.
4: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
3: Ukončila kulka.
5: Slyšel jste někdo výstřel?
3: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
6: To je práce na pár minut, ne?
7: Tyhle čáry jsou tam navíc.
3: Detektivka podle Hany Proškové.
8: To nemaloval Štěpán.
9: Je to rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
3: Případ s koncem.
10: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
3: V neděli večer na ČT1.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
12: Prezident podal kvůli své neúčasti na summitu NATO kompetenční žalobu. Podle ministra Macinky se rozhodl jít konfrontační cestou. Soud nepravomocně zprostil muže viny kvůli smrti chlapce na hřišti v Břeclavi. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa o první výhru. Čeká je Uzbekistán. Dálnice D1 je za Vyškovem směrem do Brna po nehodě neprůjezdná. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Prezident se podáním kompetenční žaloby rozhodl jít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů konfrontační cestou. Na ústavní soudce Petr Pavel obrátil poté, co vláda rozhodla, že nebude součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident ve svém vyjádření mluvil o tom, že se snažil s vládou domluvit. Šéf diplomacie Macinka to tak ale nevidí.
13: Zmiňuji dopis, který poslal premiérovi na začátku dubna, ve kterém ani nenaznačoval možnost nějaké dohody. On mu oznamoval, že prostě se rozhodl, že bude v čele delegace a že uvítá, když ho tam doprovodí. Tak já si nemyslím, že tak to má vypadat pokus o nějakou dohodu.
12: Prezident Petr Pavel zároveň řekl, že na své dopisy nedostal žádnou odpověď. Za celou dobu prý vláda ani nepřišla se žádným kompromisním řešením. Irán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii kontrolu jaderných zařízení, které poškodily americko-izraelské útoky, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Begají. Odmítl tak výroky amerického viceprezidenta J.D. Vance, podle kterého by se měli inspektoři do Iránu vrátit nejpozději tento týden. To, že Irán souhlasil s rozsáhlými inspekcemi, na sociální síti prohlásil i prezident Donald Trump. Begají ale uvedl, že Teherán nepřijal žádné nové závazky, které by to vyžadovaly. Irán se podle něj bude nadále řídit už přijatou smlouvou o nešíření jaderných zbraní. Okresní soud Břeclavi zprostil obžaloby muže v případu smrti chlapce po pádu branky na městském hřišti. Žalobkyně ho vinila z usmrcení z nedbalosti. Soud ale uznal, že obžalovaný Libor Novák, zaměstnanec technických služeb Břeclavi, nebyl správcem hřiště a neměl tak pravomoc o stavu nebo zajištění branek rozhodovat. Tragédii podle soudu způsobilo systémové selhání. Novákův obhájce Radek Dřevěný verdikt označil za velkou úlevu.
14: Spadl mu obrovský kámen ze srdce. V podstatě tvrdíme to od počátku. Od počátku jedeme linku, že pan obžalovaný, pan Novák, neměl vymezenou pracovně právní kompetenci pro to, aby ty hřiště spravoval.
12: Žalobkyně s rozhodnutím nesouhlasila a zváží odvolání. Pozůstalí chlapce se vyjádřit nechtěli. Jejich zmocněnec se práva na odvolání na místě vzdal. Karlovarský filmový festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Stejně ocení 60. ročník přehlídky i francouzskou herečku Juliette Binoche, říká umělecký ředitel Karel Och.
15: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila před téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abaský a Rostami věrná kopie.
16: Sport. Fotbalisté Portugalska budou hrát na mistrovství světa svůj druhý zápas ve skupině. Po remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo zabojují o první výhru na šampionátu proti Uzbekistánu. Nepovedený vstup do turnaje Portugalce posílil, říká jejich trenér Roberto Martinez.
7: Byli jsme k sobě velmi kritičtí. Náš výkon jsme zhodnotili i kvůli tomu, abychom se zbavili zklamání a smutku. Soustředění v kabině je ale stoprocentní a tréninky byly opravdu dobré. Neočekávejte od nás okamžitý úspěch. Jsme tým, který potřebuje v těžkých situacích správnou reakci. Ta přišla a díky tomu jsme silnější a soudržnější.
16: Utkání Portugalsko-Uzbekistán začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Anglie nastoupí ve 22 hodin proti Ghaně. Od 1 ráno budou hrát Panama a Chorvatsko a ve 4 startuje střetnutí Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 za Vyškovem a omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu dodávky do kamionu. Neprůjezdné oba pruhy směr Brno. Doprava kolabuje, kolona má 10 km a z velké části se nehýbe. Zastavíte už ve sjezdu z dálnice D46 na D1. Ucpané jsou i možné objížďky přes Vyškov a taky stará silnice mezi Tučapy a Rousínovem. Zatím dobře průjezdná je delší objížďka přes Bučovice. Provoz vázne na D1 i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. 30-kilometrový úsek přes Brno od Ostrovačic až k Rohlence pojedete přes 40 minut osobním autem. Kolony i na hradecké dálnici D11 v obou směrech. Ve směru z Prahy do Hradce na 71. kilometru zúžení a ve směru do Prahy omezení na 52. kilometru. V obou případech je to do 10 minut. V Praze odpolední špička kolony na okruzích i v centru města. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech asi 20 minut. A uspává se i Strakonická na výjezdu z Prahy u Zbraslavy v kopci zúžení a postojíte 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude jasno až polojasno, teploměr ukáže 28 až 33 stupňů, na severovýchodě bude 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
11: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6,5 minuty. Za chvilku zamíříme do sněmovny, aby s námi měla by řešit třeba zpřísnění trestů pro neplatiče alimentů. Jestli se k tomu ale poslanci dostanou, není vůbec jasné. Proč, tak to od našeho reportéra uslyšíte za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Poslancům začal nový sněmovní týden, na programu je hned několik zákonů, ani tentokrát ale není jasné, co se vůbec podaří otevřít. Opozice avizovala, že bude chtít vystupovat k chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Jednání sněmovny sleduje i parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne za sněmovny.
0: Poslanci teď jednají něco přes 2 hodiny, už se dostali k něčemu konkrétnímu.
1: Zatím stále vystupují opoziční poslanci s návrhy na změnu pořadu schůze. Témata jsou různá, často se ta vystoupení nicméně týkají právě i toho zmíněného financování Českého rozhlasu a České televize. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan avizoval, že starostové dnes zahajují výstražné obstrukce a že se dnes nemusí projednat nic. I ostatní opoziční strany avizují, že budou využívat všechny nástroje, aby zrušení poplatků zabránili. Koalice nicméně upozornila, že novela zákona ještě ani není ve sněmovně zařazená. Připomněl to třeba místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO. A koaliční politici navíc odmítají, že by se pokoušeli rozhlas a televizi ovládnout, jak tvrdí opozice, a zdůvodňuje tím své obstrukce.
0: A pokud se tedy vůbec na něco dostane, co by to mohlo být?
1: Jako první by měla přijít na řadu novela trestního zákoníku. To je návrh koaličních poslanců, který vrací přísnější postihy za neplacení výživného. Podle novely by lidé, kteří alimenty neplatí nejméně 1/3 roku, mohli skončit ve vězení. Připomenu, na co návrh reaguje. Od ledna jsou po širších změnách zákoníku trestné jen případy, kdy neplacení alimentů znamená pro vyživované dítě nebezpečí nouze. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je to špatně.
2: Myslím si, že benevolence minulé vlády vůči neplatičům výživného byla obrovskou chybou a neživit své děti prostě není normální. A hned v prvních měsících se ukázalo, že řada neplatičů výživného té situace využila a přestala své povinnosti plnit.
1: Opoziční poslanci varují, že návrh vůbec nemusí pomoct vyživovaným dětem. Podle poslance hnutí STAN Karla Dvořáka je to populistický krok, neplacení výživného vyřešil jinak.
3: Zavírání lidí do vězení peníze těm dětem nepřinese. Za nás těmi návrhy jsou znepříjemnění života těm neplatícím rodičům, kteří často platit mohou, ale nechtějí, různými způsoby, jako je třeba vstup na sportovní utkání, nemožnost sázet, což je často i důvod, proč se propadají do dluhů.
1: Návrh skupiny koaličních poslanců míří do druhého čtení. Poslanci už si odhlasovali, že můžou dnes jednat i do noci. Jak jsem ale říkal, neznamená to, že se na nějaký zákon nutně musí dostat.
0: Tak uvidíme, vše bude sledovat parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. Mažu stopy.

0: Premiér Andrej Babiš dnes míří na první summit Vyšegrádské čtyřky po dvou letech. Za chvilku se spojíme s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Teď ale zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na D1. Ve směru z Prahy do Brna dejte pozor mezi sjezdy na Velký Beranov a Měřín. Na kilometru 129 leží kusy pneumatiky na vozovce od kamionu. Větší v levém pruhu, menší mezi pruhy, o kus dál. Auta brzdí a vybočuje se. A připomínáme stále zavřenou D1 ve směru z Vyškova do Brna. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu dodávky do kamionu a doprava kolabuje. Kolona už má 11 kilometrů a nehýbe se. Ucpané jsou i objížďky ve Vyškově, taky na staré silnici před Rousínovem. Osobním autem zkuste delší, ale zatím dobře průjezdnou objížďku přes Bučovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se dnes poprvé po dvou letech sejdou na summitu v maďarském Gdele. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, hostitelem je nový maďarský předseda vlády Péter Maďar. Na programu je migrace, energetika a koordinace postupu zemí V4 v Evropské unii. Summit je zároveň posledním, které Maďarsko hostí. Od příštího měsíce totiž předsednictví V4 přebírá Slovensko. Dnešní jednání přímo na místě sleduje zpravodajka radiožurnálu Bára Vránová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se od dnešního jednání v Gdele očekává?
1: Především jakýsi politický signál, že V4 po letech sporů znovu existuje jako funkční formát. Je to první skutečný summit premiérů od roku 2024 a hlavním smyslem je toho setkání je vlastně vytipovat oblasti, kde si čtyři země ještě rozumějí. Důležitost obnovy té spolupráce před cestou potvrdil i premiér Babiš z hnutí ANO.
2: Já jsem jasně deklaroval, že naše vláda, já osobně, bojujeme za české zájmy a my potřebujeme spojence. A samozřejmě V4 je velice důležitá. No.
1: Ty vztahy mezi jednotlivými členy Visegrádské čtyřky v posledních letech výrazně ochladly a jedním z důvodů byla například ruská invaze na Ukrajinu. Největší pnutí bylo především mezi Polskem a Maďarskem, především kvůli postojům bývalého premiéra Viktora Orbána k Rusku, se kterým udržoval v rámci EU nadstandardní vztahy. I proto se V4 na úrovni premiérů dlouho nesetkala.
0: Na čem konkrétně by se čtyři premiéři v nové sestavě mohli shodnout?
1: Všechny čtyři země jsou skeptické vůči ambiciozním klimatickým politikám, konkrétně vůči systému emisních povolenek ETS a shodují se na tom, že příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie by měl být štědřejší, zejména pokud jde o peníze na rozvoj chudších regionů a nebo zemědělství. Sdílejí také tvrdý přístup k nelegální migraci a Péter Maďar naznačil, že by V4 mohla obnovit zvyk scházet se ještě před unijními summity a jak si koordinovat své hlasování.
0: Kde jsou naopak největší třecí plochy?
1: Shoda se i podle zahraničních deníků, jako třeba Politico, bude stále hůře hledat ohledně postoje k válce na Ukrajině a podpoře k Rusku. Slovenský premiér Fico například dlouhodobě, podobně jako Orbán, udržuje vztahy s Moskvou. Nový maďarský premiér sice slibuje jinou zahraniční politiku, ale současně Maďarsko je stále velmi závislé na ruských energetických zdrojích. Česko a Polsko v tomto stále udržují odlišné postoje.
0: Ve vysílání radiožurnálu naše zpravodajka Bára Vránová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Energetická skupina ČES založila dceřinou firmu s názvem ČES Energy. V následujících měsících do ní chce vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Radiožurnálu to řekl předseda představenstva a generální ředitel ČES Daniel Beneš. Vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy je zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti. Kancelář veřejného ochránce práv varuje před trojicí nelegálních domovů pro seniory. Během kontrol neregistrovaných zařízení v Mutěnicích na Hodonínsku, Svitavách a v Českých Budějovicích zjistila, že tamní péče ohrožuje klienty. Pracovníci mimo jiné dávají seniorům léky na sklidnění bez lékařského předpisu. Ve Svitavách byly deky propálené od cigaret. Oznámil to zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném západním břehu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za lež. A na jižní Moravě vyjeli do polí první kombajny a zahájili tak letošní žně. Termín začátku sklizně je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové podobný jako loni. Kvůli nepříznivému počasí můžou být v některých regionech výnosy nižší než obvykle. Sport. Cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a neprůjezdná taky silnice 22 u Strakonic. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává zavřená za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 220 vyšetřují nehodu dodávky do kamionu. Neprůjezdné oba pruhy směrem do Brna. Doprava kolabuje. Kolona už má asi 11 kilometrů a z velké části se nehýbe. Ucpané jsou i možné objížďky přes Vyškov a taky stará silnice mezi Tučapy a Rousínovem. Další, ale zatím dobře průjezdná je objížďka přes Bučovice. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Od kilometru 178 pojedete pomalu až na 196. Pro osobní auta je to až půl hodiny navíc. Na silnice 22 ze Strakonic do Horažďovic je neprůjezdná. Za Katovicemi před přejezdem narazilo auto do stromu. Podle naší zpravodajky vážná nehoda.
5: Přijezdem už policajtí, sanitka i hasiči. Je to neprůjezdné. A chtěl si chvilku bude, se tady všichni otáčej.
4: V Praze silná odpolední špička, třeba na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, kolony v obou směrech delší ve směru z letiště asi na půl hodiny. Ucpaný je i městský okruh, výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A kolona i na Strakonické na výjezdu z Prahy u Zbraslavy v kopci na Cukrák je omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16.34 odpolední radiožurnál pokračuje se Simple Plan.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Klíčový duel o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa se blíží. České fotbalisty čeká v noci ze středy na čtvrtek na legendárním aztéckém stadionu duel proti domácímu Mexiku. Národnímu týmu se budeme věnovat za chvilku po Xindlu X a jeho terapii.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté poletí z Dallasu na veledůležitý zápas mistrovství světa proti domácímu Mexiku. Večer našeho času přistanou v Mexico City, kde je čeká souboj o naději na postup. A Češi zažijí trochu jiné klimatické podmínky než v Texasu, kde mají během šampionátu sídlo.
2: Z vedra a vlhka v Texasu se Češi vydají do Mexico City, kde jsou teploty nejméně o 10 stupňů nižší. Dost často také prší. Národní tým po Guadalajáře znovu zažije zápas ve vyšších nadmořských výškách. Tentokrát to bude zhruba 2200 metrů.
3: Musím říct, že v tom prvním zápase to tolik znát nebylo, takže sám nevím, jak to bude teď, když to ještě o pár set metrů výš, takže sám jsem zvědavý, jaký to bude.
2: Říká stoper Tomáš Holeš. Česká fotbalová reprezentace využije stejnou taktiku jako na poprvé. Přiletět co nejpozději, tedy den před zápasem.
4: To je ty největší změny v organismu, kdy člověk začne vnímat, že je v jiné nadmořské výšce, tak se pohybují mezi druhým, třetím dnem.
2: Popisoval už dříve doktor národního týmu Petr Čechal. S podmínkami ale Češi počítali a mají před sebou jasný cíl.
3: Je to pro nás zápas o život.
5: Doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
2: Shodují se stoper Tomáš Holeš a záložník Vladimír Darida. Na legendárním aztéckém stadionu čeká reprezentaci 80-tisícový kotel mexických fanoušků, který nedovolí domácím polevit.
5: Působí hodně v pohodě. Podařili se jim dva zápasy, mají 6 bodů. Hrajou uvolněně, uvidíme, jaká bude sestava. Samozřejmě čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, uvidíme, jak tohle to všechno bude, ale věřím, že i kdyby nějaké ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat.
2: Říkal před cestou do Mexika Vladimír Darida. Češi mají zatím jeden bod, herně se na šampionátu doteď hledali a potřebují vyhrát, i když možných variant na postup je víc. Utkání fotbalové reprezentace s Mexikem se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek českého času a od 3 hodin uslyšíte na této stanici přímý přenos. Z Texasu a Mexika, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: By My Side a Inexis 16:46, čas na zelenou vlnu Radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme zprávy z dálnice D1. Ve směru z Ostravy do Brna za Vyškovem každou chvíli obnoví provoz u nehody na 220. kilometru. Dálnice už je téměř 3 hodiny zavřená. Teď zametají vozovku, auto poslední z levého pruhu. A teď odstavují do odstavného pruhu a každou chvilku otevřou alespoň levý jízdní pruh. Kolona na dálnici má 11 kilometrů. Ucpané jsou taky objížďky, hlavně ta stará silnice před Rousínovem. A zdržení směrem na Brno je stále na desítky minut, spíš hodiny. Dobře průjezdná je stále objížďka přes Bučovice. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Polští novináři a aktivisté budou od července chráněni před náhubkovými žalobami, takzvanými slapy. Tak se říká právním krokům, které mají za cíl zastrašit kritiky nebo zakalit veřejnou debatu. Podle helsinské nadace pro lidská práva je Polsko v počtu podaných žalob tohoto druhu v Evropě na prvním místě. Téma teď probereme se zpravodajkou radiožurnálu v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý.
0: Jak takzvané slapy nebo celým názvem strategické žaloby proti účasti veřejnosti v Polsku vypadaly? Kdo je nejčastěji podával a proti komu?
1: Case, tedy koalice proti slapům v Evropě, jako takový modelový příklad popisuje třeba žalobu, jednu konkrétní žalobu proti gazetě Vyborče, tedy proti liberálnímu deníku, kterou podal pravicový aktivista Karol Volek. Ten stojí v čele několika institucí, například i v čele Veteránského svazu vojáků národních ozbrojených sil. Volek se za jeden článek domáhal omluvy a odškodného ve výši 500 000 korun za to, že vlastně ten článek popisoval jeho prochybné praktiky, jak získává peníze, ale také v podpoře s kým ten svaz vojáků národních ozbrojených sil pracuje. Podle studie té koalice se v letech 2019 až 2023 podařilo zaznamenat v Polsku 174 případů, kdy někdo podal strategickou žalobu, ale lidskoprávní aktivisté předpokládají, že skutečný počet případů může být 3x až 5x vyšší, tedy v případě Polska. Nejčastěji ty žaloby podávají různé instituce a organizace nebo firmy napojené na stát, ale také celostátní nebo komunální úředníci nebo třeba i soukromé firmy, no a nejčastěji je podávají proti novinářům, aktivistům a jinak veřejným činným osobám, ale třeba také proti komunitním organizacím.
0: A co tedy nový polský zákon proti náhubkovým žalobám zavádí?
1: Nově například soud bude moci zamítnout nebo odmítnout žalobu v předběžném řízení, o což může požádat ten žalovaný o to rychlejší posouzení. Zkrátí se také procesní lhůty, a to na 3 měsíce. Soud také bude moci prohlásit žalobu za zneužití procesního práva, pokud bude jejím jediným účelem narušit veřejnou diskuzi. Na žalovaného se bude také vztahovat finanční ochrana, takže například bude moci požádat, aby ta žalující strana složila zálohu na pokrytí nákladů řízení, a v případě, že ten soud sezná, že žaloba byla neoprávněná, tak bude mít nárok na plnou náhradu škod, včetně celé té sumy, co ho stálo právní zastoupení. No a budou také hrozit přísnější tresty za zneužití soudních sporů. Za to bude hrozit pokuta dosahující 20násobku minimální mzdy, která nyní dosahuje 28 tisíc korun v přepočtu. V extrémních případech to bude až 100násobek té minimální mzdy. No a soud také bude moct povinnost žalovateli zveřejnit informace o prohraném sporu.
0: Zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A omluvte prosím malé výpadky ve spojení. Pokračuje Radiožurnál 16:53.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Opozice považuje za logické, že prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Prezident Zelenský nepřijede do Polska kvůli zhoršení ukrajinsko-polských vztahů. Čeští fotbalisti odlétají do Mexika k poslednímu zápasu ve skupině mistrovství světa. Na dálnici D1 kolabuje doprava u Vyškova po nehodě na 220. kilometru směrem do Brna. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summit NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu poté, co vláda rozhodla, že Petr Pavel nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Předseda lidovců Jan Grolich řekl, že kompetenční žaloba je chyba vlády.
3: Pan premiér to sám na to upozornil, že tento summit na to bude důležitý pro Českou republiku a nebude pro Českou republiku vůbec jednoduchý. A já si myslím, že právě v takovéto situaci bychom tam měli mít reprezentaci na nejvyšší úrovni a měli bychom využít kompetenci a kontakty prezidenta republiky, které na půdě na to má.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. I proto se prý neobrátil na soud, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka za motoristy ministrem. Policie zadržela hledaného Petra Šimona kolem 2 hodiny odpoledne v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní. Celý den ho hledalo 60 policejních hlídek i vrtulník. Podle policie byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Zadržení 55-letého muže Radiožurnálu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
4: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepřijede do Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Zhoršení polsko-ukrajinských vztahů vyvolalo odebrání nejvyššího státního vyznamenání prezidentovi Zelenskému, a to kvůli pojmenování jedné z ukrajinských speciálních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. UPA se ve 40. letech podílela na volyňských masakrech.
5: To, že ukrajinskou delegaci na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku nepovede prezident Volodymyr Zelenský, oznámila přímo premiérka Julia Sviridenková. Napsala na sociální sítě, že Ukrajina si váží svých partnerů a na základě vzájemné úcty buduje spolupráci. Její delegace chce na konferenci dosáhnout konkrétních dohod v oblastech bezpečnosti, ale i energetiky. Mezinárodní konference o obnově Ukrajiny začíná ve čtvrtek. Českou republiku na konferenci zastoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí i herečka Juliette Binocheová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane taky Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července.
6: Sport. Čeští fotbalisté odlétají ze Spojených států do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A postup do vyřazovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra.
7: Myslím, že to bude hlavně o tom, aby jsme byli odvážní. Musí to být excelentní výkon a doufám, že to zvládneme.
8: Řekl po remíze s Jihoafričany směrem k poslednímu duelu ve skupině reprezentační záložník Vladimír Darida. Mexičané jsou po úvodních 2 zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup do play-off z prvního místa.
9: Jsou tam dobrý, rychlý křídla, který umí jeden na jednoho, takže na to se musíme nachystat.
8: Uvědomuje si obránce Tomáš Holeš. Po příletu do Mexika čeká trenéra Koubka s kapitánem Krejčím tisková konference. Poté si národní tým v dějišti utkání zatrénuje, nebude to ale na Aztéckém stadionu. Tam se utkání mezi Mexikem a Českem začne hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Vyškova, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte dlouhé kolony u Vyškova. Na 220. kilometru se po nehodě projíždí levým pruhem. Dálnice tam byla přes 3 hodiny zavřená a stačila se vytvořit asi 11-kilometrová kolona. A to zdržení směrem do Brna stále přes hodinu. Ucpané jsou taky objížďky, hlavně stará silnice v Rousínově. A ucpává se i možná objížďka v Bučovicích, to je silnice 50. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem ve směru z Prahy na Ostravu. Od 175. kilometru pojedete pomalu až na 196. hlavně v kamionu v pravém pruhu. Silnice 22 ze Strakonic do Horažďovic je za Katovicemi neprůjezdná. Před železničním přejezdem tam najelo auto do stromu. Objížďka možná přes Novosedly. V Praze silná odpolední špička, na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech jsou kolony v obou směrech, delší ve směru z letiště asi na 20 minut. Ucpává se i městský okruh, výrazně tam regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A chvíli, asi 10 minut se zdržíte i na Strakonické na výjezdu z Prahy u Zbraslavy, v kopci na Cukrák je zúžení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
11: Jak se u nás vyvíjí platy učitelů? Kdy mohou reálně dosáhnout na slibovanou úroveň 130% průměrné mzdy? Kolik by na takové zvýšení bylo potřeba peněz ze státního rozpočtu? A umožní chystaný kariérní řád víc zohlednit ve výši platu kvalitu práce jednotlivých učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je spoluautor studie o vývoji platů českých učitelů, ekonom, výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERN GEI Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
12: Dobrý den.
11: Vy jste včera vydali 21-stránkovou studii o vývoji platů učitelů v Česku, analyzovali jste data za rok 2025. Dali jste tomu titulek Platy učitelů v roce 2025 a výhled / pád na dno, s tím, že to končí otazníkem. Zjistili jste, že v roce 2025 klesly relativní platy učitelů, tedy jejich poměr k průměrné mzdě v celé ekonomice. Jak výrazně?
12: Tak my v tom názvu narážíme na pozoruhodný vývoj relativních učitelských platů, to znamená k průměrné mzdě v České republice za poslední 10 let, kdy došlo v období let 17 až 21 k obrovskému nárůstu z extrémně nízkých hodnot. To je potřeba říct, extrémně rychlý nárůst, extrémně nízkých hodnot a poté po roce 2021 k extrémně rychlému poklesu k extrémně nízkým hodnotám. Takže my se dneska vlastně, nebo loni, to jsou poslední známá čísla, jsme se opět přiblížili relativním platům, které patří k nejnižším nejen v Evropské unii, ale i v rámci 40 zemí OECD.
11: Když k tomu přívlastku extrémní dodám konkrétní čísla, tak v roce 2017 ten průměr byl, nebo byly platy učitelů na výši 106% průměrné mzdy. A potom tedy, tak jak jste říkal, rostly do roku 2021. Kam až se dostali?
12: Dostali se poměrně blízko té bájné hranici politiky slibované už asi 8 let, to zná 130%, někde to skončilo okolo 126% a dneska teda opět loni, poslední číslo, jsme okolo 108%. Já bych tady možná doplnil pro posluchače, že důležité si uvědomit, že jde o učitele a kromě pracovníků, učitelů ve školkách, jsou to dominantně učitelé nejenže s vysokoškolským vzděláním, protože je povinné, ale dokonce s magisterským vzděláním. Takže zatímco průměrné mzdy v české ekonomice zahrnují většinu nevysokoškolských vzdělaných zaměstnanců, Tak aby jsme si uvědomili, že tady je to vysoce náročné vzdělání na vzdělání vysokoškolské.
11: Co se stalo v tom roce 2022, že se to zlomilo?
12: Přišla konsolidační opatření Fialovy vlády a součástí toho se staly úspory. Ne v tom, že by se škrtaly peníze na školství, ale nepřidávaly se takovým tempem, jako bylo potřeba přidávat, aby platy učitelů udržely tempo s dynamickým růstem mest v ekonomice. Zde je potřeba zase připomenout, že naopak předtím v roce 2021-2020 se uvolnila stavidla rozpočtové politiky, to znamená narostly výrazným způsobem deficity, protože byl deficit a vlastně nikoho to pořádně nezajímalo a v rámci toho se tedy svezly i dodatečné výdaje na školství.
11: Minulá vláda Petra Fialy slibovala, že platy učitelů budou na úrovni, tak jak byste řekl, bájných 130% průměrné mzdy, dokonce to doplnila do zákonu. Znamenají ta vaše čísla za loňský rok, že vláda Petra Fialy nesplnila to, co slibovala?
12: Je to malinko složitější. Vláda, když potom přijala zákon, který platí od roku 2024, a tam není napsáno, že platy mají být 130%, tam je napsáno, jak se mají rozpočtovat peníze pro regionální školství, z kterých se potom platí platy. Je to neskutečně právně pro běžného člověka až nečitelné a vláda přijala ta minulá výklad, pozor, zákona velice nejasného, že tedy ten tam mzda, ke kterou vztahuje, je ta dva roky stará, protože to je ta poslední skutečně známá, což je ale samozřejmě absurdní, protože například výdaje na obranu se vztahují k tomu aktuálnímu HDP, nikoli k tomu dva roky starému.
11: Kolik peněz navíc by bylo potřeba, kdyby chtěla vláda ze dne na den zvýšit platy na tu bájnou úroveň 130%?
12: 35 miliard plus minus, kdyby je chtěla udržet v příštím roce na té relativní úrovni, jaké jsou dneska, tak by musela přidat okolo 12 miliard.
11: To je tedy potřeba přidat, aby zůstali na té úrovni,
12: o které jste říkal, že je extrémně nízké.
11: Současná vláda, když se podíváme do jejího programového prohlášení, slibuje, že na konci volebního období, tedy v roce 2029, budou platy učitelů v průměru na 75 tisících korun. Samozřejmě teď nejde předvídat vývoj ekonomiky, jak vysoké budou platy přesně v celé ekonomice v roce 2029, ale pokud by se nedělo nic mimořádného, mohlo by těch 75 tisíc odpovídat těm bájným 130%?
12: Pokud se nestane skutečně nic mimořádného, tak ty predikce ministerstva financí, ale i dalších institucí jsou poměrně věrohodné a predikují poměrně dynamický růst mezd v ekonomice, okolo 6% každý rok. Takže když to dáme dohromady, tak nám vyjde, že v tom roce 29 by relativní platy učitelů dosáhly 122%, nikoli v těch 130. Ale dneska jsme na těch 108.
11: Předvídat rok 2029 je komplikované, ale přece jenom letošní rok už se předvídat dá lépe, tím spíš, že máme státní rozpočet, to znamená, v něm jsou dané peníze na platy učitelů. Jak předpokládáte, že to dopadne letos, když tedy za loňský rok, znovu připomínáme, je to 108%?
12: Já odhaduji mírný nárůst relativních platů učitelů. Mírný z těch 108 na 110. Možná 111, ono je tam spousta proměnných, které nejsou úplně predikovatelné, ale tohle je můj odhad.
11: Znamená to tedy, že rok 2025 opravdu byl tím dnem, tak jak se ptáte, nebo tak jak je tam otazník v titulku té vaší studie?
12: Velké neštěstí celého toho systému českého je, že nikdo dokonce do poslední chvíle neví, co bude příští rok. Já se vsadím, že debaty o tom, kolik ministerstvo školství dostane ve svém rozpočtu i na platy učitelů a pedagogických pracovníků a další věci, se bude ještě intenzivně debatovat, možná se bude i stávkovat koncem roku. A to je to velké neštěstí, že byť máme nějaké oficiální střednědobé výhledy, co bude za dva roky, za tři, oficiální, schválené sněmovnou projdou, tak nikdo je nebere vážně a v podstatě se ovšem licituje na poslední chvíli, což ovšem znamená, že ten výhled relativních platů je naprosto nedůvěryhodný pro kohokoliv, kdo by chtěl jít jako mladý člověk do školství pracovat.
11: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. úvodu té studie konstatujete, že výše učitelských platů dlouhodobě ovlivňuje kvalitu učitelského sboru a tím i celého vzdělávání. Píšete, že výše platů výrazně spoluurčuje, kdo do učitelské profese vstupuje. Jak výrazný tenhle ten vliv je? Je to opravdu hlavní a klíčový faktor?
12: Vy jste tam zmínil, že to relativní výše platu ovlivňuje, kdo do té profese jde, kdo se na ní připravuje, je potřeba to doříct. Ona také ovlivňuje, kdo v ní zůstává, dále se vzdělává a kdo z ní odchází. Protože jsou dobří, horší a špatní učitelé, nebo řekněme mezi mladými lidmi lidé, kteří mají nebo nemají dispozice. A tohle ten efekt se kumuluje dlouhodobě. A tím se utváří kvalita pedagogického sboru. Určitě to není tak, že kdybychom zvýšili od nového roku relativní platy na těch 130, že všichni učitelé začnou s velkou radostí učit diametrálně lepší. Tak to rozhodně nefunguje. Je to spíše o tom, kdo učí a kdo neučí.
11: Existují nějaké průzkumy, co je motivací pro lidi, aby šli dělat učitelské povolání? Jestli tam hrají roli ideály, nějaká idealistická představa, že to je poslání, že to má smysl předávat něco mladým generacím, nebo jestli v tom třeba hrají roli i praktické záležitosti typu letních prázdnin?
12: Určitě existují, jsou i mezinárodní šetření, což je důležité, abychom si udělali nějaké srovnání. To zjištění je v podstatě, že jde o mix všech těch věcí, ještě řady dalších věcí, které jste jmenoval. A závisí na tom, jestli si vzdělávací systém vybírá vlastně to nejlepší, anebo naopak bere každého, kdo vlastně chce pracovat. My bychom chtěli, aby to byl výběrový segment trhu práce.
11: A máte pocit, že to tak není?
12: Bohužel to v těch posledních dekádách moc nebylo, že školství do velké míry bralo každého, kdo prostě měl nakonec tu vysokou školu, prostě protože nakonec je potřeba před tu tabuli někoho postavit. Místo, aby učitelé, teda ti uchazeči o pedagogickou činnost museli i navzájem soutěžit o tom, kdo je lepší.
11: Už jste před chvílí mluvil o těch odchodech učitelů. Co bývá v Česku tím hlavním důvodem odchodu učitelů a do jaké míry jsou to právě peníze?
12: Je to do velké míry ohodnocení a ten výhled, respektive žádný výhled kariérní. Jo. Ten český systém nemá kariérní systém, plat roste víceméně s věkem, respektive z roky praxe, takže jestli jste dobrý nebo špatný učitel, jestli děláte věc naplno a značením, anebo naopak, se v tom vašem celkovém platu výrazně nepromítne, musíte si počkat. A proto jsou zajímavé nástupní platy mladých lidí, mladých učitelů, které jsou v relaci k tomu, co dostanete jako nástupní plat jinde v soukromém sektoru, poměrně zajímavé, ale pak během prvních 10 let dojde k obrovskému zaostávání. Prostě v tom soukromém sektoru, ale i jinde ve veřejném sektoru vám rychle naroste plat z roky praxe, za těch 10 let se prostě stanete profesionálem. V tom školství si musíte počkat dalších 30 let a proto v tom středním věku, okolo těch 40 let, ty platy jsou úplně nejnižší relativní.
11: Jsou výrazné rozdíly mezi platy učitelů na prvním stupni, na druhém stupni základní školy a na různých typech středních škol?
12: Jsou tam rozdíly, nejsou zas tak zásadní, abychom se v té naší studii tomu podrobně věnovali. To by bylo spoustu stránek navíc.
11: To znamená, že není rozdíl ani mezi platy v Praze a někde na nějakých menších nebo nějakých menších obcích v pohraničí?
12: Není to systémová, nejsou to systémové rozdíly. Samozřejmě některé obce nebo že obce zřizují školy základní, kraje zřizují školy střední a pokud kraj dá peníze navíc nebo daná obec dosype peníze škole na platy, pak samozřejmě uvidíme rozdíl, ale není to výrazný systematický rozdíl ve velikosti, že bychom mohli říct malé obce dávají systematicky více nebo méně.
11: Vy opakovaně upozorňujete na to, že v českém školství se nerozlišují platy, že jsou v podstatě všechny stejné, protože tam velkou roli hrají ty tabulky, že tam jsou malé rozdíly mezi těmi, kteří pracují lépe, kteří pracují hůře. Jaký prostor pro odměňování, pro rozdíly v odměňování mají třeba ředitele?
12: Tak jedna věc je, jsou ty platové tabulky, což ten učitel musí dostat, pokud je zařazen té dané krabičky. A pak jsou peníze navíc, teď nebudu přímo citovat zákon a používat odborné výrazy, odměny navíc za nějakou práci navíc, nebo kvalitu práce, intenzitu, spolehlivost a tak dále. A tady opět bylo zajímavý vývoj těch posledních 10 let, že ten prostor v minulosti před rokem 20 pro odměny byl velice nízký, velice malý i ve srovnání třeba s veřejným sektorem, zbytkem. A do toho roku 21 ten prostor pro odměny výrazně narostl, prostě balík peněz těm ředitelům, který je volnějšího charakteru, který může rozdělit podle svého uvážení, výrazně narostl. A tím, jak se zase jako zpomaluje růst balíku peněz na učitelské platy, tak se snižuje ten balíček na odměny. Takže pokud by situace šla dál tak, jak jde, tak většina těch peněz opět padne na ty tarify, to znamená věk, respektive roky praxe, rozhodují téměř ovšem a ten ředitel má minimální možnost odměnit to, co chceme. To znamená nadšení, další vzdělávání učitelů, zodpovědnost a tak dále.
11: Co to znamená minimální možnost? Kolik procent platu to může udělat ten rozdíl?
12: Té naší studie ukazujeme, že to maximum bylo někde kolem 15-16% před těma 3-4 lety tomu, co my v té studii nazýváme odměny tedy, že ne všechno, co jsou odměny, jsou opravdu odměny, které může ředitel rozhodnout, řadu věcí zase má předepsáno nějakým zákonem, ale opět se to snižuje, takže se blížíme k těmi 10% a pokud ta rozpočtová situace se nebude výrazně zlepšovat, oni ty výdaje porostou samozřejmě, ale musím si uvědomit, že platy porostou, myslím, v ekonomice o 6%, takže základ je o 6% přidat. Tak se dostaneme zase na tu nízkou úroveň mezi 5-8%.
11: Hraje v tom roli třeba i postoj školských odborů, které protestovali opakovaně proti tomu, aby se ty další peníze dávaly do nenárokových částí platu?
12: Tak já myslím, že české odbory jsou takový spící brouk, který se probudí až vždycky na poslední chvíli, místo aby byl aktivní a jednal o těch věcech, řekněme už na jaře. Teď se podle mě začne rozhodovat na ministerstvu financí o tom, kolik kdo dostane návrh rozpočtu. A pak se o tom bude veřejně licitovat někdy na podzim, ale teď je, bych řekl, nejzazší čas a neslyšel jsem dopust, že by se odbor nějak aktivně zabývali o to, co bude.
11: Když jste říkal, že u nás ta nenároková část může dělat aktuálně kolem 10% platu, jak to vypadá v zahraničí?
12: Když se podíváme do mezinárodní srovnání OECD a dělají nádhernou výroční publikaci každý rok Education at a Glance, tak vidíme, že tam jsou ty rozdíly diametrálně větší. Jsou tam samozřejmě i větší rozdíly v dané praxi. To znamená, u nás každý rok dá malinko, je to celých těch 30-40 let, co jste učitel, ale to po malých kouscích. Zatímco v tom zahraničí je to mnohem strmější a ten rozdíl toho minimálního základu a toho, řeknu, maxima, nebo toho, co pozorujeme jako maximum, je diametrálně větší ve většině zemí.
11: Vy jste říkal, že pro ty, kdo uvažují o tom, že se stanou učiteli, je důležité to, že dokáží predikovat, jak se ty platy budou vyvíjet. Pokud bychom šli tou cestou, že ta variabilní složka bude větší, není to vlastně proti tomuhle? Nepovede to k tomu, že tím méně budou mít lidé jistotu, kteří budou uvažovat o učitelské profesi, kolik si opravdu vydělají?
12: Tak jak pro koho? Pokud se tím, že mě to ta profese baví, že mi to jde, že to prostě bude téměř moje jako poslání potom, tak mám nějakou sebíru v to, že teda si pak zasloužím tu odměnu. Samozřejmě se může stát, že pak budu ve škole, kde ten ředitel tyhle ty věci nepreferuje a tak dále, jo, ale tak to v životě je, že jako život není nalajnován 100% až do konce.
11: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minik zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga slibuje, že připraví kariérní řád, na který bude navázáno v budoucnu odměňování. Ten nový systém má podle něj více zohledňovat zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. Pan ministr mluví o rolích, které učitele zastávají, třeba o roli mentora. Je tohle z vašeho pohledu správná cesta do budoucna i směrem k odměňování učitelů?
12: Vy jste řekl, že pan ministr slíbil připravit kariérní řád, já bych řekl, že ho slíbil prosadit, jo? Protože těch pokusů prosadit něco, už tady bylo několik, to znamená, že spousta věcí už byla připravena, někde leží v šuplících 10-20 let ty věci, takže spíš o prosazení politické hlavně především, ale i v určité pedagogické komunitě. A já se domnívám, že zaprvé to bude těžké prosadit a za druhé, že prosadit nějaký zákon, nějaké písmenka na papíře, když to řeknu jednoduše, je stále ještě jednodušší věc, než uvést tu věc do praktického života. Já jsem tady teď na konferenci, která je o lidských zdrojích, talentech ve vědě a bylo tam připomenuty mnohé strategie, které jsme za poslední 20 let napsali, ale nikdy se nikdo ani pořádně nepokusil je implementovat. To znamená i zde, i když se panu ministrovi podaří prosadit do zákona a do vyhlášek prosadit kariérní řád, tak bude ještě strašně těžké to uvést do praktického života, aby to v těch školách skutečně fungovalo. To vůbec není jednoduché.
13: Co by ten kariérní řád z vašeho pohledu měl zohledňovat?
12: Tak je to dlouhá řada věcí. Měla by to být ta schopnost člověka už připraveného teda nějakým základním počátečním vzděláním na vzdělávání se dále učit, stále zdokonalovat, snažit se být stále lepší a sbírat dovednosti, zvyšovat tu svoji flexibilitu, bych řekl, i schopnosti kombinovat jak tu pedagogickou činnost, tak tu schopnost manažerského řízení v oblasti vzdělávání, což je typicky nazvěno kariérní růst, aby lidé, kteří ti nejlepší z nejlepších potom vlastně ten proces sami řídili a vychovávali ty nováčky, začátečníky. Je to spousta věcí a vůbec to není jednoduché a nedá se to vlastně ani pořádně na tom papíře napsat. Nakonec to musí zažít každý ředitel, aby dokázal uplatnit kariérní řád dobře ve své škole.
13: Vidíte nějakou inspiraci v zahraničí, kde by to bylo nastavené tak, že by se to dalo převzít?
12: Takhle od boku vám neřeknu a moje zkušenost je, že žádná zahraniční zkušenost se téměř nedá převzít, že by se skopírovala. Už jenom proto, jak jsem říkal, že ono napsat něco na papír je polovička problému, druhá je problém je uvést to do života a každý vzdělávací systém, a včetně těch evropských, se liší prostě svojí historií. Evropská unie nereguluje školství příliš, na rozdíl třeba od trhu práce a tím pádem ty systémy se výrazně liší a přenášet něco z jednoho systému do druhého je strašně obtížné a nevděčné.
13: Ten kariérní řád by měl vést k tomu, že tedy budou mít různou odměnu různí učitelé podle toho, jak pracují. Mělo by něco takového být i směrem k celým školám, že by třeba lepší škola podle nějakých kritérií celkově dostala víc peněz na platy učitelů a tím pádem všichni se tam měli lépe a motivovalo to vlastně celou školu?
12: No, tohle je koncept, který nám připadá přirozený, takhle funguje běžný trh.
13: Ale u nás to nefunguje. No,
12: že lepší firma má větší zisk a ten investuje a ještě lepší, ještě větší a tak dále. Ale školy, veřejné školy, mluvím o veřejných školách, poskytuje veřejný statek pro občany, kteří si vlastně to školství nakonec platí ze svých daní. A vlastně bylo by absurdní, že některým občanům se poskytuje výrazně lepší vzdělání, protože zrovna měli štěstí, že jsou v místě, kde je výrazně lepší ředitel a výrazně lepší učitelé a výrazně lepší podmínky, že obec třeba dodává velký balík peněz na platy učitelů a tak dále. Tady v tom případě to podle mě nefunguje, naopak stát by měl více finančně podporovat ta místa, kde je nějaký reálný sociálně ekonomický problém, aby se dokonce vyšší kvality vzdělání dostalo dětem, které jsou naopak výrazně znevýhodněni tím místem, kde žijí.
13: Vrátím se na závěr k tomu základnímu zjištění, o kterém jsme mluvili v úvodu, že tedy v loňském roce průměrné platy učitelů byly na úrovni 108% průměrného platu v české ekonomice. Jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi? Kde a okolik jsou na tom lépe a jsou státy v Evropě, kde jsou na tom hůře?
12: Tak skoro všude jsou na tom lépe, to je potřeba říct. My jsme se bavili na začátku o tom dnu, jestli teda spadneme na dno, takže na tom dnu ještě nejsme, ale kdybychom poklesli někde právě k těm 100%, tak už budeme prostě těmi smutnými rekordmany mezi těmi 40 zeměmi OECD. A my jsme vlastně někde na úrovni blízký Spojeným státům. Nikdo určitě nedoporučuje americký vzdělávací systém na té regionální úrovni. Je tam Maďarsko, země, která má velké problémy všeho druhu. Je tam také Itálie. Jo, asi nechceme prostě být v této skupině zemí, které mají sami velké problémy.
13: Kdo je na tom nejlépe?
12: Já myslím, že pro nás blízké Německo, neříkám, že na tom nejlépe, nebo Finsko, jsou to země, které jsou blízko toho průměru nebo lehce nad tím průměrem a že by si Česká republika zasloužila přinejmenším ten průměr Evropské unie.
13: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů, jinak výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CER GEI Daniel Minich. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání, naschledanou.
13: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
14: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
14: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
14: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
14: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
1: Sedmnáct hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
2: Předseda vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO bude dnes s premiéry Vyšegrádské skupiny jednat o cenách energií, situaci v Hormuzském průlivu, válce na Ukrajině a evropském víceletém finančním rámci. Řekl to před odletem do Maďarska, kde schůzku lídrů V4 hostí nový maďarský premiér Péter Maďar. Německý ústavní soud v Karlsruhe se dnes začal zabývat televizními a rozhlasovými poplatky. Veřejnoprávní stanice si stěžují, že zákonodárce je nezvýšil a tím se odchýlil od zavedené procedury. Tím mohl podle nich narušit ústavně zaručenou svobodu médií. V Německu domácnosti odvádějí na rozhlasových a televizních poplatcích v přepočtu asi 450 korun měsíčně. Zastupitelé Brna dnes nerozhodli o prodeji pozemků pro nový fotbalový stadion. Politici měli schvalovat prodej parcel, na kterých stojí schátralý stadion za Lužánkami. Získat ho chce majitel fotbalového klubu Zbrojovka a postavit tam nový. Politici ale rozporují dva odlišné znalecké posudky, které parcely oceňují s rozdílem ve 100 milionech korun. Magistrát si proto zřejmě zadá třetí revizní posudek. A restaurátoři a sochaři opravují klembu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny odsekat a nahradit je novými. Práce návštěvníky areálu neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech.
0: Sport.
2: O vítězi zlaté hokejky se dnes rozhodne na gala večeru v Pražském divadle na Vinohradech. Nejlepším českým hokejistou sezony bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Vyškova, zavřená silnice u Strakonic. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna se rozjíždí kolona u Vyškova. Na kilometru 220 odstranili následky nehody, projíždí se opět dvěma pruhy. A ten rozjezd kolony ještě brzdí místy nepojízdná auta, tak vydržte. Na objížďky nesjíždějte, určitě ne na starou silnici, tam doprava kolabuje mezi Vyškovem a Rousínovem. Dostup spaná je taky silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna, to v Bučovicích. I tudy vedla jedna z možných objížděk D1. Na dálnici D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 176. kilometru až k omezení u bratislavské dálnice. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy a na chvilku, třeba na 181. kilometru u Kývalky. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Jak ve směru z D1, tak od letiště se zdržíte 15 až 20 minut. A zhruba 10 minut budete popojíždět i na Strakonické u Zbraslavy směrem z centra. Je tam omezení v kopci na Cukrák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty a teď pro vás máme zpěvačku Dua Lipu.
0: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.

0: Generální ředitelé společností Meta, Alphabet, TikTok a Snap byli znovu pozváni do amerického kongresu k účasti na rozsáhlém kontrolním slyšení. Senátorům se nelíbí jejich praktiky, kvůli kterým jsou děti závislé na sociálních sítích. Více si teď řekneme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Není to poprvé, co vedení velkých firm provozující sociální sítě vypovídá před americkým kongresem. Čeho se týká slyšení teď?
1: Američtí senátoři se dneska vracejí k tématu, které v posledních letech vyvolává stále větší obavy rodičů, psychologů, ale i politiků. A to k dopadům sociálních sítí na děti a na dospívající mladé lidi. Proto si povolali šéfy společností Meta, Alphabet, TikTok a Snap, které si vyjmenoval, a chtějí podle po nich vysvětlení, proč jejich platformy využívají ty algoritmy a funkce, které mají uživatelé udržet u obrazovek co nejdéle. Tématem jsou závislost na sociálních sítích, negativní dopady na duševní zdraví mladých lidí, taky kyberšikana i vystavování dětí škodlivému obsahu. To slyšení přichází v době, kdy firmy čelí tisícům žalob od rodin, které tvrdí, že sociální sítě dětem prostě škodí.
0: Jaký podíl viny přičítají američtí senátoři manažerům za to, že stále více dětí má závislost na sociálních sítích?
1: Velký podíl viny, Štěpáne, protože v tomhletom tématu se republikáni i demokraté shodují jako v málo kterém. Oni tvrdí, že technologické firmy vědomně navrhují ty svoje platformy tak, aby maximalizovali, aby prodlužovali ten čas dětí strávený online a že tím vlastně získávají peníze z reklamy a vydělávají na tom. Senátoři a senátorky opakovaně argumentují tím, že ochrana dětí v tomto tématu byla vždycky na druhém místě a to se musí změnit. Už při těch předchozích slyšeních zaznívala velmi ostrá obvinění, jednak že nedělají ty firmy dost pro ochranu dětí před závislostí, ale také před sexuálními predátory, před obsahem, který podporuje sebepoškozování nebo poruchy příjmu potravy. A právě proto teď kongres americký zvažuje znovu zákony, které by sociálním sítím uložily přísnější povinnosti při ochraně dětí.
0: Šéfové sociálních sítí jsou tedy znovu před americkým kongresem, mají vysvětlit dopady sítí na děti. Vše sleduje taky americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.

A za chvilku něco pro fanoušky fotbalu. Nabídneme totiž ve vysílání Radiožurnálu vzpomínku na jeden legendární okamžik českého fotbalu. Úchvatný lob bývalého záložníka Karla Poborského slaví třicátiny. No a my si ho připomeneme po Green Day.

0: současnosti by z něj takový gól udělal z minuty na minutu hvězdu světového formátu s raketovým nárůstem sledujících na sociálních sítích. Dnes je to 30 let od gólu, který proslavil tehdy fotbalistu Slávie Karla Poborského. Jeho úžasný lob v roce 96 poslal v Birminghamu českou reprezentaci do semifinále mistrovství Evropy a Poborskému pomohl k přestupu do Manchester United.
1: Jiří Němec po levé straně posunuje na Karla Poborského. Karel Poborský nebo jasně mezi dva hráče. Karel Poborský v šanci. Oblouček, gól! Karel Poborský, nádherná branka, přátelé. Promiňte mi to zrušení. Hlasivky ani nevydržely to, co teď oči viděli. To, co předvedl Karel Poborský, smekám klobouk.
2: Okomentoval historický moment stále člen naší sportovní redakce Kamil Jáša. O slavném gólu se rozpovídal v desíce Pavla Horváta živě jeho autor Karel Poborský.
3: Jsem to taky trénoval mockrát a to napadlo vlastně v té chvíli, když jsem viděl Viktora Báju, jak je až někde skoro na penaltě, naprosto nesmyslně strašně vysoko. Kamil to hezky komentoval, že dělá kličku dvou hráčům, tam když si to vybavíte, tak se to asi šestkrát odrazilo. Třikrát mi vzali míč a já běžel furt dál a on najednou ten míč běžel za mnou. A oni koukali, kde jsem a kde je ten míč a já běžel za nima. Ale prostě v ten moment se to stane, o tom nepřemýšlíte. Na to není čas, to prostě něco se v tom těle spojí, vyřešíte to tak, jak jste zvyklí ty věci řešit a někdy je z toho takovýhle gol.
2: Přímo z hřiště ho viděl a žasl Václav Němeček, který tehdy v zápase nastoupil v záloze právě vedle vlasatého mladíka s osmičkou na dresu.
4: Zaprvé si to jen tak nikdo nedovolí a když si to dovolí a vůbec o to napadne, tak je taky důležitý, jak to provede, že? A jemu se to povedlo úplně báječně. Mám jediný štěstí, že jsem od toho byl kousek a že jsem to live prostě viděl. Od něj asi já nejde 10-15 metrů a pro mě zážitek obrovský. I pro mě. Nevěřil jsem vůbec tomu, co to provádí a když už to plachtilo, tak to už jsem viděl, že to tam padne. Ale úžasný, opravdu úžasný.
2: Díky krásné brance byl Karel Poborský přirovnáván k Antonínu Panenkovi a jeho legendární penaltě v Bělehradu.
5: Tonda kopal penaltu, já byl v běhu, i ty kopy byly jiný, Tonda ten míč podkop, já ho spíš jakoby hodil, takže těžko to srovnávat. Já jsem rád, že jak ten můj, tak ten Tondy. Díky nim to byl velký úspěch českého fotbalu a já jsem rád, že jeden z nich byl můj.
2: Řekl Karel Poborský, jeho gól později zařadila UEFA mezi nejslavnější momenty mistrovství Evropy a fanoušci ho opakovaně volili mezi nejkrásnější branky evropských šampionátů. David Kalvas, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Legendární John Lennon ve vysílání Radiožurnálu 17 hodin 55 minut a Tomáš Pavlíček je ve studiu, aby nás pozval na vysílání od 18.10, tedy na vysílání večerní publicistiky.
1: Ano, to jsme se tady sešli úplně legendy. No tak o čem bude řeč? Někteří podnikatelé našli díru na trhu, a to v oblasti péče o starší lidi, budují nové a nové domovy pro seniory, ale má to zásadní háček. Zástupce ombudsmanky v některých neregistrovaných zařízeních objevil závažné až nebezpečné nedostatky. Jak je možné, že se vůbec taková zařízení smějí provozovat a co s jejich biznisem dělat, odpoví právě zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm. V době výstražné stávky pracovníků médií veřejné služby jednal v Česku s premiérem Babišem předseda Evropské vysílací unie Noel Karan a osobně mu vyjádřil znepokojení nad plánem změnit financování veřejnoprávních médií. V čem jeho výhrady spočívají, mluvil s ním Jakub Lucký. No a budeme pro vás mít také ochutnávku z menu karlovarského filmového festivalu s uměleckým ředitelem téhle přehlídky Karlem Ochem. Probereme plejádu slavných hostů, kteří přijedou, Dustina Hoffmana, Julie Binochet, Roberta Richardsona a tak dále a tak dále.
0: Zatím díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Fia.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Z velkého města.
3: Tohle je moje poslední šance.
2: Do městečka Paradise.
4: Jsem nový šerif.
1: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumbat.
2: A touha po spravedlnosti.
4: Scházel jsem vám?
2: Jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
4: To je ono.
2: Jesse Stone.
5: Nejspíš vražda, co Jesse?
4: Nejspíš.
2: Premiéra detektivní série už ve čtvrtek večer na ČT2.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Spor prezidenta a premiéra kvůli cestě na summit NATO rozhodne ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu.
8: V tomto sporu opravdu nejde o jednu židli na jednom zahraničním jednání.
7: Francie zažívá nejteplejší den za posledních 79 let. Na jihozápadě naměřili přes 40 stupňů. Čeští fotbalisti jsou na cestě do Mexika na poslední zápas ve skupině světového šampionátu. Na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu popojíždí kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Je úterý 23. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Důvodem je včerejší rozhodnutí vlády, že nepojede na summit NATO do Turecka. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
9: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
8: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
10: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
9: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži, byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
11: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
12: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
11: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
13: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
11: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohrožení. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na proplálené deky, ucpané toalety a porušení požárních předpisů. V Mutěnicích kritizovali podávání léku na uklidnění bez předpisu.
14: Na nás je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady odsledovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou. My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují.
15: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatele domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
16: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
15: Vedení Budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se dnes poprvé po 2 letech sešli na summitu Vyšegrádské čtyřky. Svolal ho nový předseda maďarské vlády Péter Maďar ve snaze obnovit vzájemné vztahy. Ty se v posledních letech zhoršily kvůli rozdílným postojům k válce na Ukrajině. A podrobnosti má přímo z Maďarska zpravodajka Bára Vránová.
0: Největší spory panovaly mezi Polskem a Maďarskem kvůli tehdejšímu premiérovi Viktoru Orbánovi a jeho vztahům s Moskvou. Dnešní schůzka má proto ukázat, zda je V4 znovu schopná společně vystupovat. Premiéři jednají o migraci, energetice nebo budoucím rozpočtu Evropské unie. Právě v těchto oblastech se jejich postoje stále do značné míry zhodují. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je důležité, aby země střední Evropy dokázaly v Evropské unii prosazovat společné zájmy. Dnešní summit je také poslední, který Maďarsko pořádá jako předsednická země Vyšegrádské čtyřky. Od července bude v čele Slovensko. Z Gdele Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Evropu zasáhla vlna veder. Podle meteorologů by mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásily ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii i Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
17: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Do Česka dorazí největší vlna veder o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Neplatiči alimentů by mohli dostávat přísnější tresty. Vězení by hrozilo lidem, kteří neplatí výživné aspoň třetinu roku. Dnes by o tom měli ve druhém čtení jednat poslanci. Jenže jednání sněmovny zatím blokuje opozice a sleduje to reportérka Adéla Burešová.
18: Sněmovna si zatím neschválila ani program. Opozice už přes 4 hodiny vystupuje zejména k chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda Starostů Vít Rakušan.
19: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
18: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
20: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
18: K programu chce vystoupit ještě zhruba 70 poslanců, jednat můžou i přes noc. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Karlovarský festival ocení Oscarové herce Juliette Binochovou a Dustina Hoffmana. Ten osobně uvede na 60. ročníku snímek Absolvent. Hoffman v něm stvárnil mladíka, který po návratu z univerzity hledá své místo ve světě dospělých. Hello, darkness, my
21: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man.
22: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. První zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v konci 90. let minulého století.
21: Na karlovarský festival přijede také Oscarová herečka Juliette Binochová, známá z filmu Čokoláda, nebo americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
23: Sport. Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Mluví o nich Vladimír Darida.
24: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postoupili ze skupiny, což je náš cíl.
23: Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Informovat budeme také o průběhu dnešních a nočních utkání. Střetnou se Portugalsko s Uzbekistánem, Anglie s Ghanou, Panama s Chorvatskem a Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hustý provoz na D1 u Brna, taky u Vyškova. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od sjezdu na Ostrovačice až k omezení u bratislavské D2 v Brně. Osobním autem pojedete rychleji. Silný provoz je v opačném směru z Vyškova do Brna. Jsou to ještě na zbytky kolon po teď už odstraněné nehodě na 220. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. V Praze stále ještě silný provoz, chvilku asi 10 minut budete popojíždět třeba na Strakonické směrem z centra u Zbraslavy. Je tam omezení v kopci na Cukrák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
4: Proč můžou v Česku fungovat zařízení pro seniory, která neplní základní standardy provozu? Co soudí o plánech na změnu financování zdejších médií šéf Evropské vysílací unie? A jaké hvězdy a snímky uvidíme na blížícím se filmovém festivalu v Karlových Varech? V klasických domech s pečovatelskou službou je málo míst, a tak v Česku docela rychle vznikají zařízení, která se touhle službou snaží nahradit. Jenomže k tomu často nemají dostatečnou kvalifikaci nebo zázemí. Zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm varoval před dalšími třemi neregistrovanými službami, především pro seniory, v Jihomoravských Mutěnicích, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Péče, kterou tam zaznamenal, podle něj klienty ohrožuje. A nejsou to zdaleka ojedinělé případy. Právě se zástupcem ombudsmanky Vítem Alexandrem Šormem jsme ve spojení. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer.
4: Proč jste se vlastně situací v těch zařízeních zabývali? Někdo vás na ně upozornil?
5: Ani ne, my jsme věděli, že existují. Spíš je problém zjistit, kde všude se nacházejí, které ty domy to jsou, protože jsou to neregistrovaná zařízení a tudíž žádný jejich registr, rejstřík, seznam neexistuje.
4: No a kolik jste celkově prověřili takových neregistrovaných služeb? Teď jste vydali varování před třemi, ale o obdobných zařízeních jste informovali už dřív.
5: Ano, my jsme například o takových zařízeních informovali už kolem roku 2015, takže to pro nás není nové téma. A při té současné sérii návštěv zařízení tohoto druhu počítáme s takovými 10 zhruba zařízeními, že je navštívíme.
4: A máte představu?
5: Nebo jsme už navštívili, tak.
4: A máte představu, kolik by jich mohlo být v Česku celkově?
5: To přesně nevíme, protože seznam neexistuje. Odhadujeme, že jsou to řádově minimálně desítky. No, my už vyšší desítky a možná to překračuje i stovku.
4: No, my už jsme něco naznačili v úvodu, ale na jaké podmínky jste narazili?
5: Tak kromě toho, že tam není splněna povinná registrace, tak jsme zjistili v těchto zařízeních zpravidla celou řadu problémů. Počínají například stavebním řešením, které není bezbariérové, takže klienti, kteří třeba mají omezenou možnost pohybu, tak se mohou dostat do situace, že nejenom nemohou to zařízení svobodně opustit, ale že se třeba ani nedostanou na čerstvý vzduch pořádně, nebo jenom velmi zřídka, protože je to velmi komplikované je dostat na čerstvý vzduch. To je jedna skupina věcí. Druhá skupina se třeba týká nakládání s léky, protože často jsme tam viděli léky, které jsou vázané na lékařský předpis, jsou to psychofarmaka a nejsou přiřazeny k žádnému konkrétnímu klientovi. A také třeba v jednom z těch zařízení jsme slyšeli, že, a tady teď cituji, kdyby někdo šílel, tak prostě 5 kapek ohledně léku haloperidol. Takže to je třeba další oblast, kdy se zachází s léky poměrně velkoryse, případně se neúplně kvalifikovaně dělají různé pečovatelské i zdravotní úkony. Nehledě na to, že třeba ti klienti jsou často vystaveni různým vpádům do soukromí, kdy nemají soukromí třeba na toaletě, nebo když dochází k výměně inkontinenčních pomůcek na pokoji, kde je víc klientů, tak se to děje před zraky těch ostatních, kteří jsou zrovna přítomní na posteli.
4: A řekl byste, že třeba co se týče těch léků, takže to může být i zdraví nebo dokonce i život ohrožující?
5: No tak určitě, pokud je lék na předpis, tak to asi není úplně bezdůvodně.
4: No a když se vás zeptám, jak vlastně jste vytipovávali ta zařízení, když nejsou registrovaná, a jak jste se tam dostávali?
5: Tak, jak jsme je vytipovávali, tak jsme si různě třeba z internetu získali informace o tom, že by tam taková zařízení mohla být. Někdy jsme se to dozvěděli i jinými cestami, například z úřední činnosti, ze šetření třeba veřejného opatrovnictví a podobně. A jak jsme se tam dostávali, tyhle návštěvy, které my děláme, probíhají takzvaně neohlášeně. Jsou to systematické neohlášené návštěvy. Takže my k tomu zařízení tohodle druhu, anebo to může být věznice, psychiatrická klinika a podobně, ten náš mandát je mnohem širší, my prostě se rozhodneme, že tam pojedeme, nějakou dobu probíhá příprava, no a potom se ta návštěva koná zpravidla v délce 1, 2, 3 dnů, kdy my zazvoníme a chceme dovnitř.
4: A pustí vás tam vždycky?
5: Zpravidla ano, byť tady u těch neregistrovaných zařízení narážíme někdy na větší problémy než v těch standardních tam o tom vědí a třeba vězeňská služba ta to bere úplně s klidem, když přijedeme na návštěvu věznice.
4: No podle naší reportérky provozovatel domova v Mutěnicích s těmi vašimi závěry kontrol nesouhlasí, tvrdí, že mají veškerou péči zajištěnou, jsou prý rodinný dům a ty se neregistrují, tak jaká je vaše reakce?
5: Naše reakce je, že podle nás jde o pobytovou sociální službu, protože to vykazuje ty základní znaky pobytové sociální služby, včetně organizace, včetně jako balíčku služeb, které ti klienti dostávají. Ta činnost je tam organizovaná, je nějak koordinovaná a my to považujeme za obcházení zákona.
4: No a co s tím můžete jako zástupce úřadu ombudsmanky dělat a co s tím můžou dělat jiné úřady, dejme tomu policie, krajský úřad, sociální péče a podobně?
5: Tak první věc, kterou děláme, je, že o tom spolu teď mluvíme. A posluchači to slyší, takže pro nás je důležité, aby tuhle informaci lidé měli, že se tohle děje, že taková zařízení existují. A potom samozřejmě, pokud dochází k neoprávněnému poskytování sociálních nebo i zdravotních služeb, tak je to námět pro kontrolu krajského úřadu, případně vedení nějakého řízení o správním deliktu, což se také děje. A pochopitelně v některých horších případech může to být i námět pro orgány činné v trestním řízení, pokud tam vyloženě dochází ke špatnému zacházení s těmi klienty.
4: Tak tolik zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm. Děkuji za čas i za rozhovor. Naslyšenou.
5: Rádo se stalo. Naslyšenou.
4: Evropská vysílací unie vyjádřila znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Ve včerejším dokumentu poukazují členové EBU na přílišné snižování rozpočtu, chybějící záruky nezávislosti a nebo nedostatečné projednávání změn. Šéfové evropských veřejnoprávních médií v těchto dnech míří do Prahy na valné shromáždění organizace. S generálním ředitelem této organizace Noelem Karanem mluvil náš redaktor Jakub Lucký.
6: Český rozhlas i televize mají respekt napříč Evropou, pokud jde o kvalitu jejich produkce, o kvalitu jejich žurnalistiky. Mají také velkou důvěru, pokud jde o důvěryhodnost zpravodajství, tak jsou na dvojnásobku evropského průměru. Tuhle důvěru se zasloužili za mnoho let práce. Jen tahle událost je toho důkazem, je to tu úžasné. Je to také, pokud jde o účast největší valné shromáždění v historii. Přijedou ředitelé ze všech koutů Evropy. North, south, east, west
8: gathering here, so it's great. Vy jste včera jednal taky s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednal jste s ním mimo jiné o změnách, kterými podle jeho vlády mají Česká televize a Český rozhlas projít. Tak co jste se od něj dozvěděl? Myslíte si, že vláda může svůj postoj ještě nějak změnit?
9: Vedli jsme velmi otevřenou debatu. Vyjádřil jsem naše znepokojení, pokud jde o ty změny legislativy. Podle nás jsou koncesionářské poplatky stále tím nejlepším způsobem financování veřejnoprávních médií. A pokud chcete zvolit nějakou jinou alternativu, pak jsou potřeba nějaké pojistky. Pokud nejsou, pak ta důvěryhodnost, o které jsem mluvil před chvilkou, rychle vyprchá. Tohle téma je pro nás kriticky důležité. Jsme také znepokojeni snižováním rozpočtů, které je velmi dramatické a v krátkém čase. Umístilo by to Česko až na 19. místo, pokud jde o financování veřejnoprávních médií přepočteno na HDP. Česko je přitom velmi moderní, progresivní a úspěšná demokratická země, takže tahle čísla možná některé posluchače překvapí. My jsme panu premiérovi sdělili náš pohled. On nám sdělil svůj. Věřím, že je ještě nějaký prostor pro diskuzi. On mi to alespoň naznačil a já doufám, že se tak v následujících týdnech stane.
8: Vy jste ve své funkci sledoval a taky komentoval dění okolo veřejnoprávních médií na Slovensku, které se odehrávalo před několika lety. Tak nemáte teď pocit, že se vám před očima odehrává v podstatě další Slovensko?
9: Nerad dělám porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Co bychom rádi v Česku viděli, je to, že velmi respektovaná a důvěryhodná veřejnoprávní média jsou chráněna, že jejich nezávislost je zabezpečena, že mají dostatek peněz. To je to, co chceme. A myslíme si, že opuštění koncesionářských poplatků bez zavedení různých ochran může z mezinárodního hlediska být vnímáno velmi negativně. Hrozí, že budeme rok za rokem vídat negativní zprávy o Česku. Nemyslím si, že to je něco, co komukoliv prospěje, když bude Česko vnímáno negativně. Jak říkám, Česko je moderní a progresivní demokracie a tohle jí určitě neprospívá.
8: No a co může EBU dělat? Jste tu, jednal jste a budete jednat s politiky. EBU taky poslalo dopis.
9: What we do is we... Co my děláme, je to, že doporučujeme. Setkáváme se s politiky, s premiérem, s prezidentem. Udržujeme také kontakty s Evropskou komisí. Je tu zákon EMFA, který se věnuje právě této problematice a přímo požaduje stabilní a udržitelné financování. Sledujeme, zda jednotlivé země dodržují toto nařízení. A pokud ne, tak žádáme Evropskou komisi, aby to prošetřila. Kromě našeho monitoringu jsme také velmi otevřeni dialogu. To jsem jasně řekl panu premiérovi, že pokud se povedou v následujících týdnech a měsících nějaké debaty, tak jsme připraveni zapojit se, jak bude nutné. Budeme velmi hlasitě dál obhajovat veřejnoprávní média a budeme dál udržovat kontakt s Evropskou komisí.
8: Za posledních 10 let jsme viděli v Evropě spoustu různých hrozeb. Přírodní katastrofy, pandemii, válku na evropské půdě, napjaté vztahy se Spojenými státy. Tohle všechno by v podstatě měla být reklama na nezávislá silná veřejnoprávní média, která odolávají tlakům třeba amerických technologických a mediálních firem. Tak neprošvihli jsme jako veřejnoprávní média, jako společnost tady nějakou šanci?
9: Evropa je velký kontinent a veřejnoprávní média jsou stále nejdůvěryhodnějším zdrojem informací na něm. Nemyslím, že bychom prohráli nějakou bitvu. Všichni čelíme politickému tlaku, tlaku konkurence, ale nemyslím si, že je bitva za veřejnoprávní média prohraná. Stále do velké míry máme důvěru a popularitu napříč celou Evropou. Myslím, že jsme teď potřeba mnohem víc než kdy jindy. Právě proto, co zmiňujete, pro míru dezinformací, které se šíří, pro polarizaci společnosti. Myslím, že veřejnost víc než kdy jindy chce zdroj důvěryhodných informací, zdroj regionálního zpravodajství, zdroj českých pořadů pro děti, české kulturní produkce. To je to, co veřejnoprávní média nabízejí. Bez záruk nezávislosti a s takto dramatickým omezováním rozpočtu se může stát, že to nebude možné naplňovat. Proto říkáme, nedělejte to. Stále je možné jednat, stále je možné věci změnit.
4: S generálním ředitelem Evropské vysílací unie Noelem Karanem mluvil kolega Jakub Lucký. Dustin Hoffman, Juliette Binošová, Harvey Keitel, pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary odtajnili hlavní hvězdy letošního 60. ročníku, který začne v pátek 3. července a potrvá do soboty 11. Přijede taky kameraman Robert Richardson, který mimo jiné spolupracoval s Quentinem Tarantinem na obou filmech Kill Bill anebo Nespoutaný Django. My jsme teď ve spojení s uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karlem Ochem. Vítejte, dobrý den.
10: Hezké dobré odpoledne.
4: Tak vy jste dnes říkali, že o Dustina Hoffmana jste usilovali dlouho. Jak se vám to tentokrát povedlo?
10: Samozřejmě tak hvězdy tohohle formátu jsou velmi pracovně vytížené, jsou žádané a to ne ze strany Dustina Hoffmana v minulých letech bylo skutečně dané především jeho zaměstnaností a my jsme velmi rádi, že právě letos v tom nádherném roce dvou výročí budeme mít hvězdu takhle velkého formátu.
4: No, Dustin Hoffman si přál, abyste na festivalu ve Varech uvedli film Absolvent z počátku roku 1967, tedy z počátku jeho kariéry. Proč právě tenhle?
10: Na ty důvody jsme se ho konkrétně neptali, nicméně velice nás potěšilo, že byl velmi proaktivní v té volbě, v tom návrhu a samozřejmě to je vždycky skvělé, kdy se herec, vzralý herec, chce obracet zpátky na začátky své kariéry a vlastně Absolvent, troufám si tvrdit, že film, který mu vynesl první nominaci na Oscara, který společně s filmy Bonnie a Clyde, či Bezstarostná jízda, zahájil novou éru v americkém nezávislém filmu, tak myslím si, že jej považuje za velice důležitý ve své kariéře.
4: Tak my jsme se dívali zrovna na tenhle film, jaksi retrospektivně na začátku 90. let na Dlabačově, ale kdybyste ten film pro Dustina Hoffmana měl vybírat vy, tak který by to byl?
10: Jo, to je otázka, kterou řeším dnes už po několikáté, protože samozřejmě je mnoho krásných aspektů na kariéře Dustina Hoffmana a jeden z nich je ten, že co pět let natočil opravdu majstrštyk, před několika dny šla v televizi Maratonec, naprosto úžasný film, já miluji film z Straw Dog, Strašáci od Sama Pekinpo a těch filmů Malý velký muž, můj první velký zážitek vlastně z filmy Dustina Hoffmana, všichni prezidentovi muži, tak myslím, dneska jsem potkal pět lidí a každý z nich mi řekl jiný film a všichni byli úžasné a všechny bychom nesmírně rádi zahráli, ale bohužel pan Hoffman přijede na pár dní a vybral si Absolventa, takže musíme se spokojit s tímto v uvozovkách řečeno samozřejmě.
4: Kramer versus Kramerová, nebo i Rain Man,
10: no,
4: cokoliv.
10: Ne, přesně tak.
4: Tak ale Dustin Hoffman dostane na Karlovarském festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Další oceněnou bude francouzská herečka Juliette Binošová, která se mimo jiné proslavila filmy Anglický pacient nebo Čokoláda. Ve Varech se ale představí jinými známými snímky, které to budou.
10: Juliette Binoche se představí nejen jako herečka snímky Věrná kopie, které natočil Abbas Kiarostami, či Tři barvy modrá od Křištofa Kieślowského, ale představí se jako režisérka. Ona totiž před necelými 20 lety se společně s britským choreografem a tanečníkem, baleťákem Akramem Khanem účastnila takového vlastně jakéhosi workshopu, který vlastně z něho vzniklo takové představení, které se jmenovalo V nás a Nů, se kterým objela vlastně 100 měst po celém světě a po nějakých 15 letech se vrátila k hodinám záznamu nacvičování tohoto představení, této performance a vlastně toho samotného představení a sestříhala z toho dvouhodinový film, který je takovou velmi zajímavou sondou do světa uměleckých disciplín a jak se můžou navzájem ovlivňovat herectví a balet. Myslím, že to je velmi originální příspěvek do tomto žánru a Juliette Binoche je vlastně mým debutem jako režisérka a věnuje se propagaci tohoto snímku natolik, že vlastně objíždí všechny festivaly a byť ten film už měl ve Francii premiéru v kinech, což bylo myslím někdy koncem května, tak přesto přijala naše pozvání, protože ví o Karlovarském festivalu a považuje za festival důležitý.
4: A do třetice všeho dobrého dalším, kdo letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech dostane Křišťálový globus, je Robert Richardson. Ten točil s režiséry Oliverem Stonem, Martinem Scorsesem, Quentinem Tarantinem a ten ve Varech uvede v premiéře dokumentární film, který o něm natočila mladá česká režisérka Jana Hojdová. Tak jak ten snímek vznikl?
10: To je velice pozoruhodný úkaz z hlediska české i zahraniční kinematografie, protože Jana Hojdová, tehdy ještě studentka katedry kamery na pražské FAMU, o Robertu Richardsonovi, aniž by ji znala, psala práci a napsala do American Society of Cinematographers, tedy tamního spolku kameramanů, je zdali by ji nepropojili právě s Robertem Richardsonem. K jejímu překvapení napsal sám Robert Richardson, později se odebral do Ameriky, musela tam zůstat kvůli covidu. Z toho vznikl nádherný a velice originální dokumentární portrét tohoto vynikajícího kameramana, který zároveň je portrétem jejich neobvyklého přátelství a kromě toho samozřejmě ve velmi exkluzivní formě, třeba i prostřednictvím interview s Oliverem Stonem, Quentinem Tarantinem či Martinem Scorsesem představuje tohoto dnes asi vlastně nejzajímavějšího a nejúspěšnějšího kameramana, který mimochodem má na svém kontě 3 Oscary. Ten dokument všem velice doporučuji.
4: No a naše stopáž se už chýlí ke konci, ale přece jenom poprosím vás velmi stručně, vy jste oznámili také, že zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Západ století o fotbalovém utkání Argentina-Anglie z roku 86. Proč jste vybrali zrovna tenhle film? Nebo tyhle?
10: Vlastně film, který, když se popisuje zpovzdálí, tak se může zdát, že to je jenom dokumentární film o jednom fotbalovém utkání, o tom vlastně asi nejslavnějším z roku 1986, při kterém padla ta slavná Maradona boží ruka, ale mnozí vědí, že ten zápas mezi Anglií a Argentinou byl jakýmsi, měl jako silný politický podtext stran války o Falklandy a tak dále, velmi silný společenský podtext a to všechno se filmařům podařilo do toho filmu dostat. Troufám si tvrdit, že tento velmi emotivní snímek potěší i ty, který třeba fotbalu neholdují.
4: Karel Oh, děkuji, naslyšenou.
10: Děkuji, naslyšenou.
11: 18 hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy.
7: Ministerstvo dopravy varuje před nákupem dálničních známek od překupníků. Při nákupu totiž lidi platí přirážku. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky je ideální využít oficiální weby e-dálnice.cz nebo e-dálnice.gov.cz. Inspekce taky varuje před podvodnými weby, kde lidi po zaplacení známku vůbec nedostanou. Itálie na základě sankcí vůči Rusku zabavila majetek ruských oligarchů za přibližně 2 miliardy eur. To je v přepočtu bezmála 48,5 miliardy korun. S odkazem na italskou finanční policii to píše italská agentura ANSA. Řím zavedl protiruské sankce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Lidi v Plzni můžou nově získat peníze na stavbu zelených střech. Plzeň je tak po Brně teprve druhým městem v Česku, kde finančně podpoří střešní zeleň. Žadatelé můžou být soukromé osoby, bytová družstva nebo třeba společenství vlastníků. Podrobnosti jsou na stránkách fondu Zelený poklad. A v Brně dnes oslavují 172. výročí narození skladatele Leoše Janáčka. Zároveň si připomínají 100 let od napsání jeho orchestrální skladby Sinfonieta. Na piacetě před Janáčkovým divadlem jsou až do 22 hodin hry pro děti, koncerty i promítání stvárnění Janáčkových děl.
11: Sport.
7: Kanadský kouč Mike Babcock se po 3 letech vrací do hokejové NHL. Na angažmá se domluvil s Edmontonem. Oilers oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci povolilo vedení zámořské soutěže.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná dálnice D8 v tunelu Panenská a kolony na D1 u Brna. Dálnice D8 byla ve směru z Drážďan do Česka na Prahu teď chvíli neprůjezdná v tunelu Panenská. Kousek za hranicemi s Německem v tunelu stojí nepojízdné nákladní auto. Před malou chvílí obnovili provoz v tunelu alespoň levým jízdním pruhem a ta kolona od 87. kilometru se pomalu dává do pohybu, tak vydržte. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony hlavně kamionů v Brně popojíždějí v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Osobním autem v levém pruhu pojedete o něco rychleji. Na silnici 18 z dálnice D4 do Příbramy dejte pozor u odbočky na Dubno. Havarovala tam motorka, skončila mimo vozovku a na místě se sjíždějí záchranáři. Omezili průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
12: Dobrý večer, začíná večerní vysílání radiožurnálu a v této půlhodině nabídneme z hudby třeba Jamese Blunta, Erika Kleptna a nebo teď z české muziky Vanastovy věci. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Populární terénní čtyřkolky se hodí i vojákům na ukrajinské frontě. Je potřeba je jen trochu upravit. Nedávno taková vozítka dodali ukrajinským jednotkám české organizace Dárek pro Putina a Team for Ukraine.
1: Prosím tě, domluv se, že sem dáme ty auta.
2: Organizace Team for Ukraine ve spolupráci se spolkem Dárek pro Putina teď právě přivezli na západní Ukrajinu k předání dvě čtyřkolky. Hlavní koordinátor této mise Jirka teď vysvětlí, o jaká auta jde a k čemu budou sloužit. No a potom se zeptáme samotných vojáků z jednotky KORD, která právě teď slaví 10 let od svého vzniku. Takže je to dárek nejenom pro Putina, ale také pro ně.
3: A dneska jsme přivezli dvě terénní vozítka. Je to UTV, je to taková terénní bugina, která je dvoumístná a dokáže přivést na korbičce 350 kg materiálu. A my jako Team for Ukraine, tak jsme k tomu pořídili další přívěsy a set náhradních dílů a náhradní pneumatiky, aby to opravdu kluci mohli okamžitě začít používat.
4: My dužo vděční partnerům, jaký nám dopomohli.
5: Jsme velmi vděční partnerům, že nám pomohli získat tahle vozidla. Budeme je používat v logistice na frontě. Často totiž rotujeme a budeme jimi vozit vojáky, zbraně a proviant na pozice a mohou také odvést naše zraněné a mrtvé. Podobné čtyřkolky mají naši kolegové z jiných jednotek, ale my ještě žádné takové nemáme.
2: Ukrajinský voják s volacím znakem Medvěd dodává, že čtyřkolky si teď upraví podle svých potřeb.
4: Po záchystu vidno, že bez lobového, bez bokových.
5: Je vidět, že jim chybějí některé ochranné prvky, třeba přední a boční skla, ale tam můžeme namontovat sami. Něco přivaříme a taky připevníme REB rušičku FPV dronů. Proti dronům na optickém vlákně to sice nepomůže, ale ty, které jsou řízené rádiově, REB odhalí a vyruší. Ta vozidla jsou pro nás opravdu velkou pomocí, protože při záchraně zraněných jde o vteřiny.
2: A pomoc zraněným v návratu do života a do našeho světa je také součástí projektu Team for Ukraine. Spolupracují například s ukrajinskou organizací Veteránský prostor nezlomný duchem.
3: Pomáháme jim vlastně s dodávkami materiálu pro jejich dílnu. Založili si dílnu na výrobu dronů, kterou oni dodávají zpátky policejním jednotkám a dalším bojovým jednotkám. Jde o to, že tímhletím pomáhají těm veteránům, zejména invalidům, se vrátit do pracovního procesu. To znamená, že ty lidi, kteří přišli o končetiny a tak, aby neseděli doma a nekoukali do stropu, tak se vrací a pomáhají svým kamarádům na frontě prostě přežít. Policie vytvořila několik desítek míst, které pro ně uspůsobila a opravdu i lidi bez končetin pracují pořád u policie.
2: Ze západní Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.

Plechovky, hřebíky a další ostré předměty. Strážník z Orlové se pustil s pomocí vlastního detektoru kovů do úklidu dětských hřišť a právě takové nebezpečné předměty na nich našel. Inspiroval tak radnici k pořízení vlastního přístroje. V další reportáži po Eriku Kleptnovi povíme víc ve večerním radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme zprávy z Pražského okruhu. Okruh teď bude ve směru z letiště na dálnici D1 chvíli neprůjezdný. Lochkovským tunelem se snažilo projet nadrozměrné vozidlo, konkrétně kamion převážící tahač. Tunel se automaticky zavřel a čeká se na policisty, až náklad odstaví. Vydržte, nemělo by to trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my pokračujeme dál ve večerním radiožurnálu. Vášnivý hledač pokladu z Orlové přispěl k bezpečnějším dětským hřištím. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolézačkami a skluzavkami našel množství ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice proto chce pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly dětských hřišť.
3: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík, zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase moc zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
4: Tady no. U té skluzavky?
3: Tady u té skluzavky tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji té skluzavky.
4: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
3: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té paučiny z provazu.
4: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, ano, tady jsou tady dopady tady úplně, to jde ještě vidět ty stopy.
3: Ano, takový dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
4: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
3: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím. Chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme. Vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
4: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
3: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
4: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
5: Určitě by to tu bezpečnost těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
4: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
5: No, určitě to bude úplně skvělé.
4: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO. Transfuzní stanice v Karlových Varech má nedostatek krve. Portugalští fotbalisti i s Ronaldem nastupují na mistrovství světa proti Uzbekistánu. Silnice 18 je mezi dálnicí D4 a Příbramí po nehodě neprůjezdná. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Spor mezi vládou a prezidentem o účasti na červencovém summitu NATO bude řešit ústavní soud. Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Požaduje, aby soud určil, kdo může o účasti na summitech rozhodovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že podání žaloby respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice rozhodnutí prezidenta chápe, řekl to předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno, takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
4: Spor o složení delegace trvá několik měsíců. Doteď se zúčastnil prezident všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Dárce taky nesmí darovat krev například po přisátí klíštěte, a to až po dobu 28 dní. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singerové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny.
7: Abychom dokázali pokrýt potřeby obou našich nemocnic a zároveň udrželi nezbytné zásoby pro mimořádné situace, potřebujeme, aby k nám každý měsíc přišlo minimálně 800 dárců. A proto se obracíme na veřejnost s prosbou, přijďte darovat krev, pokud můžete. Každý odběr nám může pomoci zachránit lidský život a právě teď potřebujeme doslova každou kapku.
4: Afgánské vládní hnutí Taliban dnes v Bruselu jednalo se zástupci Evropské komise o návratech Afgánců do země. Schůzky se zúčastnili i představitelé 15 členských států, jak Radiožurnálu potvrdil mluvčí unijní exekutivy Markus Lammert. Právě země 27, včetně Česka, k jednání loni v říjnu vyzvali.
8: Schůzka se podle mluvčího Evropské komise týkala zejména Afgánců, kteří spáchali v Evropské unii závažné trestné činy a představují bezpečnostní hrozbu. Konkrétně měli představitelé obou stran jednat o identifikaci navracených osob či vydávání cestovních dokladů. Jednání s Talibánem předem ostře odsoudila řada lidskoprávních organizací. Upozorňují na potlačování ženských práv v Afghánistánu. Pětičlenná delegace hnutí dorazila do Bruselu pouze na krátkou návštěvu. Belgické ministerstvo zahraničí vydalo zástupcům Talibánu víza na 24 hodin. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila knihovně souhlas s používáním jména jejího manžela. Radiožurnálu napsala, že ztratila důvěru k současnému vedení knihovny. Pokud podle Havlové v budoucnu vznikne nová instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz Václava Havla, je připravená jí souhlas s používáním jména ex-prezidenta dát.
5: Sport.
9: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama. Od 4:00 se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahajuje souboj Portugalska s Uzbekistánem v Houstonu. Sleduje ho Jan Suchan.
10: Ve čtvrté minutě platí stav 0-0. Fernandes v první velké šanci pálil jen do bloku Ronaldovi. Teď chyběly centimetry, aby zasouval míč do prázdné branky. Portugalsko-Uzbekistán tedy 0-0. Přímý přenosy poslechněte na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Příbrami. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na průjezdu Brnem, a to v obou směrech. Ve směru z Ostravy se brzdí poprvé zhruba na 210. kilometru u Holubic a nesouvislá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu, je až na 196. kilometr k omezení. Ve směru z Prahy je kolona kratší od 187. kilometru a opět hlavně kamiony. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se rozjíždí kolona před tunely. Lochkovský tunel byl chvilku zavřený kvůli nadrozměrnému nákladu. Ten už je na straně a tunel opět průjezdný. A silnice 18 z dálnice D4 do Příbramy je u Dubna neprůjezdná. Na úrovni Dubna havaroval motorkář a zasahují záchranáři. Jede se přes Dubno v celku bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer vám přejeme, 6 minut po 19. hodině posloucháte Radiožurnál. V čem bývají děti z vícerčat jiné? Maminka Helena Slánská pozoruje u svých čtyřčat velkou samostatnost i odvahu. Právě o vícerčatech vysíláme tenhle týden seriál Radiožurnálu. A za okamžik jsme tady s druhým dílem.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Rodiny s vícerčaty často budí velkou pozornost. Rodiče opakovaně odpovídají na sérii otázek. Týkají se podoby a povahy dětí, několikanásobných nákupů, věcí nebo toho, jestli každému měří stejným metrem. V dalším dílu seriálu Radiožurnálu o tom, jak se žije rodinám s vícerčaty, míříme do rodiny s osmiletými čtyřčaty ze Středočeského kraje.
1: Heleno, čtyřčata se vám narodila v červnu 2018. Vy jste měli dvakrát kočárek pro dvojčata a někdy jste chodili i v jednom člověku s čtyřmi dětmi, jak se drží madla.
2: No, já jsem si vzala takový provaz a ty dva dvojkočáry jsem si svázala tím provazem, aby se mi to líp řídilo. Kolečka musela být i zaaretovaný.
3: Povoláním učitelka Helena Slánská vypráví, jaký nejvíc utekl rok po příchodu z porodnice. Byl to koloběh krmení, přebalování a uspávání.
2: To byl takový frčák, snad ani první rok si tak nějak nepamatuju, musím říct. No.
3: Doma na čtyřčata Anešku, Moniku, Kláru a Ondřeje navíc čekal o dva roky starší bratr Vojtěch. Všichni se dnes zapojují do domácích povinností.
1: Co doma, s čím pomáháte?
4: Mamince uklízet kuchyň a stůl nebo vyluxuju.
1: To říká Monča a Aneško.
5: Když uklízíme myčku.
1: Vyklízíš myčku. Klárko.
6: Když věsíme prádlo.
1: A Ondro, máš nějakou činnost, kterou pravidelně doma děláš?
7: Tak taky se snaží někdy vyklidit myčku, že jo?
1: Teď jde Ondra se podívat do lednice. No. Ty vaříš někdy s mámou?
6: Ne.
1: A jíš rád?
6: Jo.
1: A co lednice a zásoby jídla?
2: Musím obden jezdit na nákup, no, protože třeba spotřeba takových ovesných vloček a mléka je u nás opravdu velká.
1: A na nákupy chodíte?
6: Jo.
3: Nenakupují se jen potraviny, rodina neustále obměňuje oblečení nebo boty. Čtyřčatům je teď 8 let.
2: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně to je opravdu ty boty a všechny bundy a to je velké množství. No.
1: Jak často perete?
2: No, každý den. Kupy špinavého prádla a spotřeba i nádobí. Jako to je opravdu jako velká.
1: A koukám se vám tady na pastelky, některé jsou podepsané, tady je Klárka. Ale hodně věcí sdílíte? Máte hodně věcí, Klárko, dohromady?
6: No jo, třeba hračky s holkama, třeba jako Barbie, nový domeček a takhle.
1: Co no. Povahy dětí? Máte to rozložené?
2: Každý úplně jinečí, no, musím říct, že každý i vyžaduje něco jinečího.
1: Dáte dohromady pět nějakých nejčastějších otázek, které jako máma čtyřčat dostáváte?
2: Jestli všechno kupuju opravdu jako čtyřikrát a jestli se snažím být vlastně ke všem jakoby stejná. Jestli dokážu jako měřit stejným metrem, nebo třeba taky dárky na Vánoce a tak, na to se taky docela dost ptají.
1: Ta otázka těch lidí, třeba jestli někomu nadržujete, tak to máte jednoznačnou odpověď?
2: Jo, ke všem stejně spravedlivá a to je úplně jednoznačný.
1: Všimáte si, že jsou děti oproti třeba jedináčkům jiní, ať už odvážnější, samostatnější?
2: Určitě. Čtyřčata, myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor, protože myslím, že mají furt za sebou určitou skupinu lidí, myslím tím sourozence, která je vlastně chrání a podporuje.
1: Manžel s vámi není, zemřel, jsou to 2 roky zpátky?
2: 2 roky, no, přesně tak.
1: Jste samoživitelka, jak po té finanční stránce to jde?
2: Tak samozřejmě je to náročné, nebudu říkat, že ne, ale musím říct, že mám okolo sebe spousta lidí, který na nás myslí a tím jsem neskutečně vděčná a prostě na nás myslí pravidelně.
3: Podrobný článek, fotky nebo grafy s počtem vícerčat narozených od roku 1950 najdete na webu irozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

Fotbalisté Portugalska po úvodní remíze s Demokratickou republikou Kongo hrají na mistrovství světa proti Uzbekistánu a za chvilku se na ten zápas vydáme ve vysílání Radiožurnálu.

0: 19 hodin 20 minut, fotbalisté Portugalska nastoupili na mistrovství světa proti Uzbekistánu. Fanoušci fotbalu jsou zvědaví, jestli se dokáže prosadit Cristiano Ronaldo. Podrobnosti z úvodu utkání přidá reportér Jan Suchan.
1: Hraje se 21. minuta, Portugalci už vedou nad Uzbekistánem 2-0. V 6. minutě ukončil své čekání na gól na turnaj Cristiano Ronaldo, který si naběhl na bližší tyči na centr kancela z pravé strany. Teď mají Portugalci standardní situaci. Fernandes rozehrává Mendešovi do levého křídla, ten dává před branku, tam se odráží míč a teď už Uzbekové dokázali dostat z nebezpečného prostoru a tak můžu popsat i druhý gól, který padnul v 17. minutě z přímého volného kopu, postaral se o něj Nuno Mendes, zahrávalo se z nějakých 16,5, možná 17 metrů, celou dobu se tam chystal k tomu kopu Cristiano Ronaldo a tím pravděpodobně přiměl brankáře Nematova myslet si, že balon půjde kolem tyče z jedné strany, ale nakonec zahrával tuhle standardní situaci levou nohou Nuno Mendes k opačné tyči. Brankář Nematov toho mnoho neviděl přes velkou zeď, kterou nastavili kromě úspěchů také Portugalci a nezasáhl, proto Portugalci vedou 2-0 na to Uzbeky ve 22. minutě a v podstatě je asijský tým celou dobu pod tlakem. Teď ho znásobí ještě další přímý volný kop z podobného místa jako před chvílí. Je to kousek od rohu pokutového území u brankáře Nematova po pravé ruce. Tak si ještě počkejme na tuhle zajímavou standardní situaci, na tento přímý volný kop, který nevím, jestli bude přímo na ohrožení, možná spíše zase rozehrávka buď do křídla a nebo na hlavičkáře, kteří už se srocují v pokutovém území Uzbekistánu, který tedy prohrává s Portugalskem 0-2. Portugalci by potřebovali poprvé vyhrát po úvodní ztrátě remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. Bruno Fernandes, kapitán Manchester United, je připravený u rozehrávky, dává levou ruku na znamení signálu a posílá bol do vápna, odráží se tam ten míč, ale odráží se mimo vápno a Uzbekové můžou jít do protiútoku, byl tam faul. 23. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 2-0, přímý přenos může pokračovat a vy si ho můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
5: Stát doteď vyplatil dětem neplatičů náhradní výživné za víc než miliardu korun, vyplývá to z dat Ministerstva práce. Zákon o náhradním výživném platí od roku 2021. Podle něj můžou děti po dobu 6 let měsíčně dostávat až 3000 korun. Podmínka je, aby druhý rodič peníze vymáhal v exekuci nebo soudně. Sněmovna teď projednává novelu vládní koalice, která navrhuje zpřísnění trestů za neplacení alimentů. Rodičům, kteří neplatí déle než 4 měsíce, by mohly hrozit až 2 roky vězení. Španělské bezpečnostní složky po výbuchu evakuovaly mrakodrap v Madridu, informuje o tom španělský deník El País. Podle listů exploze v mezipatře budovy Moeweb způsobila požár. Na záběrech je vidět kouř stoupající z horní třetiny mrakodrapu. Španělská policie uvedla, že oheň je pod kontrolou a nikdo není zraněný. Příčina výbuchu zatím není známá. Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta jednání blokuje hlavně proto, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu.
2: Sport.
5: Fotbalisti Uzbekistánu vyzvali na světovém šampionátu Portugalce. Aktuality z utkání připojí Jan Suchan.
6: Ve 32. minutě Portugalsko po brankách Ronalda a Mendeše vede 2-0. Před chvílí se parádně trefil Uzbek Džaniev, ale jeho branka neplatí kvůli předchozímu faulu. Tak tedy 2-0. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
5: Na programu jsou ještě duely Anglie Ghana, Panama Chorvatsko a Kolumbie Demokratická republika Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 v Brně a zavřená silnice 18 Příbrami. Na dálnici D1 v Brně stále čekejte silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem se nezdržíte dlouho. Na Tachovsku dejte pozor na silnici 21 z Plané do Chebu. Na příjezdu do Trstenic nehoda. Srazila se 2 osobní auta a dodávka. A na místo se sjíždějí hasiči a omezí průjezd. Silnice 18 z dálnice D4 do Příbrami je zavřená. U Dubna havaroval dost těžce motorkář. Objížďka vede přes Dubno a je to bez větších komplikací. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
8: A to v 19.33 a teď vám zaspívá Lady Gaga.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená v tunelech Panenská a Libouchec, to jsou ty tunely blíž k hranici. Z tunelu Panenská budou odstraňovat nepojízdný kamion a provoz zastavili. Kolona se tvoří před Libouchcem, kamiony zastavují na 81. kilometru, nemělo by to ale trvat dlouho. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 5.

0: 553 553.
1: Jeden román, tři generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Roberta De Nira v jednoho z nejděsivějších filmových padouchů své generace. A teď se vrací znovu, tentokrát v seriálové podobě.
2: I am like God and God like me. I am his Lord, his God.
3: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sama Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstit.
4: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear, the screen's most terrifying war of nerves.
3: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby, a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův seznam a Scorsese dostal Miss Hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let.
5: All that prison time made me coarse. Guess I'm covering too many tattoos, huh?
3: Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck a film získal dvě Oscarové nominace. Pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou.
6: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: Teď se mi z hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Lewisovou.
7: Are you afraid of me?
3: Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Uzbekistánu. Aktuální informace přidá ve večerním radiožurnálu náš reportér Jan Suchan.
1: Čtvrtá nastavená minuta ze šesti avizovaných. Portugalsko vede nad Uzbekistánem 3-0. Dvakrát se prosadil Cristiano Ronaldo. Podařilo se mu dát dva góly v jednom utkání, tak jako na tomhle turnaji už třeba Messimu, Holandovi nebo Mbappému. Poprvé se trefil v šesté minutě, když si naběhl u bližší tyče na centr z pravé strany od Cancela a pohotově poslal míč k bližší tyči. V 17. minutě pak střílel z přímého volného kopu Nuno Mendes, bylo to kousek za pokutovým územím, ale i tady hrál důležitou roli Cristiano Ronaldo, protože tím, jak si odkrokoval rozběh, připravil si balon, všechno směřovalo k tomu, že právě on bude střílet, ale nakonec překvapivě to byl levák Mendes, na rozdíl od praváka Ronalda, a gólman Nimatov nezvládnul zareagovat, i protože přes širokou hráčskou zeď neviděl dobře ten balón. To byla tedy minuta 17. a v 39. minutě dal současnou podobu výsledku Cristiano Ronaldo, který si naběhl na pravém křídle na krásný, přesný pas Bruna Fernandéše a pak zakončil přesně ke vzdálenější tyči. Uzbekové se trochu probrali po té hydratační nebo reklamní pauze, jak chcete, měli velmi slušnou desetiminutovku a během ní nádhernou ránu vyslal do horního rohu branky Janiev, jenže hlavní rozhodčí Maročan Džajíc se pak šel podívat na video, na kterém odhalil předchozí nedovolený zákrok při forechekingu Uzbeků. Fajzulájev kopnul Cancela a tak ten gol, který v tu dobu byl na 1-2 z pohledu Uzbekistánu, nemohl platit. Teď ještě Ronaldo se snažil dostat za obranu Uzbeků v šesté nastavené minutě, jenže tentokrát nedostal tak přesný pas jako před nějakými 10 minutami. Poslední desítky sekund úvodního poločasu tohoto zápasu, ve kterém Portugalci chtějí poprvé na tomto turnaji zvítězit po úvodní senzační remíze 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. V tuto chvíli jsou blízko další brance. Ronaldo přehazuje gólmana a trefuje možná tyč, nebo to byl zákrok uzbeckého obránce. Krásně se tam dostal po centru z pravé strany Ronaldo. Padnul mu pod nohy brankář Nematov a on, aby ho přelstil, tak jenom poťuknul, podloubnul ten míč podobně jako třeba Antonín Panenka, i když úplně v jiné pozici, v jiné situaci, tak nakonec to byl odkop uzbeckého obránce, jak teď můžu vidět z opakovaného záběru. Mohlo to být 4-0, ale stoper Manchesteru City a dnes uzbecké reprezentace Husanov míč odpálil z prázdné branky. Mohlo to být 4-0 po hetriku Cristiana Ronalda, ale je to 3-0, skončil první poločas, i ten druhý vám nabídneme přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Portugalsko, Uzbekistán 3-0. Jan Suchan, radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Knihovna Václava Havla už nemůže používat jméno bývalého prezidenta. Fotbalisti Portugalska vedou v poločase nad Uzbekistánem 3-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit Pavel považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Zároveň žádá soud, aby prohlásil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání kompetenční žaloby respektuje. Není to ale podle něj dobře. Podle něj vláda rozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit, na to pragmaticky a prakticky. Knihovna Václava Havla zřejmě nebude moct ve svém názvu používat jméno bývalého prezidenta. Nepřeje si to spoluzakladatelka knihovny a vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová. Radiožurnálu potvrdila, že zrušila knihovně souhlas s používáním jména svého manžela. Zdůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení knihovny. Správní rada knihovny podle jejího předsedy Davida Duška rozhodnutí Havlové vyhodnocuje.
3: My jsme měli dnes správní rada i dozorčí rada společné jednání právě k otázce práv poskytovaných paní Havlovou. V průběhu toho jednání jsme z médií zjistili tuto informaci. Následně nám byl doručen dopis právního zástupce paní zakladatelky, který v tuto chvíli analyzujeme.
1: Problémy v knihovně eskalovaly na začátku června, kdy Havlová oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci. V reakci na to instituci opustili taky její sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Správní rada totiž na jaře postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka kvůli neschodám s týmem na takzvané překážky ze strany zaměstnavatele. Írán měl údajně souhlasit s návrhem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Bergenstocku to tvrdí americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
4: Ministerstvo zahraničí Íránu ale Vencovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Íránu nesouhlasí i v otázce zmrazených íránských aktiv ve výši 500 000 000 korun. Tehrán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízejí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování. Varuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
5: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
6: Sport. Fotbalisté Ghany se na mistrovství světa utkají o první příčku skupiny L s Angličany. Zápas začne českého času ve 22 hodin. Od 1 hodiny ráno se střetne Panama s Chorvatskem a od 4:00 Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Jak se vyvíjí utkání Portugalsko-Uzbekistán, poví Jan Suchan.
7: Před zahájením druhého poločasu Portugalci vedou 3-0. Dvakrát se prosadil 41-letý Cristiano Ronaldo, který se jako první v historii prosadil na 6 světových šampionátech. Dokonce už má dohromady 10 těch branek, zbývající portugalskou branku zařídil Mendes. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Basketbalový Portland, za který hraje jediný Čech v NBA Vít Krejčí, bude trénovat Mike Conley.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na dálnici u Prostějova a uzavřené tunely na D8. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov sever. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion a kamiony se řadí už na 80. kilometru. Ještě před kolonou a sjezdem na Libouchec na 79. kilometru stojí nákladní auto. Je označené šipkou, lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak velmi opatrně. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět u Plané nad Lužnicí. Ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Začal další sněmovní týden. Poslanci mají na programu třeba novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Sněmovnu ale už přes 6 hodin blokuje opozice. Kritizuje návrh vlády na změnu financování veřejnoprávních médií. Na detaily se za chvíli zeptáme naší reportérky. Přeji vám všem dobrý poslech.
2: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Opoziční poslanci dnes ve sněmovně zahájili, jak sami říkají, výstražné obstrukce. Vadí jim vládní návrh na změny financování Českého rozhlasu a České televize. Už přes 6 hodin je tak dolní komora prakticky zablokovaná projevy opozičních poslanců. Další informace za sněmovny teď už přidá reportérka Adéla Burešová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Ty projevy opozičních poslanců jsou navíc velmi dlouhé. Zhruba hodinu na plénu mluvil třeba předseda ODS Martin Kupka nebo Ivan Bartoš z Pirátů. Obsahově se nicméně tolik neliší. Opakují se často názory, že vládní návrh na převedení financování pod státní rozpočet ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize a posiluje vliv politiků na tato média. Takto pak návrh označil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
2: Cenzura v roce 2026, která se tady chystá, nebo 27, nemusí vypadat jako telefonát z ústředního výboru. Může vypadat prostě jako rozpočtová tabulka. Je nenápadná, je plíživá, o to ostřejší a funkčnější. A před tím my varujeme a uděláme všechno pro to, abyste to neprosadili.
1: Na avizované obstrukce ze strany opozice reagoval místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO. Upozornil, že o tomto bodu nebudou poslanci v příštích dnech vůbec jednat.
3: Já vám neberu právo obstruovat. Obstruujte si tady do bezvědomí. Ale myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude? Že obstruujete proti něčemu, co tu není.
1: Podle Nachera má v plánu ještě před otevřením programu schůze vystoupit několik desítek poslanců. Dnešní jednání se tak může hodně protáhnout. Nicméně už kvůli tomu si právě hned v úvodu té dnešní schůze odhlasovala sněmovna možnost jednání přes noc.
0: Pokud by se poslanci přece jen k programu ale dostali, o čem by dnes měli jednat?
1: Na tom programu by měly mít druhé čtení novely trestního zákoníku. Návrh koaličních poslanců počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Nově by se do vězení mohli dostat lidé, kteří na svěřenou osobu neplatí až třetinu roku. Teď totiž hrozí dvouleté vězení pouze těm, kteří neplacením alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.
0: Říká ve večerním radiožurnálu naše parlamentní zpravodajka Adéla Burešová. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Další písnička ve večerním radiožurnálu se jmenuje Neplač a jestli k pláči mají blízko fanoušci fotbalového týmu Uzbekistánu, který bojuje s Portugalskem o premiérové body na mistrovství světa, se dozvíme už za chvíli. Dobrý poslech.

0: Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Uzbekistánu. Zápas sleduje i reportér Jan Suchan.
1: 57. minuta, Portugalsko-Uzbekistán 3-0. Je to večer, který patří do velké míry Cristianu Ronaldovi, který se stal prvním mužem v historii světových šampionátů, který se prosadil na 6 turnajích, to před ním nikdo nesvedl a mohl to ozdobit i hattrickem. Cristiano Ronaldo poté, co se prosadil v 6. a v 39. minutě, tak v samotném závěru nastaveného času první půle přeloboval brankáře Němce a na poslední chvíli těsně před brankovou čárou odpálil balon Husanov. Ale teď to třeba zkusí Cristiano Ronaldo z přímého volného kopu zhruba nějakých 30 metrů od uzbecké branky. Je tam připravený on, stejně jako Nuno Mendes, což je střelec té poslední portugalské branky. Cristiano Ronaldo opouští to teritorium, ale nabíhá si na centr a neproměnil velkou šanci. Možná to bude penalta, zatím se ukazuje na rohový praporek. Tohle byl krásný signál z přímého volného kopu. Cristiano Ronaldo odcházel od té rozehrávky, ale on odcházel, protože si nabíhal za zeď, kam mu krásný bochánek poslal Bruno Fernandes. V žádném případě offside. Cristiano Ronaldo napálil balón do brankáře Nematova, pak se střetly i jejich nohy. Teď to vidím v opakovaném záběru a můžu se snažit posoudit faul z mého pohledu ne, protože Nematov zasáhl balón, pak následkem toho střetu ještě tedy došlo k tomu, že se dotkli Ronaldo s Nematovem i svými těly, ale myslím, že se bude pokračovat dál a že tedy bude i dál platit stav 3-0. Ano, už marocký rozhodčí ukazuje směrem k rohovému praporku, takže skóre 3-0 pro Portugalsko v souboji s Uzbekistánem platí na fotbalovém mistrovství světa i v 59. minutě. Zbytek utkání si můžete naladit v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Můžeme spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
8: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí 1 miliardu a 850 milionů korun na podporu výzkumu a vývoje kritických technologií, jako jsou umělá inteligence, polovodiče, kvantové technologie nebo obranné systémy. O peníze si budou moct žádat malé, střední firmy i velké firmy od 17. července do 30. září. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyni Petru Lastoveckou. Tu jí uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Důvodem bylo, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze a tím podle Dragouna porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost, na svou funkci už ale na začátku června rezignovala. Ruský útok na ukrajinské město Kryvyj Rih zabil 3 civilisty a 25 dalších zranil. Na platformě Telegram to oznámil náčelník vojenské městské správy Oleksandr Vilkul, který ruskou armádu obvinil z použití kazetové munice při útoku. Moskva se k němu nevyjádřila. A archeologové při záchranném výzkumu v prostoru bývalého obchodního centra Slezanka v centru Opavy odkryli historické sklepy, pozůstatky jímky ze 17. století i stopy starší zástavby pod budovou někdejšího divadelního klubu. Výzkum má zdokumentovat stavební vývoj lokality. Od začátku května ho provádí Národní památkový ústav.
2: Sport.
1: Portugalci jsou na letošním mistrovství světa ve fotbale blízko první výhře ve skupině. Z jejich souboje s Uzbekistánem se hlásí Jan Suchan.
3: V 68. minutě Portugalci vedou už 4-0 na 2 góly Ronalda a jeden Mendéše. Navázala vlastní branka Husanova po rozehrané standardní situaci rohovém kopu. Už Ronaldo předtím měl dvě další možnosti zkompletovat hattrick. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Od 22 hodin českého času je na programu zápas Anglie-Ghana, pak od 1 ráno Panama-Chorvatsko a od 4 hodin Demokratická republika Kongo-Kolumbie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D8 v tunelech opět průjezdná a překážky na D1 za Ostravou. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany opět průjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. A provoz se stál před tunely kvůli porouchanému vozidlu uvnitř. A kolona se teď bude rozjíždět, její začátek čekejte na 81. kilometru. Na D1 pozor na překážky za Ostravou ve směru do Polska. Za sjezdem na Hrušov a Vrbici na kilometru 367,5 se na vozovce povalují kusy pneumatiky. Na D35 Olomouce do Mohelnice se připravte na překážku za Litovlí. Na kilometru 246 stojí porouchané vozidlo, částečně zasahuje do jízdního pruhu. Na silnici 56 z Opavy do Hlučína čekejte komplikace před Dolním Benešovem. V Zábřehu se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě budou zasahovat záchranáři, průjezd je proto omezený. A na silnici 50 ze Starého Hrozenkova do Uherského Hradiště zasahují hasiči před Uherským Brodem. Na 79. kilometru hořelo vozidlo, teď je to průjezdné jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Plameňáková revoluce, tak se začalo říkat série demonstrací převážně mladých lidí v Albánii.
7: Albánci odmítají plán rodiny Donalda Trumpa na výstavbu turistického rezortu v chráněné oblasti.
8: Kde podle kritiků projekty ohrozí přírodní lokality a migrační trasy plameňáků.
9: Jared Kushner and Ivanka Trump. Ivanka is a key figure.
7: Luxusní hotely mají vyrůst na ostrově Sazan.
10: Premiér Rama prohlásil, že výstavbu už nic nezastaví.
5: Trumpův zeď, plameňáci a kokainová stopa. Co mají společného? Nevídané protesty v Albánii. Proč se lidem nelíbí plány na výstavbu luxusního rezortu Jareda Kushnera a Ivanky Trumpové? Ptám se albanisty Roberta Dobry, zakladatele iniciativy Všechny tváře Albánie. Dnes je úterý 23. června.
11: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
12: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
11: Peníze z obchodu s drogami by mohly financovat luxusní rezort Trumpova zetě v Albánii. S touhle informací přišel server Balkan Insight. O jakých penězích se bavíme? Kde se vzali? Odkud pocházejí?
12: No zaprvé je třeba říct, že ono se nedá přímo říct, že by peníze z drog financovaly výstavbu toho rezortu, protože tam vlastně figuruje taková docela spletitá síť firem, která leží mezi tou firmou těch katarských bratrů, která vlastně ty pozemky drží, a Jaredem Kushnerem, jeho firma Affinity Partners, tam má ten projekt stavět. A na druhé straně vlastně toho všeho stojí osoba jistého Artura Shehua, který se právě objevil nedávno v té zprávě albánské speciální prokuratury pro vyšetřování korupce, který podle všeho je zapleten v nějakém drogovém kartelu a do nějaké míry koordinuje nebo řídí import nebo vlastně pašování kokainu do Evropy z Jižní Ameriky.
13: Artur Shehu se účastnil schůzek mimo jiné ve Španělsku, Monaku, Německu a na ostrově Aruba, během kterých se domlouval nákup, přeprava a pašování velkého množství narkotik do Evropy.
12: A tenhle ten Artur Shehu, shodou okolností, tahle ta osoba, tak je ta samá, která vlastně sfalšovala papíry, dokumenty k těm pozemkům, na kterých se ten rezort ve Zvernecu má stavět. Potom přes takovou tu, jak jsem říkal, tu spletitou síť firem vlastně ty pozemky různě vyváděla, přeprodávaly se, probíhaly tam různé transakce, až nakonec vlastně skončily tedy u té katarské společnosti. A v tom procesu, který ten Artur Shehu zinscenoval, tak pravděpodobně došlo k tomu, že se do toho nějakým způsobem zapletli, že se v tom vlastně prali ty výnosy z trestné činnosti.
11: Jo, právě z dovážení teda kokainu do Evropy z Jižní
12: pravděpodobně Ameriky. Tak to vychází z té zprávy toho spaku.
11: Jo, což je albánská prokuratura.
12: Ta albánská státní speciální prokuratura pro vyšetřování. Korupce,
11: tak no, tak proto i server Balkan Insight píše, že mohly by ty peníze vlastně být spojené s tím projektem z toho důvodu, že jestli to teda chápu správně, tak ti lidé, kteří vlastní pozemky na ostrově, kde by Jared Kushner a Ivanka Trumpová chtěli postavit ten rezort.
12: Že vás přerušu, teď se bavíme jenom o Sazanu, o tom ostrově, ale o Zvernecu, což je na pevnině. Naproti vlastně, protože on ten celý projekt Jareda Kushnera sahá na ten ostrov Sazan, to ano, je jeden aspekt. Druhý aspekt toho projektu jsou ty pozemky ve Zvernecu právě nedaleko Vlory, na druhé straně vlastně toho Vlorského zálivu.
11: Aha, a ten luxusní rezort má být na obou dvou těch částech?
12: Ano, to má vlastně dvě komponenty, ta výstavba, kterou ten Kushner plánuje. A jedna z těch komponent jsou právě ty pozemky u Zvernecu a na základě těch protestů,

0: toho, jakým způsobem s nimi bylo nakládáno. Protože ty pozemky původně patřily albánskému státu, protože původně byly vyvlastněny za toho minulého režimu v Albánii, staly se státním majetkem. Potom vlastně už desítky let tam probíhají soudní procesy o určení vlastnictví těch pozemků. Což byl jeden z důvodů, proč ti místní lidé vlastně od toho z Venecu přišli protestovat. A za těchto okolností přišel ten Artur Šehu, podařilo se mu sfalšovat ty dokumenty a albánský stát ty pozemky převedl na něj.
1: Mm-hmm. A on to chce právě prodat.
0: On je vlastně prodal.
1: On už je prodal.
0: Pokud já vím, tak ta transakce v podstatě už proběhla. Ovšem s tím, že na základě toho vyšetřování SPACu došlo ke zmrazení těch financí, které vlastně ten konec té spletité sítě firem vlastně získal od té katarské společnosti, která je koupila.
1: Jo. No spletité je to dost.
0: Je to velice
1: a staví
0: spletité.
1: Se tam už, že jo?
0: To je další věc. Stalo se to, že ta firma, která ten pozemek spravuje, tak tam začala stavět nějaké přípravné práce, nějaké betonové plochy, silnice a tak dále.
1: Tak jako sáhlo už se do země, tak?
0: Tak, sáhlo se do země. Tak. Postavila plot. Což zase byl jeden
1: jaký
0: z důvodů.
1: Plot, jaký plot? Jakože oplotila ten areál.
0: Tak, ten areál těch pozemků se oplotil. Což byl jeden z důvodů, proč tam ti místní přišli vlastně protestovat. Ona je to chráněná krajinná oblast, za prvé. Za druhé, ti místní byli zvyklí to využívat. Ty pláže tam, ty písečné duny, ty lesy a tak dále. Ta stavba toho plotu byl jeden důvod. Druhý důvod byly právě ty pozemkové poměry, respektive ty nevyřešené spory tam. A potom tam vlastně došlo k tomu, že společnost, která ten pozemek hlídá, tak velice neurvale zasáhla proti těm demonstrantům, když ten plot bořili, kdy vlastně jednoho toho demonstranta zbyli a pak ho otáli, smíkali ho někde po štěrku, prostě Bůh ví kam. Čemu už přihlížela mimochodem albánská státní policie, která neudělala vůbec nic.
1: Řekněte, co tam má teda vzniknout na ostrově a na pobřeží?
0: Mají tam vzniknout takové hyperluxusní turistické rezorty, elitní, to znamená cílené na velice bohatou klientelu. Nemá se jednat o nějaký jako běžný rezort, nemá se jednat o nějaký rezort, který by kombinoval různé druhy ubytování a tak dál. Je to vyloženě výlučně elitní rezort pro tu nejbohatší klientelu. Hmm. Tak to Jared Kushner sám specifikuje, tak tomu přistupuje albánská vláda. The country just had incredible natural beauty, but it seemed like a place that
1: nobody knew or understood. Dokonce o tom ostrovu, o tom Sazanu, o kterém se teda hlavně mluví, tak tam má být, že to má být privátní ostrov, soukromý ostrov, říkala Ivanka Trumpová. Beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. To nevím, co si pod tím mám představit.
0: No to jsou různé informace, které tak kolují, že ona říká tohle, potom přijde albánský premiér a ten říká, že to bude sloužit jako turistický resort primárně. This is a bless for the country. Že to přinese ohromné peníze do albánského rozpočtu. In a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself. Nikdy nevysvětlili, jak by to mělo přinést ty peníze do albánského rozpočtu. Bez ohledu na to, že tady on říká, že to má dohromady přinést něco kolem 5 miliard euro, tak zaprvé pravděpodobně se v tuhle chvíli odhaduje, že by měl být dostavěn, pokud se začne stavět. Někdy kolem roku 2035 až 2040. Takže ta částka se rozloží do ohromně dlouhé doby. To je jedna věc. Druhá věc je, on vlastně jedinou věc, kterou dokáže konkrétně říct, že by měl ten rezort přinést běžným občanům albánským nebo ekonomice albánské, tak je to, že tam vzniknou pracovní místa. Problém je ten, že v Albánii už velice dlouho panuje ta situace, kdy pracovní místa na pobřeží obsazují pracovníci ze zahraničí. Hmm. Protože Albánci nejsou ochotní pracovat za ty platy, které ty restaurace a ty hotely dneska nabízí. Protože oni vidí, že venku jsou lepší pracovní možnosti, lepší možnosti, co týká mest. Zároveň náklady na život v Albánii jsou ohromné. Tam prostě ceny základních potravin jsou stejné jako u nás. Ceny paliva jsou vyšší než u nás například. Zároveň albánský průměrný plat je poloviční než u nás. To znamená, není možné se divit tomu, že Albánci tak často odcházejí ven. Ale ten argument, že potom tam ten rezort bude zaměstnávat Albánce, je absolutně lichý v tomto případě.
1: A vy už jste zmínila, k tomu se chci dostat hlavně, protože to je taky důvod, proč já jsem na to vůbec přišel, na tohleto téma. Totiž, že to je chráněná, nebo byla to chráněná krajinná oblast, stále je. A proto to lidem tak vadí, ne?
0: To je jeden z důvodů.
1: Tam žijou plameňáci.
0: Ano, tam jsou v té rezervaci Zvernec, Narta, tam jsou plameňáci. Potom vlastně, když se bavíme třeba o tom Sazanu, který taky spadá ještě do jiné chráněné oblasti toho národního parku, vlastně námořního parku Sazan Karaburun, tam se zase jedná třeba o tuleně, jedná se tam o vodní želvy, mořské želvy, jedná se tam o nějaké chráněné druhy řas a tak dál.
1: Ale podle těch plameňáků se dokonce jmenují i ty protesty, určitě, že jo? Ty plameňáci jsou prostě zásadní.
0: Tak, plameňáci jsou zásadním symbolem těch protestů, protože ti jsou vlastně v tom Zvrnecu, to znamená v té oblasti, na základě které vlastně ty protesty teďka vypukly. Hmm. Ale ty protesty, tam nejde výlučně jenom o ochranu životního prostředí. Nejde výlučně jenom o ten Kushnerův projekt. Ty protesty představují v současné době v albánské společnosti takový moment, kdy, abych to tak řekl, trošku přetekl pohár trpělivosti lidí.

0: s celou řadou, s celou širokou, dlouhou řadou problémů, na které albánská společnost trpí a které ta albánská vláda neřeší. Ať se bavíme o základní infrastruktuře, co se týká zásobování vodou, třeba zásobování elektřinou prostě, ať se týká těch cen, jak jsem už zmiňoval, ať se to týká právě tedy i toho životního prostředí. V soudnictví, které z pohledu řady lidí nefunguje tak, jak by mělo, i co se týká právě těch třeba restitučních procesů, které trvají desítky let. To znamená, tady vlastně v rámci těch protestů, které vidíme v Albánii teď, tak se tohle to všechno tak nějak sjednotilo dohromady a tohle bylo tím impulzem, nebo impulzem tím prvotním byly ty protesty.
1: To tak bývá, že jo.
0: Rozbuška byl ten zvrnec, ale ty protesty, jak je vidíme teď, tak vlastně jsou protesty proti tomu všemu kolem, co se děje už dlouhou dobu. Vlastně proti tomu, jak funguje ten systém už od těch 90. let. Kdy v Albánii prostě opravdu tu primární roli ve všem hraje ta vysoká politická vrstva, ta vysoká nějaká oligarchická podnikatelská vrstva.
1: A jak velká část albánské společnosti protestuje? Když vezmeme teda v potaz, že rozbuškou je teda záměr vystavět jakýsi luxusní rezort Ivankou Trumpovou a Jaredem Kushnerem. Ivanka Trumpová mimochodem mluví o tom, že když tam byli na dovolené, doplavali na ten ostrov, takže je to úplně uchvátilo a jsou z toho samozřejmě strašně jako okouzlení, jak krásná je tam příroda.
0: To zní jako z pohádky.
1: No, jste tak mluvila o tom.
0: Já bych na to navázal.
1: Krásné jako mokřady, jako unikátní biodiverzita.
0: Já bych na to navázal jako na tu pohádku, že vlastně ten slovutný cizinec přijde do tyrany, do toho sídla premiéra, zaklepe na dveře, vstoupí dovnitř, tam vidí tu mapu na stole, tak si takhle zarazí ten prst na ten ostrov, kde je ta chráněná oblast, ten Sazan, a řekne, tady budu stavět hotel. Albánský premiér se usměje, uctivě se ukloní, řekne, ale jistě, změní zákon a pohádka tím končí.
1: Počkejte, jak změní zákon?
0: No nejhorší na tom je, ale že to není pohádka, ale že to je pravda. No, změní zákon. Tady se jedná do velké míry o to, vlastně o dva zákony. První zákon, tedy, který jako umožňuje vůbec tyhle ty projekty v Albánii rozvíjet, tak to je zákon o strategických investicích, takzvaný z roku 2015. Evropská unie kritizuje oba ty zákony, o kterých budu mluvit. A to si myslím, že je docela důležité pro ten další vývoj. Ale ten zákon, který jako je nejvíce sledovaný teďka, tak to jsou změny zákona o chráněných oblastech, které proběhly v roce 2024. Takže tam se stalo vlastně to, že ve velice krátkém sledu okolností došlo k tomu, že v únoru albánská vláda změnila tenhle zákon tak, aby takzvaná Národní rada pro teritorium mohla kdykoliv říct, tady v tomto národním parku, v téhleté chráněné oblasti se prostě bude stavět nějaký rezort nějakého zahraničního investora. Prostě protože chceme. To oni teď můžou udělat. No a ten zákon z roku 2015 vlastně umožňuje vůbec jako obecně v principu, aby Albánie těm investorům umožňovala jak si vyškrtnout některé kroky, které musí podnikat proto, aby tam mohli tu danou věc realizovat. To znamená, no oni nemusí třeba schánit nějaká konkrétní stavební povolení, nemusí procházet tím standardním kolečkem, které tam je.
1: By se to urychlilo.
0: Urychlí se to tím, ano. A oba tyhle ty zákony jsou velice kontroverzní, obzvlášť s ohledem na tu kauzu, která teď probíhá.
1: Jo, no a do toho teda, abych se vrátil ke své původní otázce, kolik lidí vyšlo do ulic, tak do toho teda vstupují ty protesty, lidé vycházejí s banery do ulic, Albánie není na prodej, že jo.
0: No to jsem vám ještě chtěl odpovědět na tu otázku, kolik lidí vlastně protestuje.
1: Jak velká obecně část té společnosti.
0: Chápu. Já bych řekl, že větší než kdykoliv předtím. To je podle mě klíčová věc v tomhletom. Protože tohleto podle mě opravdu je zlomový bod, kdy se láme takový ten velice dlouho zavedený sentiment, majoritní sentiment v albánské společnosti, takový jako fatalistický sentiment, dá se říct, kdy spousta Albánců se domnívala, že prostě nemá žádnou sílu, aby proti tomu systému nějak vystoupili efektivně. Ať už skrze volby, skrze nějakou participaci na občanské společnosti, skrze cokoliv prostě. Opravdu, když se v Albánii jako zeptáte, nebo když já jsem se vždycky ptal na tohleto, tak tohleto se objevovalo strašně často. A teď najednou je daleko větší podíl lidí, kteří jsou ochotní vyjít do těch ulic a říct, my chceme, aby tady byl rozvoj, aby Albánie se modernizovala, aby se tady stavěly rezorty a tak dál, ale my už nechceme, aby albánská vláda šla tou zkratkovitou cestou, kdy řekne, tady je investor, bod A, tady je realizace, bod Z, co je mezi tím, to je úplně jedno.
2: We are here to protect Albanian from the most corrupted government in the Europe.
0: Oni chtějí, aby to prošlo dle pravidel právního státu, aby to prošlo dle pravidel ochrany životního prostředí a dle všeho dalšího, čím to projít má. To je ten zásadní argument. Ale problém je, že premiér Rama ten neustále ty demonstranty se snaží diskreditovat tím, že říká, že oni chtějí nějaký skanzen, že oni nechtějí ten rozvoj vůbec. Mm-hmm. Což je absolutní argumentační faul a není to pravda.
1: Rozumím tomu. Na druhou stranu, proč protestují právě teď, když o tom záměru tam něco stavět se ví už minimálně 2 roky?
0: Já se domnívám, že ty protesty se do takové míry rozvinuly až v tuhle chvíli z toho důvodu, že Albánci si neuvědomovali plnou šíři těch problémů. Mm-hmm. Plnou šíříte nejenom této konkrétní kauzy, ale toho, jak vlastně tenhle ten proces funguje, mm-hmm. tak jak ho albánská vláda vlastně nastavila.
1: Jo, do toho se teda objevují ty informace, co šetří albánská prokuratura.
0: A navíc dále, ano, že jo? Do toho ještě jako další olej do ohně přilil ten SPAC, což samozřejmě v pořádku, ale přilil do toho ještě ten olej tím, že vlastně teď publikoval další ta vyjádření pro média na základě toho nejnovějšího vyšetřování.
1: A taky letos na jaře tam přijeli teprve ty těžké stroje a začali pořádně stavit. Vystavil se tam ten plot.
0: To je ta rozbuška, o které jsme se bavili.
1: Tam vlastně, taky demonstrovali lidé přímo na místě, že jo?
0: Ano, a vlastně potom z toho vyplývaly nějaké tedy vnitřní kontroly v rámci policie a tak dál. A dopadlo to tak, že z hlediska výstavby toho rezortu se v tuhle chvíli pravděpodobně nic nemění.
1: Jo.
0: Až na to, že tyhle ty věci v tuhle tu chvíli jsou v hledáčku Evropské unie. Jsou čím dál víc v hledáčku Evropské unie. I co se týká vlastně těch přístupových rozhovorů teď,
1: ano.
0: Co se týká té kapitoly 27, kterou Albánie prochází. Když se podíváte na ta vyjádření z minulého týdne, kdy vlastně Evropský parlament přijal usnesení, co se týká právě toho přístupu Albánie do EU, kde je jasně řečeno, že Albánie musí postupovat v těch věcech podle evropské legislativy, že musí vyřešit tu věc okolo Zvrnecu. Zároveň proběhla schůzka Marty Kos s premiérem Rámou, kde vlastně bylo řečeno na jednu stranu, že Zvrnec je nutno vyřešit v souladu s tím, co Albánie musí splňovat, aby mohla vstoupit do EU. To znamená opět evropská legislativa, ta jasně daná pravidla. Ale zároveň tam padlo z úst Marty Kos něco v tom smyslu, že albánská vláda dává garance, že to bude v pořádku.
3: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and
0: to znamená, je to nějaké dané slovo, které může a nemusí platit.
1: Zmínil jste jméno Marty Kos, což je teda eurokomisařka pro rozšiřování Evropské unie a Albánie v tuhle chvíli je asi jednou z těch hlavních zemí, o které by se mohla Evropská unie rozšířit, takže v Bruselu se teď soustředí na to, co se děje v Albánii.
0: Určitě je to tak i podle toho, jak probíhalo to jednání v Evropském parlamentu i podle dalších vystoupení, podle všech těch oficiálních vyjádření. Jediná otázka z mého pohledu, která tam je, jestli Evropská unie nakonec bude opravdu vynucovat ta pravidla, která by Albánie měla splňovat pro to, aby vstoupila do Evropské unie, anebo jestli trošičku přimouří oči s tím, že v rámci nějaké jakoby realpolitiky je výhodné i pro Evropskou unii, aby se Balkán stabilizoval a aby země jako je Albánie co nejdříve vstoupily.
1: No tak tohle to může být takový prubířský kámen taky, ne?
0: No,
1: a premiér Edi Rama to tedy prosazuje. On se staví na stranu Jareda Kushnera, Ivanky Trumpové, on je s nima jedna ruka.
0: Vlastně s nimi se sešel kdysi přes Richarda Grenella, což byl kdysi, tuším, že americký velvyslanec v Německu. Potom vlastně nějak spravoval ty rozhovory mezi Kosovem a Srbskem, co se týká nějakého vyjasnění té situace, která tam panuje v roce 2019 až 2021. Pak se nějak vlastně sešel s premiérem Rámou a vlastně spojil premiéra Rámu právě s Jaredem Kushnerem.
1: Jo. A to, že v tom skutečně může být nějaký potenciálně lukrativní biznis i pro místní albánské podnikatele, místní zaměstnance z řad místních Albánců a Albánek, to v tom vy v tuhle chvíli nevidíte. Protože tak to asi, jak sám jste říkal, Edi Rama jako prosazuje, že to je projekt, který může být dobrou investicí pro Albány.
0: Já to v tom nevidím. Hlavně já bych si myslel, že pokud to tak je, takže premiér Rama bude schopen transparentně vysvětlit, jak ten projekt bude profitovat, nebo jak z něj bude profitovat Albánie. To se nestává. On jediná věc, kterou říká, je to, že přinese pracovní místa.
1: A jak se dívá na ty informace Balkan Insight a té albánské prokuratury stran obchodování s těmi pozemky?
0: On se tomu vyhýbá, těm informacím.
1: On tohle nekomentuje.
0: On to v podstatě nekomentuje. A nebo když už komentuje, co se děje vůbec, co se týká té kauzy, tak se stane třeba to, že přijde, nevím, reportérka Reuters, zeptá se on na to. On totiž předtím tvrdil, že ty demonstrace jsou někým vedené jako ze zahraničí, že to je někým popouzeno, nějakou jako zahraniční silou. Ona se ho ptala, jaká síla tedy za tím stojí. On říkal, že tím stojí různé síly nejdřív. A pak tam začal vyjmenovávat, že možná zatím stojí Palestinci, protože Albánie podporuje Izrael. Že možná zatím stojí Iránci, protože Albánie před časem vlastně chtěla nějakou část iránské opozice, pak tam probíhaly nějaké kyberútoky proti Albánii a tak dále. Pak přišli s tím, že ty demonstrace vytvořili Řekové, protože jako závidí, že se bude investovat v Albánii a nebude se investovat v Řecku. Pak po albánských sociálních sítích kolovaly fotky, AI generované fotky nějakých řeckých autobusů, které údajně měly přivážet řecké demonstranty přes tu hranici albánsko-řeckou a tak dále. To znamená, premiér Rama tohleto ignoruje a pořád neustále jako zůstává u té linky, že to je prospěšný projekt pro Albánii a že za každou cenu ho protlačí.
1: Proč to je teda v Albánii a ne v Řecku? To mě taky zaujalo. Proč si Jared s Ivankou vybrali zrovna Albánii? Může to být i nějaký záměr rozšířit americký vliv na Balkáně?
0: Kdo ví, možná, že třeba opravdu Edi Rama takhle uvažuje a myslí si, že když, nebo předpokládá, že když nějakým způsobem půjde na ruku Trumpově rodině, takže potom z toho bude mít nějaký prospěch politicky nebo co se týká vztahu Albánie a Spojených států. Možná.
1: Ono i bezpečnostně, tak ale přeci jenom je to strategické místo docela, ne? Na pobřeží Jaderského moře.
0: To nedokážu popravdě říct, nejsem vojenský analytik a nikdy jsem se o tohle tolik nezajímal, ale popravdě si nemyslím, že je to až tak významné místo v současném kontextu. On ten ostrov vlastně se stal součástí albánského území po druhé světové válce v roce 1944, de facto až v roce 1947, předtím byl italský. V období komunismu tam byla nějaká vojenská základna, v 50. letech dokonce sovětská ponorková základna. Ale v roce 90 vlastně veškerá ta vojenská aktivita tam ustala. Teď je to pořád vojenská oblast, ale není tam kromě ruin skoro nic.
1: Jo.
0: Teď se píše často na internetu, různí influenceři a tak píšou, že tam je 3600 jaderných bunkrů. Bunkry tam jsou samozřejmě, jsou všude v Albánii, ale to jsou takové malé řopíky většinou, nějaké tunely jsou tam třeba, nějaké pobourané staré vojenské budovy, nějaká posádka několika vojáků doslova. Ale ten ostrov je prost lidské činnosti už dlouho, už od 90. let, dá se říct. A to je vlastně jeho ohromná devíza. Protože tam je vlastně díky tomu nedotčená příroda. Je to mimochodem jediný velký ostrov, který má Albánie. O to palčivější je, že teď vlastně přistupuje k tomu, že ho de facto prodá nějakému zahraničnímu investorovi, aby tam Bůh ví, jak dlouho provozoval svůj rezort. Ono ho neprodá fakticky, protože ty pozemky zůstanou albánské, ale když tam dejme tomu 100 let bude mít licenci ten provozovatel na to, aby tam provozoval prostě hotel, tak jak jinak se tomu dá říkat?
1: Tak nicméně pobřeží, toho se týká to prověřování kolem těch pozemků, to je ten spak a stavět se bude dál, co by to mohlo zmařit ty plány.
0: Kromě toho vyšetřování, což mě ještě jsem velice zvědav, jak to dopadne, tak by to určitě mohlo zmařit ten tlak ze zahraničí. Hlavně co se týká Evropské unie. A nebo když to zase vezmu trošku jako s nadsázkou, když se podíváme na kauzu kolem řeky Vjosa, což byla taky velká kauza environmentální před několika lety v Albánii, kdy vlastně šlo o výstavbu hydroelektráren na toku řeky, která neměla regulované koryto, která byla jedna z posledních velkých řek v Evropě s neregulovaným korytem. Později se z ní stal národní park a tak dál. Ale tehdy vlastně taky nejdříve místní organizace tlačily na premiéra Rámu. Tlačili na ně místní lidé, ty komunity a tak dál. Nedělo se vůbec nic, dokud nepřišel tlak ze zahraničí. Doslova dokud nepřišel Leonardo DiCaprio a neřekl, že tohle je absolutně špatně a tak dál. Pak premiér Rama zařadil zpátečku a ještě se potom na nějaké konferenci s ním vyfotil.
1: Jo. No jako, tak teď jak, by to krásu, že zase Donald Trump a říct, neposlouchejte Martu Kos, ale Jareda Kushnera a Ivanku Trumpovou, my tam ten resort chceme.
0: Třeba no, nebo nějaký další hollywoodský herec možná, to pomůže.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jste osvětlil spoustu věcí týkajících se tady těch plánů Američanů v Albánii.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Robert Dobra, albanista a taky zakladatel iniciativy Všechny tváře Albánie, a velmi zajímavě a poutavě mluvil o takzvané plameňákové revoluci v Albánii. Vinohradská 12 se stala podcastem roku 2026 v kategorii zpravodajství a publicistika. V pondělí jsme se to dozvěděli. Je to další cena, která letos míří za námi do Českého rozhlasu a my za ní pochopitelně moc a moc děkujeme. Nicméně vůbec největší radost nám dělá podpora vaše, to znamená to, že nás posloucháte a že s námi trávíte čas. Toho si vážíme úplně nejvíc. Naslyšenou zítra.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Radiožurnál je s vámi v 9 hodin večer. A taky Jana Gulda se zprávami.
3: Prezident Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Ukrajinci zničili železniční most na Krym. Portugalský útočník Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Podle Pavla je zastupování státu navenek ústavní pravomocí prezidenta. Vláda ale včera oznámila, že s jeho účastí nepočítá. Misi povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z Motoristů. Návrh přišel soudu do datové schránky včera večer, potvrdila jeho mluvčí Miroslava Číhalí.
4: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci. Do doby, než se sejde plénum ústavního soudu, to je do zítřejšího dne, nebudeme poskytovat žádné další informace.
3: Maximální cena nafty zítra klesne, benzín naopak nepatrně podraží. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 630 korun a 630 halířů. To je o 18 halířů míň než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40,55 za litr, to je o 5 halířů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Ukrajinská armáda oznámila zničení železničního mostu na anektovaný Krym. Cílem sil zvláštních operací byl most přes Severokrymský kanál. Moskva tyto zprávy nekomentovala.
5: Síly zvláštních operací oznámily, že se v noci na dnešek podařilo zcela zničit strategickou vojensko-logistickou tepnu okupantů na severu Krymského poloostrova a doložili to záběry z útoku na železniční most. Rusko dopoledne udeřilo balistickými raketami na významné průmyslové město Kryvyj Rih. 3 lidé zahynuli a 9 bylo zraněno, oznámili tamní úřady.
6: Sestřelili.
5: Přístavní Oděsu Rusko dopoledne ohrožovalo nepilotovanými letouny. Protivzdušná obrana útok odrazila, ale trosky jednoho z dronů dopadly na pláž a zabily 24-letou turistku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Restaurátoři a sochaři opravují klenbu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny odsekat a nahradit novými. Návštěvníky areálu ale práce neomezí. Opravy v katedrále budou pokračovat i v dalších letech, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
7: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře. Dohromady budeme investovat přes 20 milionů korun a již nyní se zamýšlíme nad tím, které části katedrály se budeme věnovat v příštím roce.
8: Sport. Cristiano Ronaldo jako první fotbalista planety dal gól na 6 mistrovstvích světa. Kolikrát se nakonec trefil celkem v utkání proti Uzbekistánu? Poví Jan Suchan.
9: Dvakrát útočil na hat-trick, několik šancí neproměnil. Portugalsko nakonec porazilo Uzbekistán 5-0, když ke dvěma brankám Ronalda přibyli trefil Nuno Mendes, Rafaela Lea a jeden gól byl vlastní od Uzbeků. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Už za necelou hodinu začne zápas o první místo tabulky ve skupině L, a to mezi Anglií a Ghanou. V 1 hodinu ráno českého času vyzve Panama Chorvatsko a od 4:00 se Demokratická republika Kongo střetne s Kolumbií. Čeští hokejbalisté zdolali na domácí mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Ve středu se utkají s Američany od 17:30.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D8 u Plzně a taky na D8 za sjezdem na Libouchec. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Plzeň a Most. Na 88. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 máme hlášené překážky za Ostravou ve směru do Polska. Za sjezdem na Hrušov a Vrbici na kilometru 367,5 se na vozovce povalují kusy pneumatiky. Na D8 z Prahy do Drážďan opatrně před sjezdem na Libouchec. Na 79. kilometru stojí dopravní značení po porouchaném vozidle. Odstavní pruh je uzavřený. Na silnici 50 ze Starého Hrozenkova do Uherského Hradiště čekejte komplikace u Uherského Brodu. Na 79. kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla, projíždí se kyvadlově. A následky nehody překážejí na silnici 56 z Opavy do Hlučína. V Zábřehu u Dolního Benešova se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři, i tam čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer, chystáte se na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Pořadatelé už odtajnili hlavní hvězdy letošního 60. ročníku. Fanoušky potěší Dustin Hoffman, Juliette Binochová, Harvey Keitel, ale taky kameraman Robert Richardson, který mimo jiné spolupracoval s Quentinem Tarantinem na obou filmech Kill Bill nebo Nespoutaný Django. Do festivalového programu, který začne v pátek 3. července a skončí 11. se podíváme už za chvíli.
1: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová. This is the

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 pozor na překážku u Brna, pokud jedete směrem na Prahu. Za odbočkou na Centrum a Mikulov na kilometru 193 hlásí řidiči krabici v levém pruhu.
2: Vypadl do levého pruhu velký balík nebo krabice karton z auta. Jo, a je to krabice tak metr na metr v levém pruhu.
1: D1 u Brna, kilometr 193 směr Praha, pozor na překážku v levém pruhu. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď dál poslouchejte večerní radiožurnál. Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my
4: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí, jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie.
5: Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that?
4: Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
6: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Kristof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
4: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. The heart is an organ of fire. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Před chvílí jsme mluvili o Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Jen připomenu, že zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Západ století o fotbalovém utkání Argentina-Anglie z roku 1986. Tedy tomu, během kterého dal Diego Maradona slavný gol rukou. Včera jsme si připomněli 40. výročí právě od tohoto zápasu a tímto jsem se vlastně lehce přiblížila ke sportovnímu přehledu, který uslyšíte za chvíli.

0: Fotbalisté Portugalska na druhý pokus vybojovali na letošní mistrovství světa první výhru ve skupině. V Houstonu porazil Uzbekistán 5-0 a dvěma brankami k vítězství přispěl Cristiano Ronaldo. Jako první hráč v historii tak skóroval na šestém světovém šampionátu v řadě. A jaké se budou hrát další zápasy, jaký program mají Češi, to už doplní ve sportovním přehledu Jakub Kanta. Vítej.
1: Hezký večer. Sport. Čeští fotbalisté už by měli být v Mexiku, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Mluví o nich Vladimír Darida.
2: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postoupili ze skupiny, což je náš cíl.
1: Utkání začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglické fotbalisty čeká druhý duel ve skupině mistrovství světa už za necelých 40 minut. Původní výhře 4-2 nad Chorvatskem nastoupí proti Ghaně a můžou si zajistit postup do play-off. Německý kouč Angličanů Thomas Tuchel mluví před zápasem o tom, jak přistupuje k největším hvězdám svého týmu.
3: Máme tu několik klíčových hráčů, ale to nemluvím jen o Kaneovi, Ricovi nebo Bellinghamovi. Nevím, jestli dostávají víc pozornosti ode mě, ale naopak, oni sami se věnují těm hráčům, kteří tolik nevyčnívají a tím jsou opravdu speciální. Nejdůležitější ale je, že všichni vnímají tenhle turnaj jako týmovou práci a to je přístup, který k němu máme.
1: V 1 hodinu českého času pak nastoupí Panama proti Chorvatsku a ve 4 ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo. Fotbalisté Karviné mají za sebou první trénink před novou sezónou. Zatím byli nalosovaní do první ligy, ale po předchozím vyloučení kvůli korupční aféře se po karvinském odvolání čeká na verdikt příslušné komise. Takže se zatím neví, jestli se Karviná připravuje na první nebo druhou ligu. Složitou situaci pro hráče nový trenér Roman West chápe.
4: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii. Chceme, aby se tady hráli i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru, ať to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
1: Cyklista Pavel Bittner přece jen vynechá domácí mistrovství republiky v tomto týdnu. Místo šampionátu v Jeseníkách dal 23-letý silniční profesionální cyklista přednost pokračování přípravy na červencovou Tour de France.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
1: V druhém kole přijímacího řízení na střední školy ve čtyřletých a kratších oborech uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, zhruba o 700 míně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je taky školy. Spojené státy v rámci mírové dohody neumožní Íránu vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po příletu do Spojených arabských emirátů. Vybírání poplatků je podle něj v rozporu s mezinárodním právem. Tento týden ministr navštíví taky Kuvajt a Bahrajn. S arabskými zeměmi chce jednat o dohodě s Teheránem. Její definitivní podoba by měla být Íránem a Spojenými státy dojednaná zhruba do poloviny srpna. Vedení Havířova zadá forenzní audit, aby očistil městskou realitní agenturu. Město taky odvolalo jednatele obviněného z korupce. Rozhodla o tom rada na pondělním mimořádném zasedání. Odvolaného jednatele Roberta Masaroviče policie obvinila ve dvou větvích kauzy spojené s machinacemi při opravách a přidělování městských bytů. A ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už víc než rok. Zbyrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku. Sport. Fotbalisti Portugalska vyhráli na mistrovství světa nad Uzbekistánem 5-0. Dvakrát skóroval kapitán Ronaldo a stal se tak prvním hráčem, který se trefil na 6 šampionátech. Už za necelou půl hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Angličanů s Ghaňany. Od 1 ráno českého času pak nastoupí Panama proti Chorvatsku a od 4 hodin ráno Kolumbie proti Demokratické republice Kongo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Brna a omezení na D5 za Prahou. Nejdříve ale nebezpečná situace na silnici 68 u Třince. Velmi opatrně jeďte od dálnice D48 směrem na Slovensko. V okolí Třince máme hlášené vozidlo jedoucí proti správnému směru. Pokud jedete od dálnice směrem Slovensko, buďte ve střehu, může proti vám jít auto v protisměru. Na D1 jste nám hlásili překážku u Brna ve směru do Prahy. Za odbočkou na Centrum a Mikulov na kilometru 193 ještě může ležet větší papírová krabice v levém pruhu. Na D1 zpozorněte také před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, zatím není výrazněji označený. Na D5 počítejte s omezením za Prahu ve směru do Plzně. Mezi Pražským okruhem a Rudnou pracují silničáři, zabírají tam levý pruh. Jede se pomaleji, ale bez kolony. A v Praze opatrně v Liberecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem do Kbelské se pohybuje chodec. Vchází do jízdních pruhů a je to tam nebezpečné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Do dějiště mistrovství světa se ještě na chvíli vrátíme touhle zprávou. Paraguajský komentátor Jorge Vera přišel během šampionátu o akreditaci kvůli svým vulgaritám v televizním vysílání. Nervy ztratil poté, co v pátečním utkání proti Turecku vyloučili paraguajského fotbalistu Almirona za to, že si při konverzaci se soupeřem zakryl ústa. Naštvaný Vera přímo ve vysílání mimo jiné označil rozhodčí a šéfa FIFA Gianniho Infantina za zloděje a nařknul je z toho, že ničí fotbal. Později se komentátor sice veřejně na sociálních sítích omluvil, už mu to ale nebylo nic platné a šampionát sleduje společně s ostatními už jen v televizi.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Necelé dva měsíce měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk projíždějících aut. Jako jediní v Česku na to mají speciální zařízení, mobilní hlukoměr. Využívají ho na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem na motorkáře ze strany chatařů a lidí z nedalekých obcí. Během jedné takové hlídky vznikla tato reportáž.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny tři.
1: To je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V pětnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme, ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Ti řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili nebo že to je od výrobce, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hluční, až to může být prostě hodně nepříjemný. Já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadní problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu pod Červenohorským sedlem.
8: Já

0: Já si myslím, že je to trochu lepší.
1: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Radiožurnál.

To byla velmi příjemná hudební chvíle se zpěvákem Edem Sheeranem. A teď mám na vás jednu otázku. Co myslíte, k čemu potřebují restaurátoři a sochaři v areálu Pražského hradu k práci dobrý sluch? Tak momentálně pracují v katedrále svatého Víta a napovíme, nemá to vůbec nic společného s novými varhanami. Takže celou odpověď se dozvíte v další reportáži večerního radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části monumentální stavby, která je stará víc než 650 let. Některé kameny musí doslova vysekat a nahradit novými.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už zcela jasně slyšíte dutej zvuk.
1: Statika klenby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál. 100.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla podat kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Legendární československý pilot RAF Vašátko má ode dneška pamětní desku v anglickém Devonu. Fotbalisti Portugalska i díky dvěma gólům rekordmana Ronalda porazili Uzbekistán na mistrovství světa 5-0. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje podání kompetenční žaloby k ústavnímu soudu prezidentem Petrem Pavlem. Není to ale podle něj dobře. Na síti X taky napsal, že o tom, kdo pojede na červencový summit NATO, vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky. Spor mezi prezidentem a vládou o složení delegace trvá několik měsíců. Pavel ale rozhodnutí vlády vyloučit ho z účasti na summitu považuje za omezení ústavních pravomocí. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od své nástupu do funkce. Opozice dál blokuje dnešní jednání poslanecké sněmovny. Poslanci vystupují převážně proti návrhu vlády na změny ve financování veřejnoprávních médií. Jednat měli o zpřísnění trestů pro neplatiče alimentů, zatím se ale nedostali ani ke schválení programu. Jednání v dolní komoře sleduje i reportérka Adéla Burešová.
4: Převážně opoziční poslanci se na plénu střídají už přes 8 hodin. Obstrukce avizovaly už před začátkem dnešního jednání, a to kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice upozorňuje na snahu ovládnout tato média. Podle koaličních poslanců ale ty dnešní obstrukce postrádají význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Poslanci si odhlasovali noční jednání, pokud se tak k programu dnes dostanou, měli by se věnovat právě novele trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Premiéři Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na obnovení spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar, a to po schůzce se svými protějšky v GDL u Budapešti. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO výsledky jednání vítá. Po schůzce řekl, že je z obnovy spolupráce nadšený a je rád, že jsou státy opět na stejné lodi. Premiéři jednali taky o migraci, energetice i rozpočtu Evropské unie. V anglickém Devonu je ode dneška pamětní deska legendárního československého pilota RAF Aloise Vašátka. Někdejší velitel všech československých stíhacích perutí patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty druhé světové války.
5: Památník bude stát na místě zvaném Start Point, což je nejjižnější výběžek anglické pevniny.
6: Je to nejbližší místo na souši od místa, kde se necelých 8 mil jihovýchodně zřídil tady do moře a zahynul. A jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
5: Vysvětluje Adam Hruška z asociace, která se v Británii stará o památku československých letců. Alois Vašátko byl velitelem československého stíhacího křídla RAF a úspěšným pilotem. Měl na kontě 15 sestřelů. Zahynul v leteckém souboji právě před 84 lety. Z anglického hrabství Devon, Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Sport. Portugalští fotbalisti po dvou gólech nového rekordmana Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a na zámořském mistrovství světa poprvé vyhráli. Kapitán Ronaldo se zapsal do historie jako první hráč, který skóroval na 6 různých světových šampionátech. Už začal souboj o první příčku tabulky skupiny L mezi Anglií a Ghanou a sleduje ho Jan Suchan.
7: Ve čtvrté minutě zatím skóre 0-0. Angličanům patřily úvodní minuty, ale nedostali se do žádné šance. Spíše kombinovali kolem středové čáry. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: A Panama od 1 hodiny ráno českého času změří síly s Chorvatskem a od 4 hodin pak Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Brnem a nadměrný náklad před Moravskou Třebovou. Na dálnici D1 čekejte překážku před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, už je značený kužely, vybočuje se mírně doleva. Na D1 podobná situace i za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem od Pražského okruhu a Říčan na kilometru 13,5 stojí nákladní auto v odstavném pruhu, místo je označené. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové brzdí provoz nadměrný náklad. Náš zpravodaj ho před chvílí potkal u studené loučky.
9: Je docela hodně široký a kde nejsou schopni projet jedno pruhu, tak to zavírají.
8: A u Třince už bezpečně projedete po silnici 68 z dálnice D48 směr Slovensko. Policie prověřovala hlášení o vozidle jedoucí proti správnému směru. Nebezpečí už ale podle ní nehrozí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
10: Vystudovala biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde také získala doktorát z vývojové biologie. V současnosti vede skupinu reprodukční biologie v Biotechnologickém ústavu Akademie věd a působí jako docentka na katedře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Před 2 lety založila společnost Molecule 46. Je to 46 nebo používáte 46?
11: Už jsem to počeštila.
10: Takže
11: molekula 46.
10: Molekula 46 zní to malebněji, která se soustředí na tzv. Deep biotech aplikace objevů základního výzkumu při řešení problémů s neplodností a klesající kvalitou spermí. A já jsem rád, že Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré ráno.
11: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
10: Procházel jsem si váš životopis, všechny ty činnosti, k tomu to nejpodstatnější, že jste máma, což je podle mě to nejvýraznější. Co všechno už jste dneska stihla?
11: To je úplně dokonalá otázka. Ano, jsem máma, jsem hrdá máma. Je to to nej, co člověk může mít a zažít. A vlastně to, na čem záleží. Na tom všem záleží taky to kolem. Ale na tom mateřství a na těch dětech vlastně to jsou úplně jiné hodnoty a ne každý má tu šanci. Co jsem stačila?
10: No
11: tak synovi předat svačinu. Chtěl 3 sendviče, protože roste, je mu 13,5 a je v pubertě. No, pomazlit se, vypravit ho do školy, no a měla jsem ten luxus, že jsem dneska šla s dcerou na její konzervatoř, protože jsem šla sem a zrovna jsme se časově shodli, takže úplně ráno na max.
10: Kolik času máte na sebe? Jenom na sebe? Jak často jste sama se sebou?
11: No, ale já jsem to, co dělám, takže vlastně jsem za sebou pořád. A záleží na tom prostě, v jakým momentu a jak jsem za sebou. Ale určitě ten čas pro sebe si taky najdu, protože tancuju. A to je můj čas.
10: Čeká vás v budoucnu nějaký daleký let? Protože jsem se dozvěděl, že to je to, co hledáte a to, co máte nejradši.
11: Ano, lety zbožňuju, protože tam mě nikdo neruší a můžu pracovat. Teď jsem měla být v Bostonu, ale to jsem nedávala. Už je toho moc a chci se soustředit na věci, co mám tady. Takže následující let je až konference v září. Tak to je až neuvěřitelný, jak daleko to je.
10: Ale už se těšíte. Já to totiž taky zbožňuju. Těch nekonečných několik hodin letadle, kdy člověk vlastně je sám se sebou, může si číst, nikdo mu nevolá, nepíše. No, přeju vám to, ale září daleko upřímně. Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Reprodukční bioložka Kateřina Komrsková je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem tady ty 200 milionů obyvatel na planetě. Troufám si tvrdit, že to je možná staré číslo, že už je to možná i vyšší, tedy jedná se o lidi, kteří mají problém s početím potomka. Jak moc velký problém to skutečně je a jak moc si ho uvědomuje?
1: Je to obrovský problém. Je to obrovský problém, který si zaslouží řešení. A to řešení je komplexní, protože nemůžeme si říct, dobře, budeme řešit neplodnost tím, že navýšíme centra asistované reprodukce a budeme produkovat děti. Ono je to vlastně o zodpovědnosti. To není jenom o tom zázraku početí, ale je to o zodpovědnosti k tomu, jak jsou ty děti počatý a jak hlavně budeme řešit generace našich dětí a dětí poté.
0: Čistě laicky, a teď jdeme k tomu objevu, který je skutečným průlomem, nebo jeden z těch objevů. Čistě laicky, pochopil jsem to správně, že vlastně vy jste dokázali se svým týmem, vy a tým, oddělit ty zdravé od nezdravých spermí. Takhle to je?
1: Je to tak. Jo. Je to tak. My jsme vlastně objevili funkci jednoho proteinu, který je podle databáze, tento protein má číslo 46, takže proto molekula 46, ale molekula 46 má 46 také z toho důvodu, že spojením spermie a vajíčka je 2x23 chromozomů, takže v každé naší tělní buňce je 46 chromozomů. Takže je to magické číslo, z mého pohledu reprodukční číslo. A my jsme vlastně na základě tohohle proteinu objevili, že jsme schopné oddělit ty špatné spermie od dobrých, protože ten protein v dobrých spermích je uvnitř hlavičky. Mm-hmm. Takže vlastně, když je na povrchu, tak my pomocí elegantního systému s protilátkou a magnetickými částicemi jsme schopné ty spermie špatné odfiltrovat a ty dobré jsou vlastně k použití. Ale já bych hlavně chtěla říct, že jsou to dobré spermie, které by uspěly velmi pravděpodobně v přirozeném početí.
0: Takže tím principem je ta hlavička, ten akrozom, dá se říct, je to tak?
1: Je to tak, ale vlastně když jsme objevili s týmem, že když je nepoškozená ta hlavička, tak ty spermie se pohybují rychleji a mají nepoškozenou DNA. Takže vlastně je to takový systém 3 v 1 a proto říkám, že ty spermie jsou ty, které by velice pravděpodobně uspěly v přirozeném oplození. Mm-hmm. Kde je ta nepoškozenost hlavičky zásadní, ten akrozom je absolutně kritický, no ale s tím se vážou ty další dva parametry, DNA a pohyblivost.
0: Co se s tou oddělenou zdravou spermí tedy následně stane, když je objevena?
1: No,
0: co s ní?
1: To se dá využít. Ta se dá využít, dá se zamrazit, protože není většinou jedna, takže jich je více, takže vlastně ty vyčištěné spermie se dají zamrazit, anebo se dají přímo rovnou použít pro asistovanou reprodukci. A to i pro ten styl asistované reprodukce, kterému se říká ICSI, což je intracytoplasmic sperm injection, což znamená injekce jedné spermie do vajíčka. Ale když se injekuje ta zdravá, tak je mnohem větší šance na početí.
0: No, jsme u toho zamražení. Ten trend, kterému se v angličtině říká social freezing, velmi silně rezonuje, zejména v těch Spojených státech amerických. Trend je to asi už tam docela běžný. U nás je to ale zatím ještě neobjevené.
1: Začíná to. Začíná to, myslím si, že to naskakuje jako celosvětový trend. Je až absurdní, že některé společnosti lákají top manažery a manažerky na to, aby vlastně si zamrazili své reprodukční buňky a měli je na později, protože až udělají kariéru, tak vlastně teprve bude čas na rodinu. A toho se vlastně týká ten social freezing, to sociální mražení. A u spermií je to úplně standardní metoda, která se v současné době nabízí. Věřím, že zde začne být jako velmi častá.
0: No a jak je to s tou kvalitou při tom zamražení? Protože člověka logicky napadne, že i když se jedná o samozřejmě hluboké zmražení, tak přesto ta kvalita může uprat, nebo ne?
1: Absolutně. Absolutně. Po rozmražení ty spermie nemají stejný parametry. Cca 50% jich je poškozený tím mražením. Takže když jsou ty spermie jako vstupní materiál dobrý, tak pořád ještě v těch 50% je to poměrně velké číslo na to, aby se dali využít. Nicméně mražení není jenom ze sociálních důvodů nebo z rozhodnutí. Týká se i onkologických pacientů, pro který je úplně zásadní a vitální, aby mohli následně použít spermie pro početí a pro založení rodiny. A tam ta kvalita spermií už není úplně optimální a to mražení jim velice škodí.
0: A jak daleko s tím objevem jste a co by mělo být na tom konci? Jaký ten produkt? Protože o tom se též budeme bavit, protože vy tu vědu propojujete pochopitelně i s podnikání. Vzala jste na sebe obrovské riziko, když jste vlastně šla do toho podnikání. Tak co by mělo být na konci?
1: No na konci by měl být funkční, použitelný produkt pro společnost. A my máme už nyní vlastně vytvořený diagnostický kit, diagnostickou sadu na hodnocení kvality spermií. Máme ji pro vědecké účely a vstupujeme do certifikace, aby byla vlastně ten kit použitelný pro odborníky v lékařské sféře. A máme vlastně další dva kity, které jsou pro zvířata, protože i zvířata, hospodářský zvířata se už nemnoží standardně a diagnostika spermií je stejně důležitá i právě u těch hospodářských zvířat.
0: To znamená, že skutečně tím výsledkem může být až nějaký samodiagnostický test, který člověk může mít teoreticky až doma.
1: Ano.
0: A tím pádem si my že budeme hlídat tu kvalitu. Tohle je ten
1: ano, test. Ano, to je můj maximální cíl, musím říct, ten nejvyšší cíl, aby byla připravena sebe vyšetřovací sada, aby vlastně muži nebo pár v pohodlí domova mohli pravidelně kontrolovat kvalitu spermií, která fluktuje z mnoha příčin a vlastně ta prevence je z mýho pohledu cesta vpřed a nutná cesta vpřed.
0: No, ta prevence je nesmírně podceňována. I k tomu se dostaneme, co bychom měli dělat. Ale mě zajímá ten samodiagnostický test. Jaké jsou ohlasy ze zahraničí? Protože to je skutečně absolutní průlom.
1: V zahraničí už...
0: Jak se dívají na Kateřinu Komerskovou, která s tímhle přichází a říká, tohle prostě bude.
1: To já nevím, jak se dívají na Kateřinu Komerskovou. Já se tady tím příliš nezabývám. Já prostě jdu dopředu, jdu za tou vizí, mám famózní tým, který tomu věří a tím, že tomu věříme a tím, že nám to, co děláme, dává smysl, tak to je hnacím motorem, proč to děláme. Takže jak se kdo, co, na co dívá, to není pro mě úplně podstatný.
0: Pro tu představu a pochopitelně to ta touha člověka zjistit, kdy to jako bude, ale jak dlouho ta certifikace trvá a s jakým časovým horizontem člověk musí počítat?
1: Tak tohle je skvělá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože totiž délka certifikace se liší podle regionu světa. Takže asi vás nepřekvapí, že nejdelší certifikace je v přebyrokratický Evropě. Takže tady může certifikace trvat od 18 měsíců do 24 i déle, pokud se prostě týká určitých in vitro diagnostických prostředků nebo lékařských zdravotnických prostředků. Kratší diagnostika je v Americe pod FDA a ta může trvat ve zrychlené formě do 12 měsíců. No a úplně famózně to vyřešili například v Japonsku nebo v Izraeli, kde certifikace probíhá během 3-4 měsíců, protože si uvědomují nutnost a palčivost problémů, který jsou, včetně neplodnosti, a proto vlastně nechtějí zdržovat aplikaci nových průlomových technologií.
0: V té souvislosti mě napadá ta legitimní otázka, proč tedy vlastně jste tohle nepřenesla do těch zemí, kde je ta certifikace rychlejší?
1: Taky na tom pracujeme, jenom ještě tam nejsme, ještě jsme to nedokončili, my opravdu míříme na globální trh, protože jestliže máme technologii, která může diagnostikovat poškození kvality spermií a může vlastně vyseparovat ty kvalitní spermie a problém je celosvětový, tak dává logiku, aby ta technologie sloužila lidstvu, to znamená i mimo hranice České republiky a to je náš cíl, takže určitě začínáme v regionech, kde certifikace je kratší, no a bohužel prostě Evropa bude pravděpodobně poslední, ale to je prostě vývoj, který neovlivníme.
0: Jak velký tým za tím stojí? Kolik vás je?
1: Malinko. Malinko, vlastně jsme takový ten core team, jsme čtyři a máme jakoby outsourcovaný poradce, který jsou zodpovědný za určitý aspekty, na který mají expertízu. A potom vlastně vývoj, nebo ne vývoj, ale výrobu těch jednotlivých komponent, těch diagnostických a separačních kitů, to máme vlastně outsourcovaný do firem, s kterými jsme spolupracovali už na tom vědeckém výzkumu a kterým věříme a který prostě zaručují top kvalitu.
0: Kvarteto lidí může proměnit celý svět. I dál si budeme na Radiožurnálu povídat s Kateřinou Kovrskovou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohrožení. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky, ucpané toalety a taky porušení požárních předpisů. V Mutěnicích zase kritizovali podávání léků na uklidnění bez předpisu. 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii rezignovali kvůli nesouhlasu s ministrem kultury. Otto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnit média veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financování ze státního rozpočtu. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Zástupci Talibánu a Evropské komise dnes v Bruselu jednali o obnovení konzulárních služeb a důstojném navracení afgánských občanů zpět do země. Oznámil to mluvčí hnutí vládnoucího v Afghánistánu. Schůzka se setkala s kritikou ze strany lidskoprávních organizací a některých europoslanců. Podle nich tím komise legitimizuje režim, který vylučuje ženy z veřejného života. A desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži, byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2:00 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. Sport. Fotbalisti Uzbekistánu prohráli na světovém šampionátu s Portugalskem 0-5. Dvakrát skóroval Ronaldo, který se jako první v historii trefil na 6 různých mistrovstvích světa. Aktuality z utkání Anglie-Ghana doplní Jan Suchan.
2: 33. minuta začala, Anglie Ghana bez branek a také zatím bez vyložené šance. Nejblíže ohrožení branky Ghanianů byl Rice po přímém volném kopu, ale pálil nad a brankář Asare byl stejně připravený. 33. minuta, Anglie Ghana bez branek. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Od 1:00 ráno českého času se ještě bude hrát zápas Panama-Chorvatsko a od 4:00 Kolumbie, Demokratická republika Kongo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D3 u Plané nad Lužnicí a nehoda na D4 u Dobříše. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic pozor na překážku u Plané nad Lužnicí. Na 85. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D4 z Prahy do Strakonic pozor na nehodu u Dobříše. Za sjezdem na Dobříš na 28. kilometru havarovala 2 vozidla, v místě se zpomaluje. A teď čerstvá nehoda na D8 na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem. Za odbočkou na Zdíby a Mělník leží zvěř na vozovce po srážce, tak dejte pozor i tam. Na D1 stojí před Brnem ve směru od Vyškova nepojízdný kamion. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 zasahuje do pravého pruhu. Místo je označené kužely. A další nepojízdný kamion na D1 čekejte za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem od Pražského okruhu na kilometru 13,5 blokuje odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď dál posloucháte reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Teď se vracíme k dalšímu společenskému tématu a to je situace párů, které se potýkají s početím dítěte podle té matematiky prosté. Každý šestý pár vlastně se potýká s nějakým problémem a musí hledat asistenci. Jako jedna z největších křivd směrem k vám ženám, musím říct, Kateřino, je to, že to okolí v případě, kdy ten problém je, tak se zaměří na to,

0: plodnost u žen. A tím trpíte teď vy, muži. Vlastně, že ta věda nemá dostatečný informace a říká se, že až 60%, některý dokonce metadata uvádějí až téměř 87-90% je neplodnost u mužů z neznámých příčin. Takže vlastně se neví, jakoby proč. A ty čísla, ano, každý šestý pár, vlastně podle Světové zdravotnické organizace teď v posledním bulletinu hlásí každý šestý člověk, že už vlastně úplně odstranili to pár, ale každý šestý člověk, až každý pátý v současné době se uvádí, se v reprodukčním věku potká s neplodností. To je alarmující.
1: To je, musím říct, nesmírně alarmující. Neexistuje nějaká prevence? Jenom když jsme u těch mužů, tak pochopitelně ženy navštěvují pravidelně svého gynekologa. A já musím říct, že na tohle mě vlastně nikdo neupozorňoval celé mládí, v dětství, v dospívání. Tak mě nenapadlo to jakoby řešit. To je taky hrubá nespravedlnost.
0: Absolutně, naprosto souhlasím a úplně mi mluvíte z duše, protože to je něco, co se snažím prosazovat, hlásit, informovat o tom, že vlastně tady není dostatečná takzvaná andrologická péče. To je vlastně jakoby druhá stránka, nebo to je vlastně gynekologie a andrologie. Ano, andrologie je tedy pro muže a pravidelný andrologický prohlídky by měly být pro muže jen co dosáhnou dospělosti, to znamená od těch 18 let, protože teď se uvádí, což je úplně pro mě šokující, že vlastně obrovský nárůst neplodnosti u mužů je už třeba od 22. 25. roku života. Tak si vemte, že je to nepodchycený a že ta informovanost je minimální. O tomhle by se mělo mluvit na základních školách, na středních školách. Já o tom mluvím na vysoké škole a vidím, že vlastně se současnou generací to velmi rezonuje, že to řeší, že vlastně prahnou po těch informacích a prahnou o tom, co dělat, aby vlastně měli tu prevenci.
1: To znamená, že ti vaši studenti prostě jdou na to spermiografické vyšetření.
0: Ano, opakovaně se mi to stalo a já si prostě vážím současné generace celkově a v tomto směru mají můj obrovský obdiv, protože ke mně přijdou studenti po přednáškách a říkají, no, já jsem vlastně z asistované reprodukce a měl bych nějakým způsobem se více zaměřovat na kvalitu spermií, nemůže se to předávat nebo nejsem nějak jakým ohrožení, nebo mi přijdou říct, já jsem po vaší přednášce šel na spermiogram a přijde mi třeba e-mail, hrdý e-mail, že student je prostě v těch top 1% plodných mužů a hlásí se jako zdarma dárce kontrolní, kdybych potřebovala pro skupinu na výzkum. Takže tyhle lidi mají pro mě obrovský obdiv a je vidět, že je na to mladá generace připravena. Takže my jako společnost bychom měli jim podat ruku a měli bychom o tom mluvit víc a hlavně bychom měli něco dělat. Takže standardní andrologické vyšetření, standardní preventivní vyšetření a komunikace, co dělat v případě, že ty hodnoty nejsou optimální a ty hodnoty se můžou měnit několikrát za rok.
1: Jste reprodukční bioložka, možná je to otázka spíše pro lékaře, ale vím, že tu odpověď budete taky znát, i když jste přiznala to, co je fakt, že ta příčina vlastně je neznámá, že věda zatím neodhalila přesně ty příčiny. Ale kromě té prevence je něco, jak by člověk měl postupovat, aby v tomhle ohledu byl zdravý. Nějaký postup, jestli je to výživa, jestli je to způsob, životní styl.
0: Vlastně já bych řekla, že do prevence reprodukčního zdraví patří všechno to, co jste teďko jmenoval. Takže je to životní styl. Je to vlastně způsob, jakým denně se stravujeme a jakým se stresujeme a jakým spíme. To všechno přispívá k plodnosti či neplodnosti. To znamená neustále opakované sedavé zaměstnání. Ano, je potřeba zmiňovat, že není vhodný pořád jenom sedět. Je potřeba to proložit aktivitou. Není vhodný mít mobily v kapse a počítače na klíně kvůli zahřívání, což má negativní vliv na spermie. Ovšem i braní různých podpůr.

0: hormonálních léků, co se týče posilování a tak, to taky má negativní vliv na hormonální balanc. No a spánek, o tom se mluví strašně málo, ale kvalitní spánek, mluvím jako spánek před půlnocí, protože spánek po půlnoci, když budeme spát 8 hodin od 3 hodin od rána, tak není to stejná kvalita jako od 11 nebo od půlnoci. A samozřejmě ve spánku se vylučují pohlavní hormony, které ovlivňují kvalitu spermií. Takže všechno je vlastně s tím spojené.
1: A je důležité na to myslet, a jak zde zaznělo, vlastně ideálně od těch 18 let.
0: Určitě.
1: Protože pak už může být relativně pozdě.
0: Určitě, já si myslím, že nikdy není pozdě na prevenci, a ten 18. věk bych řekla, že je optimální na pravidelné kontroly a tím pádem se dají odhalit případný neduhy a příčiny, které se dají ještě ovlivnit. Dá se změnit životní styl nebo vlastně přijde se na podstatu toho, kde může být problém a nemusí se to řešit až v době, kdy ten pár chce počít rodinu.
1: Říká Kateřina Komrsková, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Kateřina Komrsková je dnes hostem radiožurnálu Reprodukční bioložka, která přichází se skutečně absolutní revolucí do toho, co je vlastně nejpřirozenější pro nás, pro všechny, což je plození dětí. Ještě jedna věc mě zajímá a opět je to spíš záležitost civilizační, ale jak velký problém z vašeho pohledu je to odkládání mateřství a rodičovství, kdy si říkáme, no tak tady si dodělám jednu školu, pak budu chvíli cestovat, potom přeci jenom se zaměřím na pořízení nějakého bydlení a někdy tak kolem 35, 38, teď mluvím z mužského hlediska, se nad tím začnu zamýšlet.
1: No my to nechceme slyšet, ale problém to je. Prostě naše
0: společnost. Já to chci strašně slyšet, protože jsem v tom problému jel taky.
1: Jo, já myslím, že v tom jede naprostá majorita lidí, protože prostě ta společnost to takhle nastavila. Prostě takhle to máme. Takhle se to očekává, takhle to historicky vyústilo. Ale není to správně. A vlastně teďkon čelíme důsledkům toho všeho a jedno z těch příčin obrovského nárůstu neplodnosti je samozřejmě pozdější věk těch lidí, kteří se rozhodnou mít potomka. A já bych do toho dala ještě jednu dimenzi. Já bych do toho dala dimenzi vlastně toho dítěte a jeho jako práva mít třeba prarodiče. Ono, když to všechno takhle posouváme do 40 let, 40 let plus, tak vlastně nám stárnou ty naši rodiče. A jak dlouho je to udržitelný? To je v podstatě neudržitelný. A potom vlastně připravujeme děti nejenom možná o plnou sílu rodičů, ale my je připravujeme o roky a rozmazlování s prarodičema. Možná, kdybychom si to postavili takhle, tak najednou ta kariéra, cestování, dům, auto není tou prioritou, ale prioritou je vlastně přirozený početí, přirozený výběr, který zajistí příroda, a pak to všechno se dá přece k tomu zvládnout taky. Já své studenty podporuji v tom, aby měli rodinu ještě na doktorském studiu, protože v podstatě oni tam mají nejvíc času. Potom to jenom začne, potom prostě dokončí studium, dokončí doktorát a začne ta tvrdá kariéra a začne vlastně ten zodpovědný život, jak bychom ho my jako nazvali asi v naší společnosti, ale vlastně na to dítě je přece čas, správný čas vždy a čím dříve, tím lépe.
0: Z hlediska reprodukční biologie, možná ta čísla, jaký věk je tedy optimální z biologického hlediska, abychom se vrátili, že tuším, že tady to číslo může leckoho překvapit.
1: Tak z biologického hlediska, a když tam teda zahrneme ještě legislativu, tak vlastně optimálně jsme připravení od těch 18 let. Prostě tak to je.
0: Od 18
1: a,
0: do...
1: A jako to, co čísla ukazují a současný nárůsty na plodnosti, je optimální mít děti od 20 do 25 let. Možná to mnohý překvapí, ale to jako v tu dobu my už nejsme jako mladí, nezralí. Lidi jsou plně připravení na to mít děti a stát se rodiči. Takže 20, ano, proč ne?
0: Je dobré, že to zaznělo. Vrátím se k tomu, co děláte, vrátím se k molekule 46. Jak složité pro vás bylo přejít ze strany toho vědce na tu stranu vědce, ale zároveň vědkyně a zároveň manažerky?
1: Obrovský, rozhodně nebudu nic skrývat, ale ta vize a vnitřní přesvědčení, že to, co dělám a to, co děláme v týmu, je správné, to vlastně jako přepsalo strach. Takže vlastně já opravdu vidím smysl v tom, že tu technologii, kterou jsme objevili a patentovali, je nutný vrátit zpátky do společnosti. A to je hnacím motorem úplně všeho. Takže to ostatní moje nějaké strachy, obavy a probdělé noci, to je podružné. Jako tam je ta motivace a cíl, aby se to podařilo co nejdřív, protože to potřebujeme co nejdřív.
0: Bylo to tak silné, že jste postoupili to, co mi přijde z hlediska věců, aspoň minimálně v Česku, netradiční, že jste vlastně to vykoupila, to duševní vlastnictví, a že jste to fakt, jako, to bylo prostě tak silné, ani tohle riziko jste si nepřipouštěla. Ne, prostě já vím, že to musím udělat, tak se šla do toho.
1: Připouštěla jsem si to riziko, protože já nejsem člověk, který se zadlužuje, nebo který si jde vzít úvěr. Opravdu ne, mě to bylo extrémně nekomfortní. Hmm. Nebyla jsem v tom vychovávaná a není to něco, co se mnou jako úplně souzní. Ale na druhou stranu, když vidíte, kolika milionům lidí na světě můžete pomoct k vytouženému dítěti, tak to je přece mnohem důležitější, než vzít nějaký risk a zkusit to. Já jsem si to položila na misky váh.
0: Já si jenom říkám, jak je možné, že si člověk, který má na dosah ruky něco tak zlomového, musí brát úvěr? To neexistuje cesta, teď by vás měli nosit na piedestál někde a ten úvěr by neměl být potřeba. Čím to je?
1: No, to víte, ale to je riskový kapitál. Mm-hmm. To znamená, investoři hledají a deriskují, do čeho budou investovat, aby měli vysokou pravděpodobnost, že se jim ten vložený, investovaný kapitál vrátí optimálně 20krát. Takže to na rozjezdu startupové společnosti je v podstatě jako utopický. Takže musíte vystoupit z té zóny a musíte prostě se proto rozhodnout, protože to je něco, co je potřeba. To prostě tak je a já bych litovala toho, že jsem to neskusila. Já jsem si uvědomila, že za 10 let, když bych si to položila na misky váh a řekla si, tak já jsem to neskusila, ale jsem tady komfortně dál přednáším a tak podobně, že bych to strašně litovala. Takže to bylo to rozhodnutí.
0: 20 let zkoumání, 20 let to je,
1: ano, je to
0: jednoho tématu. To vás nikdy nenapadlo prostě uhnout a jít od toho nějaká taková, že já prostě to vzdám, nemá to smysl.
1: Ne, to je vášeň, to je, já jsem hrozně šťastný člověk, vlastně já dělám to, co mě baví, to je moje profese a ano, uhnula jsem od spermí k vajíčkům. to je druhý paralelní vlastně výzkumnej směr mojí skupiny, takže to není tak monotónní. Jsou tam dva, protože k oplození je potřeba dva a dělali jsme výzkumy na lidských vajíčkách, objevili jsme famózní protein mája, mm-hmm. který stojí vlastně za fúzí spermie do vajíčka, takže zas tak jednostranný to nebylo.
0: No a zároveň ten výzkum proteinu následně může přispět další obrovské téma. A to je nehormonální antikoncepce, jestli se nemýlím, že
1: je to přesně
0: míří.
1: Tak. Je to
0: znamená,
1: přesně tak.
0: To je další obrovské téma, které, myslím si, rozhodně budeme rozebírat, protože já budu rád, když přijdete zase znova. A co nejdřív, protože tohle je strašně podstatné téma. Děkuji mnohokrát, že jste dnes byla hostem Radiožurnálu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a úžasný rozhovor. Děkuji vám.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Radiožurnál je 23 hodin. A to je čas na zprávy s Markem Sedláčkem.
12: Kárný senát zrušil výtku pro státní zástupkyni Lastoveckou. Spojené státy tvrdí, že Írán souhlasil se vpuštěním jaderných inspektorů. Teherán to rozporuje. Útočník Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. A zítra bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Ten teď zvažuje, jaké možnosti, jaké bude dál postupovat.
13: První je, že v podstatě už na to nebudu nějak reagovat, další je manažerský pohovor a posledním je samozřejmě znovu udělení té písemné výtky.
12: Lastovecká má z rozhodnutí senátu radost, na svou funkci ale na začátku června rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Írán měl údajně souhlasit s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do svých jaderných zařízení. Po prvním kole přímých mírových jednání ve švýcarském Birkenstocku to potvrdila americká strana. Prezident Donald Trump dokonce napsal, že Írán souhlasil naprosto a úplně. Viceprezident J.D. Vance to označil za zásadní milník.
14: Ministerstvo zahraničí Íránu ale Vanceovo tvrzení odmítá. Jeho mluvčí řekl, že na prohlídku bombardovaných zařízení zatím žádné termíny dohodnuté nejsou. Podobně představitelé Íránu nesouhlasí i v otázce zmrazených íránských aktiv ve výši 500 000 000 korun. Teherán trvá na tom, že o jejich využití rozhodne výhradně sám. Obě strany se zatím jen shodují, že mediátoři Katar a Pákistán vyhlásili plán na uzavření finální dohody do 60 dnů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
12: Zhruba měsíc a půl měří policisti na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách hluk z výfuků motorek a aut pomocí hlukoměru. Využívají ho jako první v Česku. Zatím zaznamenali 9 přestupků. Podle vedoucího dopravního inspektorátu v Jeseníku Martina Šubrta se dopravní situace na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka zlepšila.
15: V rámci Olomouckého kraje tato silnice dlouhodobě vykazovalo kdyby zvýšené riziko bezpečnosti, to znamená, že tady je velký výskyt motorkářů a bohužel i se smrtelnými zraněními následně. Se nám zdá, jakože ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovým množství.
12: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové policisti teď vyhodnocují výsledky. Potom se rozhodnou, jestli hlukoměr nasadí i v dalších krajích.
1: Sport.
12: Útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Vyhrál před 8násobným vítězem Davidem Pastrňákem z Bostonu. Třetí skončil Tomáš Hertl z Vegas. Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41letý útočník přispěl 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Jak hraje Anglie s Ghanou, řekne reportér Jan Suchan.
3: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním je to mezi Anglií a Ghanou 0-0. Neviděli jsme žádný gól, ale ani žádnou jednoznačnou šanci. Ve druhém poločase se to může změnit a vy ho uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 před Prahou a nehoda na D4 u Dobříše. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby havarovalo osobní auto, budou tam zasahovat záchranáři. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib do Prahy, dojedete po silnici 608. Na nehodu pozor také na dálnici D4 z Prahy do Strakonic. Za sjezdem na Dobříš na 28. kilometru havarovala 2 auta. Zpomaluje se, tam je to bez kolony. Na D1 zpozorněte před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203,5 stojí kamion. Zasahuje částečně do pravého pruhu, je označený kužely. Na D35 zvyšte pozornost před Svitavami ve směru od Hradce Králové. Na kilometru 195,5 stojí porouchané vozidlo. A v Praze začalo noční čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov. Až do rána neprojedete také Mrázovkou směrem od Dobříšské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď už zase posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
11: A zase vám ráda popřeji dobrý večer, teď krátce po 23. hodině. Poslanci se po 8 hodinách dostali k hlasování o dnešním programu schůze. Jednací den totiž vyplnili obstrukce ze strany opozice. Ta kritizovala záměr vlády na změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. V dolní komoře parlamentu máme zpravodajku, za chvíli se s ní spojíme.
1: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Po 8 hodinách skončili v poslanecké sněmovně opoziční obstrukce. Vyplnili tak prakticky celý dnešní jednací den. K hlasování o programu se poslanci dostali až po 22. hodině. Co se děje ve sněmovně právě teď, už poví naše reportérka Adéla Burešová. Dobrý večer.
2: Hezký večer. Před malou chvílí si poslanci schválili program schůze. V zápětí si to dnešní jednání ale přerušili do zítřejšího rána. Tím prvním bodem na programu má být novela trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Nově by se do vězení mohli dostat lidé, kteří na svěřenou osobu neplatí třetinu roku nebo déle. Minulá vláda totiž přísněji trestala pouze lidi, kteří neplacením alimentů vystavili vyživovaného nebezpečí nouze. To kritizuje předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá.
3: Myslím si, že benevolence minulé vlády vůči neplatičům výživného byla obrovskou chybou a neživit své děti prostě není normální. A hned v prvních měsících se ukázalo, že řada neplatičů výživného té situace využila a přestala své povinnosti plnit.
2: Podle opozice jde o populistický krok, který vyživovaným dětem nemusí pomoct. Třeba proto, že lidé ve vězení nemusí vydělávat dost peněz na placení alimentů.
1: A co se dělo na plénu během dnešního jednacího dne?
2: To vystupovali převážně opoziční poslanci, a to kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice upozorňovala na snahu ovládnout tato média a dostat je pod politický tlak. Kritikou vlády dnes opozice skutečně nešetřila. Několik opozičních poslanců se vymezilo taky proti rozhodnutí kabinetu nezařadit do delegace na summit NATO i prezidenta Petra Pavla. Na toto téma mluvila třeba poslankyně ODS Jana Černochová.
4: Čeká vaši vládu, pokud vydrží do konce volebního období, ještě celá řada těchto jednání, kde opravdu bychom neměli dopustit to, že v tom veřejném prostoru budeme 3 nebo 4 měsíce diskutovat o tom, kdo kam pojede. Nesluší nám to, nedělá to dobré renomé naší zemi.
2: A třeba předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD k tomu řekl, že všichni ministři, kteří jsou ve vládě za jeho hnutí, hlasovali proti účasti prezidenta na summitu.
1: A tohle všechno nám řekla naše reportérka Adéla Burešová toho času v poslanecké sněmovně. Díky za to, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Víte, že dnes je svatojánská noc, nejmagičtější noc v roce, kdy se podle našich předků otevírá svět nadpřirozeno a tajemným silám přírody. Můžete potkat víly, bludičky, skřítky, zlaté kapradí vám ukáže cestu k pokladům. I bylinky mají největší léčivou a magickou moc. Zbaví vás neduhů, omládnete a taky třeba získáte srdce někoho, koho máte rádi. Tak jak se vám líbí tady to vše, co se týká právě dnešní svatojánské noci?

0: A teď rychlá zpráva ze světového šampionátu. Anglie stále hraje s Ghanou nerozhodně 0-0. V dalších zprávách Radiožurnálu se přihlásí reportér Jan Suchan. Možná se do té doby změní i skóre. Ale co je jisté, tak to je další téma večerního Radiožurnálu. V některých mateřských školách se dál používají výchovné praktiky z minulosti. Jak zjistil a podrobně popsal investigativní tým Radiožurnálu, někde učitelé přistupují k ponižování, hanbě, samotce nebo k pohlavkům a vláčení za ruku. Přes 40 nevhodných situací loni řešila i Česká školní inspekce. Dostala také 5 upozornění na fyzické trestání předškolních dětí.
1: Nevhodné chování k dětem šokovalo například Zuzanu. Loni v září nastoupila jako učitelka do větší brněnské mateřské školy. Viděla, jak se tam nechávaly 3leté děti, které byly poprvé ve školce, takzvaně vyřvat.
2: Několik dětí plakalo na tom hřišti a to hřiště bylo oplocené. A paní učitelky byly na lavičce za tím oplocením a ty děti plakaly u té branky. A paní učitelka je vlastně okřikla, ať už toho nechají, že už toho stačilo.
1: Paní učitelka s 15-letou praxí si všímala i ponižování dětí a také nesmyslných pravidel, třeba při odpoledním spaní.
2: Děti byly zvyklé, že i v teplém období, kdy je opravdu 30 stupňů a v té třídě je horko, tak musí ležet na zádech, musí být zakryté až po bradu, protože to tak paní učitelka nastavila a tak to je.
1: Zuzana dala po několika dnech výpověď. Její celé jméno a konkrétní mateřskou školu redakce zná. Stejně jako v dalších popsaných případech jsme se je kvůli obavám respondentů rozhodli nezveřejňovat. Vedení brněnské školky jsme kontaktovali, citujeme z písemné reakce.
3: Pokud budou anonymní oznamovatelé ochotni vystoupit z anonymity, přijmu pozvání ke společnému jednání. Ráda se na něm podělím nejen o moje dlouholeté zkušenosti z pedagogické praxe v předškolním vzdělávání, ale i o konfrontaci vámi vyřčených poznámek přístupu k dětem ze strany naší mateřské školy.
1: Další situace se týká pražské mateřské školy, citujeme z vyjádření maminky Nelly.
4: Mému synovi učitelka kroutila rukou, vláčila ho, pak ho honila po třídě. Následně musel být v době svačiny na hanbě a to ještě v jiné místnosti. A důvod? Zapištěl v šatně.
1: Vedení školky následně agresi odmítlo. Dotyčná paní učitelka, která je v tuhle chvíli už v důchodu, ale dostala výtku.
5: Paní učitelka měla problém s novými formami a metodami vedení dětí, ale agresivní skutečně nebyla. V té době jí byla udělena výtka a odebráno osobní ohodnocení. Rodičům se omluvila, že byla na jejich syna přísnější.
1: Stojí v písemné reakci. Mluvili jsme také s rodiči, kteří se dověděli o zavírání dcery na samotku. Ve stejné pražské školce pak měla jedna z učitelek dávat dětem na oblečení nálepky za zlobení. Mateřská škola vzkázala, že věci prošetří, pokud dostane podnět s konkrétními informacemi, včetně jmen dětí. Jak říká právnička Michaela Dobrovičová, část rodičů kvůli obavám spory nechce a dítě raději přihlásí do jiné školky. Sama ale za poslední roky zastupovala desítky rodičů, kteří se bránit rozhodli.
6: Co se týče situací, tak jsem zažila všechno od nějakých fyzických trestů, zavírání na samotku, nálepkování, vulgární oslovování těch dětí. Pak tam byla skutečně situace, kdy se dítě uklidňovalo tím způsobem, že se mu pouštěla z kohoutku voda vlastně na hlavu. Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
1: Podle Barbory Stralčinské a Petry Ristič z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsou popsané praktiky profesním selháním učitelů.
7: Pro to dítě je to vlastně zásadní narušení toho celého procesu vzdělávání.
8: Ten rámcový vzdělávací program nám říká, že mateřská škola má vytvářet právě jako bezpečné prostředí pro ty děti. Co je potřeba říct, že ty příčiny vlastně neomlouvají to chování a z nich těch situací.
1: O tématu píšeme podrobně na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: V Praze nejezdí metro C mezi Florencí a stanicí Pražského povstání. Na IP Pavlova spadl člověk do kolejiště. Vlaky teď pendlují mezi Letňany a Florencí a taky Háji a Pražského povstání. Ve vyloučeném úseku je zavedena náhradní autobusová doprava XC a tramvaj 24 jede z náměstí Bratří Synku odklonem k vozovně Pankrác. Maximální cena nafty zítra klesne, benzín nepatrně podraží, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 630 korun a 630 halířů. To je o 18 halířů míň než dnes. Benzín bude stát nejvýš 40 korun a 55 halířů. To je o 5 halířů víc než dnes. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Kvůli poruše IT systému nejezdí ani vlaky po celém Německu, informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vyjádření Deutsche Bahn. Vlaky zůstanou podle národního provozovatele dočasně na trati, dokud nebude možné zajistit bezpečnou jízdu. Kvůli výpadku začínají narůstat zpoždění spojů. A Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a taky ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, jak potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie. Sport. Portugalští fotbalisti na mistrovství světa poprvé vyhráli. Ve druhém utkání skupiny deklasovali Uzbekistán 5-0. Dvě branky dal útočník Cristiano Ronaldo. Stal se tak prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech. Zápas Anglie s Ghanou sleduje reportér Jan Suchan.
2: 69. minuta právě začala, Anglie Ghana 0-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Teď ještě rána Kejna, ale gól to není. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: V 1 hodinu ráno českého času začne utkání mezi Chorvatskem a Panamou. O 3 hodiny později pak nastoupí Kolumbie proti Demokratické republice Kongo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 před Prahu a nehoda na D4 u Dobříše. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je uzavřená po nehodě za zdiby. Následky kolize několika vozidel blokují průjezd. Sjezd na zdiby na prvním kilometru už je v koloně. A pokud chcete sjíždět dřív třeba u Kralup, upozorňujeme, že souběžná silnice 608 je zavřená v Postřižíně. Místo je pak třeba znovu objíždět. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic opatrně za sjezdem na Dobříš. Na 28. kilometru vyšetřují nehodu dvou vozidel. Je to bez kolony, ale zpomaluje se. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z dálnice D5. A mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem ze Smíchova do Dobříšské. Jde o noční čištění. Hotové má být do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích až na 10. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu je s vámi Zuzana Burešová ve večerním Radiožurnálu.
0: A ještě jednou zprávou se vrátíme do dějiště světového šampionátu. Úřady v Mexico City během středečního utkání fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Českem zakážou v centru města prodej alkoholu. Opatření má zabránit nadměrné konzumaci alkoholu v ulicích, kde se očekává shromáždění tisíců fanoušků sledujících zápas. A vy ho můžete poslouchat v přímé reportáži na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Před 10 lety odhlasovali Britové v referendu, že vystoupí z Evropské unie. Symbolem kampaně za Brexit se stala svoboda a prosperita rybářů. Jak se jim o 10 let později žije, to zajímalo našeho reportéra, který se do Británie vydal. Reportáž nabídne ve večerním radiožurnálu za chvíli.

0: Dnes je to přesně 10 let, co Britové v referendu rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jedním z hlasitých témat kampaně bylo rybářství, a to i přesto, že podíl tohoto odvětví na celkovém hrubém domácím produktu je velmi malý. Šlo ale o symbol obnovy národní suverenity nad britskými vodami. Země tedy z Evropské unie odešla a samotní rybáři jsou na tom podstatně hůř než dřív.
1: Před 10 lety, v předvečer samotného referenda, vypluli britští rybáři s vlajkami a hesly na podporu Brexitu. V brexitové flotile byli i rybáři z anglického města Hastings. Tam jsem se s nimi po 10 letech také setkal.
2: Pamatuju si, jako by to bylo včera. To byly časy.
3: Good times they were.
4: And how is it now?
2: Všechno je pryč, zbylo jen pár lodí. Nezbylo nám nic, absolutně nic.
1: Padesátníka Marka potkávám v přístavu. Svěřuje se, že věřil, že se po odchodu z Evropské unie postavení rybářů zlepší.
5: Tohle je mapa britských teritoriálních vod.
1: Ukazuje mi letitý šéf rybářské asociace Paul Joy.
5: Když jsme byli v Unii, měli jsme pro sebe 20-kilometrový pás podél pobřeží, kde jsme směli lovit prakticky jen my. Po Brexitu se ale tohle pásmo zmenšilo na polovinu.
1: V referendu volil Brexit a přes všechny trable by ho prý volil zase. I Mark hlasoval pro odchod z EU. Teď toho ovšem lituje.
2: Hlasoval bych pro setrvání v Unii, jo, určitě. Abych byl upřímný, myslím, že by tak hlasovala spousta rybářů.
1: Soudí Mark. Z kanceláře se díváme na kamenitou pláž, na které zůstalo pár posledních lodí. Většina už je pryč a jejich majitelé si museli najít práci na souši. Jezdí s nákladáky nebo pracují na železnici. Z přístavního města Hastings Jaromír Marek. Radiožurnál.

Cristiano Ronaldo jako první fotbalista v historii skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině bude hrát ještě od 4 hodin ráno Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Zhruba za 1 hodinu a 10 minut začne souboj Chorvatska s Panamou. A jak hraje Anglie s Ghanou, to se dozvíme za chvíli. Jen dál poslouchejte večerní radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Sportovní fanoušci mají kruhy pod očima, protože sledují zápasy světového fotbalového šampionátu, jako třeba zrovna teď utkání Anglie s Ghanou. Dívá se i sportovní reportér Jan Suchan.
2: 88. minuta a fanoušci v Bosnu se ještě nedočkali. Branky v tomto zápase v prvním poločase, šance nebyly v podstatě žádné. Teď v poslední době přibývají a před pár okamžiky měli Angličané dokonce dvojí příležitost. Troufnu si říct, O'Reilly nejdřív hlavičkoval do břevna, od kterého se míč odrazil úplně k volnému Kaneovi, který byl 6 metrů od brankové čáry, ale poslal balon vysoko, vysoko nad. Angličané měli vést, pokud by Kane dostal své kanonýrské pověsti, ale tentokrát mu to nesedlo. Předtím měl obrovskou šanci na druhé straně také útočník Viktorie Plzeň a v dnešním utkání Ghany Prince Adu, který se objevil na chvíli sám před brankářem Pickfordem, ale než stačil zakončit, tak ho odblokoval obránce konce, ale tak takovým způsobem, že najednou byl Adu sice ležící, ale za gólmanem Pickfordem v leže se snažil kopnout do balonu, poslat ho do poloprázdné branky, ale smolně trefil vlastního spoluhráče Semenya, který byl v tu chvíli v offsideu. Takže ani na téhle straně se skóre neměnilo. Angličané v posledních minutách hodně útočí, snaží se změnit skóre ještě před možnostmi O'Reillyho a Kanea. Střílel spoza pokutu území další z náhradníků Saka, ale gólman Asare se vyznamenal a vyrazil ten jeho pokus. Angličané ale i nadále hrají bez branek s Ghanou a to už se hraje 90. minuta tohoto utkání, které je přímým soubojem o vítězství ve skupině L a tedy postup do vyřazovací fáze. Závěr utkání si můžete naladit na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli ji projedná přednostně. Západní Evropa čelí rekordní vlně veder. Francie zažila nejteplejší den v historii. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první hráč v historii na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů Celsia. Je středa 24. června a u hlavních zpráv vás vítá Marek Sedláček.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval tak na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli žalobu projedná přednostně.
3: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
4: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
5: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
3: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Desítky policistů v úterý od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a měl odjet se střelnou zbraní k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Kvůli vazbám na nový Bidžov na Královéhradecku i tamní radnice preventivně uzavřela veřejné budovy. Při pátrací akci hledaný střídal auta. Policisti ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
6: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
7: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
6: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
8: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu.
6: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadlo. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Policie na síti X oznámila, že podrobnější informace k případu zveřejní během dneška. Poslaneckou sněmovnu ochromily obstrukce. Poslanci si program odhlasovali až hodinu před půlnocí. Po celodenních projevech převážně opozice. Ta schůzi blokovala kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií.
9: Podle opozice vládní návrh ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda starostů Vít Rakušan.
10: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
9: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
11: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
9: Ke schůzi se poslanci vrátí ráno. Projednávat budou novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Kancelář ombudsmanky upozorňuje na další 3 neregistrované domovy pro seniory. Klienti tam můžou být ohrožení. Tým veřejné ochránkyně práv zveřejnil výsledky kontrol v Mutěnicích na Hodonínsku, ve Svitavách a v Českých Budějovicích. Ve Svitavách narazili na propálené deky od cigaret nebo nábytek se skvrnami od moči. V Mutěnicích zase kritizovali podávání léků na uklidnění bez lékařského předpisu.
12: Na nás je to směřováno, tak aby prostě jenom nás tady očerovali. Máme tady zdravotní péči zajištěnou. My jsme rodinný dům a rodinné domy se neregistrují.
13: Nesouhlasí se závěry kontrol provozovatele domova v Mutěnicích Pavel Nenička. Jak by měla kontrolovaná zařízení postupovat, radí zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
14: Těmto zařízením jsme doporučili, ať svou činnost legalizují, registrují se, nebo ať ji ukončí.
13: Vedení Budějovického domova tvrdí, že provoz ukončilo. Pokud jde o svitavské zařízení, nikoho se nám nepodařilo kontaktovat. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Pro hlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
15: Rezoluce nemá právní váhu. Jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Tímto senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
16: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: I v Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
17: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
1: Na jihu Moravy varují meteorologové i dnes před vysokými teplotami. Mají se dostat na 31 stupňů Celsia.
2: Sport.
1: Fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první hráč v historii na 6 světových šampionátech. 2 góly přispěl k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Za necelou hodinu se utkají Chorvatsko a Panama a od 4 ráno českého času Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Čeští fotbalisti už jsou v Mexiku. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu výběru. Postup do vyřazovací fáze mistrovství světa národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
18: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Zvítězil před druhým Davidem Pastrňákem z Bostonu a třetím Tomášem Hertlem z Vegas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D8 před Prahou a překážka na D35 za Opatovicemi. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená za zdiby. Průjezd blokují následky nehody. Sjíždí se na prvním kilometru u zdib, sjezd je ale v koloně. Pokud budete sjíždět dříve, upozorňujeme na uzavírku na souběžné silnici v Postřižíně. Na dálnici D35 se vyhněte překážce u Hradce Králové. Za odbočkou na Opatovice ve směru k dálnici D11 na kilometru 128 leží na vozovce pneumatika. Na D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je popadané dopravní značení. Na D4 z Prahy do Strakonic pozor u Dobříše. Za sjezdem na Dobříž na 28. kilometru stále řeší nehodu 2 vozidel, v místě se zpomaluje. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23 a v části jižní Moravy platí taky výstraha před požáry. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Jak se u nás vyvíjí platy učitelů? Kdy mohou reálně dosáhnout na slibovanou úroveň 130% průměrné mzdy? Kolik by na takové zvýšení bylo potřeba peněz ze státního rozpočtu? A umožní chystaný kariérní řád víc zohlednit ve výši platu kvalitu práce jednotlivých učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je spoluautor studie o vývoji platů českých učitelů, ekonom, výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
21: Dobrý den.
20: Vy jste včera vydali 21-stránkovou studii o vývoji platů učitelů v Česku, analyzovali jste data za rok 2025. Dali jste tomu titulek Platy učitelů v roce 2025 a výhled dvojtečka pád na dno, s tím, že to končí otazníkem. Zjistili jste, že v roce 2025 klesly relativní platy učitelů, tedy jejich poměr k průměrné mzdě v celé ekonomice. Jak výrazně?
21: Tak my v tom názvu narážíme na pozoruhodný vývoj relativních učitelských platů, to znamená k průměrné mzdě v České republice za poslední 10 let, kdy došlo v období let 17 až 21 k obrovskému nárůstu z extrémně nízkých hodnot. To je potřeba říct, extrémně rychlý nárůst, extrémně nízký hodnot a poté po roce 2021 k extrémně rychlému poklesu k extrémně nízkým hodnotám. Takže my se dneska vlastně, nebo loni, to jsou poslední známá čísla, jsme se opět přiblížili relativním platům, které patří k nejnižším nejen v Evropské unii, ale i v rámci 40 zemí OECD.
20: Když k tomu přívlastku extrémní dodám konkrétní čísla, tak v roce 2017 ten průměr byl, nebo byly platy učitelů na výši 106% průměrné mzdy. A potom tedy, tak jak jste říkal, rostly do roku 2021. Kam až se dostali?
21: Dostali se poměrně blízko té bájné hranici politiky slibované už asi 8 let, to znamená 130%. Někde to skončilo okolo 126% a dneska teda opět loni, poslední číslo, jsme okolo 108%. Já bych tady možná doplnil pro posluchače, že je důležité si uvědomit, že jde o učitele a kromě pracovníků, učitelů ve školkách, jsou to dominantně učitelé nejenže s vysokoškolským vzděláním, protože je povinné, ale dokonce s magisterským vzděláním. Takže zatímco průměrné mzdy v české ekonomice zahrnují většinu nevysokoškolských vzdělaných zaměstnanců, tak aby jsme si uvědomili, že tady je to vysoce náročné vzdělání na vzdělání vysokoškolské.
20: Co se stalo v tom roce 2022, že se to zlomilo?
21: Přišla konsolidační opatření Fialovy vlády a součástí toho se staly úspory. Ne v tom, že by se škrtaly peníze na školství, ale nepřidávaly se takovým tempem, jako bylo potřeba přidávat, aby platy učitelů udržely tempo s dynamickým růstem mest v ekonomice. Zde je potřeba zase připomenout, že naopak předtím v roce 2021-2020 se uvolnila stavidla rozpočtové politiky, to znamená narostly výrazným způsobem deficity, protože byl deficit a vlastně nikoho to pořádně nezajímalo a v rámci toho se tedy svezly i dodatečné výdaje na školství.
20: Minulá vláda Petra Fialy slibovala, že platy učitelů budou na úrovni, tak jak vy jste řekl, bájných 130% průměrné mzdy, dokonce to doplnila do zákonu. Znamenají ta vaše čísla za loňský rok, že vláda Petra Fialy nesplnila to, co slibovala?
21: Je to malinko složitější. Vláda, když potom přijala zákon, který platí od roku 24 a tam není napsáno, že platy mají být 130%, tam je napsáno, jak se mají rozpočtovat peníze pro regionální školství, z kterých se potom platí platy. Je to neskutečně právně pro běžného člověka až nečitelné a vláda přijala ta minulá výklad, pozor, zákona velice nejasného, že tedy ten tam mzda, ke kterou vztahuje, je ta 2 roky stará, protože to je ta poslední skutečně známá, což je ale samozřejmě absurdní, protože například výdaje na obranu se vztahují k tomu aktuálnímu HDP, nikoli k tomu 2 roky starému.
20: Kolik peněz navíc by bylo potřeba, kdyby chtěla vláda ze dne na den zvýšit platy na tu bájnou úroveň 130%?
21: 35 miliard plus minus, kdyby je chtěla udržet v příštím roce na té relativní úrovni, jaké jsou dneska, tak by musela přidat okolo 12 miliard.
20: To je tedy potřeba přidat, aby zůstali na té úrovni,
21: nízké. Ano.
20: Současná vláda, když se podíváme do jejího programového prohlášení, slibuje, že na konci volebního období, tedy v roce 2029, budou platy učitelů v průměru na 75 tisících korun. Samozřejmě teď nejde předvídat vývoj ekonomiky, jak vysoké budou platy přesně v celé ekonomice v roce 2029, ale pokud by se nedělo nic mimořádného, mohlo by těch 75 tisíc odpovídat těm bájným 130%?
21: Pokud se nestane skutečně nic mimořádného, tak ty predikce ministerstva financí, ale i dalších institucí jsou poměrně věrohodné a predikují poměrně dynamický růst mezd v ekonomice, okolo 6% každý rok. Takže když to dáme dohromady, tak nám vyjde, že v tom roce 29 by relativní platy učitelů dosáhly 122%, nikoli v těch 130. Ale dneska jsme na těch 108.
20: Předvídat rok 2029 je komplikované, ale přece jenom letošní rok už se předvídat dá lépe, tím spíš, že máme státní rozpočet, to znamená, v něm jsou dané peníze na platy učitelů. Jak předpokládáte, že to dopadne letos, když tedy za loňský rok, znovu připomínáme, je to 108%?
21: Já odhaduji mírný nárůst relativních platů učitelů, mírný z těch 108 na 110. Možná 111, ono je tam spousta proměnných, které nejsou úplně predikovatelné, ale podle můj odhad.
20: Znamená to tedy, že rok 2025 opravdu byl tím dnem, tak jak se ptáte, nebo tak jak je tam otazník v titulku té vaší studie?
21: Velké neštěstí celého toho systému českého je, že nikdo dokonce do poslední chvíle neví, co bude příští rok. Já se vsadím, že debaty o tom, kolik ministerstvo školství dostane ve svém rozpočtu i na platy učitelů a pedagogických pracovníků další věci, se bude ještě intenzivně debatovat, možná se bude i stávkovat koncem roku. A to je to velké neštěstí, že byť máme nějaké oficiální střednědobé výhledy, co bude za dva roky, za tři, oficiální, schválené sněmovnou projdou, tak nikdo je nebere vážně a v podstatě se ovšem licituje na poslední chvíli, což ovšem znamená, že ten výhled relativních platů je naprosto nedůvěryhodný pro kohokoliv, kdo by chtěl jít jako mladý člověk do školství pracovat.
20: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V úvodu té studie konstatujete, že výše učitelských platů dlouhodobě ovlivňuje kvalitu učitelského sboru a tím i celého vzdělávání. Píšete, že výše platů výrazně spolu určuje, kdo do učitelské profese vstupuje. Jak výrazný tenhle ten vliv je? Je to opravdu hlavní a klíčový faktor?
21: Vy jste tam zmínil, že to relativní výše platu ovně, kdo do té profese jde, kdo se na ní připravuje, je potřeba to doříct. Ona také ovlivňuje, kdo v ní zůstává, dále se vzdělává a kdo z ní odchází. Protože jsou dobří, horší a špatní učitelé, nebo řekněme mezi mladými lidmi lidé, kteří mají nebo nemají dispozice. A tohle ten efekt se kumuluje dlouhodobě. A tím se utváří kvalita pedagogického sboru. Určitě to není tak, že kdybychom zvýšili od nového roku relativní platy na těch 130, že všichni učitelé začnou s velkou radostí učit diametrálně lepší. Tak to rozhodně nefunguje. Je to spíše o tom, kdo učí a kdo neučí.
20: Existují nějaké průzkumy, co je motivací pro lidi, aby šli dělat učitelské povolání, jestli tam hrají roli ideály, nějaká idealistická představa, že to je poslání, že to má smysl předávat něco mladým generacím, nebo jestli v tom třeba hrají roli i praktické záležitosti typu letních prázdnin?
21: Určitě existují, jsou i mezinárodní šetření, což je důležité, abychom si udělali nějaké srovnání. To zjištění je v podstatě, že jde o mix všech těch věcí, ještě řady dalších věcí, které jste jmenoval. A závisí na tom, jestli si vzdělávací systém vybírá vlastně to nejlepší, anebo naopak bere každého kdo vlastně chce pracovat. My bychom chtěli, aby to byl výběrový segment trhu práce.
20: A máte pocit, že to tak není?
21: Bohužel to v těch posledních dekádách moc nebylo, že školství do velké míry bralo každého, kdo prostě měl nakonec tu vysokou školu, prostě protože nakonec je potřeba před tu tabuli někoho postavit. Místo, aby učitelé, teda ti uchazeči o pedagogickou činnost, museli i navzájem soutěžit o tom, kdo je lepší.
20: Už jste před chvílí mluvil o těch odchodech učitelů. Co bývá v Česku tím hlavním důvodem odchodu učitelů a do jaké míry jsou to právě peníze?
21: Je to do velké míry ohodnocení a ten výhled, respektive žádný výhled kariérní. Jo. Ten český systém nemá kariérní systém, plat roste víceméně s věkem, respektive z roky praxe, takže jestli jste dobrý nebo špatný učitel, jestli děláte věc naplno a značením, anebo naopak, se v tom vašem celkovém platu výrazně nepromítne, musíte si počkat. A proto jsou zajímavé nástupní platy mladých lidí, mladých učitelů, které jsou v relaci k tomu, co dostanete jako nástupní plat jinde v soukromém sektoru, poměrně zajímavé, ale pak během prvních 10 let dojde k obrovskému zaostávání. Prostě v tom soukromém sektoru, ale i jinde ve veřejném sektoru vám rychle naroste plat z roky praxe, za těch 10 let se prostě stanete profesionálem. V tom školství si musíte počkat dalších 30 let a proto v tom středním věku okolo těch 40 let ty platy jsou úplně nejnižší relativní.
20: Jsou výrazné rozdíly mezi platy učitelů na prvním stupni, na druhém stupni základní školy a na různých typech středních škol?
21: Jsou tam rozdíly, nejsou zas tak zásadní, abychom se v té naší studii tomu podrobně věnovali. To by bylo spoustu stránek navíc.
20: To znamená, že není rozdíl ani mezi platy v Praze a někde na nějakých menších nebo v nějakých menších obcích v pohraničí?
21: Není to systémová, nejsou to systémové rozdíly. Samozřejmě některé obce nebo že obce zřizují školy základní, kraje zřizují školy střední a pokud kraj dá peníze navíc nebo daná obec dosype peníze škole na platy, pak samozřejmě uvidíme rozdíl, ale není to výrazný systematický rozdíl ve velikosti, že bychom mohli říct, malé obce dávají systematicky více nebo méně.
20: Vy opakovaně upozorňujete na to, že v českém školství se nerozlišují platy, že jsou v podstatě všechny stejné, protože tam velkou roli hrají ty tabulky, že tam jsou malé rozdíly mezi těmi, kteří pracují lépe, kteří pracují hůře. Jaký prostor pro odměňování, pro rozdíly v odměňování mají třeba ředitele?
21: Tak jedna věc jsou ty platové tabulky, což ten učitel musí dostat, pokud je zařazen té dané krabičky. A pak jsou peníze navíc, teď nebudu přímo citovat zákon a používat odborné výrazy, odměny navíc, za nějakou práci navíc, nebo kvalitu práce, intenzitu, spolehlivost a tak dále. A tady opět bylo zajímavý vývoj těch posledních 10 let, že ten prostor v minulosti před rokem 20 pro odměny byl velice nízký, velice malý i ve srovnání třeba s veřejným sektorem. Zbytkem. A do toho roku 2021 ten prostor pro odměny výrazně narostl, prostě balík peněz těm ředitelům, který je volnějšího charakteru, který může rozdělit podle svého uvážení, výrazně narostl. A tím, jak se zase jako zpomaluje růst balíku peněz na učitelské platy, tak se snižuje ten balíček na odměny. Takže pokud by situace šla dál tak, jak jde, tak většina těch peněz opět padne na ty tarify, to znamená věk, respektive roky praxe, rozhodují téměř ovšem a ten ředitel má minimální možnost odměnit to, co chceme. To znamená nadšení, další vzdělávání učitelů, zodpovědnost a tak dále.
20: Co to znamená minimální možnost? Kolik procent platu to může udělat ten rozdíl?
21: Té naší studie ukazujeme, že to maximum bylo někde kolem 15-16% před těma 3-4 lety, tomu, co my v té studii nazýváme odměny tedy, že ne všechno, co jsou odměny, jsou opravdu odměny, které může ředitel rozhodnout, řadu věcí zase má předepsáno nějakým zákonem, ale opět se to snižuje, takže se blížíme k těmi 10% a pokud ta rozpočtová situace se nebude výrazně zlepšovat, oni ty výdaje porostou samozřejmě, ale musím si uvědomit, že platy porostou, myslím, v ekonomice o 6%, takže základ je o 6% přidat. tak se dostaneme zase na tu nízkou úroveň mezi 5-8%.
20: Hraje v tom roli třeba i postoj školských odborů, které protestovali opakovaně proti tomu, aby se ty další peníze dávaly do nenárokových částí platu?
21: Tak já myslím, že české odbory jsou takový spící brouk, který se probudí až vždycky na poslední chvíli, místo aby byl aktivní a jednal o těch věcech, řekněme už na jaře. Teď se podle mě začne rozhodovat na ministerstvu financí o tom, kolik kdo dostane návrh rozpočtu. A pak se o tom bude veřejně licitovat někdy na podzim, ale teď je, bych řekl, nejzazší čas a neslyšel jsem dopust, že by se odbor nějak aktivně zabývali o to, co bude.
20: Když jste říkal, že u nás ta nenároková část může dělat aktuálně kolem 10% platu, jak to vypadá v zahraničí?
21: Když se podíváme do mezinárodní srovnání OECD a dělají nádhernou výroční publikaci každý rok Education at a Glance, tak vidíme, že tam jsou ty rozdíly diametrálně větší. Jsou tam samozřejmě i větší rozdíly v dané praxí. To znamená, u nás každý rok dá malinko, je to celých těch 30-40 let, co jste učitel, ale to po malých kouscích. Zatímco v tom zahraničí je to mnohem strmější a ten rozdíl toho minimálního základu a toho, řeknu, maxima, nebo toho, co pozorujeme jako maximum, je diametrálně větší ve většině zemí.
20: Vy jste říkal, že pro ty, kdo uvažují o tom, že se stanou učiteli, je důležité to, že dokáží predikovat, jak se ty platy budou vyvíjet. Pokud bychom šli tou cestou, že ta variabilní složka bude větší, není to vlastně proti tomuhle? Nepovede to k tomu, že tím méně budou mít lidé jistotu, kteří budou uvažovat o učitelské profesi, kolik si opravdu vydělají?
21: Tak jak pro koho? Pokud se cítím, že mě to ta profesor baví, že mi to jde, že to prostě bude téměř moje jako poslání potom, tak mám nějakou sebíru v to, že teda si pak zasloužím tu odměnu. Samozřejmě se může stát, že pak budu ve škole, kde ten ředitel tyhle ty věci nepreferuje a tak dále, jo, ale tak to v životě je, že jako život není nalajnován 100% až do konce.
20: Ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů Daniel Minik zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga slibuje, že připraví kariérní řád, na který bude navázáno v budoucnu odměňování. Ten nový systém má podle něj více zohledňovat zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. Pan ministr mluví o rolích, které učitelé zastávají, třeba o roli mentora. Je tohle z vašeho pohledu správná cesta do budoucna i směrem k odměňování učitelů?
21: Vy jste řekl, že pan ministr slíbil připravit kariérní řád, já bych řekl, že ho slíbil prosadit, jo, protože těch pokusů prosadit něco už tady bylo několik, to znamená, že spousta věcí už byla připravena, někde leží v šuplících 10-20 let ty věci, takže spíš o prosazení politické hlavně především, ale i v určité pedagogické komunitě. A já se domnívám, že zaprvé to bude těžké, prosadit a za druhé, že prosadit nějaký zákon, nějaké písmenka na papíře, když to řeknu jednoduše, je stále ještě jednodušší věc, než uvést tu věc do praktického života. Já jsem tady teď na konferenci, která je o lidských zdrojích, talentech ve vědě a bylo tam připomenuty mnohé strategie, které jsme za poslední 20 let napsali, ale nikdy se nikdo ani pořádně nepokusil je implementovat. To znamená i zde, i když se panu ministrovi podaří prosadit do zákona a do vyhlášek prosadit kariérní řád, tak bude ještě strašně těžké to uvést do praktického života, aby to v těch školách skutečně fungovalo. To vůbec není jednoduché.
20: Co by ten kariérní řád z vašeho pohledu měl zohledňovat?
21: Tak je to dlouhá řada věcí, měla by to být ta schopnost člověka už připraveného teda nějakým základním počátečním vzděláním na vzdělávání se dále učit, stále zdokonalovat, snažit se být stále lepší a sbírat dovednosti, zvyšovat tu svoji flexibilitu, bych řekl, i schopnosti kombinovat jak tu pedagogickou činnost, tak tu schopnost manažerského řízení v oblasti vzdělávání, což je typicky nazvěno kariérní růst, aby lidé, kteří ti nejlepší z nejlepších potom vlastně ten proces sami řídili a vychovávali ty nováčky, začátečníky. Je to spousta věcí a vůbec to není jednoduché, nedá se to vlastně ani pořádně na tom papíře napsat. Nakonec to musí zažít každý ředitel, aby dokázal uplatnit kariérní řád dobře ve své škole.
20: Vidíte nějakou inspiraci v zahraničí, kde by to bylo nastavené tak, že by se to dalo převzít?
21: Takhle od boku vám neřeknu a moje zkušenost je, že žádná zahraniční zkušenost se téměř nedá převzít, že by se skopírovala. Už jenom proto, jak jsem říkal, že ono napsat něco na papír je polovička problému, druhá je problém je uvést to do života a každý vzdělávací systém, včetně těch evropských, se liší prostě svojí historií. Evropská unie nereguluje školství příliš, na rozdíl třeba od trhu práce a tím pádem ty systémy se výrazně liší a přenášet něco z jednoho systému do druhého je strašně obtížné a nevděčné.
20: Ten kariérní řád by měl vést k tomu, že tedy budou mít různou odměnu různí učitelé podle toho, jak pracují. Mělo by něco takového být i směrem k celým školám, že by třeba lepší škola podle nějakých kritérií celkově dostala víc peněz na platy učitelů a tím pádem všichni se tam měli lépe a motivovalo to vlastně celou školu?
21: No, tohle je koncept, který nám připadá přirozený, takhle funguje běžný trh.
20: Ale u nás to nefunguje. Jo,
21: že lepší firma má větší zisk a ten investuje a ještě lepší, ještě větší a tak dále. Ale školy, veřejné školy, mluvím o veřejných školách, poskytuje veřejný statek pro občany, kteří si vlastně to školství nakonec platí ze svých daní. A vlastně bylo by absurdní, že některým občanům se poskytuje výrazně lepší vzdělání, protože zrovna měli štěstí, že jsou v místě, kde je výrazně lepší ředitel a výrazně lepší učitelé a výrazně lepší podmínky, že obec třeba dodává velký balík peněz na platy učitelů a tak dále. Tady v tom případě to podle mě nefunguje, naopak stát by měl více finančně podporovat ta místa, kde je nějaký reálný sociálně ekonomický problém, aby se dokonce vyšší kvality vzdělání dostalo dětem, které jsou naopak výrazně znevýhodněni tím místem, kde žijí.
20: Vrátím se na závěr k tomu základnímu zjištění, o kterém jsme mluvili v úvodu, že tedy v loňském roce průměrné platy učitelů byly na úrovni 108% průměrného platu v české ekonomice. Jak to vypadá ve srovnání s jinými zeměmi? Kde a okolik jsou na tom lépe a jsou státy v Evropě, kde jsou na tom hůře?
21: Tak skoro všude jsou na tom lépe, to je potřeba říct. My jsme se bavili na začátku o tom dnu, jestli teda spadneme na dno, takže na tom dnu ještě nejsme, ale kdybychom poklesli někde právě k těm 100%, tak už budeme prostě těmi smutnými rekordmany mezi těmi 40 zeměmi OECD. My jsme vlastně někde na úrovni blízký Spojeným státům, nikdo určitě nedoporučuje americký vzdělávací systém na té regionální úrovni. Je tam Maďarsko, země, která má velké problémy všeho druhu. Je tam také Itálie. Jo. Asi nechceme prostě být v této skupině zemí, které mají sami velké problémy.
20: Kdo je na tom nejlépe?
21: Já myslím, že pro nás blízké Německo, neříkám, že na tom nejlépe, nebo Finsko, jsou to země, které jsou blízko toho průměru nebo lehce nad tím průměrem a že by si Česká republika zasloužila přinejmenším ten průměr Evropské unie.
20: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus ekonom, spoluautor aktuální studie o platech učitelů, jinak výkonný ředitel výzkumného centra IDEA při Ekonomickém institutu CERGEI Daniel Minich. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
21: Děkuji za pozvání, naschranou.
20: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech. Exkluzivně na Radiožurnálu.
0: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí na Azteckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti domácímu Mexiku. Případný postup do play-off národnímu týmu zajistí nejspíš jenom výhra.
4: No prostě věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli nikdo nevěří, tak to nemá co dělat.
22: Přesně pro tyhle momenty fotbal hrajeme a každý malý kluk, co začíná s fotbalem, tak má takové scénáře v hlavě a my ho budeme
3: moc zažít na vlastní kůži. Samozřejmě víme, že to bude peklo. Pro mě převahu Mexičani, ale my furt věříme.
0: Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
14: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
5: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Marek Sedláček.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měly jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho 2 studentky ze Slovenska. Městská část Tinde Bartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Kose z Wiesbachhorn ve Vysokých Taurech. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec se stoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Radiožurnálu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Podle předsedy správní rady knihovny Davida Duška, rada její rozhodnutí teprve vyhodnocuje. Havlová taky oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by archivní a dokumenty jí i souhlas k používání jména ex-prezidenta. A v druhém kole přijímacího řízení na střední školy ve 4letých a kratších oborech uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo víc než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 míň než loni. Po 2 kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY. Zveřejnili je i školy.
14: Sport.
1: Fotbalisti Anglie remizovali ve druhém utkání na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Ve stejné skupině začne za necelou půl hodinu utkání Panamy s Chorvatskem. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0 a od 4 hodin ráno bude hrát Kolumbie proti Demokratické republice Kongo.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D8 za Zdiby a Zvěř na D5 před Berounem. Dálnice D8 je neprůjezdná před Prahou ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby provoz blokuje převrácená dodávka. Sjíždějte na prvním kilometru u Zdib. Do Prahy pak dojedete po silnici 608. A před odklonem je kratší kolona na pár minut. Na D5 z Plzně do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za Zdiby. Na kilometru 24,5 se kolem vozovky pohybuje Zvěř.
22: Na krajnici se pasuje Sanka. A jsi mladý, prostě se pasu na té tráve vedle krajnice.
19: Na D35 opatrně za Opatovicemi nad Labem ve směru k dálnici D11. Na kilometru 128 stojí nákladní auto s defektem na straně dovozovky. V Praze pokračuje čištění tunelů na městském okruhu. Zavřený je Strahovský tunel směrem na Smíchov a až do rána neprojedete také Mrázovkou směrem k Barandovskému mostu. A v Praze také překáží nehoda u letiště Václava Havla. V Aviatické ulici ve směru k silnici 7 havarovala 2 osobní auta a tvoří se tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Bývalé atletce Báře Špotákové je letos 44 a stále drží oštěpařský světový rekord. V minulých sezónách se o něj moc bát nemusela. Letos je to ale jinak. 18-letá čínská juniorka Jin Ci je totiž velkým talentem této disciplíny a více přidáme v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál
14: a Petr Zajíček.

0: Od roku 2008 drží světový rekord v hodu v oštěpu Barbora Špotáková, ale v aktuální sezóně se jí výrazně přiblížila atletka, která se ve stejném roce narodila. Číňanka Jen Ci je teprve v juniorském věku, ale suverénně dominuje letošním světovým tabulkám a v těch historických už je před ní jenom Barbora Špotáková.
1: Jako je jasný, že ten rekord že někdy padne, že jo, ale jako mrzelo by mě trošku, no, kdyby to bylo už teďka. Já jsem jako tadyhle o té holce věděla, ale jako ten hod se jí velmi poved, no ještě doufám, tak jako bylo by dobrý, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím, jako no.
2: Mluvila Barbora Špotáková o výjimečném hodu Jen Ci v Siamenu, kde už

0: Domácí atletky doletěl koncem května na 71 metrů a 74 cm. To bylo jen 52 cm za světovým rekordem a mladá Číňanka pak potvrdila i na diamantové lize v Oslu, že to nebyl náhodný úlet.
1: Určitě má velký předpoklady, no, prostě jako je veliká a umí to jako velmi dobře trefovat ten oštěp.
2: Pak je tady ale ta druhá věc, že já ji znám třeba z loňského roku, kdy tady házela třeba na Odložilovi a dali jsme ji i na tretru, to hodila 57 metrů a byla jako neskutečně zbytá, jako, no, prostě měla zatejpovaný rameno, loket, kolena, tak jsem zvědavý, jak to dlouho jakoby vydrží, ale aby se povedl ještě v letošním roce takovýhle hod, tak já o tom úplně přesvědčený nejsem.
0: Přidává světový rekordman v oštěpu Jan Železný, zároveň ale souhlasí s Barborou Špotákovou, že je 18-letá jen s i výjimečným oštěpařským talentem. Může tak přijít doba, kdy bude ženskému oštěpu vládnout spíš silové pojetí této technické disciplíny.
1: Přede mnou, že udržela světový rekord a Osleides Menendez, co byl vlastně podobný typ, jako byla to silová závodnice a těch silových závodnic bylo i během té mé kariéry hodně. Prostě ten oštěp, já si myslím, že jsem to trochu prostě po vzoru Honzy Železného jsem se snažila být jako atletická, protože mi to přišlo jako takový nejsympatičtější, ale určitě tam místo tady ty silový závodnice mají, jako no, a je to možný, že zase převezmou žezlo, no.
0: Doplňuje Barbora Špotáková a Číňanka Jen Cyi bude mít další možnost ukázat svou výjimečnost v neděli v Paříži v prestižním mítinku Diamantové ligy. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál, 1 hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. Vlaky německých drah stojí, důvodem je porucha radiového spojení. Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče. A zítra bude slunečno, teploty až do 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale taky propouštění státních úředníků. A to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Ondráček.
3: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
1: Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edálnice.cz nebo edálnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
1: V Německu je kvůli poruše digitálního radiového spojení výrazně narušený provoz vlaků. Ty musí stát na nádražích i cestujícími, dokud nebude možné obnovit provoz. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí německých drah. První spoje se teď znovu rozjíždějí. Německé dráhy oznámily pozdě večer na svých internetových stránkách poruchy digitálního radiového spojení. Příčina není známá. Za výpadek radiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin Brandenburg nejspíš nemůže sabotovat, ale chybějící aktualizace systémů. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i pro zaměstnance. Vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou taky symbol natažené ruky, které se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku, jak říká ředitel ostravské věznice Pavel Horák.
5: Chtěl jsem v podstatě něco podobného, takové to, že člověk, když vstoupí do prostoru kaple, tak nevidí okolní svět. Je tam takový prostředek, který zabraňuje tomu přímému výhledu z okna. Inspirovali jsme se i barvami na podlaze, oltářem. Ta hra s těmi světly tady samozřejmě také mohla nastat. Cítíme se tady dobře.
1: Sport. Fotbalisti Anglie remizovali na mistrovství světa v Bosnu s Ghanou 0-0. V Torontu se hraje zápas stejné skupiny mezi Chorvatskem a Panamou. Sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
6: Polovina čtvrté minuty, Panama Chorvatsko zatím 0-0, oba dva týmy hrají o první body na šampionátu. Chorvaté na úvod turnaje podlehli Anglii a Panama Ghaně. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. A Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 před Prahu a překážky na D2 u Lanžhota. Dálnice D8 s Ústí nad Labem do Prahy je zavřená po nehodě za zdiby. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Jede se po souběžné silnici 608. Hlavně pro kamiony může být objížďka komplikovaná.
8: Oni nás tam odklonili, ale už dál to tam nikdo neřídí, jako jo, v té Praze. Tam jsou takové zmatky, tam kamiony neví, kam mají jet.
7: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je popadané dopravní značení. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme také uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotové má být do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. A teď posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Přesně před 5 lety spustošilo část jižní Moravy ničivé tornádo. 6 lidem vzalo život, další stovky se zranily a přišly o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km v hodině. Už za chvilku si připomeneme přímá svědectví obyvatel postižených obcí i našich reportérů.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. A tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženějšími byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
1: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
2: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
3: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
4: Když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
3: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí.
4: Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, která od něj odlétla 20-30 metrů.
3: Poničilo 1200 domů, zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny, sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
5: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů anebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
3: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška.
6: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů.
3: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým. Združuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to byla vzpomínka na legendárního Ozzyho Osbourna v nočním radiožurnálu. Za měsíc to bude přesně rok, co odešel Ozzy Osbourne do svého hardrockového nebe. Nový 3D model šikmého kostela v Ústí nad Labem už bude bez lešení. Poslouží k tomu data ze včerejšího snímkování za pomoci dronů, které budily pozornost na kostelním náměstí. Podrobnosti se od nás dozvíte už po písničce.

0: Kolem šikmého kostela na nebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem včera létaly drony a pořizovaly jeho podrobné snímky. Jsou potřeba pro jeho trojrozměrný virtuální model. Předchozí snímkování totiž zachytilo historickou stavbu pod lešením.
1: Tak jdeme nahoru.
2: Můžete mít oba ty drony najednou, nebo se budete střídat?
3: Budeme se střídat.
2: Střídat.
3: Z bezpečnostních důvodů i z důvodu toho, že když bude snímkovat jeden dron, tak by v podstatě na těch snímcích byl vidět ten druhý dron, což není úplně žádoucí.
2: Vysvětluje Vojtěch Bok z dronového centra Metropolnet.
3: Ty snímky ze zhora jedním dronem, přistane a pak se začne druhým dronem. Následně se bude vlastně snímkovat kostel ze strany.
2: Jak dlouho potrvá to snímkování?
4: Počítáme, že během dopoledne by mělo být hotovo.
2: Takže několik hodin?
4: Ano.
2: Vedoucí dronového centra Jan Čermák chválí počasí.
4: Dneska je velice vhodné počasí, je to kvůli tomu, že není úplně jasno pod mrakem, tím pádem ty snímky nebudou zas tak zkreslené a budou mít, řekněme, dostatečnou kvalitu z obou stran.
2: A dá se říct těch snímků, kolik jich tak je?
4: Tisíce.
2: A do jaké výšky můžete létat?
4: Máme zařízeno povolení do výšky kostela a trošku samozřejmě nad, protože musíme zabrat i z vrchu, včetně věže.
2: Kolik metrů?
4: Odhadem asi 60 metrů.
2: Partnerem projektu je Ústecká univerzita, konkrétně Fakulta životního prostředí pod vedením Jana Paciny z geoinformatiky a jeho týmu.
5: My se modelování dat z dronu věnujeme už 13 let, ty snímky budou mít vysoké rozlišení, velký detail, tak ten model bude velmi podrobný a následně by se měl vytvořit i fyzický 3D model vytištěný na 3D tiskárně, který bude spolu s dalšími dominantami Ústí nad Labem potom umístěn v infocentru.
2: 3D model šikmého kostela je přístupný z mapového portálu města kliknutím na odkaz. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Radiožurnál je půl druhé. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
7: Poslanci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se ale vrátí až dnes ráno. V úterý nic neprojednali. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Izrael podle Organizace spojených národů během války v Gaze cíleně a úmyslně útočil na palestinské děti. Uvedla to Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael s tím, že se Izrael dopustil genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny páchal taky na okupovaném břehu, západním břehu Jordánu. Komise ve své zprávě uvádí, že zhruba 30% obětí v pásmu Gazy tvořily právě děti. Izrael aktuální zjištění označil za pomlouvačnou lež. Poslanecká sněmovna je znovu kompletní. V úvodu včerejšího jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z hnutí ANO. Jihlavský radník ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu proto zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z hnutí ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. A při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují. Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně se zákaznickou podporu daných platform.
2: Sport.
7: Portugalský útočník Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou historie, který skóroval na 6 světových šampionátech. 2 góly pomohl svému týmu k vítězství nad Uzbekistánem 5-0. Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Ve stejné skupině proti sobě nastoupili Chorvatsko a Panama. Zápas vidí reportér Pavel Telšar.
8: V polovině 33. minuty je to stále 0-0, dosavadní největší šanci zápasu měl panamský křídelník José Rodríguez, ale hlavičkou trefil břevno. Od 4 hodin ráno českého času budou hrát ještě Kolumbie a Demokratická republika Kongo, taky tento zápas vám v nočním radiožurnálu nabídneme. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 před Prahu a překážky na D2 před Břeclaví. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za zdiby stále uzavřená. Uklízí se tam po nehodě 2 osobních aut a dodávky. A policie odklání provoz na prvním kilometru na zdiby. Trasa po silnici 608 přes Dolní Chabry a Kobylisy už je bez výraznějších komplikací. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou popadané dopravní značky. Na D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Mezi Pražským okruhem a Rudnou pracují silničáři v levém pruhu. Jede se pomaleji, ale bez kolony. V Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov. Kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude slunečno, nejvyšší teploty až 33 stupňů. Tolik zprávy. A teď je tu zase noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: Záliba v hledání pokladu přinesla v Orlové nečekaný výsledek. Strážník díky vlastnímu detektoru kovu odhalil na dětských hřištích ostré plechovky nebo hřebíky a inspiroval radnici k pořízení vlastního přístroje. Podrobnosti o tom uslyšíte už za chvíli.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vášnivý hledač pokladů z Orlové přispěl k tomu, že místní dětská hřiště jsou bezpečnější. Strážník Martin Gabriel vyrazil se svým detektorem kovů do terénu a mezi prolezačkami a skluzavkami našel řadu ostrých a nebezpečných předmětů. Radnice proto chce pořídit vlastní detektor a zavést pravidelné kontroly míst, kde si děti hrají.
1: Tady přímo u toho sloupu, tady byl ten větší hřebík, zrezavý hřebík, ale tak ostrý, že opravdu se zase moc zapíchli. Ten byl nebezpečný, ale jinak utržená plechovka taky ostrá, ta byla u té skluzavky tam.
2: Tady no. U té skluzavky?
1: Tady u té skluzavky tam byla vlastně kus té plechovky ostré, vlastně ta byla přímo na kraji ty skluzavky.
2: Popisuje mi orlovský strážník Martin Gabriel, který tohleto hřiště důkladně prohledal svým vlastním detektorem kovů.
1: Tak tady byl velký hřebík vlastně u tohohle, u té pavučiny z provazu.
2: Což tady vidíme, že ty děti kolem toho se pohybují, ano, tady jsou dopady tady, úplně, to jde ještě vidět ty stopy.
1: Ano, takový dobrý pocit z toho, že vlastně člověk něco najde a to dítě se o to nezraní.
2: Je to totiž zajímavý příběh, on sám je takovým amatérským hledačem pokladů a tak svému zaměstnavateli městské policii tento přístroj zapůjčil.
1: S manželkou jsme se rozhodli, že ty vycházky spojit s něčím. Chytlo nás to, takže chodíme vždycky nějaké lokality, kde si to vytipujeme. Vždycky se něco dejde, nějaká mince starší, mám už mince z roku 1817.
2: Vy si tak utužujete fyzičku, kterou potřebujete určitě pro práci strážníka.
1: Člověk nachodí nějaký kilometry i, jak se říká, něco nakope, protože když vykopu 10 dír, z toho je 10krát nějaký šrot nebo nějaký nepořádek, takže člověk se utuží i takhle.
2: Nápad se hodně líbí orlovské učitelce Petře Pavlíkové.
3: Určitě by to tu bezpečnost v těch dětských hřištích potřebovalo nějak posilit, aby to bylo všechno v pořádku.
2: Opravdu hřebíky se našly a podobně.
3: No, určitě to bude úplně skvělé.
2: Takových hřišť, které by potřebovaly stabilní kontrolu pomocí detektoru kovů, má město 12. Z Orlové Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie a Ghany na úvodní vítězství na mistrovství světa nenavázali. Jejich vzájemný souboj skončil v Bostonu remízou 0-0. Ve stejné skupině hrají v Torontu o první body do tabulky Chorvatsko a Panama. A závěr prvního poločasu sleduje reportér Pavel Tilšar.
2: A ten první poločas už skončil před pár okamžiky, a to za stavu 0-0. Je to zápas, ve kterém oba týmy hrají o první body do tabulky v té zmiňované skupině L, ve které jsou i Anglie a Ghana. A je to zápas hodně důležitý v boji o postup do play-off. Možná proto je i tak opatrný, protože dosud fotbalisté vystřelili jen jednou na branku a byli to ti chorvačtí, když záložník Martin Baturi napálil spoza pokutového zemí, ale jen našel pravou ruku brankáře panami Orlanda Moskery. Netrefil se tedy tak báječně jako v tom úvodním zápase proti Anglii, ve kterém Chorvaté ale prohráli 2-4. Panama ta podlehla k Haně 0-1 a v prvním poločase zápasu proti Chorvatsku si vypracovala jedinou šanci, když centrovaný balon z pravé strany od Muria zakončoval hlavičkou Rodriguez. Jose Rodriguez ale trefil jen břevno chorvatské branky. Po prvním poločase tedy Panama hraje s Chorvatskem 0-0. Od 4 hodin ráno českého času se proti sobě postaví ještě Kolumbie a taky Demokratická republika Kongo. Bude to zápas ve stejné skupině, ve které už Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0 i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda, který se stal vůbec prvním fotbalistou v historii, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Pavel Tilšar, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Když čeští hokejisté na mistrovství světa narazili na nečekaně houževnaté nory, rozjela se na sociálních sítích debata, která překročila mantinely tohoto sportu. A jedním z jejich nejvýraznějších hlasů byl bývalý reprezentant a rugbysta Jan Macháček. Tvrdí, že Norové nás neporazili na ledě letos, ale už před 15 lety. Ve chvíli, kdy začali stavět sport dětí na radosti z pohybu, zatímco my na výsledcích a trofejích. Co tedy Norové dělají jinak? A co bychom si z norského modelu měli vzít? Jan Macháček bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 2 hodiny. Zprávy připravil Marek Sedláček.
3: Ukrajinský prezident Zelenský odsoudil raketový útok na své rodné město. Prezident Pavel se setká se zástupci rozhlasu, televize i vysílací unie. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první hráč v historii gól na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
4: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle